0: Čtyři novinky i výrazné změny. V nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým.
1: 9.
0: Na pátém místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. Druhou šanci chytili pevně za pačesy One Republic. Need Your Love je čtyřkou. Třetí jsou Kygo, Khalid a Griffin. Save My Love. Nejlepší novinku mají Kecaj. Animal je nová dvojka na Praze. A jednička. Po druhé a mnohem jasněji. Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který song dostane tentokrát nejvíc hlasů?

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Hej na Rádio Praha. Praha, hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Praha, hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Vyrostla na Liberecku, vystudovala pedagogickou fakultu a posléze konzervatoř. Upozornila na sebe v seriálech Ošklivka Katka, Vyprávěj nebo filmem Tacho. Etablovala se také jako zpěvačka s hity jako Láska v housce či Dál za obzor. Nejen o hudbě bude už za chvíli mluvit Olga Lounová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: druhý sraz optimistů, který bude v listopadu. A já si vlastně celou dobu říkám, jako kde ty optimisty v té dnešní tak trošku škarohlícké době berete.
1: Wow, no já to, právě to je ta moje mise. V Čechách ten optimismus prostě rozšířit, jo, protože my jsme fakt jako nastavený možná počasí, možná tím, že jsme uprostřed Evropy, jako na tu trochu negativno-satirickou povahu, trošku pesimistickou prostě řekněme si, ale ono s tím optimismem se fakt líp žije. Takže já už jako za ty roky, co prostě ta písnička, co já jak funguji jako optimista, tak jsem si tak jako už ty svoje optimisty zatím pozbírala a zároveň se snažím prostě, ať vezmou sebou nějaký další, který pokusíme se jako změnit na ty optimisty, no je to tak.
0: Tak nás zkuste teď nalákat na ten sraz, co tam všechno bude.
1: Tak samozřejmě hlavně hodně oddechového času, kterýho je málo a já vždycky ty koncerty mám tak trochu divadelně stvárněný, nebo jako taková ta show, ale je tam vždycky hlubší přesah, takže každá ta písnička má nějaký vizuál, prostě obrovskou letku. Tentokrát, protože už nejsem těhotná, protože ten minulý sraz optimistů jsem byla fakt jako v 8. měsíci těhotenství a nemohla jsem se tak vyřádit zase vizuálně. A teď teda budu lítat po té hale, ale vždycky já se snažím mít tu show a zároveň chci, aby tam byl jako ta message, jak se říká, to poselství nebo nějaká jako ne podprahová věc, ale spíš takový, že uvědomění si něčeho, ať je to třeba písnička Memento Mori, že nikdo nevíme, jak dlouho tady budem, ale prostě ať si člověk každou tu minutu na tom světě a v tom životě užívá. Takže vždycky každá ta píseň má takovou nějakou jako malou zprávu. No. A to si myslím, že člověka tak jako během těch necelých 2 hodinek jako naladí na tu optimistickou notu, že pak z toho fakt jako může čerpat měsíc, dva. Je to v listopadu, tak řekněme do ledna bych řekla, že to třeba bude fungovat.
0: A jaké další rozdíly, kromě toho, že teď tady budete moc víc poletovat po tom jevišti, budou oproti té jedničce, proti tomu prvnímu srazu optimistů? Budou jiné písně, nové písně, co tam chystáte?
1: Ne, tak určitě právě je tam takový speciální přístroj, se kterým budu moc lítat úplně po celý hale, nejenom po tom pódiu, takže tak určitě to bude taková jako zajímavá věc. Víc choreografií, jiný písničky tam, to když bylo kolem Vánoc, takže jsme tam měli i jako vánoční set, to tentokrát nebude, že nebude to tak laděný do těch Vánoc, ale takového toho oddechového, bude to víc jako nabitý tím trošku i legrací a optimismem, budou trošku jiný hosté a zároveň jiný kostýmy, prostě bude to jako trošku o level ještě vyšší, bych řekla, posunutější, protože jsme byli limitovaný jako tím těhotenstvím a já jsem nemohla úplně vydat ten výkon, co se týče jako fyzického, akrobatického a tak, takže to bude určitě nový, no.
0: A všechno to bude tedy 5. listopadu.
1: Je to tak, no už se to blíží jako za měsíc a půl. No. Musím říct, že mě to až děsí, jak rychle to uteklo. Že si fakt jako pamatuju s tím velkým břichem, jak stojím před tím prvním koncertem a tam hnedka na té první scéně, která teda zůstává, protože to je hrozně epický, akorát tam budou jako jiný ještě věci, tak já tam jdu po takových schodech nahoru, tak si úplně pamatuju, jo, jak se mi rozklepaly ty nohy, protože jsem měla ty podpatky a už tam byly ty lidi a najednou jsem se úplně říkala, ježišmarja, snad nespadnu opravdu z těch schodů s tím miminem. To byl takový jakože první moment, a pak už se to rozjelo a člověk, jako jsme to měli všechno zabezpečený, ale je to takový, že vám tam na chviličku ten adrenalin jako nakreslí různý obrázky a to prostě bylo před, řekněme, skoro rokem, že jo, protože to bylo 5. prosince a teď už to miminko jako leze a za chvilku se začne stoupat k nábytku, takže to je neuvěřitelné.
0: Nastane ta nejzábavnější v úvozovkách fáze rodičovství, kdy běháte za dětskem, aby vám nespadlo.
1: No, ale já to teda miluju. Mě tahle fáze hrozně baví, jako hlavně ten rychlej pokrok, že to leží, začne se otáčet a najednou během 2-3 dnů, že se začne jako zvedat a už šupají. To je nádherný.
0: Říká Olga Lounová.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Olga Lounová před chvílí řekla takovou jednu větičku: od té doby, co jsem optimistkou, mm-hmm. A jak se to jako stane, to si člověk řekne tak? A teď je ze mě optimista.
2: Ježíš, ale ne, jo, to je takový pomalej proces. No. Já jsem hodně studovala různých koučů světových mm-hmm. i českých a tak nějak jsem jako ty filozofie od malička do sebe vstřebávala a vždycky mi jako dítěti fungovalo, když mi nebylo dobře, mm-hmm. tak se tak jako třeba začít si zpívat nebo poskakovat. A nějak jsem zjistila, že i když člověku je ouvej, tak dokáže tu mysl přenastavit myšlenkou anebo pohybem.
1: Na to jste si přišla jakoby sama, no, nebo jako rodiče dítě vás nějak naváděli? Nebo?
2: Tak taťka je takový srandičkář, jo, že on pořád srandičkuje, takže to si myslím, že je základ. A pak právě tady v tom životě jsem třeba si tak jako vzpomněla na to dětství během těch různých přednášek a různých jako kurzů, který jsem procházela, tak jsem i jako hereckých kurzů třeba, jo, tak Bernard Hiller v Americe, on jako říká, že jenom v postavení se měníte z pesimisty na optimistu. To znamená, že jakmile fakt jako roztáhnete ramena a vyprsíte se takzvaně, nebo dětem se tady třeba maluje srdíčko, že jo, nebo sluníčko, že tady odsaď mají zářit, tak najednou se vám jako změní absolutně emoce, možná vnitřní. A on tak hezky ukazoval, že jako když vám teď zavolám a řeknu vám, že vám umřel pejsek, tak vám za vteřinu změním emoci na úplně jako by opravdu strašně negativní emoce. A když vám zavolám, že jste vyhrála $1,000,000, tak vám za vteřinu změním tu emoci opravdu do jako absolutní euforie. Což jako podle něj je důkaz, že myšlenka tvoří tu emoci, kterou v sobě máte, a state of mind, to znamená, že stav mysli. Já jsem se tak nějak do sebe začala tohle všímat, jo? Že člověk jako jede, teď prostě začne hroutit do sebe, něco se mu stane, ztratíte klíče nebo peněženku zapomenete někde, tak prostě začnete se hroutit, teď začnou ty negativní myšlenky a už se utápíte a už se vám chce brečet, protože si vzpomenete, že před 4 měsícema jste, já nevím, přišla o práci svých snů, protože zrovna to nevyšlo. A teď si najednou uvědomíte, sakra, co děláš, jako když jedeš na skvělý koncert nebo jedete někam a teď vlastně to je dobrý. Jenom ta myšlenka, ta blbá peněženka a už se hroutíte, jo? Už se prostě to tělo hroutí a je vám zle a začnou se vám dít i špatné věci podle mě. Já se to tak jako nějak z toho všímám.
1: Že se člověk jakoby přivolá tím, že v sobě drží tu negaci.
2: A nebo vlastně i na konci dne si pak všímá těch špatných věcí, ale jakmile si jako řeknete ne, ne, ne, prostě narovnej se, což třeba říkali Václav Havel, že vlastně přežil ten lágr jenom díky tomu, že tomu stál jako čelem, jo, když stáli prostě na tom nádvoří a bylo prostě -5 a oni tam byli jako jenom v těch tílkách, tak říkal, že přežil jenom díky tomu, že prostě dejchal a stál tomu čelem. A i u chlapů se říká, že když se narovnají, tak okamžitě asi za 15 vteřin jim to vyplaví kus testosteronu. Takže já vím, že jsem toho řekla už teď strašně moc, ale to jsou všechno ty malé krůčky k tomu, jak se stát optimistou. Takže všímat si pozitivních věcí, narovnat se, uvědomit si, že nejste bez noha, prostě být vděčný za to všechno, co se děje hezkýho kolem. A postupně si ta mysl na to zvykne a začne se v tom životě prostě hlavně radovat. To myslím si, že je nejlepší návod na to být optimista. A nebo si pustit píseň Jsem optimista.
1: Pak to hned naskočí.
2: A pak to naskočí. Ale opravdu, jako mě to teda funguje i mě osobně. Takže naskočí to a aspoň během té písně se člověk přeladí.
1: Mimochodem, co právě ta hudba jako pomáhala vám i v té práci se sebou, právě ta hudba, že jste si třeba i některé špatné myšlenky nebo zážitky mohla odložit do nějaké písně a zbavit se jich?
2: Ne, určitě, to jo, ten přetlak je tvůrčí. To znamená, že já jako když samozřejmě nějaký lásky ztracený a takový to znáte, tak se člověk zamiluje, tak to samozřejmě vždycky je v těch písních. Člověk se v tom jako vyplaví, protože nějakým způsobem to asi jako vypustí. Někdo píše deník, někdo píše písničku, někdo to potřebuje říct kamarádce, aby to prostě za sebe dostal. Takže jo, určitě, ale já tvořím i jako v pozitivním naladění, což jako moc lidí nemá. Že hodně umělců fakt jako tvoří jenom, když má nějaký ty dramata kolem sebe a někdy si je jako hledají. Ale já to mám víc, že tvořím jako většinou, když mám spíš čas, nebo mám na to prostor, nebo mám prostor samoty nějaký, tak v tu chvíli jako tvořím. A může být pozitivní nebo i v negativní náladě, nebo v něčem smutným. Ale pomáhá to určitě na nějaký ty rozchody a tak, tak to pomáhá hrozně.
3: Čtyři novinky i výrazné změny v nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým.
4: 9.
3: Na pátém místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. Druhou šanci chytili pevně za pačesy One Republic, Need Your Love je čtyřkou. Třetí jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Nejlepší novinku mají Kecaj. Animal je nová dvojka na Praze. A jednička. Po druhé a mnohem jasněji. Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který song dostane tentokrát nejvíc hlasů?

0: až na dřeň.
1: Máte nějaké právě třeba písně nebo texty, do kterých jste vepsala nějaké své bolení, ale nechala jste si je pro sebe někde v tom šuplíku? A to prostě není pro ty lidi venku.
2: No určitě. Já myslím, že to je nejtěžší pro umělce vypustit, být jako zranitelný, to znamená vypustit ty největší bolístka. Takže já, když jsem začínala psát třeba ve 13 nějaký básničky, tak mi trvalo až do 27 let, než jsem jako začala skládat svoje písničky a nahrávat a ukazovat. Protože předtím jsem měla kapely a to skládali kluci. A já jsem si pořád psala ty básničky, i jako jsem si nahrávala nějaký ty nahrávky, ale nebyla jsem schopná to vůbec jako dát ven. Prostě mi to připadalo tak asi bolavý a já jsem se připadala tak zranitelná, že jsem jako raději zpívala ty písně od jiných lidí a pak jsem si tam jako ty svoje emoce promítala, což taky jde, jo? Jako když je někdo dobrý interpret, tak tu píseň interpretuje s tou svojí emocí a přenese tu emoci, kterou chce. Mě to trvalo a myslím si, že jich celkem dost zůstalo v tom šuplíku tenkrát v té době, tak už se tolik jako nebojím, neskrývám. Naopak se mi líbí, že se naladím na něčí podobnou vlnu a ten člověk se mnou může jako a taky pomocí té mojí písně vypláchnout prostě tu emoci. Takže určitě, když mi bylo méně než 27, tak tam jich je spoustu v šuplíku.
1: Je potřeba mít stanovenou tu hranici, aby se člověk jakoby neodkryl až moc, aby mu potom třeba nemohl někdo ublížit tím, že opravdu se odkryl úplně ze všeho.
2: Je pravda, že vlastně lidi fascinuje hlavně ten, kdo se dokáže odkrýt tak hodně, že by mu mohli ublížit, protože to je jakoby to, co vlastně lidi obdivují na umělcích, ať je to na pódiu, v kině nebo v hudbě. A takový ty provokatéři, ty drzí umělci, lidi fakt fascinujou, protože být provokatér je, že opravdu jste jako terč. Prostě se nastavíte na terč. Já nevím, u nás provokatéři Agáta Hanichová nebo Dan Landa, to jsou prostě jako lidi, kteří jsou ochotní opravdu to říct a vědí, že dostanou jako spršku určité skupiny lidí, že opravdu ty šipky do nich jako tam naskáčou a nebojí se toho. A lidi to fascinuje. A pak jsou lidi, kteří tak jako jenom v jinotajích odhalují to své nitro. To si myslím, že je třeba pan Nohavica, jo, který vždycky skládá v těch jinotajích a to já třeba obdivuju, to se mi jako líbí. Že vlastně tam taky asi odhaluje tu duši, ale ne tak napřímo, jo, nebo nenastavuje to, ten terč. A lidi to, já myslím, vycítí i tak, že je to pravda, že tam nějaký kus té pravdy, nebo pan Nedvěd, že jo, si myslím, že hodně zpívalo o těch láskách, který prožíval a ti lidi to jako vycítili, že je to pravda.
1: Jak to máte vy? Máte v sobě nějakou opravdu vnitřní hranici, kterou jste si stanovila, že tam už ne? Tohle ještě ano.
2: Wow, asi ne vědomě, jako možná podvědomě je to možný. Já mám bohužel hrozně aktivní mysl, která je jakoby všechno a nic. Jako já nevím, jak to říct. Já prostě miluji například různorodou hudbu. Jo? Nejsem jako absolutně hudební rasista. Může se mi líbit polka, nějaká lidová hudba, prostě opravdu jako Roll All The Barrels, jo? Škoda lásky prostě. Nebo se mi může líbit úplně nejvíc klasická hudba, nějaký Dvořák, Beethoven. A mezi tím metal, může to být cokoliv. Mm-hmm. Takže u mě je to jako komplikované v tom, že já jako si myslím, že jsem víc osobností v sobě, to znamená, že nepotřebuju nějakou zakrývat. Ale jako myslím si, že jsem tak matoucí pro lidi někdy, že oni jako nevědí, jestli odkrývám samu sebe, tím pádem se nemusím toho tolik bát a tím pádem jsem otevřenější asi než někteří jiní. Vědomě si nestavuju hranice, snažím se být naopak otevřená a jako upřímná otvírat témata, otvírat tabu věci, jako právě jsou porody, kojení, těhotenství, takové ty věci, o kterých se jako úplně nemluví veřejně, je to spíš takový jako v určitých skupinkách možná otevřené, ale na té veřejné lince je to pořád ještě trošku tabu.
1: Říká mimo jiné zpěvačka Olga Lounová.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste začínala s hudbou už dávno, pradávno ve svém dětství a mě by docela zajímalo, jak se proměnil ten váš vztah k té hudbě a to, co od ní vlastně čekáte a to, co vám dává.
2: Ne, je to pořád to samé. Tam jediné, co vás může limitovat, je to očekávání někoho, že už jste složili tu písničku Jsem optimista nebo písničku Protože to nevzdám a potom vlastně od vás očekávají, že to bude další hit a bude to zase stejně dobrý třeba, jo? A zároveň vy sama od sebe očekáváte, že to bude mít třeba stejný úspěch, to znamená, že 50 milionů shlídnutí a to je jako cesta trošku do pekla. Takže jinak pro mě ta hudba je pořád to stejný, jenom jí možná držím občas víc v šuplíku, protože právě na sebe nechci tady to nechávat jako působit. A myslím si, že je to opravdu jako s tím spojený, s tím, že jsem trošku perfekcionalista a zároveň si nechcete jako kazit, když tu práci už máte za sebou tak jako dlouhou a u mě to bylo opravdu jako dlouhá cesta. Někoho jako vůbec ne přesvědčit, ale najít si ty svoje lidi, kteří mě pochopí, tak jako je nechci zklamat. Protože já, jak jsem říkala, já jsem jako takový člověk, který hodně rád experimentuje, je takový různorodý. A prostě když už někdo od vás má rád takový poprok, a tak pak najednou udělat jako country a pak zase taneční věc, je šokující.
1: Už by to byl risk z vašeho pohledu?
2: No, já to právě ale bohužel riskuju a dělám, jo. Takže vlastně teď mám třeba v šuplíku jako tu anglickou desku, kterou jsem udělala v Los Angeles. A vím, že v Čechách ta angličtina není úplně jako, lidi to prostě nemají v Čechách rádi. Tím, jak úplně nerozumí, tak se na to nemůžou tak navázat. Takže jako jo, vydáte to a lidi se to pustí, ale vlastně jako nechápou tu myšlenku vevnitř, pokud nejsou top angličtináři a neprahnou potom si to přeložit, jo. Takže to pak nemá ty dosahy. Takže já samozřejmě třeba tohle to jsem jako už několikrát chtěla vydat a zase jsem to neudělala, mezi tím jsem zase vydala tu českou písničku, protože jsem si tak jako říkala, že vlastně nechci si zklamat ty svoje milovaný optimisty tím, že budou muset jako překládat někde v překladači písničku nebo se zabývat tím, že třeba úplně nerozumí tomu, co tam zpívám.
1: To je možná takové věčné dilema toho zpěváka umělce, jestli dát jenom na sebe, anebo už brát ohledy na ty své diváky.
2: Je to tak, no. Já jsem bohužel v tom, protože já mám ráda, když lidi jsou šťastní kolem mě, takže působí to zvláštně, ale já prostě miluju jako ty diváky, co se se mnou můžou zaspívat a teď jakoby fakt jako jim to bolístko může nějak jako usnadnit, jo, protože spousta lidí má optimistu jako budík, zvonění, nebo mi třeba říkají, že jim to pomáhalo v těch těžkých okamžicích, protože to nevzdám taky, jo, že jako přešly nemoce díky tomu a memento mori. A teď najednou jim tam dáte písničku Good Day v angličtině a jako jo, dobrý, asi si umějí přeložit Good Day, že jo, ale už se jako nenavážou na tu emoci, už se to jako nenaučí, nemůžou se se mnou zaspívat, takže je to takový pro mě jako dilematický, ale vypouštím to, prostě pomaličku to tam jako vždycky pustím mezi ty český, protože jsem ten umělec, no, je to tak, a jako jsem i ten umělec, který jako chce i vydat ty věci, které se líbí třeba i jenom jemu, jenom je to takový, no, tím, že jsem jako vnímavá, vnímám to publikum na těch koncertech, tak je to, nechci být bezohledná, no, nechci to být jenom jako jo, mně se to líbí, tak teď si trhněte a teď tady čekáte 10 písniček, který znáte a já vám tady zahraju 8 neznámých v angličtině a dvě ty vaše, na který čekáte, tak nejsem prostě tak bezohledná, jsem prostě vnímavý zpěvák, který mu na tom záleží, no. Mám prostě lidi ráda, dělám to pro ně víc než pro sebe a nějak je to takový prostě moje gro se věnovat pak třeba i po koncertě divákům a strávit s nimi ty chvíle a nějak komunikovat o těch skladbách.
1: Změnilo se tohleto vaše navázání na tu publikum po tom, co jste maminkou, kdy jste musela to své srdce přeci jenom trošku rozdělit?
2: Ne, nezměnilo. Já samozřejmě vždycky, když mám po koncertě a během koncertu říkám, že se budu třeba fotit, tak říkám, že ale mám tam miminko, pokud budu potřeba nakojit, tak má přednost, ale počkejte, já pak slibuju, že přijdu a přijdu. Což většinou to miminko, když nakojíte, tak ono vydrží jako pár hodinek nakojený, takže to není potřeba, ale jako stalo se, že se musela odběhnout z toho podepisování. Z koncertu jsem teda ještě neodbíhala, vždycky jsme to nějak zvládli, což je dobrý. Mám skvělý rodiče a i partnera, takže to jako by šlo, ale to srdce si myslím, že je tak velký, že dokáže obejmout nekonečné množství lidí.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Zrovna nedávno mi jedna velmi známá a úspěšná zpěvačka říkala, že po tom, co se stala maminkou, tak se hodně změnilo její prožívání těch písniček, že jí to pomohlo v těch emocích, v tom, aby se do toho třeba líp položila. Změnilo se tohleto u vás?
2: Jako určitě se víc dojímám. Jako rozhodně asi tak samozřejmě, když zpívám Memento Mori, tak je to přesně ta píseň, že tady chci být co nejdýl pro ty děti. Že opravdu jako si každý vteřiny s nima chci užít. Je to určitě tam ten přesah, to je jako to mateřství, je obrovská změna v tom, že nic jiného nemá tak velký smysl, to je jasný. A rozhodně to všem maminkám přeju, aby si prostě to fakt mohli užívat, to mateřství. Já jsem takový propagátor toho, jako být co nejvíc těma dětma. Oni prostě rádi vás uvidí při té práci, jo, jako klidně v nosítku, nebo prostě si je vzít sebou. Hodně lidí je, jako si myslí, že je musí odložit a ty děti jako mají být jenom v tom dětském světě. Opak je pravdou, což se jako zjišťuje teď v posledních studiích, že v nějakých těch 50. 60. letech se začalo propagovat to odkládání dětí. A to si myslím, že fakt teď už je ta změna velká, že už se všichni uvědomují, že ani jako ta školka nemusí být jako každý den. U nás ve školce třeba říkají, my upřednostňujeme i to, když s těma dětma jedete někam třeba do zahraničí, tak je to pro ně víc, než jako být tady v té školce, protože ta školka je o tom, že jste mezi dětma, ty děti prostě mají tu nervovou soustavu ještě nevyvinutou, ty tam překřikujou, samozřejmě ta pozornost toho dospělého je na 20 dětí a to dítě dostane jednou za 30 minut. A zatímco, když je s váma na dovolený, tak ji dostane prostě, když ji potřebuje, že jo. Takže jo, maminky obdivuju a já, je to zesílený prostě to vnímání těch písniček.
1: Na začátku jsme tady mluvili o tom, jak být tím optimistou a vidět zkrátka to lepší. Měla jste někdy krizi, kdy vám to opravdu, ale opravdu nešlo?
2: Jako jsou věci, které nezměníte ve světě, což jsou zbytečné války. Za mě to je nepochopitelná věc, že někdo prostě pošle vaše mladý syny proti jiným mladým synům se prostě zabít kvůli něčemu, co prostě si určili jejich hlavy. Jako tady je hranice, ty nepůjdeš za tuhle hranici, já nepůjdu za tuhle hranici a když jo, tak tě zabiju, protože prostě příroda ty hranice jako nedala. To jsme si určili my ty hranice. Zároveň je to pro mě i nesmysl, protože jako další generace ty hranice třeba ani mít nebude chtít. Jo. Samozřejmě, když vám jde o vodu, když jde o přežití, tak pak možná pochopím, že se dva prostě porvou, ale když je to jenom jako čára prostě na mapě a teď jako oni bojujou nesmyslně, tak to je pro mě jako v tu chvíli jsem fakt jako pesimista, protože nevím, jak to změnit, nemůžu to změnit a vím, že to nezměním, ale jinak jsem pořád optimista, že se to jako změní v té budoucnosti. Takže to jsou takový ty jako momenty, kdy chvilku ztrácím ty optimistické myšlenky, no. Že si říkám jako jak dlouho ještě vlastně, nebo je to i ta víra, jo, kdy prostě jakoby pořád nechápu, že někdo kvůli víře se dokáže vraždit, taky to je takový jako už tak dlouho trvající problém toho lidstva, že jako malinko ztrácím optimismus, ale pak zase ho najdu a věřím, že se to změní jednou.
3: Radio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Radio Praha.
0: Radio Praha 107,1 FM. Radio Praha.

0: na dřeň.
1: Já jsem před chvílí říkala, že nejen zpěvačka, řekla jsem to záměrně, protože vy těch věcí děláte strašně moc. A jednou z nich v poslední době je také film. Takže moje otázka teď zní, jak to vypadá s vaším vlastně prvním vlastním filmovým počinem?
2: Je to jako můj producentský počin, ale je pravda, že už mám za sebou jako jeden dokumentární film, což se ale týkalo Dakaru, kde jsme natáčeli dokument o tom, jaké to je, když zpěvačka jede na Dakar s 50-letým chlapem, který je vlastně po rakovině. A je to o tom, že jsme si vlastně jakoby oba dva tam měli splnit ten nějaký dětský sen a vlastně jsme chtěli tím motivovat, že všechno je možný v jakýmkoliv věku nebo v jakýmkoliv pohlaví. Protože ženská na Dakaru není úplně tak obvyklá věc. Zároveň to ještě šlo o to, že první Dakar teda byl ještě bez dětí, ale druhý Dakar už jsem měla vlastně se svojí dvouletou holčičkou. Takže to byl první filmový počin, ale spíš takový jako dokumentární. A tohle to je vlastně filmový kinoformát. To znamená,
1: klasický hraný film.
2: Ano, klasický hraný film.
1: Je to úplně něco jiného.
2: Je to úplně něco jiného, je to filmová komedie, generační. To znamená, je to trochu s přesahem do teenage, protože už tady jako dlouho takový film nebyl. Jo? Představ si třeba snowboardáky. Tím, že mám sestru, který je teď 19, ale když jsme natáčeli,
1: Chodící inspirace.
2: Přesně tak. Tak jsem si říkala, že jo, že vlastně ty témata jsou. A natočili jsme komedii filmovou s Tomášem Drdáckým, kameramanem, který opravdu jako tady točil i jako světový film jako kameraman. A zároveň jsme nad sebou dali jako dohlížet F.A. Brabce, který jako pomáhal zase s tou postprodukcí, jako editací a s tím střihem, takže jako by ti zkušení bardové dohlíželi na to, aby ten film byl jako kumštýřsky správně provedený a zároveň jsem tam měla vlastně jako by mladou spolurežisérku Anetu Kernovou, která je ta mladá generace, miluje jako zároveň experimentální film a zároveň má jako komediální přesah. Mm-hmm. Studovala vlastně se Štěpánem Kozubem v ročníku. Natočila se prostě výborná komedie. My jsme měli už několik jako promítání, byly různé skupinky a opravdu od první minuty se jako smáli, což je absolutní bomba. A máme distributora, který má pod sebou Vyšehrad, Lajnu, prostě opravdu jako ty úspěšné české komedie, Bobule, takže si nás vybrali, takže opravdu mám radost a je to pro mě jako absolutní štěstí, protože mě to tak strašně bavilo, že vlastně jakoby už chystáme natáčení pohádky filmový, hudební. Je to pro mě prostě asi vrchol toho všeho, co jsem jako za ten život tvořila, protože vy jako zpěvák vlastně skládáte texty, nebo já osobně skládám texty, hudbu, ale zároveň píšu scénáře na ty klipy a moje klipy měly vždycky příběh, jo. Některý jsem i režírovala, některý ne. A vlastně tohle to je jako pro mě větší formát. A hrozně mě to baví. Je to pro mě radost prostě dělat film.
1: A mě na vás úplně fascinuje, jak vy si něco prostě vysníte. A teď si zatím jako date, i když třeba člověku zvenku to může přijít jako úplná jako šílenost. Jako, no. Co to jdete dělat?
2: Je to tak, ale vlastně tím, že já jsem vždycky šla od píky a hrála jsem ty komparzy v těch filmech a pak i jako komparzy v těch divadlech a nějak jsem měla ty kapely, jo, opravdu jsem tak jako poznala všechny ty profese a nikdy jsem se jako nebála. Já nevím, dělat třeba jako produkci malou, jo, že prostě jsem jenom sobě netočila klipy. Já jsem jako i spoustě talentům pomohla, který jsem jako nastartovala, teď mají svoje kariéry, Lukáš Bundil z kapely Slza a prostě jsem se jako snažila vždycky ty mladý zpěvačky nebo ty zpěváky podpořit, jo, napsat písničku Martině Bártlový a napsat Kamelený Viltový na písničku, prostě jsem tak nějak jako vždycky dělala i ty jiný profese. A za ten život tím, že to je můj koníček, nemám třeba rybaření, jo, mám prostě tu hudbu, tak já jsem vlastně jakoby absolutně v tom ponořená a ten film byl jako od malička moje vášeň, taková druhá k té hudbě. Takže tohle bylo takový pro mě jenom jako završení toho a být producent je vlastně, že jako seženete ty peníze, seženete ty profese, ty umělce, kteří jako umí ten film, tak pro mě to jako nebylo zas tak jako složitý. No.
1: To popisujete tak hezky, jako seženete ty peníze, ty lidi a je film, jasně, pohoda.
2: Já vím, je to taková jako mravenčí práce, ale já jsem jako taková hodně akční a pozoruju ten svět.
1: To je vidět.
2: Takže jsem si vlastně našla lidi, kteří jsou tak dobří v té své profesi, že jsem jako pak už nemusela je hlídat a tím pádem si usnadnit tu práci.
1: A jenom se to jako užít.
2: Jo, přesně tak. Jenom se to užít, že se to děje a že se to dokončuje.
1: A ještě mi na závěr povězte, tak písňové texty, filmový scénář, tak kniha.
2: Je to hezký, to je hezký. Vlastně scénář je kniha, takže...
1: Bude nějaká.
2: K tomu filmu je to jasný, jo. K tomu filmu bude kniha. To je vlastně původně, to bylo napsaný jako takový krátký příběh, pak se to rozepsal do scénáře. Já jakoby mám rozepsanou knihu, která se jmenuje Emma
1: Jogger.
2: No, já
1: jsem se skoro bála ptát, co je ve vašem šuplíku.
2: Ale to je vlastně pořád stejný. Jo, ono jako psát text je krátký příběh, scénář je vlastně krátký příběh, kniha je vlastně jakoby rozepsaný příběh. Je to pořád předávání těch emocí, ale není to jako, že bych najednou šla dělat, já nevím, kvantovou fyziku, jo, nebo že bych šla dělat jako fakt jako kuchaře nějakého úplně masterchefa. Já se pořád pohybuju v nějaké té škatulce, takže nebojte se, když to vypadá, že dělám jako 100 profesí, tak je to vlastně jako jedna profese, která má víc odnoží. Mě baví malovat a baví mě obraz filmovej. A je to prostě podobný, to je pořád stejný. A baví mě i kreslit slovama a i hlasem. To je prostě stejný pořád pro mě.
1: Říká optimistka Olga Lounová, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Děkuju moc, já taky. A jestli můžu říct poslední věc pro určitě maminky, tak prosím, kojte, nebojte se kojit, co nejdýl to jde. A když se vám narodí miminko, tak nemá prdíky, ale potřebuje se přebalovat. Přebalujte miminka, protože opravdu vám pak budou dobře spinkat. Poselství dne.
1: No a ode mě už uslyšíte jenom to, že si nás můžete poslechnout jako obvykle v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a nebo se můžete podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: hitů na 107,1 FM. Rádio Praha.
1: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha.

0: do. Harry Styles, Adore You, v 6 hodin na Rádiu Praha. Před námi dnešní první zprávy připravili Vašek Miller. Vítám tě ve studiu a hezké ráno vám všem.
1: Díky Honzo a dobré ráno. Platily nestandardní dohody, vypověděla u soudu v kauze Dozimetr bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na další 3 roky. Začal platit zákaz předvolebních průzkumů. Lidi teď mají čas na rozhodování. Bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová včera svědčila v kauze Dozimetr u Obvodního soudu pro Prahu 9. Od podzimu 2018 upozorňovala své kolegy na nevýhodné projekty hlavního města, smlouvy nebo schvalovací procesy. Vypověděla, že měla pocit, jako by byla v mafii, platili nestandardní dohody nebo se obcházela pravidla, říká Hana Kordová-Marvanová.
3: To je tak, když se jaksi kolem vás neustále odhlasovávají různé tisky, které jsou podezřelé, a když k ním vznášíte výhrady, ty jsou smeteny pod stůl, a když je vám kvůli tomu nadáváno, jsou třeba upravovány zápisy z rady, tak začnete mít tento dojem.
1: V kauze Dozimetr jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy, včetně třeba bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka nebo zlínského podnikatele a lobbysty Michala Redla. Všichni vinu odmítají. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument popisuje kulturní priority a je podkladem mimo jiné pro přidělování peněz. Schválený návrh ale kritizují některé kulturní organizace. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některá témata. Podle Klempíře se ale rezort při přípravě snažil komunikovat se všemi institucemi.
4: Já si myslím, že ten humbuk ohledně naší nekompetentnosti toho, že zahrabáváme a dusíme kulturu, byl spíš takovým křikem zájmových organizací.
1: Návrh bude součástí navazujícího akčního plánu, který dostane vláda k projednání do konce listopadu. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmějí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb.
5: Zákaz se vztahuje i na průzkumy, které agentury vypracovaly třeba v září a novináři by je teď chtěli znovu vydat. Třídenní moratorium má dát čas voličům na to, aby se v klidu rozhodli, koho budou volit a nenechávali se ovlivnit. Zákaz zveřejňování průzkumů potrvá až do ukončení hlasování v sobotu ve 14 hodin. Pak můžou vycházet takzvané exit poly, tedy průzkumy pořízené předvolebními místnostmi. Další moratorium začne platit před druhým kolem senátních voleb příští úterý 13. října. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Ukrajina údajně v noci vyslala více než 600 dronů na ruské hlavní město Moskvu a okolní oblast. Většinu dronů prý zneškodnila ruská protizdušná obrana. Na síti Telegram to tvrdí moskevský starosta Sergej Sobyanin. Bližší informace o útoku zatím nejsou známé. Vzdušné útoky s obou stran jsou v poslední době intenzivnější. Rusko v minulém týdnu při útoku na dopravní infrastrukturu v ukrajinském hlavním městě Kyjevě způsobilo dopravní kolaps. Francouzští fotbalisté zvítězili v Lize národů Saint-Denis nad Belgií 4-1. Ještě čtvrt

0: Praze bude jasno nebo skoro jasno. Ráno se místy, zejména v údolích, vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, které se budou během dopoledne rozpouštět. Později večer od jihozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů a slabý proměnlivý nebo východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, bude dnes ráno a dopoledne z dopravního infocentra sledovat Katka Jelenová.
3: Hezké ráno. Na východě Prahy už takto velmi brzy panují velké komplikace na okruhu směrem z dálnice D10. Kolona po pojíždí z úrovně Černého mostu ucpává se i hradecká dálnice D11 přibližně z prvního kilometru. Příčinou velmi dlouhého zdržení je nehoda na Štěrboholské spojce. Těsně za odbočkou na Dolní Počernice se v noci srazily dva kamiony. Bylo to tam i dlouho uzavřené. Teď se jede pouze připojovacím pruhem od Černého mostu, ztratíte přes 40 minut. Plní se i Českobrodská do centra za okruhem k Dolním Počernicím, Kbelská z Letňan do Hloubětína od Novopatské k Poděbradské a ve Kbelské z druhé strany tedy od Hloubětína nahoru do Letňan. Teď navíc v připojení od Novopatské drobnější srážka dvou osobních aut. A potíž čekejte i v Liberecké do centra, kousek před Bulovkou blokuje levý pruh nepojízdné vozidlo. Fronta zatím od Střížkova na pár minut.
2: Já ti moc děkuju, Katko, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: 6 minut po 6. startuje úterní ranní vysílání Rádia Praha s datem 6. října. Hanuš a Hanuše mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší, kluci a holky. Co nás čeká? Linkin Park a jejich Talking to Myself. Taky Tom Gregory a Never Look Back a spousta dalších. Příjemné vstávání s Rádiem Praha přeje Honza Chlaň.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: Tom Gregory, Never Look Back ve 6:45 na Rádiu Praha. Je úterý 6. října a v Praze bude jasno nebo skoro jasno. Ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, dopoledne se to rozpustí a později večer od jeho západu bude zase přibývat oblačnosti. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 8 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo východní vítr. Jak to vidí Katka Jelenová?
1: Východ metropole stále ucpaný, kolona před nehodou na Štěrboholské spojce se sílícím ranním provozem narůstá. Aktuálně se brzdí už v Novopatské za Satalicemi. Kolona se pak vleče celou východní částí okruhu okolo Černého mostu až do zmíněné Štěrboholské za sjezd na Dolní Počernice. Tam po noční kolizi dvou kamionů zůstává průjezdný pouze připojovací pruh. Zdržení čekejte bezmála hodinové. Ucpává se i sjezd z D10 na hradecké dálnici D11. Se do kolony dojíždí okolo 4. kilometru. V Liberecké do centra před Bulovkou blokují levý pruh, následky srážky 3 osobních aut, kolona už v Cínovecké od sjezdu na Čakovice přibližně na 20 minut a potíže trvají i ve Kbelské směrem z Hloubětína nahoru do Letňan. V připojovacím pruhu z Novopatské stojí 2 nabouraná osobní vozidla.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
1: Měj se hezky, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naladte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Meredith Brooks a Bitch v půl sedmé na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky na roky 2026 až 2029. Dokument počítá například s obnovou kulturního dědictví nebo podporou české audiovize. Nahrazuje koncepci předchozí vlády, která měla platit až do roku 2030. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy tvrdí, že původní plán nebylo možné financovat. Novou koncepci ale kritizuje část kulturní obce i opozice. 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky a další veřejné činitele ke slušné komunikaci a odmítání násilí. Žádají je taky, aby k násilí nepodněcovali na sociálních sítích. Prohlášení se ohrazují i proti omezování přístupu novinářů k informacím a požadují, aby úřady poskytovaly informace všem redakcím bez rozdílu. Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče do hodnosti armádního generála. Získal by tak nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Na generálporučíky mají povýšit jeho zástupci Petr Čepelka a Pavel Lipka a taky šéf velitelství pro operace Jaroslav Mika. Kabinet navrhl povýšení i dalších vojáků. Prezident Petr Pavel nové generály tradičně jmenuje 28. října při příležitosti dne vzniku samostatného československého státu. Americký prezident Donald Trump podepsal dekret, který umožní Američanům nakupovat naftu osvobozenou od silniční daně. Ta je běžně určená hlavně pro zemědělské a stavební stroje. Ceny ropy v posledních měsících stoupaly kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Agentura Reuters upozorňuje na souvislost s nadcházejícími volbami do amerického kongresu. V Praze bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Katka Jelenová z dopravního infocentra.
3: Velké komplikace trvají na východě hlavního města. Kolona před nehodou na Štěrboholské spojce narostla v Novopatské už před sjezd na Satalice. Odtud k místu kolize pojedete více než hodinu. Zaplnil se jak sjezd z D10 od Boleslavy, tak i Hradecká D11. Kolona začíná kousek za Jirny okolo 7. kilometru, ale také stále narůstá. A v Novopatské kolona i ve směru z Černého mostu zpomaluje se už na konci dálnice D10 a téměř 20 minut se popojíždí ke Kbelské. V připojení z Novopatské stále překáží dvě havarovaná osobní auta. Ve Kbelské z Letňan do Hloubětína se sune fronta mezi Novopatskou a Poděbradskou. Se zdržením pak počítejte i dál směrem na Hostivař. Průmyslová se ucpává už kousek za Hloubětínem a silný provoz pokračuje až téměř ke sjezdu na jižní spojku. A v Liberecké směrem do centra kousek před Bulovkou bourala v levém pruhu tři osobní vozidla. Ve frontě z Cínovecké od sjezdu na Čakovice strávíte přes 20 minut.
0: Já ti děkuju, Katko, zatím ahoj.
3: Měj se hezky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po půl sedmé v raní Praze Šebouzí Born to Die a taky Xindlix a vyrazíme na dovolenou.

0: Rihanna Diamonds ve 6:45 na Rádiu Praha. Nově jezdí speciální tramvaj připomínající Václava Havla. Bývalý prezident, dramatik a disident by včera oslavil 90. narozeniny. Do konce letošního roku bude tramvaj vozit cestující na lince 22.
1: Tramvaj je celá modrá, na bocích má nápisy Havel 90 s portrétem prezidenta v abstraktním provedení, které zdůrazňuje rysy jeho tváře. Jdu se podívat do kabiny řidiče tramvaje za panem Stanislavem Rückrem. Vstupuji tady do kabiny.
2: Samozřejmě já jsem pana Havla zažil jako prezidenta, jsem i pod ním sloužil u hradní stráže, takže samozřejmě mám k němu pozitivní vztah.
1: Z kabiny se jdeme podívat přímo do tramvaje. Jsou tu vylepené plakáty, které například upozorňují na akce spojené s výročím nedožitých narozenin Václava Havla.
2: Tramvaj hledím jako na vozidlo. Je hezká, vizuálně pěkná a určitě cestujícím bude líbit.
1: Dodává řidič Stanislav Rücker z pražského dopravního podniku. Na výzdobě tramvaje se podílela první prezidentská knihovna. Podle člena její správní rady, hudebníka Michaela Kocába, tramvaj jako každodenní dopravní prostředek částečně vystihuje Havlovy postoje.
3: Ta tramvaj vlastně symbolizuje to, co Havel neustále zdůrazňuje, to je ta občanská společnost. Najdete nepříliš věci, které jsou plně nezávislé na politice. Těžko bude vláda rozpočtem nějak omezovat prostě provoz tramvaje. Tramvaje tady jsou, slouží lidem.
1: A dodává, že tramvaj věnovanou Havlovi považuje za dobrý nápad.
3: Je to něco příjemného, sympatického. Osobně mám třeba tramvaj velmi rád a taky s ní rád jezdím.
1: Speciálně upravená tramvaj bude jezdit na lince 22, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: Tramvaj bude vždy vyjíždět z vozovny Vokovice. No a s touto tramvají, která připomíná prvního českého prezidenta Václava Havla, se budou moci lidé svést až do konce roku.
1: Podle Hofmana je speciální tramvaj poslední akcí magistrátu k výročí Havlových nedožitých 90. narozenin.
4: Z pohledu magistrátu ty připomínky završujeme právě touto akcí. Jinak jsme měli sérii několika akcí. Tou největší byla bezesporu 21. září, kde jsme mimo jiné slavnostně odhalili i lavičku Václava Havla.
1: Tramvaje věnované Václavu Havlovi v minulosti několikrát křižovaly pražské ulice. Například v roce 2023 vozila cestující tramvaj připomínající 30 let od Havlova zvolení prvním prezidentem samostatné České republiky. O 4 roky dříve při kulatém výročí sametové revoluce vypravil dopravní podnik repliku tramvaje, kterou využíval Havel v prezidentské kampani v roce 1989. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Dnes budeme v Praze mít jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů Celsia. Ráno ale ještě místy mlhy nebo nízká oblačnost, dopoledne se to rozpustí. Foukat bude slabý proměnlivý nebo východní vítr. A co nám řekne Katka Jelenová?
5: Severovýchod metropole dnes ráno extrémně ucpaný. Hlavní příčinou je nehoda na Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov. Těsně za sjezdem na Dolní Počernice tam v noci bouraly dva kamiony. Komunikace byla i velmi dlouho uzavřená. Teď se projíždí alespoň připojovacím a pravým pruhem. Kolony se vlečou Novopatskou už téměř od Gbelské, D10 od Radonic ze 3. kilometru i D11 od Jiren z 8. kilometru. Ještě jednou Štěrboholská teď v opačném směru, tedy na Černý most. Na úrovni Europarku hned dvě nehody, blokovaný vždy levý pruh. V Cínovecké u sjezdu na Čakovice vzniká kolona kvůli nehodě, v Liberecké před Bulovkou stále blokovaný levý pruh. Čekejte téměř půlhodinové popojíždění, následně se velmi pomalu jede i Holešovičkami až ke sjezdu do Nové Povltavské. V Troji totiž začaly regulovat vjezdy do Blanky, zdržení tak naberete i v Povltavské téměř od Balabenky, o něco kratší fronta se sune i Trojskou.
0: Díky moc, hezké ráno.
5: I tobě, Honzo.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Dnes je poslední den pro roznos volebních lístků do schránek. K dispozici budou i ve volebních místnostech. Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro případné slučování škol. Europoslanci dnes budou projednávat odložení nových pravidel pro dovoz fosilních paliv. To požaduje i Česko. A v Praze bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nejpozději dneska by měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. Jejich roznos zajistili buď sami radnice nebo pracovníci České pošty.
2: Bych to viděl třeba i kolem 8 tisíc.
3: Tolik hlasovacích lístků v uplynulých dvou týdnech roznesl do schránek v Praze 6 pošťák Roman Ticháček.
2: Chodíme i po víkendu, protože je lepší to dělat zvlášť v klidu, než s poštou a doporučenými dopisem a dohromady. To strašně zdržuje. Já mám radši klid a dělám si to v klidu.
3: Lidé hlasovací lístky najdou i přímo ve volebních místnostech, potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
4: I v těchto volbách lze prokázat svou totožnost tím e-dokladem. Samozřejmě platný doklad totožnosti v té plastové podobě je v tomto ohledu jako jistotou v zásadě 100%.
3: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou tento pátek a sobotu. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících dvou letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může stovek škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
0: Školy a zřizovatele by uvítali snížení hranice, je ale potřeba změnu představit co nejdříve. Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost, za tu uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Častým prohřeškem byl taky nevyhující technický stav vozu. Účastníci srazu se pohybovali v Praze a středních Čechách, pak pokračovali do Brna a Olomouce. Strážníci celkem zkontrolovali přes 30 tisíc lidí. Evropský parlament dnes bude jednat o odložení přísnějších pravidel pro dovoz fosilních paliv. Ty mají za cíl snížit emise metanu, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Podle kritiků by to vedlo k dalšímu zdražování paliv.
6: Nařízení o metanu zadává všem dovozcům zemního plynu, ropy nebo uhlí do Evropské unie, aby od svých dodavatelů požadovali informace o únicích metanu a zavedli opatření, která je budou minimalizovat. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Těžba a transport fosilních paliv jsou jedním z velkých zdrojů metanu v atmosféře. Podle kritiků ale nařízení bude komplikovat dovoz paliv, jejíž cena v poslední době prudce vzrostla. Pro odložení účinnosti nařízení je tak například Francie nebo Česko. Ty patří mezi 19 zemí, které už k tomuto kroku vyzvaly Evropskou komisi. Ta původně navrhovala, že se pouze nebudou vymáhat pokuty za neplnění pravidel. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Tenista Jiří Lehečka si dnes zahraje o třetí titul na okruhu ATP. Na turnaji v Tokiu ho čeká třetí hráč světového žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Lehečka si už loni odvezl trofej z Brisbane a o rok dřív z jiného australského města Adelaide. V Praze bude jasno nebo skoro jasno, ráno se místy zejména v údolích vyskytnou

0: a odtud pak bezmála 50 minut budete popojíždět až do Štěrbohol ke sjezdu na Dolní Počernice. Tam dnes v noci havarovaly dva kamiony, stále se dá projet pouze připojovacím a pravým pruhem. Doprava na severovýchodě metropole tak v podstatě kolabuje. Zdržení čekejte i na příjezdu Hradeckou D11. Fronta začíná už před Jirny na 9. kilometru. Ucpaná nadále zůstává i Novopatská od Kbelské i téměř celá oblast Hloubětína. Na Štěrboholské spojce panují potíže i ve směru z Barandovského na Černý most. Na úrovni Europarku hned dvě nehody, vždy v levém pruhu. Do kolony se dojíždí už kousek za podjezdem magistrály před Spořilovem, tedy na jižní spojce. A ještě jednou na sever v Cínovecké se brzdí kousek za odbočkou na Čakovice. Desítky minut ztratíte na trase k regulované Blance.
1: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
0: I tobě.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do úterý s datem 6. října. Máme 6 minut po 7. Hezké ráno. Za chvilku Kygo a Ava Max. Whatever. A budou taky Patrik Malý a Sebastian 2005.
3: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Posloucháte Rádio Praha, teď je 7:45.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Bratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
5: Hello. Can you hear me?
4: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
5: Hang on.
4: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol, u nás známé jako Česko nebo Československo hledá superstar. V soutěži se proslavil mimo jiné asi její nejlepší porotce Simon Cowell. Prvním vítězem se pak v únoru 2002 stal Will Young. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. D5 byla teprve druhou českou dálnicí, kterou se podařilo zcela dokončit. A navíc díky ní jsme se napojili na západoevropskou dálniční síť. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem.
6: To informace, které mají povzbudit přemýšlení o tom, jak důležitá je v životě člověka energie a energetika.
4: Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.
0: Ten den bude jasný nebo skoro jasný, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, dopoledne se to rozpustí. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, pořád jsme na 8 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo východní vítr. Jak to vidí Katka Jelenová?
7: Na Štěrboholské spojce směrem na Smíchov u sjezdu na Dolní Počernice je po noční těžké nehodě dvou kamionů stále blokovaný levý pruh. Až hodinové kolony se vlečou celým severem metropole. D10 od Brandýsa z 11. kilometru, D11 od Jiren z 10. kilometru, nemluvě o totálně ucpané Novopatské od Kbelské, následně i celé východní části okruhu. Zaplněná stále i oblast Hloubětí na křižovatka Poděbradská Průmyslová. Průmyslovou se dál vleče fronta směrem na Hostivař, téměř ke sjezdu na jižní spojku. Na spojce směrem z Barandovského mostu čekejte zdržení od podjezdu magistrály. Kolona se posouvá až k dřívějším nehodám ve Štěrboholech. Na úrovni Europarku už následky obou kolizí z levého pruhu odstranili. A před Barandovským mostem je hodně plno na spojce od sjezdu na Pankrác. Kolona pak pokračuje i dál do Břížskou až k Mrázovce. A ve Strakonické do centra první část fronty už od okruhu k Lahovičkám, pak nesouvislé od Závodiště až k jižní spojce.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
7: I tobě, Honzo.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
9: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
10: Praha žije.
11: Adele živě v Royal Albert Hall.
12: Adele živě v Royal Albert Hall.
11: Strhující multiplatinové live album z roku 2011 z londýnského hudebního svatostánku.
13: Praha žije.

0: Lovely Kygo a Eva Max, Whatever, v 7:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, připravil je Vašek Miller.
1: Dobré ráno, v Tyršově domě v Praze dnes budou Sokolové hromadně darovat krev. Akci nazvanou Sokolská kapka krve chtějí pomoci s doplněním zásob po letních prázdninách a také přilákat nové dárce. Za posledních 11 let takto Sokolové a další dobrovolníci darovali přes 3000 litrů krve. Začal platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Platí až do ukončení hlasování v komunálních a senátních volbách, které se konají v pátek a v sobotu. Opatření má zajistit, aby voliči měli klid na vlastní rozhodnutí. Předběžnou výši zářijové inflace zveřejní Český statistický úřad dnes v 9 hodin. Podle odhadu ekonomů se meziroční nárůst spotřebitelských cen mohl přiblížit ke 2,5%. Celkovou inflaci podle nich pohánělo hlavně zdražování pohonných hmot, energií a některých potravin. Ceny ropy začaly klesat, přispěl k tomu plán skupiny G7 na uvolnění nouzových zásob ropy a nafty a taky dodávky z Blízkého východu. Export z tohoto regionu se zvýšil i přes pokračující útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Pokles cen ale zůstává limitovaný kvůli obavám z dalšího narušení blízkovýchodních dodávek. Ze zdražování benzínu viní americký prezident Donald Trump ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie. V Praze bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje z dopravního infocentra kolegyně Katka Jelenová.
3: Dobré ráno. Na Štěrboholské spojce směrem na Smíchov u sjezdu na Dolní Počernice po noční kolizi dvou kamionů už se jede jak pravým, tak levým pruhem. Kolony ale přetrvávají velice dlouhé, až hodinové se stále vlečou dálnicí D10 už od Staré Boleslavy ze 13. kilometru. Dálnicí D11 od Jiren z 10. kilometru. Ucpaná stále zůstává Novopatská od Gbelské, následně i celá část východního okruhu. V Cínovecké brzdíte kousek za odbočkou na Čakovice a hodně přes 20 minut ztratíte na trase k regulované Blance. Jedete-li do Prahy D1 od Brna, čekejte kolonu od Čestlic z 8. kilometru, dálnice D5 z Plzně před Prahou, ucpaná před Rudnou ze 7. kilometru.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

Půl osmé na rádiu Praha, Benson Boone a Mystical Magical. A taky třeba Teddy Swims a jeho Mr. Know It All.

0: Ve 7:45 na rádiu Praha White Town a Yo Woman. Nejpozději dneska by měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. V Praze 6 pošťáci poslední roznos dokončili včera. Vydali jsme se na obchůzku s nimi.
1: Obsluhuju zhruba 3700 domácností, kde musím chodit každý den. Chodím to pěšky všechno.
2: Je 7:45 ráno a pošťák Roman Ticháček právě třídí dopisy, které bude roznášet do schránek.
1: Když jsou těžší dny a je to hodně, tak mi to zabere 4 až 5 hodin.
2: Kromě klasické pošty bude roznášet ještě poslední volební lístky. Ty musí mít všichni voliči ve schránkách nejpozději 6. října, vysvětluje oblastní manažer České pošty Michal Strachota.
3: Proces roznosu standardně je třeba 14 dní jako dopředu, maximálně jako 3 týdny, s tím, že jako 14 dní, takže 10 pracovních dní je pro nás relativně komfortní čas.
2: Jednotlivé pobočky si proto před volbami s dostatečným předstihem domlouvají brigádníky. Hlasovací lístky roznášejí i o víkendech.
3: Stane se, že jsou nějaké chyby na těch hlasovacích lístkách, takže se musí přetisknout. Přijdou se zpožděním a dostáváme se pak trošku do časového presu. Loni se to stalo v rámci těch parlamentních voleb, takže tam to přišlo všude pozdě. Letos to proběhlo bez problémů.
2: Po 10. hodině měl pošťák Roman Ticháček všechny zásilky přehledně rozdělené a jdeme roznášet do schránek.
1: Je to ulice Bělovská 16 až po 4.
2: Kolik těch lístků pro tuhle tu ulici to dohromady je?
1: Já nevím, plus minus, kolem 80.
2: Takže vy tady máte klíč od každého toho vchodu?
1: Od vchodu mám klíč, no. Člověk, jak už zná ty jména, já už to pomalu házím z paměti. Samozřejmě, že se může stát, že ty lidi už tady nebydlejí, tak to už to odvezu zpátky na poštu a to se pak kompletně zabalí a vrací se to. V dnešní době se to mění, takže vždycky se někdo přistěhuje. Každý týden.
2: Poslední lístky v Praze 6 jsme už tedy roznesli. Lidé budou případně moci využít i záložní lístky přímo ve volebních místnostech, jak potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jírovec.
4: Samozřejmě se stává, že z různých důvodů někteří voliči si nepřinesou ty hlasovací lístky do volební místnosti, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
2: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou už tento pátek a sobotu. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, teď ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se to rozpustí, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, jsme pořád na 8 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo východní vítr. Katko, zdravím tě, máš slovo.
5: Sever Prahy zůstává ucpaný už z Cínovecké od sjezdu na Čokovice. 50 minut zabere trasa k Blance plnou Libereckou i Holešovičkami. Do Hloubětína k Poděbradské je to na půl hodiny. Dalších 20 minut ale připočtěte, pokud pokračujete dál na Hostivař Průmyslovou ulicí. Situace už mnohem příznivější na Štěrboholské spojce směrem na Smíchov. U sjezdu na Dolní Počernice už se po nehodě dvou kamionů opět jede oběma pruhy. Následky kolize odklizené. Dlouhé kolony se začínají dávat do pohybu, ale ještě to potrvá. V Novopatské se vleče stále téměř od Gbelské. D10 plná od Brandýsa ze 7. kilometru, D11 od Jiren z 11. kilometru. V Českobrodské do centra vzniká kolona už kousek za odbočkou na Malešice a téměř půl hodiny zabere trasa do spojovací k omezení u odbočky k Libeňskému nádraží. Jižní spojka směr Smíchov plná od podjezdu magistrály přes Barandovský most a Dobřížskou. Pojedete k Mrázovce hodně přes půl hodiny. Ve Strakonické do centra fronta nesouvislá, zastavuje se už před okruhem na konci z Braslavy a odtud k jižní spojce je to na 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
5: I tobě.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: bursting at the seams. Je 8 hodin a ve studiu se mnou už je Vašek Miller. Máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme hezké úterní ráno.
1: Dobré.

0: Opravu Pragrových kostek v Praze si lidé můžou prohlédnout z vyhlídkové lávky. Inflace v září mohla podle ekonomů stoupnout až ke 2,4%. Litevští poslanci budou hlasovat o zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní. A bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé v Praze si můžou prohlédnout opravu Pragrových kostek. Dělníci ke staveništi umístili vyhlídkovou lávku. Práce za skoro 1 miliardu a 400 milionů korun potrvají 3 roky. V nejbližších dnech lidé budou moci sledovat například opravu fasády, říká mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Anna Klímová.
2: Na lávku se lidé dostanou z ulice Na Slovanech a bude tam po celou dobu rekonstrukce. Je z ní vidět, jak postupují práce na staveništi a aktuálně mohou lidé sledovat zblízka přesun stavby i na vnější plášť. Přístup na lávku je omezený v době, kdy se manipuluje s jeřábem nebo je špatné počasí.
0: Od dneška do čtvrtka si lidé v Praze můžou přijít nechat vyšetřit játra na Palackého náměstí. Ve speciálně upraveném voze budou zájemce kontrolovat zdravotníci ze Všeobecné fakultní nemocnice. Ta se zapojila do evropského preventivního programu Life Screening Tour, říká mluvčí nemocnice Marie Hřmánková.
3: Na Palackého náměstí bude vždy od 10 do 16.30 hodin stát speciálně upravená dodávka. Pomocí přístroje změří tuhost jaterní tkáně a míru stukovatění jater. Vyšetření je to rychlé, bezbolestné.
0: Český statistický úřad nezveřejní předběžný odhad inflace za září. Ekonomové odhadují, že si meziroční nárůst spotřebitelských cen tentokrát může blížit až k hranici 2,5%. V srpnu to přitom bylo 1,9%. Za růstem pravděpodobně stály zdražující pohonné hmoty.
4: Například podle ekonomů Komerční banky bude skok výrazný. Meziročně by se mohla zářijová inflace dostat až na 2,4%. Kromě růstu pohonných hmot nebo energií se pravděpodobně na výsledcích podepsalo i zdražování některých potravin, které většinu roku naopak táhly inflaci dolů. Předběžný odhad inflace zveřejní Český statistický úřad v 9 hodin. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Litevský parlament bude hlasovat o ústavní změně, která by povolila rozmístit cizí jaderné zbraně na litevském území. Změna má usnadnit jaderné odstrašení. Ústavní dodatek ale musí podpořit 2/3 parlamentu, tedy nejméně 94 poslanců.
5: Výslovný zákaz rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území obsahuje článek 137 litevské ústavy. Tento zákaz by mohl zrušit ústavní dodatek. Pokud poslanci ústavní dodatek přijmou, za 3 měsíce bude následovat druhé hlasování. I v něm se pro zrušení zákazu budou muset vyslovit nejméně 2/3 poslanců. Litva stojí o účast v jaderném odstrašení Severoatlantické aliance nebo aliancí fungujících mimo rámec NATO. Její představitelé ale několikrát zopakovali, že země neplánuje na svém území rozmístit jaderné hlavice. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Hokejista Radek Faxa v novém ročníku NHL poprvé bodoval. Český útočník pomohl jednou asistencí Dallasu k vítězství 5-0 nad San Jose. Brankář Daniel Vladař předvedl v dresu Filadelfie 32 zákroků. Flyers ale prohráli na ledě Tampa Bay 1-4. V Praze dnes jasno nebo skoro jasno, ráno místy, zejména v údolích mlhy nebo nízká oblačnost, které se budou během dopoledne rozpouštět. Později večer od jihozápadu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, slabý proměnlivý nebo východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Katka Jelena.

0: Na D10 směrem z Boleslavy brzdíte u Brandýsa na 10. kilometru, na D11 z Hradce před Jirny na 9., na D5 před Rudnou na 7. kilometru. D1 na příjezdu do metropole od Brna se plní nejprve před Šmejkalkou z 26. kilometru, po druhé se brzdí za sjezdem na Popovice na 15. kilometru a do třetice za okruhem na 10. Odtud na Chodov ke sjezdu na jižní spojku je to téměř na 40 minut.
1: Díky moc, Katko, měj se.
0: Měj se krásně.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Šest minut po osmé posloucháte Rádio Praha v úterý 6. října. Hezké ráno, přeje Honza Klein. Za chvilku One Republic a jejich Counting Stars. A bude taky Alex Warren a Fever Dream.
3: Rádio Praha a Honza Klaň 107,1 FM a DAB+.

0: Lucie a Amerika ve čtvrt na devět na Rádiu Praha.
1: Praha je nej. V samém centru Prahy se už více než 250 let sleduje počasí. Klementinum patří mezi nejstarší meteorologické stanice na světě s nepřerušeným měřením. Pravidelná pozorování tu začala už v roce 1752. Meteorologové tehdy měřili teplotu, tlak vzduchu i srážky několikrát denně. A zajímavé je, že některé časy měření se používají dodnes. Právě díky Klementinu dnes vědci přesně vědí, jak se v Praze měnilo klima během posledních staletí.
2: Praha je nej.
0: Je úterý 6. října, v Praze bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno a dopoledne, teda respektive ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, dopoledne už se to rozpustí, maxima 20 až 22, furt jsme na 8 stupních a foukat bude slabý, proměnlivý nebo východní vítr. Katko, zdravím tě do dopravního infocentra, jak to vypadá?
3: A v Praze trvá dnes extrémní ranní špička, vydatně podpořená noční nehodou dvou kamionů na Štěrboholské spojce směr Lanový most. Následky už sice zhruba před hodinou odklidily, dlouhé kolony budou řidiče trápit ještě hodně dlouho, rozjíždí se jen velmi stěžka. Mimo jiné ucpaná Cínovecká už od sjezdu na Březině ves, odtud bezmála hodinu jedete k Blance i na Hloubětín i dál na Hostivař. Novopatská směrem k Černému mostu stále plná, teď už jen od Satalic, situace tak o něco málo lepší, ovšem následně zůstává plná celá východní část okruhu, dál i Štěrboholská spojka až k Europarku. Velmi špatně průjezdná oblast Čakovic k Bel, příjezd do Prahy po Staréhradecké silnici 611, plní se už před Nehvizdy, poté z odbočky na Zeleneč až do Horních Počernic. D10 z Boleslavy a kolona od Brandýsa z 10. kilometru, Hradecká D11, tam se brzdí kus před Jirny na 11. A k Mrázovce směrem na Břevnov se sunou kolony, jak na jižní spojce od magistrály, následně i celou do Břížskou, tak Strakonickou z úrovně okruhu i Modřanskou od Hodkoviček.
0: Díky moc, Katko, měj se.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Čtyři novinky i výrazné změny. V nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým.
6: 9.
5: Na 5. místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. 2. šanci chytili pevně za pačesy One Republic. Need Your Love je 4. 3. jsou Kygo, Khalid a Griffin. Save My Love. Nejlepší novinku mají Cat's Eye. Animal je nová dvojka na Praze. A jednička. Po druhé a mnohem jasněji. Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který song dostane tentokrát nejvíc?

0: Na Rádiu Praha support lesbians a since 8:30. Teď samozřejmě zprávy připravil je Vašek Miller.
1: Dobré ráno, vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky na roky 2026 až 2029. Dokument počítá například s obnovou kulturního dědictví nebo podporou české audiovize. Nahrazuje koncepci předchozí vlády, která měla platit do roku 2030. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy tvrdí, že původní plán nebylo možné financovat. Novou koncepci ale kritizuje část kulturní obce i opozice. 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky a další veřejné činitele ke slušné komunikaci a odmítání násilí. Žádají je taky, aby k násilí nepodněcovali na sociálních sítích. Prohlášení se ohrazují i proti omezování přístupu novinářů k informacím a požadují, aby úřady poskytovaly informace všem redakcím bez rozdílu. Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče do hodnosti armádního generála. Získal by tak nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Na generálporučíky mají povýšit jeho zástupci Petr Čepelka a Pavel Lipka a taky šéf velitelství pro operace Jaroslav Míka. Americký stát New York vyhlásil nouzový stav kvůli šíření spalniček. Do začátku října letos v New Yorku zaznamenal 108 případů. Přes 90 nakažených přitom pochází z venkovských oblastí, kde je malá proočkovanost. Stát proto rozšířil okruh zdravotníků, kteří můžou vakcíny podávat. Nařízení má platit do 4. listopadu. A v Praze bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách taky dopravní informace, s těmi je připravená Katka Jelenová.
3: Cínovecká do centra stále ucpaná od sjezdu na Čakovice, kolony pak pokračují jak Libereckou i Holešovečkami k Blance, tak i k Belskou do Hloubětína, dál i Průmyslovou na Hostivař až ke sjezdu na Jižní spojku. Ve Kbelské do Hloubětína navíc těsně před sjezdem do Novopatské blokují odbočovací pruh následky střetu nákladního vozidla s osobním. Plná zůstává východní část okruhu, následně Štěrboholská spojka, dál na trase na Smíchov naberete zdržení i na Jižní spojce, a to od podjezdu magistrály, pomalejší provoz i dál v Dobříšské až k Mrázovce. D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně popojíždí kolona před Rudnou z 6. kilometru. Na zdržení tam nabírají nejen kamiony, ale i osobní auta v levém pruhu. Ta se sunou až na okruh za Ořech bezmála 50 minut. Nákladní soupravy o mnoho déle. Před Prahou trvá zdržení i na dálnici D10 směrem z Turnova. První část kolony už kousek za Starou Boleslaví na 13. kilometru. Hradecká D11 na příjezdu do hlavního města, tam dojíždíte do kolony za Lysou na 14. kilometru.
0: Já ti moc děkuju, zatím hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha.

0: Will Smith.
1: Man in Black ve 8:45 na Rádiu Praha. A teď Jirka Štefl.
2: Na výstavišti v Holešovicích startuje Design Block, největší český festival designu a módy, který letos spojuje současný design s tématem světla. Akce od úterý do neděle nabídne výstavy, umělecké instalace, módní přehlídky, přednášky, workshopy i diskuze. Hlavní program najdete v průmyslovém a nově otevřeném veletržním paláci. Další instalace jsou pak v Letohrádku královny Anny nebo galerii Rudolfinum. V kulturním prostoru Nová spirála se zase uskuteční konference o designu a architektuře a módní přehlídky. Na své si tam přijdou dospělí i děti. A botanická zahrada vás zve na výstavu Chili papriček, která do soboty nabídne pestrou paletu nejrůznějších odrůd, ochutnávky i prodej výrobků z chili. Každý den od 13 hodin se můžete vydat taky na komentovanou prohlídku a zjistit něco víc o pěstování, rozmanitosti i využití těchto pikantních rostlin. Jirka Štefl, Rádio Praha.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
4: První říjnové pondělní poledne na Praze patřilo herečce a pedagožce Martině Prajzové. A mluvili jsme třeba o tom, jak dlouho jí většinou trvá naplno pochopit postavu, kterou hraje.
5: Někdy se vám stane, a to se mně třeba děje velmi často u divadla, se mi to děje celou tu dobu, co u divadla jsem, že některé ty postavy poznávám opravdu až třeba na poslední chvíli, až v posledních týdnech před tou nebo týdnem před tou premiérou, protože vám oblečou kostým, udělají vám masku. A vlastně se to nějak teprve potom spojí s tou i představou toho režiséra nebo toho tvůrčího týmu a s tou představou, kterou máte vy sám.
4: V úterý dorazí šéfredaktorka československé Vogue a taky kurátorka Andrea Běhounková. Budu velice rád, když se nás poslechnete. Začínáme tradičně po poledních zprávách.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Dnes budeme v Praze mít jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů Celsia. Teď jsme na 9 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo východní vítr. Katko, zdravím tě, jak to vidíš?
6: Na severu Prahy kromě ucpané Cínovecké, následně Liberecké, k Blance i k Belské do Hloubětína se značně zaplnilo i okolí Kobylského náměstí. Horňátecká téměř od vozovny, následně Zenklova k Bulovce. Popojíždí se i Čimickou z Bohnic od křížení s Písečnou. V Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky kolona tak nejen ve zmíněné Liberecké a Holešovičkách. Hodně dlouhá aktuálně popojíždí i v Trojské od Botanické zahrady. Ztratíte v ní bezmála půl hodiny. V Povltavské se zastavuje u odbočky do Prosecké. V Českobrodské směr centrum se kolona natáhla před odbočku na Malešice. Odtud k omezení ve spojovací je to téměř na 40 minut. A plná stále východní část okruhu Štěrboholská spojka směr Lanový most. Dál na trase na Smíchov nabíráte zdržení i na jižní spojce od podjezdu magistrály. Ucpaná dál i Dobřížská před Mrázovkou. A Strakonická, ta je plná v celé délce, a to od okruhu až k Barandovskému mostu.
1: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Měj se hezky.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Armáda kvůli aktivitám organizátorů odebrala zášitu konferenci o letectví. Do dneška by měli všem voličům dorazit volební lístky, jejich doručení zajišťují obce a města. Česko dnes představí svůj pavilon čestného hosta na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a bude jasno nebo skoro jasno ráno, místy mlhy, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Armáda odebrala záštitu velitele vzdušných sil nad chystanou konferencí Future Air Force. Na síti X to napsal náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Důvodem jsou podle něj informace o veřejném působení a kontaktech organizátorů akce. Některé jsou v rozporu s bezpečnostními zájmy Česka. Podle serveru Seznam zprávy se za konferenci stojí třeba podnikatel Petr Markvart, který v září vystoupil v debatě s ruským sankcionovaným politologem Fyodorem Lukaljonem. Markvart server odmítl, že by jeho kontakty či názory představovali bezpečnostní problém. Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sedu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sedu ale dostanou ve volební místnosti, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
2: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
0: Volby budou tento pátek a sobotu. Na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu světa čestným hostem. Dlouholeté přípravy sledoval ředitel veletrhu Jürgen Boss.
3: Mám radost hlavně z toho, že se ve Frankfurtu představí opravdu hodně nových českých autorů a autorek. Sleduju celou přípravu od začátku a musím říct, že se toho Česku zatím podařilo hodně. Mě obzvlášť těší spolupráce s Karlovarským filmovým festivalem. Chceme dostávat knížky na filmové plátno. Chystá se toho opravdu spousta.
0: Frankfurtský knižní veletrh přivítá první návštěvníky už zítra. Volby v kanadské provincii Quebec vyhrála separatistická quebecká strana. Nezískala ale dostatek křesel, aby vládla sama, informuje o tom agentura AP. Partaj se vrací k moci po víc než 10 letech se slibem, že uspořádá další referendum o nezávislosti na Kanadě. Šéf strany Paul Saint-Pierre Plamondon nicméně už dřív prohlásil, že s lidovým hlasováním počká, až nebude v úřadu americký prezident Donald Trump. Frankofonní provincie už o nezávislosti hlasovala v minulosti dvakrát. V obou případech voliči odtržení odmítli. Teniska Linda Nosková vypadla na tisícovkovém turnaji v Pekingu v osmi finále. S ruskou Alexandrovou prohrála 2-6 a 2-6. V čínském hlavním městě budou dnes o postup do čtvrtfinále bojovat ještě Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. Muchovou čeká zápas s Japonkou Osakovou, Bartuňková se utká s Rakušankou Krausovou. Práce dnes jasno nebo skoro jasno, ráno místy, zejména v údolích mlhy nebo nízká oblačnost, které se budou během dopoledne rozpouštět. Později večer od jihozápadu přibývání oblačnosti, teploty 20 až 22 stupňů a slabý proměnlivý nebo východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A po zprávách doprava připravená je s ní Katka Jelenová.
5: A opět začínáme na severu hlavního města. Kolona v Cínovecké začíná už u sjezdu na Čakovice a vleče se následně jak Libereckou a Holešovičkami až k Blance, tak k Belskou do Hloubětína ke křížení s Poděbradskou.

0: 11. kilometru v levém pruhu. Tři nabouraná osobní auta blokují i prostřední pruh. Jede se tak pouze pravým. Kolona zhruba na 10 minut.
1: Díky moc, hezké ráno.
0: I tobě, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Vstáváte do úterý 6. října a jste ve společnosti Rádia Praha a Honzy Chlaně. Hezké ráno přeju, máme 6,5 minuty po 9. a za chvilku tady u nás Chris de Sarandy, Good Old Days. A taky Ella Langley a její Choosing Texas.
3: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Gateway, I have no inspiration, ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Úterý 6. října, svátek má Hanuš, to je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Bratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
4: Hello, can you hear me?
3: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
4: Hang on.
3: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol, u nás známé jako Česko nebo Československo hledá superstar. V soutěži se proslavil mimo jiné asi její nejlepší porotce Simon Cowell. Prvním vítězem se pak v únoru 2002 stal Will Young. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. D5 byla teprve druhou českou dálnicí, kterou se podařilo zcela dokončit. A navíc díky ní jsme se napojili na západoevropskou dálniční síť. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem.
5: To informace, které mají povzbudit přemýšlení o tom, jak důležitá je v životě člověka energie a energetika.
3: Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.
0: Ten den bude jasný nebo skoro jasný s teplotami 20 až 22 stupňů Celsia. Teď jsme na 10 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo východní vítr. Katku Jelenovou zdravím do dopravního infocentra. Jak jsme na tom?
6: V Troji pokračuje výrazná regulace vjezdu do Blanky směr Břevno v kolony. Ten na desítky minut tak stále popojíždí Libereckou z konce Cínovecké za Bulovkou i Holešovičkami, po Vltavskou z Čuprovy i Trojskou z úrovně zámku i se zhora od Kobylis. Před Kobyliským náměstím stále hodně plná Horňátecká od vozovny. Kolona poté pokračuje až do Zenklovy k zastávce Okrouhlická. V Českobrodské do centra naberete zdržení nejprve v úseku mezi Újezdem a Běchovicemi, pak už před Jarovem z odbočky na Malešice, odtud do spojovací k omezení je to zhruba na čtvrt hodiny. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna čekejte kolonu za sjezdem na Benešov z 20. kilometru. Příčinou je kolize před Popovicemi na 17. 3 nabouraná osobní auta v levém pruhu, hasiči v prostředním. Jede se tak pouze pravým a kamiony využívají odstavný pruh zdržení 20 minut. A pokud na 10. kilometru D1 sjíždíte na okruh směr letiště, velmi silný provoz čekejte i tam. Plno už je přímo ve sjezdu z dálnice a pomalu se pak jede i celým omezením mezi Jesenicí a Vestcem. Navíc i na hlavní části okruhu regulují vjezdy do obou tunelů.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: I tobě.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Svatba bez svatebního pochodu? Korunovace bez fanfár? Narozeniny bez písničky? To by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
9: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. Radio Praha 107.

0: Carly Rae Jepsen a tahle krásná mladá Kanaďanka s jejím skvělým songem Call Me Maybe na rádiu Praha v 9:30. Teď zprávy a Vašek Miller.
1: Hezké dopoledne. Inflace v září stoupla podle předběžného odhadu statistiků na 2,5%. Meziročně tak stoupla o 0,6%, meziměsíčně zůstala stejná. Konečnou hodnotu oznámí statistický úřad příští týden. Meziročně rostly víc než o 5% ceny energií a pohonných hmot, zdražily také alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Státní zemědělský intervenční fond ukončil 8 dotačních projektů firem z holdingu Agrofert za celkem 68 milionů korun. Důvodem je střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, zjistil to web i rozhlas. Firmy totiž o podporu požádali ještě před jeho jmenováním předsedou vlády, podepsat dohody o poskytnutí dotací ale nestihli. Začal platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů, platí až do ukončení hlasování v komunálních a senátních volbách, které se konají v pátek a v sobotu. Opatření má zajistit, aby voliči měli klid na vlastní rozhodnutí. Drony zasáhly dvě lodě ve výlučné ekonomické zóně Bulharska v Černém moři. Bez dalších podrobností o tom informovala kancelář prezidentky Eliany Jotovové. Bulharská veřejnoprávní televize BNT uvádí, že jedno plavidlo se potopilo a druhé zachvátil požár. Agentura BTA píše, že premiér země Rumen Radev svolává schůzku se zástupci státních institucí. V Praze dnes jasno nebo skoro jasno, s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže koukneme na silnice a ten pohled nám zprostředkuje Katka Jelenová.
3: Hezké ráno, v Liberecké do centra přetrvává až půlhodinová kolona z konce Cínovecké k Blance. V ní stále regulují provoz ve směru na Břevnov, plná tak nadále i Povltavská z Čuprovy i Trojská od Kazanky. V Bohdalecké směrem k Edenu, tedy do centra, opatrně kousek za křižovatkou se Záběhlickou. Levý pruh tam blokuje porouchané nákladní vozidlo, s ním je na místě i hlídka policie. A opět pohled na D1, příjezd do Prahy směrem z Brna, kolona už těsně za sjezdem na Benešov z 21. kilometru. Příčinou zůstává nehoda před Popovicemi na 17. kilometru. Bourala tam 3 osobní auta, stále blokují levý pruh. Jsou tam i hasiči, zdržení čekejte až půlhodinové. A dálnice D5 před Prahou směrem z Plzně, ta je plná od Rudné z 5. kilometru. Už jsou to ale převážně nákladní soupravy. Osobní auta zabrzdí až těsně před okruhem.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Krásný den.
4: Rádio Praha. Doprava každý

0: To byly YouTube a Where the Streets Have No Name ve 9:45 na Rádiu Praha. V Tyršově domě v Praze dnes Sokolové hromadně darují krev. Akcí nazvanou Sokolská kapka krve chtějí pomoci s doplněním zásob krve po letních prázdninách a také přilákat nové dárce. Na malé straně je kolega reportér Richard Webs. Zdravím tě!
1: Hezký den, hromadný odběr krve začal v 8 hodin ráno. Dobrovolníci se ale chodí na předem objednaný čas. Darovat krev můžou lidé, kterým je od 18 do 65 let, váží alespoň 50 kg a například nemají žádnou infekční nemoc. To tady zjišťují zdravotníci a zajímají se také o to, zda dotyčný nemá krve málo. Dárci musí vyplnit také formulář. V tom odpovídají třeba na to, zda v posledním půl roce nebyli v zahraničí. No a pokud všechno dopadne dobře, jdou si lehnout na lehátko. Samotný odběr trvá necelých 10 minut a zdravotníci při něm odebírají 450 ml krve.
0: Richarde, představ trochu víc tu akci Sokolská kapka krve. O co jde?
1: To je v podstatě taková soutěž, která má sokoly motivovat k darování krve. Můžou se do ní zapojit členové všech jednot napříč Českem. První tři jednoty, které za období 12 měsíců darují nejvíce krve, dostanou ocenění na slavnostním večeru Sokola. Každý dárce, který se do Sokolské kapky krve zapojí, pak dostane kovový odznak s logem projektu. Podle zástupců České obce Sokolské je o darování krve každoročně velký zájem a cíl akce se tak daří naplňovat. Sokolská kapka krve je určená hlavně pro členy jednoty, zapojit se ale může i veřejnost.
0: Ta akce se koná u příležitosti nadcházejícího památného dne sokolstva. Jaký další cíl má?
1: Sokolové si památným dnem připomínají nebojácnost svých členů za nacistické okupace během druhé světové války. Stejně tak je podle nich důležité i nemít strach pomoct při odběru krve. Dnešní akce pak připomíná i jednu ze sokolských hodnot – laskavost. Hlavním cílem je ale přilákat prvodárce a tím omladit základnu těch, kteří krev darují. Zájem o darování krve podle sokolů každoročně roste. Třeba letos v únoru přišlo přes 1000 dobrovolníků, z toho víc než 100 prvodárců. Za 11 let pak Sokolové odevzdali dohromady přes 3000 litrů krve.
0: Říká reportér Richard Webs. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Ten den hezký bude, čekáme jasno nebo skoro jasno, s teplotami 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 12 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo východní vítr. No a ještě doprava s Katkou Jelenovou.
2: Na začátku Liberecké do centra těsně za nájezdem od Letňan blokují jeden pruh. Následky drobnější nehody, fronta se sune z konce Cínovecké. Na úrovni Střížkova se pak opět brzdí a více než 20 minut se popojíždí až k Blance, ve které stále regulují provoz. Plné nadále okolí Kobyliského náměstí, hlavně trasa z Chaber, Horňátecká, poté Zenklova. Zdržíte se v Povltavské z Čuproby v Trojské, narostla kolona opět až k zámku. V Novopatské od sjezdu na Satalice panuje silný provoz, jak ke Kbelské, tak k Černému mostu. Poté se jede hodně pomalu i celou východní částí okruhu i Štěrboholskou spojkou k Průmyslové. Chvílemi ještě regulují provoz i v Mrázovce směr Břevno. S kolonou tak počítejte už na jižní spojce od nájezdu z Vídeňské. Na trase strávíte okolo 20 minut. A podobný čas necháte i na magistrále do centra. Zastavíte na úrovni soudu a krokem pojedete až k prvním semaforům v Legerově.
0: Katko, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezké úterý. Měj se, ahoj.
2: Měj se hezky, těším se zítra. Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: úterý 6. října Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Chybějící vlakové soupravy City Elephant už druhý den komplikují plynulost železniční dopravy ve Středočeském kraji a hlavním městě. Spotřebitelské ceny v září podle odhadu statistiků meziročně zrostly o 2,5%. Německé námořnictvo bude mít na pobřeží Severního moře novou základnu, vyroste mimo dosah ruských raket. A v Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Druhý den ovlivňuje železniční dopravu ve Středočeském kraji a Praze nedostatek vlakových souprav City Elephant. České dráhy se dnes potýkají s výpadkem 8 z těchto jednotek. Včera to bylo víc než 20. Část spojů proto jezdí s nižší kapacitou. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové za to můžou mimo jiné technické závady.
3: Další vozidla jsou odstavena kvůli instalaci kamerového systému nebo zabezpečovače ETCS a do disponibilního počtu jednotek se promítly také některé mimořádné události a vandalismus.
1: Podél Ocelkovy ulice v Praze 14 postavili dělníci nové protihlukové stěny. Na délku měří dohromady více než 170 metrů a nahrazují původní schátralou konstrukci. Stavební práce stály kolem 13 milionů korun. Pokračuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
4: Celková životnost těchto stěn je 40 let. Práce trvaly několik měsíců, ale dopravu neomezovaly. Stěny podél komunikace Ocelkova z 80. a 90. let jsme museli kompletně přestavit. Stavět, protože byly na hraně své životnosti a technicky už nebyly v pořádku.
1: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Přibližně to odhaduje Český statistický úřad. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Meziměsíčně tak pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily taky alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%. Německé námořnictvo získá nový přístav v Severním moři. Rozhodnutí padlo na město Emden ve východním Frýsku. Oznámil to ministr obrany Boris Pistorius. Na pobřeží očekávají miliardové investice a výhledově taky asi 2000 stálých služebních míst.
5: Díky novému přístavu bude Německo podle ministra Pistoria méně předvídatelné v případě vážného konfliktu a taky bude mít větší operativní možnosti. V užším výběru bylo i město Bremerhaven, ale podle severoněmeckého rozhlasu Emden dostal přednost i proto, že leží západněji a tím pádem těsně mimo dosah ruských raket středního doletu. V přístavu by měly od příští dekády kotvit fregaty, minolovky i tažné lodě. Ministr Pistorius dodal, že německé námořnictvo je teď nejmenší za svou historii, ale přitom má nejvíc úkolů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Plochodráží závodník Jan Kvěch obsadil den po triumfu na zlaté přilbě druhé místo na memoriálu Luboše Tomíčka. V Praze na stadionu Markéta zvítězil Lotyš Lebeděvs. Český závodník má za sebou několik náročných dní a mluvil o tom, že význam nedělní výhry v Pardubicích mu asi ještě chvíli nedojde.
6: Myslím si, že mi to dorazí. Úterý, středa se vrátím z Anglie. Čtvrtek, v pátek, až trošku opadnou emoce, zregeneruju a budu se cítit líp, tak to možná dojde, teďka to ani nedochází tím, jak říkám, jak jsem vyčerpaný, tak jsem si noc neužil, než jak jsem si užil určitě na stadionu na dráze tím, že zase nějaký adrenalin, emoce byly.
1: V Praze bude jasno nebo skoro jasno, později večer od jeho západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, slabý proměnlivý nebo východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na pražských silnicích sleduje kolegyně Katka Jelenová. Hezké dopoledne.
7: Hezké dopoledne, Vojto. V ulicích metropole přetrvává i krátce po 10. hodině dost silný provoz. Kamiony ucpávají severovýchod města Novopatskou téměř od Kbelské, následně východní část okruhu i Štěrboholskou spojku až k Průmyslové. Liberecká do centra zůstává ucpaná od Stříškova k Bulovce. Dál se jede pomaleji v pravém pruhu směr Nová, Povltavská a Blanka. Vjezdy do tunelů stále dle potřeby regulují. Na magistrále směrem z Pankráce do centra počítejte s 15 minutami navíc v úseku mezi budovou soudu a začátkem Legerovy. Od Holešovic budete popojíždět mezi Florencí a muzeem. Na cestě ze Smíchova do centra se zpomaluje už v půlce Jiráskova mostu. Fronta poté pokračuje okolo tančícího domu v Reslově, pak i Věčné až nahoru k IP Pavlova. A na D1 z Brna do Prahy čekejte kratší zdržení, nejprve před zúžením na Šmejkalce, o mnoho delší pak o kousek dál. Kolona se tvoří už před exitem 21 Benešov a zhruba 20 minut po pojíždí k nehodě na 17. kilometru. Tam zůstává neprůjezdný levý pruh. Přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Přeju vám dobrý den, 6 minut po 10. hodině začíná dopolední vysílání Rádia Praha. I dnes, tedy v úterý 6. října, pro vás máme jak skvělou muziku, tak dopravní servis každých 15 minut a samozřejmě i spoustu informací, šedivé lístky do zastupitelství.

0: Shania Twain jste poslouchali v dopolední Praze. Dobrý den. Už v pátek a v sobotu budou lidé v části Česka vybírat také nové senátorky a senátory. Jestli se hlasování týká právě vás, poznáte jednoduše i podle volebních materiálů ve schránce. Senátní lístky jsou žluté a vkládají se i do žluté úřední obálky. Zatímco komunální kandidátky mají barvu šedou. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 2 hodiny odpoledne, budou otevřené do 10 večera, znovu se otevřou v sobotu v 8 ráno a budou otevřené do 14. hodiny. K tématu se během dneška ještě vrátíme. Volební servis nabízíme i na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a i dnes na Rádiu Praha odvysíláme taky přímý přenos předvolební debaty kandidátů na primátora hlavního města. Začínáme v 18 hodin a 10 minut. Jak to aktuálně vypadá na pražských silnicích? Liberecká do centra zůstává ucpaná od Stříčkova k Bulovce. Dál se jede pomaleji v pravém pruhu směr Nová Povltavská a Blanka. Vjezdy do tunelů stále dle potřeby regulují. Na magistrále směrem z Pankráce do centra počítejte s 15 minutami navíc v úseku mezi budovou soudu a začátkem Legerovy. Od Holešovic budete popojíždět mezi Florencí a muzeem. Na cestě ze Smíchova do centra se zpomaluje už v půlce Jiráskova mostu. Fronta potom pokračuje okolo tančícího domu v Reslově, pak i Věčné až nahoru k IP Pavlova. Na D1 na trase z Brna do Prahy čekejte kratší zdržení nejprve před zúžením na Šmejkalce, o mnoho delší, pak o kousek dál kolona se tvoří už před exitem 21 Benešov, 20 minut po pojíždí k nehodě na 17. kilometru, tam zůstává neprůjezdný levý pruh. A pokud na 10. kilometru D1 sjíždíte na pražský okruh směr letiště, tak velmi silný provoz čekejte i tam, kamiony plní sjezd z dálnice. Pomalu se pak jede i celým omezením mezi Jesenicí a Vestcem. Na okruhu navíc výrazně regulují vjezdy do obou tunelů.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, dobrý den, 10 hodin a 30 minut, to je aktuální čas a taky nejvyšší čas na krátké zprávy. Připravil je kolega Václav Miller.
1: Druhý den ovlivňuje železniční dopravu ve Středočeském kraji a Praze nedostatek vlakových souprav City Elephant. České dráhy se dnes potýkají s výpadkem 8 těchto jednotek. Včera to bylo víc než 20. Část spojů proto jezdí s nižší kapacitou. Podle Českých drah za situaci můžou mimo jiné technické závady. Začal platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Platí až do ukončení hlasování v komunálních a senátních volbách, které se konají v pátek a v sobotu. Opatření má zajistit, aby voliči měli klid na vlastní rozhodnutí. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce změnit školský zákon. Podle toho současného se totiž školy a školky s méně než 180 dětmi mají v příštích letech slučovat do větších celků. Ministr kritizuje mimo jiné právě hranici 180 dětí. Asociace ředitelů základních škol varuje, že jednotlivé instituce budou potřebovat na přípravu sloučení minimálně 2 roky. Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení ústavního zákazu rozmístění jaderných zbraní v zemi. Musí ale ještě projít druhým hlasováním, které je podle agentury Reuters naplánované na 12. ledna příštího roku. Litevští představitelé několikrát zopakovali, že jaderné hlavice na litevském území rozmístěvat neplánují. A v Praze bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sledují kolegové z redakce Zelené vlny. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně u sjezdu na Benešov. Na 21. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 16,5 kilometr. Tam řeší nehodu v levém pruhu, zdržení je tam asi čtvrt hodiny. Další komplikace směrem do Prahy je na sjezdu na Pražský okruh na 12. kilometru. Tam se ve sjezdové rampě srazil kamion s osobním autem. Dál se kolona pak sune až na Pražský okruh na 79. kilometr. Tam stojí v omezení porouchaný kamion a ostatní nákladní vozidla mají problém projet. V východní části okruhu směrem na Štěrboholy počítejte se silným, hlavně transitním provozem od sjezdu z Novopatské až na Štěrboholskou spojku k Europarku. V Liberecké do centra se popojíždí od sjezdu na Prosek dál až do Nové Povltavské k Blance, zdržení je tam okolo čtvrt hodiny. V Povltavské postojíte od Čuprovy k Bulovce. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu až na konec omezení v Legerově, tam je to na 15 minut a ve Vilzonově se sune fronta od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A 3 a 3/4 minuty po 10:30 pokračuje úterní dopolední Praha. Jsme rádi, že posloucháte. Nová tramvajová trať v Praze propojí Malovanku a Strahov. Její stavbu slavnostně zahájili zástupci města i dopravního podniku. Podrobnosti přidáme za chvíli. Do té doby Joan Osborne nebo třeba Leony. Hezký poslech. Přeju těch přívětivých.

0: muž, který aktuálně září v britské verzi pořadu Zrádce a který taky na jaře přijede do České republiky, konkrétně přímo k nám do Prahy. To byl James Blunt, posloucháte Rádio Praha, dobrý den. Z Malovanky na Strahov v Praze mají od poloviny roku 2028 jezdit tramvaje. Stavba více než kilometr dlouhé nové trati oficiálně začala včera. Hotová má být za rok a půl a stát bude stovky milionů korun. Má nahradit autobusy a tím taky zrychlit dopravu.
1: Z Davidské strahovskému stadionu musí momentálně lidé jezdit autobusem. Příští roky ale mají nahradit tramvaje.
2: Tak občas stane, že stojí v kolóně, takže vtedy by to bylo asi lepší, kebyže tramvaje jdu, aby nečekali, jak to bude speciální pruh pro tramvaje.
1: Říká student Tomáš, který jezdí autobusem na místní vysokoškolské koleje. Vznik nové trati oceňuje třeba i pan Pavel.
3: Jestli na Strahu bude jezdit tramvaj, tak jenom dobře. Studentů je tady dost a nebude tady smrad z nafty, spalování.
1: Vaničkovou ulicí, kudy nová trať povede, bude projíždět méně autobusů. Podle technického ředitele pražského dopravního podniku Jana Šurovského to pomůže také životnímu prostředí.
4: Proud těch autobusů už se nebude pohybovat, řekněme, ve vozovkách v těch určitých kritických úsecích, ale bude převeden na koleje. To znamená, je to určitě příznivější řešení z pohledu dopadu na životní prostředí, ale i plynulosti provozu a nějakého jízdního komfortu.
1: Po trati budou jezdit úplně nové dvě tramvajové linky, co jsou vlastně zač, odkud kam pojedou.
4: Jedna je ta studentská linka, ekvivalent té 143. Ta studentská linka se bude jmenovat 28, bude jezdit odsud do Podbaby a výhledově do Suchdola. Kromě toho by vlastně i linka 29, která má vzniknout už v souvislosti se zprovozněním tramvajové trati na Václavské náměstí, tak ta by měla být pak prodloužena právě sem.
1: Dělníci vybudují také tři páry zastávek.
4: Malovanka, která se přesune i ta dnešní pro 22 a 25 do společné polohy, což umožňuje třeba přestupovat potom z té 28 na 22 nebo i 25 takzvaným systémem hrana, což je jako výhodné. Dneska to vídáme, jak ti studenti musí běhat od 22 za roh na autobus. Pak vzniknou tady koleje Strahov a tady konečná pojmenována Strahov, nikoliv stadion Strahov.
1: Trať bude dlouhá 1,3 km a povede z Bělohorské ulice, říká ředitel pro oblast stavební činnosti společnosti Elektrizace železnic Praha William Perknovský.
5: Ta stavba je dost komplikovaná a je tu samozřejmě okrem toho, že se bude robit tramvajová trať, tak se bude robit komunikace. Budu se robiť chodníky a budu se robiť jako špeciálne hlobené kanalizace, ktoré tu sú rôzne prekládky a vody, plynu a energetických závodov, takže bude tu toho naozaj hodne.
1: Hotovo má být v polovině roku 2028. Magistrát za práce zaplatí přes 800 milionů korun. Většinu získá od Evropské unie. Z pražského Strahova Richard Webs, Český rozhlas.
0: Na okruhu ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Postujte tak nárazově před nimi. Navíc na D1 ve sjezdové rampě na okruh řeší nehodu osobního auta s nákladním. Kolona pokračuje dál až nakonec omezení za Jesenice na 82. kilometr. Na východní části okruhu směrem na Štěrboholy počítejte se silným hlavně transitním provozem od sjezdu z Novopatské až na Štěrboholskou spojku k Europarku. V Liberecké do centra se popojíždí od sjezdu na Prosek dál až do Nové Povltavské k Blance, zdržení kolem 15 minut. V Povltavské postojíte od Čuprovy k Bulovce. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu až na konec omezení v Legerově. Tam je to na 15 minut. A ve Velzonově se sune fronta od Florence k muzeu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
7: Praha žije.
8: Adél živě v Royal Albert Hall. Strhující multiplatinové live album z roku 2011 z londýnského hudebního svatostánku.
6: Praha žije.

0: Je úterý 6. října, Rádio Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Hezké dopoledne, Václave.
1: Hezké dopoledne.
0: Bylo 11 hodin.
1: Na Štěrbohovské spojce se mnou si na dnešek stala vážná dopravní nehoda. Pražská policie hledá svědky. Spotřebitelské ceny v září podle odhadu statistiků meziročně vzrostly o 2,5%. Ukrajina vyslala stovky dronů na Moskvu a její okolí. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská policie hledá svědky ranní dopravní nehody, která se stala na Štěrboholské spojce blízko přemostění s ulicí Národních hrdinů. Řidič dodávky Ford Transit tam v levém pruhu ve směru do centra narazil do vozidla údržby. Dva lidé se těžce zranili. Podle policejního mluvčího Jana Daňka se nehoda stala kolem 15:30.
3: Žádáme všechny, kteří nehodu viděli nebo místem v uvedené době projížděli, aby se přihlásili na linku 158. Uvítáme jakékoliv kamerové záznamy z palubních kamer vozidel, které by mohly zachytit průběh nehody nebo situaci bezprostředně předcházející střetu.
1: Základní škola Zárubova v Kamíku v Praze 12 má novou kuchyň. Dělníci opravili i zázemí pro kuchařky. Přibyly také několik automatizovaných zařízení, například takzvaná tunelová myčka, víceúčelové pánve nebo konvektomaty. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové rekonstrukce stála téměř 50 milionů korun.
4: Kuchyni také nově funguje moderní systém, který umožňuje průběžné sledování teplot v jednotlivých fázích přípravy a skladování potravin, čímž pomáhá předcházet případným zdravotním rizikům. Cílem je zajistit zdravotní nezávadnost potravin ve všech fázích jejich zpracování.
1: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily taky alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%. Více než 800 nepilotovaných bojových letounů vyslala Ukrajina v noci na Moskvu a okolí. Úřady v ruské metropoli tvrdí, že se většinu z nich podařilo sestřelit. V Moskvě ale vypuklo několik požárů.
5: Na ruských sociálních sítích se objevily desítky záběrů, na kterých ukrajinské drony úspěšně útočí na ropné sklady ve Volodarsku v moskevské oblasti, kde doteď hoří dva velké zásobníky s ropnými produkty. Jde o největší zásobníky v oblasti. Drony útočily také v Černém moři. V Oděse poškodili jeden z podniků a infrastrukturu, oznámila městská vojenská správa. Drony zasáhly také dvě obchodní lodě v ekonomické zóně Bulharska, a to poprvé. Jedna z nich se potopila a na druhé vypukl požár. Lodě pluly pod vlajkami Toga a Palau. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté do 21 let odehrají dnes poslední zápas kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. V 18:30 nastoupí v Portugalsku proti domácímu výběru a jistému vítězi skupiny B, který tak postoupí na šampionát přímo. Svěřenci kouče Bílka mají jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži. V Praze dnes jasno nebo skoro jasno, později večer od jihozápadu přibývání oblačnosti, teploty 20 až 22 stupňů, slabý proměnlivý nebo východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na silnice se vydáme s Tomášem Kolmestrem. Hezké dopoledne.
6: Hezké dopoledne. Na příjezdu do metropole z Brna po D1 dejte pozor za sjezdem na Benešov. Na 19. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až ke sjezdu na Pražský okruh na 12. kilometr. Tam ve sjezdové rampě stojí po nehodě nákladní auto s osobním, navíc na 16,5. kilometru je blokovaný levý pruh po nehodě, zdržení je tam asi 20 minut. Na Štěrbohovské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu z Novopatské k Europarku. Na Nuselském mostě čekejte kolonu od kongresu centra až na konec omezení v Legerově, zdržení je tam okolo čtvrt hodiny. Ve Vilzonově se sune fronta od Florence až k muzeu a plná je také ječná před IP Pavlova, a to už z Reslovy ulice od tančícího domu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý Dobrý den, 5 a téměř půl minuty po 11. hodině pokračuje úterní dopolední Praha, 25 let v Národním divadle, nová role ve Stavovském a pořád ještě respekt z toho, jak těžké je udělat dobrou komedii. S herečkou Martinou Prajzovou jsme včera popoledni mluvili o tom, proč je pro ně Národní divadlo dodnes kotvou a taky o tom, co jí po letech vrací do rodného Znojma. K rozhovoru se můžete vrátit třeba na našem webu praha.rozhlas.cz. Dnes popoledni dorazí šéfredaktorka československé Vogue Andrea Běhounková. Do 12 ale ještě času dost. Téma, kterému se budeme věnovat za chvíli, je následující. Roboti, kteří chodí po dvou a připomínají člověka, už nejsou jen laboratorní experiment. První firmy je zkoušejí v běžném provozu a největší prostor zatím vidí v logistice nebo u prací, které jsou pro lidi nebezpečné či neatraktivní. Jak rychle se můžou rozšířit, řekneme kolem 11:45. Do té doby třeba Bruce Springsteen, Anika Iris a nebo zpěvák Ed Sheeran. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Vojtěch Přívětivý. Dobrý den.

0: ulic Filadelfie a do 90. let nás vzal zpěvák Bruce Springsteen. 11 hodin 17 minut posloucháte Rádio Praha, přejeme hezké dopoledne. No a teď se vydáme skoro až do budoucnosti. Humanoidní roboti pomalu opouští laboratoře a začínají se objevovat v reálném provozu. Zatím jde spíš o jednotlivé případy. Třeba hotel v Bratislavě využívá humanoide jako pomocníka na recepci. V Česku a na Slovensku se je podle odborníků dohromady zhruba stovka těchto strojů. Během několika příštích let by jich ale mohly být klidně i tisíce. Největší možnosti vidí firmy zatím v logistice, jednoduchých opakujících se úkolech, anebo tam, kde hrozí pracovníkům zranění. Třeba Škoda Auto počítá s tím, že právě podobné činnosti by mohly být mezi prvními, které humanoidům svěří. Odborníci přitom zatím neočekávají, že by roboti ve velkém připravovali lidi o práci, spíš mají doplňovat zaměstnance tam, kde pracovní síla chybí. A podobně jako při dřívější automatizaci můžou vedle zanikajících pozic vznikat nové, například při programování, údržbě a servisu robotů. Jak budou humanoidi měnit české firmy i pracovní trh, podrobně rozebírá pořad Českého rozhlasu Peníze a vliv. Poslechnout si ho můžete třeba na našem zpravodajském webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Teď na silnice na okruhu směrem na letiště se sune fronta hlavně kamionů. Od sjezdu zde jedničky až na konec omezení u Jesenice na 82. kilometru. Na Štěrbohovské spojce směrem na Lenový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu z Novopatské k Europarku. Ve Kbelské směrem na Letňany se jede pomaleji od Kolbenovy k Cínovecké. Na Nuselském mostě počítejte s kolonou od Kongresového centra až na konec omezení v Legerově, zdržení kolem 15 minut. Ve Velzonově se sune fronta od Florence až k muzeu a plná je také ječná před IP Pavlova už z Reslovy ulice.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Posloucháte Rádio Praha, 11:30, aktuální čas a taky čas, kdy se vydáváme vstříc krátkým zprávám. Slovo má Václav Miller.
1: Inflace v září stoupala podle předběžného odhadu statistiku na 2,5%, meziročně tak stoupla o 0,6%, meziměsíčně zůstala stejná. Konečnou hodnotu oznámí statistický úřad příští týden. Meziročně rostly o víc než 5% ceny energií a pohonných hmot. Zdražily také alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Státní zemědělský intervenční fond ukončil 8 dotačních projektů firem z holdingu Agrofert za celkem 68 milionů korun. Důvodem je střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, zjistil to web i rozhlas. Firmy totiž o podporu požádali ještě před jeho jmenováním předsedou vlády. Podepsat dohody o poskytnutí dotací ale nestihli. Nejpozději dnes byste měli dostat do schránky volební lístky pro komunální a případně senátní volby. Ty se konají už tento pátek a sobotu. Všichni voliči v Česku mají dostat šedé hlasovací lístky pro komunální volby. Zhruba třetina jich volí navíc i svého zástupce do Senátu. Posádka z lodi, která se potopila po dronovém útoku u Bulharska, je nezvěstná. Oznámil to rumunský premiér Rumen Radev. Útok na dvě základní lodě v bulharské ekonomické zóně označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Druhé plavidlo začalo po zásahu hořet, posádku se podařilo evakuovat. V Praze bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích dál sleduje kolega Tomáš Kolmestr.
3: Hezké dopoledne. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta hlavně kamionů, a to od sjezdu z D1 až na konec omezení u Jesenice na 82. kilometr. Na východní části okruhu směrem na Štěrboholskou spojku trvá silný hlavně transitní provoz od sjezdu z Novopatské k Běchovicím. Ve Kbelské směrem na Letňany se jede pomaly, a to od Kolbenovy k Cínovecké. Provoz brzdí omezení v Legerově, tam je blokovaný prostřední pruh, kolona se táhne na Nuselském mostě, a to už od Vyšehradu, a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova od Karlova náměstí. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Přeju vám hezké dopoledne, děkujeme, že i v úterý 6. října jste s Rádiem Praha. Letos je to 30 let, co šli Češi poprvé volit své senátory. Od té doby v horní komoře usedlo přes 300 lidí a voliči o dalších rozhodnou už za pár dní. Jaké má vlastně senát pravomoci a čím se liší od sněmovny, i to probereme v našem volebním průvodci už za chvíli, ještě předtím ale další muzika, třeba David Guetta a Sia, anebo zpěvačka Tera. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Hezký poslech vám přeju, Vojtěch Přívětivý.

0: Jeho Kravice jste poslouchali v dopolední Praze. Dobrý den. Schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale taky třeba kontroluje prezidenta. Teď nemluvím o Lenem Kravicovi, mluvím o Senátu. A právě Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak můžou jeho složení ovlivnit letošní volby a co potřebuje vědět, co potřebujete vědět, pokud se k tím chystáte? Poslechněte si volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 180. Složení se mění každé dva roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 180 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně pětinu. Pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: Třem nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak třem nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30-40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Na okruhu směrem na letiště se táhne kolona kamionů omezením mezi sjezdem z D1 až Kysenici na 82. kilometr. Osobními auty a se pomalu projíždí. Na východní části okruhu směrem na Štěrboholskou spojku trvá silný hlavně transitní provoz od sjezdu z Novopatské k Běchovicím. Ve Kbelské směrem na Letňany se jede pomalej od Kolbenovy k Cínovecké, plný je také příjezd Novopatskou. Provoz brzdí omezení v Legerově. Kolona se táhne na Nuselském mostě už od Vyšehradu a Věčné se popojíždí před náměstím Pavlova. Hezkou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Je úterý 6. října, posloucháte Rádio Praha, teď vysíláme polední zprávy, ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Hezké poledne.
1: Dobré poledne.
0: Za minutu bude 12 hodin.
1: Dnes je poslední den pro roznos volebních lístků do schránek, k dispozici budou i ve volebních místnostech. Chybějící vlakové soupravy City Elephant už druhý den komplikují železniční dopravu ve Středočeském kraji a hlavním městě. Evropská komise navrhla odložit účinnost nařízení o metanu, to požaduje i Česko. V Praze bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nejpozději dnes by měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. Jejich roznos zajistili buď sami radnice nebo pracovníci České pošty.
3: Bych to viděl třeba kolem 8 tisíc.
4: Tolik hlasovacích lístků v uplynulých dvou týdnech roznesl do schránek v Praze 6 pošťák Roman Ticháček.
3: Chodíme i po víkendu, protože je lepší to dělat zvlášť v klidu, než s poštou a doporučenými dopisema dohromady. To strašně zdržuje. Já mám radši klid a dělám si to v klidu.
4: Lidé hlasovací lístky najdou i přímo ve volebních místnostech, potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
5: I v těchto volbách lze prokázat svou totožnost tím e-dokladem. Samozřejmě platný doklad totožnosti v té plastové podobě je v tomto ohledu jako jistotou v zásadě 100%.
4: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou tento pátek a sobotu. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Druhý den ovlivňuje železniční dopravu ve Středočeském kraji a Praze nedostatek vlakových souprav City Elephant. České dráhy se dnes potýkají s výpadkem 8 těchto jednotek. Včera to bylo více než 20. Část spojů proto jezdí s nižší kapacitou. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové za to můžou mimo jiné technické závady.
6: Další vozidla jsou odstavena kvůli instalaci kamerového systému nebo zabezpečovače ETCS a do disponibilního počtu jednotek se promítly také některé mimořádné událost a vandalismus.
1: Česká televize se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Oznámila to na síti X, důvodem jsou úpravy rozpočtu. Veřejnoprávní televize tak potvrdila dřívější informace médií, že kvůli úsporám a nejistotě ohledně budoucího financování zruší některé pořady. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů chce poplatky za Českou televizi a Český rozhlas nahradit příspěvky ze státního rozpočtu. Česká televize nevyloučila, že se v dalších letech do Eurovize vrátí. Evropská komise souhlasí s odložením tzv. Metanového nařízení. Její předsedkyně Ursula von der Leyenová to řekla na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Metanové nařízení má zajistit, že těžba a transport fosilních paliv budou mít menší dopad na klima. Odložení jeho účinnosti jako první navrhlo Česko.
7: Podle šéfky Evropské komise odložení účinnosti o rok zabrání dalšímu růstu cen, které jsou teď podle ní rekordní. Evropa ale podle Ursuly von der Leyenové musí dál řešit svou závislost na fosilních palivech, jejichž dovoz je stále dražší. Nařízení o metanu klade povinnosti na všechny dovozce ropy, zemního plynu nebo uhlí, aby po svých dodavatelích požadovali komplexní informace o těžbě a také, aby omezili úniky. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Podle kritiků ale toto opatření výrazně zkomplikuje a prodraží nákup paliv. S návrhem na odložení účinnosti původně přišlo Česko, později se ale přidalo celkem 19 zemí, včetně například Francie. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Judista Chisnedin Karimov prohrál na mistrovství světa v prvním kole a s Šaramutovem z Turkmenistánu. Český reprezentant uzbekistánského původu byl přitom v utkání jasným favoritem a prohra byla překvapením i pro trenéra Petra Lacinu.
8: Karimov podle toho, jak se ten zápas vyvíjel, jak v tom zápase vypadal, tak vůbec tomu nerozumím, protože to praní nebylo vůbec intenzivní a Karimov je úplně hotový, nebyl schopen vůbec zvýšit obrátky. Po také vlažnější polovině jsem právě očekával, že to rozjede, ale on toho vůbec nebyl schopen, tak nevím, co se v jeho organismu děje.
1: Tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezónu, stále ho trápí problémy s kolenem. Světová jednička o tom informovala na svých sociálních sítích. Na Praze bude jasno nebo skoro jasno, později večer od jihozápadu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, slabý proměnlivý nebo východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Tomášem Kolmestrem se vydáme na pražské silnice.
9: Hezké poledne. Na východní části okruhu směrem na Běchovice trvá silný transitní provoz od sjezdu na Hradeckou D11 až na Štěrboholskou spojku k Europarku. Na sjezdu z D10 na východní část okruhu opatrně, v zatáčce tam stojí osobní auto, v pravém pruhu není označeno a náhle se tak vybočuje. Na okruhu směrem na letiště se tahne kolona kamionů omezením mezi sjezdem z D1 až k Jesenici na 82. kilometr, osobními auty se projíždí plynule. Ve Kbelské směrem na Letňany se jede pomalu od Kolbenovy k Cínovecké, plný je také příjezd Novopatskou. Na magistrále popojíždí kolona kamionů už z Brněnské ulice od sjezdu na Opatov, dál do Spořilovské až na jižní spojku, navíc na asi prvním kilometru Brněnské se srazily dvě nákladní auta. A plný zůstává Nuselský most, a to před omezením v Legerově. Šťastnou cestu!
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5 minut po 12. hodině vás od mikrofonu zdraví Vojtěch Přívětivý. No a před námi opět setkání se vzácným hostem. Václav Havel jako prezident, který si velmi pečlivě vybíral nejen spolupracovníky, ale také designéry. O jeho vztahu k věcem a prostoru budu mluvit s novinářkou, kurátorkou a bývalou šéfredaktorkou československé Vogue Andreou Bihonkovou. Ta je totiž spoluautorkou výstavy Design pro Václava Havla, která začíná už zítra v jízdárně Pražské hradu.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch

0: Prezidentská pracovna od Bořka Šípka, uniformy Hradní stráže od Teodora Pištěka nebo židle Olga. Václava Havla známe jako dramatika, disidenta a prezidenta. Nová výstava na Pražském hradě ho ale ukazuje trochu jinak, jako člověka, který velmi pozorně přemýšlel o prostoru kolem sebe a o tom, jak má nové demokratické Československo a později Česko také vypadat. Výstavu Design pro Václava Havla spolu připravila novinářka, bývalá šéfredaktorka československé Vogue a dnes také kurátorka Andrea Běhounková. A já si moc vážím toho, že je dnes mým hostem. Dobrý den.
1: Dobré poledne.
0: Andreo, když člověk projde výstavu Design pro Václava Havla, co se podle vás o Václavu Havlovi dozví? Co se třeba z jeho projevů, knih anebo politického působení dozvědět nemohl?
1: Tak já myslím, že vnímavější diváci a posluchači a lidé, kteří zažili vlastně prezidentství Václava Havla, tak možná už to pochytili v té době, ale samozřejmě mladší generace to pochytit nemohly logicky, ale už v té době bylo patrné, že Václav Havel je výjimečný ve všem, co dělá. Já jsem to období měla to štěstí, že jsem ho zažila. Zažila jsem revoluci, zažila jsem to, když se stal prvním polistopadovým prezidentem a byť jste s ním nebyl a já jsem s ním nebyla v kontaktu, ale tak bylo jasné, že přichází něco, na co jsme nebyli zvyklí a nebylo to jenom z toho důvodu, že se lámal režim, že odcházela prostě komunistická garnitura a přicházel demokratický systém. Václav Havel vlastně všechny aspekty, naplňoval všechny aspekty života, tak jako třeba naplňoval ten svůj politický mandát. A to znamená, že všechno dělal, co nejlépe šlo a velmi vnímal, co vlastně ho obklopuje a jakým způsobem vlastně jeho činy tady třeba zanechají stopu.
0: Můžu to tedy chápat tak, že třeba pro lidi, jako jsem já, co by roční

0: narození 2000, to vlastně může být takový výlet do toho období, díky kterému pochopí, jak to tedy vlastně celé tehdy vypadalo.
1: Netroufnu si tvrdit, že pochopíte, jak to vypadalo. Určitě nepochopíte, nebo myslím si, že byste potřeboval asi větší rešerše na to, abyste pochopil třeba revoluci, nebo nepochopil, ale abyste si uměl představit tu dobu detailněji. Ale určitě si uděláte obrázek o tom, že Václav Havel byl nejenom politik, byl nejenom dramatik, filozof, ale že vlastně byť neměl formální výtvarné vzdělání, tak byl vlastně i estét. A co třeba my jsme, já jsem tu výstavu kurátorovala s Janou Zielinsky, ředitelkou a zakladatelkou design bloku, což byl ostatně její nápad. Sluší se zmínit, že vlastně celá ta výstava byl její nápad a ona mě oslovila na začátku letošního roku, abych se té výstavy ujala. A my, když jsme na té výstavě pracovali, tak jsme objevili, nejenom samozřejmě jsme objevovali ty objekty, které vznikly díky jeho vlastně zadávání a inputům, ale objevili jsme skici, které on kreslil, a zjistili jsme, že vlastně on perspektivu vnímal dokonale nejenom v tom politickém a filozofickém rozměru, ale i v tom výtvarném.
0: Nemůže to být propojeno, že tím, že tu perspektivu vnímal dobře, jak tedy
1: v jeho případě určitě estetickém. Nemyslím si, že to platí u každého. Aha. Nemyslím si, že každý dobrý politik umí tak skvěle skicovat jako Václav Havel. A naopak, že by každý skvělý designér pak měl i jako politický vhled, tak v tom byl Václav Havel naprosto unikátní, ale to asi všichni víme a myslím, že i vaše generace to tuší, že takového prezidenta tady asi bohužel dlouho mít nebudeme, byť ten současný se mu hodně blíží.
0: A když budeme konkrétní, tak v těch jeho skicách se dochovala i skica například k židli Olga. Jak moc tedy můžeme Havla označit nejen za zadavatele, ale skutečně za nějakého spolutvůrce?
1: Tak my vycházíme samozřejmě z výpovědí a vzpomínek lidí, kteří to období s Václavem Havlem a Bořkem Šípkem zažili, protože se sluší asi zmínit jméno Bořka Šípka, který byl vlastně hradním architektem a posléze i blízkým přítelem Václava Havla. A vlastně židle Olga je spojila, protože Václav Havel, když přišel na Pražský hrad, tak on od první chvíle tušil, že tam musí změnit nejenom to politické klima, ale i to klima toho, jak ten hrad působí na lidi. Chtěl ho otevřít lidem a chtěl ho nějakým způsobem posunout do současnosti nebo do tehdejší doby a udělat z něj vlastně relevantní památku. Nejenom teda památku, ale i místo, kam budou chodit rádi mladí lidé třeba. A vlastně, když probíhala výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v roce 1990, tak Václav Havel si postěžoval tehdejšímu, nebo majiteli vitry Rolfu Felbaumovi, že by rád nové židle do španělského sálu, protože samozřejmě přicházelo spousta příležitostí, slavnostních koncertů a setkání a ty židle, které tam byly, nevyhovovaly. Z estetického, ale i z mnoha jiných důvodů. No a vlastně pan Felbaum mu řekl, že vitra takovou židli vlastně vyrobit nemůže, protože ta židle je velmi specifická, ona musí mít různé bezpečnostní prvky, musí se dát složit, aby měla odkládací prostor, musí se ale velmi rychle rozložit, kdyby došlo k nějaké nečekané události a potřebovalo by, aby to velké množství lidí opustilo ten sál. A vlastně to znamenalo, že se musí ta židle vyvinout, nejenom teda nakreslit, ale také vyvinout. No a pan Felbaum vlastně zprostředkoval setkání Václava Havla s Bořkem Šípkem, seznámil je a ten vývoj podpořil. Takže vitra tu židli nevyráběla, ale vlastně podpořila její vývoj. Ten vývoj trval několik let a zase můžeme vycházet jenom z toho, co víme ze vzpomínek. Údajně, když jí Bořek Šípek potom představoval Havlovým Olze a Václavovi Havlovým, tak paní Olga, první dáma tehdejší, si na ní sedla a řekla, že se jí moc líbí a že je pohodlná. Proto dostala název Olga.
0: Říká novinářka Andrea Bihonková a taky kurátorka a hlavně dáma, která je dnes mým hostem. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům.
0: východní části okruhu směrem na Bechovice trvá silný tranzitní provoz od sjezdu na Hradeckou D11 až na Štěrboholskou spojku k Europarku. Na okruhu směrem na letiště se táhne kolona kamionů omezením mezi sjezdem z D1 až k Jesenici na 82. kilometr. Vekbelské směrem na Letňany se jede pomaleji od Kolbenovy k Cínovecké, plný je také příjezd Novopatskou. Na magistrále popojíždí kolona kamionů už z Brněnské od sjezdu na Opatov, dál do Spořilovské až na jižní spojku. Navíc na zhruba prvním kilometru Brněnské se srazily dvě nákladní auta a plný zůstává Nuselský most před omezením v Legerově. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je novinářka Andrea Běhounková a také kurátorka. My se totiž dnes věnujeme primárně výstavě Design pro Václava Havla, která začíná už zítra, tedy 7. října, a jejíže Andrea Běhounková spoluautorkou. Andreo, mě velice zaujalo, že se vlastně k Havlovým vracíte už po druhé dost výrazně, protože pamatuju si velmi živě rok 2018, kdy vlastně úplně první československé vydání, úplně první československé Vogue pod vaším vedením jste tehdy otevřeli obálkou s Olgou Havlovou a Havlovými antikódy. Máte k Havlovým a tomu, co představovali, osobní vztah?
1: Určitě. Už vzhledem k tomu, co jsem tady říkala na začátku, já jsem dítě listopadové revoluce, mě bylo 16-17, já jsem cinkala klíčema a myslím si, že na 1000% to, co se stalo v roce 1989, tak absolutně změnilo můj život, nás všech, i vašich rodičů. A u mě teda absolutně pozitivně, protože jsem vyrůstala v prostředí, které nevěřilo komunistickému režimu a nebylo nějakým způsobem úplně ten vymité, nebo v té době prostě jsme neměli vymité mozky. Ani moje maminka, ani tatínek, můj dědeček je 68-tník byl. A takže já jsem k Havlovi vzhlížela už před revolucí. A samozřejmě jsem byla ráda, že se stal prezidentem, že to celé takhle dopadlo. A vlastně možná asi proto, že prostě já věřím, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí a možná, že to je jistým způsobem naivní životní krédo, ale my jsme se o tom už bavili před tímhle pořadem.
0: Ano.
1: Já myslím, že jistá naivita je vlastně okouzlující. Takže já jsem k Havlovým měla blízko, ne tedy fyzicky, že bych se s nima znala osobně, měla jsem tu čest se s nimi potkat, ale pracovně, protože jsem pracovala v novinách a v médiích, ale ideově jsem k ním měla a mám do dneška velmi blízko a paní Olga je velkým vzorem, jestli to takhle můžu říct. Ona by to nechtěla slyšet, protože ona přesně nebyla ten typ, který by chtěl být něčím velkým vzorem, protože to zní velmi pateticky. A to ona nebyla. Ona byla vlastně velmi takový, až bych řekla, jako pankáč. Takže i z toho důvodu, my vlastně, když jsme vymýšleli, komu bychom věnovali první obálku československé Vogue, tak já jsem, vzpomínám na tu dobu, kdy půl roku jsem chodila předtím, než vyšla na různé schůzky s inzertními klienty a s různými lidmi, s kterými jsme vlastně domlouvali spolupráce, a mě provázela otázka, která padla snad na všech těch setkáních. Kdo bude na obálce prvního čísla? A padala jména jako Eva Hercigová, Karolína Kurková a šaty od toho módního domu, nebo od toho módního domu. A my jsme vlastně s Honzou Králíčkem, což je můj blízký spolupracovník a kamarád, tak jsme si říkali, že vlastně bychom chtěli tu československou Vogue, tu 24. edici, definovat trochu jinak a definovat jí nějakou hodnotou, byť to zase může znít pateticky. A vlastně tou hodnotou, kterou my, protože pocházíme z té generace, které pocházíme, tak byla svoboda. Takže jsme to první číslo věnovali svobodě, asi možná i proto, že vycházela v roce 2018 a ty osmičky jsou pro český stát nebo československý stát důležité, vždycky byly v minulosti. Takže, no a když si řeknete svoboda, tak kdo vás napadne? Václav Havel. A samozřejmě tam už pak bylo blízko k tomu věnovat to číslo nebo tu cover story Olze.
0: A v předchozím vstupu jsme spolu zmiňovali Havlovu pracovnu od Bořka Šípka. A ta je vlastně ústředním bodem té výstavy, pokud to tak můžu říct.
1: Můžete, určitě, stoprocentně je. Ona se po 23, jestli pám, já můžu skočit do řeči.
0: Skákejte.
1: Ona se po 23 letech vrátila na Pražský hrad. My jsme ji našli na půdě zámku Štáblovice, který patří panu Kolkovi a který v roce 2003 koupil od Bořka Šípka, protože vlastně v roce 2002 skončilo prezidentské období pana prezidenta Havla a pan prezident Klaus, který přišel po panu Havlovi, tak chtěl svoji pracovnu. Hmm. Takže ta pracovna se demontovala a Bořek Šípek, který vlastně asi zapůjčil, věnoval Václavovi Havlovi, tak ji prodal soukromému sběrateli a ten teda ji velmi osvíceně 23 let uchovával pečlivě zabalenou na půdě svého zámku. A díky design bloku a Janě Zelinsky se vlastně vrátila po 23 letech na Pražský hrad a teď si ji můžou návštěvníci prohlédnout až do poloviny ledna příštího roku.
0: No a v kontextu toho, jak osobní vztah k Havlovým máte, jaký to byl pocit, takový klenot vlastně poprvé vidět pro vás?
1: Tak já kromě toho, že jsem naivní, tak jsem i velmi citlivá a melancholická, takže když jsme ji převezli začátkem července do konírny, kde byla uskladněna, posléze restaurována, tak já jsem si na tu židli sedla. Ta židle teda není od Bořka Šípka, to je vlastně ta pracovna, se skládá z psacího stolu, stěny, která tvořila knihovnu, komody a teda židle. Všechno navrhl Bořek Šípek, jenom židle je od designéra Mária Bellínyho, ale Bořek Šípek ji vybral pro tu pracovnu. Tak já jsem si troufla na tu židli poprvé a naposled tedy sednout, pak už jsem to nikdy nezopakovala, ale byla jsem dojata a měla jsem husí kůži, protože prostě na té židli seděl Václav Havel a celé se to nějakým způsobem tak propojilo. Tak my jsme s Janou opakovaně, když jsme se vraceli do té instalace a pracovali jsme na ní, tak jsme se jako dojímali nejenom teda Václavem Havlem, ale i Bořkem Šípkem a Teodorem Pištěkem a prací Evy Jiřičné. Je tam k vidění vlastně i styčník, který je z oranžérie, kterou udělala Eva Jiřičná. Takže těch momentů, které pro mě byly velmi citlivé, bylo spousta. Ale ta pracovna je samozřejmě jako unikátní a jsem ráda, že se vrátila.
0: Říká novinářka Andrea Běhonková.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Posloucháte Rádio Praha. Mým dnešním hostem je novinářka a kurátorka Andrea Běhounková. Andreo, po roce 89 se nezměnili jenom lidé a instituce, měnil se i jejich vzhled a to přesně se snažíte ukázat ve výstavě Design pro Václava Havla, která se zájemcům otevře už zítra, tedy 7. října v jízdárně Pražského hradu. Dá se podle vás skutečně poznat změna režimu třeba na té prezidentské židli nebo na uniformě hradní stráže? Opravdu je to tak evidentní?
1: No, ono vlastně kouzlo toho, co dělal Václav Havel a posléze teda s Bořkem Šípkem, bylo, že oni neměnili jenom ty židle a oni neměnili jenom fragmenty, ale přemýšleli vlastně o tom Pražském hradu jako o celku. A ta funkce Bořka Šípka se jmenovala hradní architekt, ale já bych vlastně ji přejmenovala na, on byl vlastně tvůrce nějaké vizuální identity celého toho havlovského tam působení, protože Bořek Šípek, a tím se teda dostávám k tomu, že vám takhle zdlouhavě odpovídám na vaši otázku, on, ano, lze to změnit, ale samozřejmě nemůžete vyměnit třeba jenom židle ve Španělském sále a pak chodit těma chodbama, které jsou teda zatížené tou minulostí a tak dál a tak dál. A oni oba dva byli velmi pracovití, to myslím, že je spojovalo je mnohé, myslím Václava Havla a Bořka Šípka, ale mimo jiné to bylo teda, že rádi filozofovali a byli velmi pracovití a takový progresivní a neměli rádi dogmata, bych řekla, takové ty škatulky, já ráda používám, ty šuplíčky, že co se má a co se nemá. Takže vlastně díky nim ten Pražský hrad velmi rychle začal měnit to, jak vypadá a to, jak se jako prezentuje. První takovou známkou teda nebyla vlastně z tvorby Bořka Šípka, ale Václav Havel v roce 1990 oslovil před návštěvou německého kancléře Teodora Pištěka, protože prostě nechtěl ty zelené komunistické uniformy na příslušnících hradní stráže, protože to je prostě to první, co vidíte, když jdete do Pražského hradu, tak vidíte hradní stráž. A ve velmi krátké době Teodor Pištěk, známý výtvarník, nositel filmového Oscara, určitě ho všichni znáte, vlastně prostřednictvím Miloše Havla se Václav Havel s ním skontaktoval a on během 3 měsíců navrhl ty uniformy, všechny podoby, které známe do dneška. A což je absolutně unikátní, že je navrhl nejenom za 3 měsíce. Mimo jiné návštěvníci můžou vidět nejenom ty uniformy, tedy na těch příslušnících hradní stráže na Pražském hradě. My je máme vystavené i v expozici. Máme tam vystavené skici, které jsou originály od pana Pištěka. Aha. To děkujeme moc synovi Janu Pištěkovi, který nám je zapůjčil velice velkoryse. Takže 6 skic je k vidění. No a pak je tam k vidění uniforma, kterou nám zapůjčila paní Dagmar Havlová, která byla přímo Václava Havla. A Václav Havel byl jediným prezidentem, který měl uniformu hradní stráže. On si prý na panu Pištěkovi vyžádal. Ale takže on vlastně začal to měnit takhle postupně a ty uniformy vlastně se používají do dnes. Takže 36 let, pokud dobře počítám. A opravdu já jsem byla v těch skladech hradní stráže, když jsme si jich chtěli zapůjčit, tak jsem zase nějak naivně čekala, že jich tam mají pár a oni jich tam mají ve všech velikostech a šijou se do dneška a je to ten design pana Pištěka.
0: Hostem Rádia Praha je novinářka a kurátorka Andrea Běhounková. Na ty hradní uniformy za chvíli ještě navážeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: To vypadá na pražských silnicích, to nám řeknou kolegové z redakce Zelené vlny. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. V Brněnské směrem do centra zpozorněte před sjezdem na Opatov. Na 2,5 kilometru se srazila dvě nákladní vozidla. Blokovali pravý pruh, před malou chvílí se je podařilo odklidit bokem, v místě se ale stále vybočuje a tvoří se kratší kolona. Na okruhu směrem na letiště se sunou kamiony omezením u Jesenice už od sjezdu z D1. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Černý most, a to až k Europarku. V Novopatské směrem do Letňan se sune fronta kamionů od sjezdu na Satelice až do Kbelské. A na magistrále je plný Nuselský most před Legerovou a také Vilzonová od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Svatba bez svatebního pochodu? Korunovace bez fanfár? Narozeniny bez písničky? To by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině

0: Posloucháte Rádio Praha. Mým dnešním hostem je novinářka a kurátorka Andrea Běhounková. Andreo, ještě jednou vám přeju dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jste ho přijala. My jsme se chvilku zpátky bavili o uniformách hradní stráže, které navrhl Theodor Pištěk a které vznikly prakticky okamžitě po té revoluci a s malými změnami je vlastně hradní stráž používá dodnes. Mně to přijde naprosto fascinující. Čím to je, že některý design přežije 36 let a nepůsobí jako nějaký kostým z 90. let?
1: No to je jednoduchá odpověď. Když je to dobrý design, tak přežije a vlastně tím i definujeme naopak, co je dobrý design. Dobrý design by měl být nadčasový. Aby měl by být, a to je teď velmi populární slovo, udržitelný. Protože my jsme si zvykli, že si pořizujeme spoustu věcí a obměňujeme je, ale vidíme, že to nikam nevede a neudělá to nikoho šťastným a netvoří to ani nějak jako hezké prostředí, když jsou ty věci takové rychlo spotřebitelské. Ale ten dobrý design má tu výhodu, že dokáže přežít trendy, protože není trendový. A to je vlastně, to jsou i stejnokroje hradní stráže, které jste zmínil, už jste mluvil o židli Olga, která rovněž vlastně od roku 1995 se používá na Pražském hradě. V současné době existuje 1000 kusů ve sbírkách Pražského hradu. Používá se na všechny akce ve Španělském sále. Takže opravdu musí čelit tomu běžnému provozu. Ale to samé třeba platí o porcelánovém servisu, který navrhl pro pana prezidenta Havla Jiří Laštovička, který také můžou návštěvníci vidět v naší expozici a který se používá, nebo takhle. Idea Václava Havla byla, že po vzoru amerických prezidentů každý prezident bude mít svůj prezidentský servis. Tím svým pověřil Jiřího Laštovičku, ten mu navrhl teda porcelánový servis, který se překvapivě jmenuje prezident. Vyroben byl v porcelánce Thun a překvapivě, nebo možná ne překvapivě, ho používali všichni prezidenti po Václavovi Havlovi. Takže se používá, jak už tedy za Václava Klause se používal, za Miloše Zemana a používá ho i pan prezident Petr Pavel.
0: Takže to obstálo i přes to velké politické spektrum, ano, které se za posledních takže 20 let na hradě vystřídalo.
1: Je to prostě dobrý design, protože to nevadilo ani tak odlišným vlastně povahám, jako je Václav Havel a Miloš Zeman, a Miloš Zeman ho také používal. Tak to je asi definice dobrého designu a odpověď na to, proč ty věci vlastně ustály ty tři dekády.
0: Když jste vybírali ty věci do výstavy a design pro Václava Havla, bylo důležitější, že to jsou podle vás dobré designerské práce, nebo to, že něco podstatného vypovídají o Václavu Havlovi? A nebo to bylo díky tomu, jak dobrý měl Václav Havel vkus jednoduché?
1: To tady budeme dlouho, když budu odpovídat na tuhle otázku.
0: Dobře.
1: Ale tam je asi dobré zmínit, že my jsme si s Janou úplně na začátku řekli, že koncept té výstavy musí odpovídat tomu názvu. To znamená, že my se zaměřujeme výhradně na design. Výstava vlastně nezahrnuje architekturu, která se taky významně změnila za prezidentské období Václava Havla. Ale bylo to i z toho důvodu, že jsme měli poměrně málo času na přípravu výstavy. Zároveň výstava vlastně zahajuje design blokem, tak tam se taky nabízelo to propojení s designem a hlavně nám by se to do expozice nevešlo. Takže my vystavujeme opravdu jenom design, který vznikal na popud Václava Havla a to vybírání, už to tady zaznělo, pro nás byla klíčová ta pracovna, Pak jsme měli samozřejmě další body, jako už zmiňovaná židle Olga, stejnokroje hradní stráže. Já jsem strašně ráda, že se nám podařilo objevit auto, které si Václav Havel koupil v roce 1997, krátce po svatbě s paní Dagmar Veškrnovou, tehdy Veškrnovou, dneska Havlovou. A to auto sice nebylo dělané na zakázku, úplně není to design pro Václava Havla, ale on si ho vybral a bylo dělané jemu na míru, on si ho objednal, koupil si ho za vlastní peníze, soukromé peníze, a jedná se o, jestli teda můžu říct, značku Lancia Kappa. A nám se ho podařilo najít u soukromého sběratele, který nám ho zapůjčil, a návštěvníci ho můžou vidět před jízdárnou Pražského hradu. A zase je to něco, co vypovídá. Náš pan prezident jezdil italským autem, ne německým, jako všichni, ale vybral si rychle italské auto.
0: Říká novinářka Andrea Běhonková. Pražákům je hej na Rádio Praha. No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice. V Brněnské směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Průhonice. Kolona pokračuje až na 2,5 kilometra. Tam řeší nehodu dvou kamionů. V odstavném pruhu vybočuje se, zdržení asi 10 minut. Na okruhu směrem na letiště se sunou kamiony omezením u Jesenice už od sjezdu z D1. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Černý most až k Europarku. V Novopatské směrem do Letňance sune fronta kamionů od sjezdu na Talice až do Kbelské, a na magistrále je plný Nuselský most před Legerovou a také Wilsonova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu. Rádio Praha. Doprava každých 15
2: minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák. Praha žije.
3: Adél živě v Royal Albert Hall.
4: Adél živě v Royal Albert Hall.
3: Multiplatinové live album z roku 2011 z londýnského hudebního svatostánku.
2: Praha žije.

0: Na Rádiu Praha si dnes povídám s novinářkou a kurátorkou Andreou Běhounkovou. Bavíme se o výstavě Design pro Václava Havla, kterou budou moci až do 17. ledna navštěvovat zájemci výzdárně Pražského hradu od zítřka 7. října. Andreo, vy jste říkala, že a ne v tomto rozhovoru, v jiném, že Havel hledal u tvůrců nejen profesionalitu, ale také kulturní a lidskou integritu. Narazili jste při rešerši s Janou Zjelinsky na nějaký sport třeba mezi Havlem a tím designérem, na nějakou situaci, kdy si každý představoval ten výsledek úplně jinak?
1: Úplně spor asi ne. Tam je možná jiný moment, který je zajímavý, a Jana ho zmínila minulý čtvrtek, když jsme výstavou provázeli současného pana prezidenta. A já už jsem to tady taky zmiňovala, že Václav Havel skicoval, že on nebyl jenom zadavatel, on byl vlastně, jemu hodně záleželo, aby byl i spolutvůrce. Ne, že by se těm designérům do toho nějak mluvil při tom procesu, ale rád vlastně ty věci, a proto vystavujeme i tu skicu třeba židle Olga, je tam skica vlastně široké chodby, která se proměnila podle návrhu Bořka Šípka, ale ještě předtím, než ji navrhl Bořek Šípek, tak existuje skica, kde ji velmi dopodrobna rozkreslil Václav Havel a která pak tomu k té Šípkově podobě je velmi teda odpovídá. Takže tam je zajímavé to, že jako úplně, že bychom nějak našli nějaký sport, to nevím. Ani jsme ho asi nehledali. Mm-hmm. Ale zajímavý je ten moment, kdy, jak Jana zmínila, kolik současných designérů a architektů by ustálo, že jim někdo, kdo teda nemá to formální vzdělání, vlastně posílá skici a vlastně jim nějakým způsobem je navádí, kudy mají jít. Tam je zase vidět ta velkorysost Bořka Šípka, který s tím a zase podle svědectví neměl problém a naopak ho to bavilo, tahle ta interakce s Václavem Havlem. Takže to mně přijde na té spolupráci zajímavé, že vlastně Václav Havel byl opravdu jako aktivním účastníkem těch procesů. Nejenom tedy, že by zadal a pak už se o to nestaral.
0: Mám ještě úplně poslední otázku a bohužel musím poprosit o stručnou odpověď, ale už tu výstavu viděl prezident Petr Pavel, včera proběhla vernisáž, zítra se tedy výstava zcela otevře pro zájemce, tak jaké jsou pocity těsně před tím otevřením?
1: Já jsem stále velmi dojatá a vděčná, že jsem se na výstavě mohla podílet, protože, jak už jsem řekla včera na vernisáži, to místo, ten koncept té výstavy, to je asi splněný sen a já mám to štěstí, že každý projekt, který ke mně přichází, je hezčí a hezčí a tenhle ten předčil všechna má očekávání. Takže já doufám, že to bude cítit a že se bude výstava návštěvníkům líbit.
0: Tak já vám moc přeju, aby i ty další projekty byly stále hezčí a hezčí. Mým dnešním hostem byla novinářka a kurátorka Andrea Běhounková. Moc děkuju za váš čas, moc děkuju za rozhovor.
1: Ještě jednou děkuji za pozvání, hezký den.

0: Děje se, co má se stát. V tomhle jsme s Evou Farnou určitě zajedno, protože je 13 hodin a teď tu jsou připravené zprávy s Václavem Millerem. Vítej, Vašku.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne. Pražské vodovody a kanalizace otevřely nové laboratoře v Podolí. Stát nebude od příštího roku nakupovat vakcínu na COVID. Středoškoláci po celé Francii od rána opět protestují. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražské vodovody a kanalizace zprovoznili nový komplex laboratoří v areálu úpravny vody Podolí. Slouží k veškeré kontrole pitné vody. Laboratoře tam společnost přestěhovala z pronajatých prostor na Vinohradech. Náklady na úpravu místa byly přes 150 milionů korun. Pokračuje generální ředitel PVK Petr Mrkos.
3: Celá ta administrativní budova byla přestavěna na laboratoře a je tu kompletní teda ta biologická a mikrobiologická laboratoř. O tom v další části úpravny vody Podolí jsou prostory, kde se nachází provozní laboratoř úpravny vody Podolí a ještě v další části je potom ta chemická laboratoř.
4: Žádáme všech.
1: Pražská policie hledá svědky ranní dopravní nehody, která se stala na Ščerpoholské spojce blízko přemostění s ulicí Národních hrdinů. Řidič dodávky Ford Transit tam v levém pruhu ve směru do centra narazil do vozidla údržby. Dva lidé se těžce zranili. Podle policejního mluvčího Jana Daňka se nehoda stala kolem 15:30.
4: Žádáme všechny, kteří nehodu viděli nebo místem v uvedené době projížděli, aby se přihlásili na linku 158. Uvítáme jakékoliv kamerové záznamy z palubních kamer vozidel, které by mohly zachytit průběh nehody nebo situaci bezprostředně předcházející střetu.
1: Stát nebude od roku 2027 zajišťovat vakcíny na COVID, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos skončí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. V minulé sezóně se jich využila necelá třetina. Ve Francii od rána znovu protestují studenti středních škol, na odpoledne plánují také velkou demonstraci v centru Paříže. Policie chystá přísná bezpečnostní opatření. Od začátku protestů před 3 týdny utrpělo zranění přes 200 studentů a více než 700 policistů.
5: Asi 200 studentů brzy ráno zablokovalo vjezd a vchod do školy v centru Paříže, aby zabránili výuce. Ke škole přišli i někteří učitelé a rodiče, kteří dohlíželi na to, že se k protestům nepřipojí výtržníci. Středoškolákům vadí přeplněné třídy nebo nabité rozvrhy. Gymnazistka Eva kritizuje taky netransparentní systém přihlášek na vysoké školy. Eva přišla taky proto, aby vyjádřila podporu studentům z pařížských předměstí, kteří protesty před 3 týdny odstartovali. Ministr školství Edouard Geffrey ve francouzské veřejnoprávní televizi řekl, že požádal školy, aby mu do 8 dní řekli, kolik chybí učitelů. Podle něj se někde podařilo situaci rychle vyřešit. Studenti považují reakci vlády na protesty za nedostatečnou. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: České fotbalisty čeká poslední utkání úvodního programu Ligy národů. O první body v elitní skupině si zahrají ve Wembley proti Angličanům a domácím budou chtít oplatit porážku 0-2 v Edenu z minulého týdne. Na předzápasový trénink dorazil i Tomáš Souček, který teprve nedávno doléčil zranění a v aktuální nominaci chybí. O záležníkovi West Hamu mluvil jeho někdejší klubový spoluhráč obránce Vladimír Coufal.
6: My jsme se Soukem v pravidelném kontaktu, takže já jsem věděl, jaký on dělá pokroky se zraněními, jestli ho něco bolí nebo takhle. Bylo fajn ho od mistrovství světa poprvé vidět, protože jsme už to potom nestihli. Mám radost, že už je zpátky na hřišti, že odehrál zápas, že se mu daří a myslím si, že ho všichni rádi viděli, což je fajn.
1: Teniska Karolína Muchová porazila v dramatické třísetové bitvě Japonku Osakou, když využila 9. matchball a postoupila do čtvrtfinále pekingského turnaje série Masters. Linda Nosková vypadla. V Praze bude jasno nebo skoro jasno, později večer od jihozápadu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, slabý proměnlivý nebo východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Máme tu možnost podívat se také na silnice, jak to jezdí a kde naopak to vázne. Tomáš Kolmistr to ví a řekne nám to. Vítej, Tomáši.
7: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště popojíždí kamiony omezením od sjezdu ze jedničky až k Jesenici na 82. kilometr. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se jede pomaleji, a to až na Štěrboholskou spojku k Europarku. Už od hradecké D11. Ve Kbelské směrem do Letňan trvá silnější provoz od Kolbenovy k Cínovecké, plná je také Novopatská. Před omezením v Legerově se popojíždí od kongresového centra přes Nuselský most, tam je zdržení asi 15 minut, a Věčné se popojíždí před IP Pavlova. Šťastnou cestu!
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 13. hodině, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+, aktuální datum 6. října. Hanušům všechno nejlepší k svátku. No a pro dobrou náladu určitě One Republic.

0: e Coldplay. A kdo nás jako první roztančí po 13. hodině, to bude Miraj, ať se vám daří.
1: Odpolední Praha.
2: A Olda Burda. Olda Burda.
1: Život plyne dál.

0: Taxi!
1: You are my mate a Right Said Fred s námi na rádiu Praha. Je 13 hodin a 16 minut, my jsme se vrátili do 90. let, ale protože je úterý, tak se dnes vracíme do 80. po 21. hodině a do 80. se bude vracet i vinyl. 80. je tedy vinylová volba, proti sobě stojí dvě legendy, Bruce Springsteen a Yes. Když začnu Brucem Springsteenem, jeho album z roku 1984, Born in the USA, a na něm takové hity jako Dancing in the Dark, také I'm on Fire, anebo My Hometown. No a proti Bruceovi je album z roku 1983 Yes a jejich číselné album 90125. A na něm také skvělé hity. Za všechny můžu jmenovat jeden. Owner of a Lonely Heart. Volba je jen a jen na vás. No a když se podívám, jak to vypadá po prvních hodinách, tak zatím vede boss Bruce Springsteen. Teď je tady také aktuální doprava a doprava říká, že na okruhu směrem na letiště popojíždí kamiony omezením od sjezdu z D1 až k Jesenici na 82. kilometr. Na východní části okruhu směr Běchovice se jede pomaleji až na Štěrboholskou spojku k Europarku, a to už od sjezdu na Hradeckou D11. V Brněnské do centra se sunou kamiony od sjezdu na Opatov do Spořilovské a dál na jižní spojku. Před omezením v Legerově se popojíždí od Kongresového centra přes Nuselský most. No a Věčné se popojíždí od IP Pavlova. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádio Praha.
4: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Fields of Gold a Sting, hlavní hvězda letošního festivalu Metronoma Praha. S námi na rádiu Praha ve 13 hodin a 30 minut. To je přesně čas na zprávy s Václavem Millerem.
1: Česko má dál nejméně dostupné bydlení v Evropské unii, vyplývá to z dat České spořitelny. Průměrně velký byt stojí 13 průměrných hrubých ročních platů, to je dvakrát víc než v Irsku nebo Belgii. Česko si vede hůř i ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi 27. Bydlení v poměru k platu zlevnilo třeba v Maďarsku, na Slovensku i Slovinsku. Státní zemědělský intervenční fond ukončil 8 dotačních projektů firem z holdingu Agrofert za celkem 68 milionů korun. Důvodem je střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, zjistil to web i rozhlas. Firmy totiž o podporu požádali ještě před jeho jmenováním předsedou vlády, podepsat dohody o poskytnutí dotací, ale nestihli. Nejpozději dnes byste měli dostat do schránky volební lístky pro komunální a případně senátní volby. Ty se konají už tento pátek a sobotu. Všichni voliči v Česku mají dostat šedé hlasovací lístky pro komunální volby. Zhruba třetina jich volí navíc i svého zástupce do senátu. Laureátem letošní Nobelovy ceny za fyziku je belgický částicový fyzik Francis Halsen. Nobelův výbor Halsena ocenil za průkopnickou práci při vybudování observatoře určené k detekci jedněch z nejhůře zachytitelných částic vesmíru, takzvaných vysokoenergetických neutrin, a za objasnění toho, jak tyto částice vznikají. A v Praze jasno nebo skoro jasno, s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Tomáš Koumistr pro nás má aktuální dopravu, kde jsou největší zdržení.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se pomalu rozjíždí kolona kamionů v omezení u Jesenice. Začali kvůli tomu regulovat vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak postojí před nimi. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most čekejte silný provoz, a to od Běchovic k Europarku. Ve Kbelské směrem do Letňána se jede pomalej od Kolbenovy k Cínovecké. V Brněnské do centra se sunou kamiony od sjezdu na Opatov do Spořilovské a také dál na jižní spojku. Plný zůstává Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy. Tam je omezení a mají tam zabraný pravý pruh a ucpaná zůstává také Ječná mezi Karlovým náměstím a IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Nádherné odpoledne a dobrý den, 13 hodin 32 minuty s vámi Rádio Praha. My se půjdeme podívat do pražských vodovodů a kanalizací. Ty otevřely nové laboratoře v Podolí. No a pomáhá jim se zkoumáním umělá inteligence. Půjdeme se za 10 minut podívat pod ruce nejen umělé inteligenci.

0: Shadow of the Day je Linkin Park, s vámi je Rádio Praha, je 13 hodin skoro 4 a 40 minut. A my máme tu zprávu, že pražské vodovody a kanalizace otevřeli nový komplex laboratoří v areálu úpravny vody v Podolí. Přestěhovali je tam z pronajatých prostor na Vinohradech. Nové laboratoře slouží k veškeré kontrole pitné vody z celé distribuční sítě hlavního města. No a byla se tam podívat i naše kolegyně Laura Hajková, která nám může říct své dojmy, protože už je teď se mnou ve studiu. Lauro, vítej.
1: Hezký den. Laboratoře jsou v areálu rozmístěné v několika budovách. Je tam laboratoř biologická, mikrobiologická, provozní a chemická. Rekonstrukce prostor trvala od začátku roku 2025 do letošního srpna. Náklady byly přes 150 milionů korun. Dřív byly laboratoře na několika místech, teď jsou všechny pohromadě v jednom areálu. V nových prostorách pracovníci mají taky novou techniku, která využívá podporu umělé inteligence, zejména pak přístroj Scan 5000, který umí při mikrobiologických analýzách číst vzorky a zjišťovat, kolik bakterií je v jednotlivých koloniích. Práce je pro operátory rychlejší a přesnější.
0: Nejde ale jen o jedinou inovaci, která v laboratořích PVK je. Je to tak?
1: Je to tak, pracovníci už taky rutinně využívají metody PCR, polymerázová řetězová reakce. Tato technologie je známá spíš ve zdravotnictví. Metoda slouží k odhalení přítomnosti bakterií a virů ve vodě. Oproti klasickým kultivačním metodám, kterým to trvá i několik dní, dokáže PCR odhalit mikrobiologické riziko skoro hned.
0: Možná nebude od věci říct si také, kolik vzorků ty laboratoře v pražských vodovodů a kanalizací vůbec vyhodnocují.
1: Ročně laboratoře PVK zpracují přes 50 tisíc vzorků a provedou skoro 800 tisíc analýz jednotlivých sledovaných parametrů. Laboratoře mají asi 100 pracovníků, toto číslo ale zahrnuje i ty, kteří se pohybují v terénu a vzorky sbírají.
0: Pražské vodovody a kanalizace otevřely nový komplex laboratoří v areálu úpravny vody v Podolí. Byla se tam podívat i naše kolegyně Laura Hajková. Lauro, díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A teď trošku změníme téma, protože je tady doprava a podíváme se na okruh. Směrem na letiště popojíždí fronta kamionů v omezení u Jesenice. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most čekejte silný provoz od Běchovic k Europarku Vegbelské, do Letňan se jede pomaleji od Kolbenovy k Cínovecké. V Brněnské do centra stojí nákladní auto a blokuje pravý pruh před nájezdem na magistrálu. Plný je také Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, tam je omezení a mají zabraný prostřední pruh. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve městě, na FM i v digitálu.

0: Share Believe, nádherný single a nádherný hit z roku 2000 nebo přelom 99-2000. S Mirkem Kasanem jsme říkali, že máme oba dva tenhle ten CD single ve své sbírce. Mirku, vítej.
1: Díky, Oldo, hezké odpoledne všem.
0: Ale teď to bude o zprávách ve 14.
1: Lékaři na Palackého náměstí v Praze od dneška do čtvrtka vyšetřují lidem játra. Dělníci vyměnili schátralé protihlukové stěny podél Ocelkovy ulice v Praze 14. Ukrajina posiluje obranu před ruskými proudovými drony. A bude slunečno s teplotami do 22 stupňů. Zítra čekejte víc oblačnosti a naměříme nejvýš 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Od dneška si můžete na Palackého náměstí v Praze nechat vyšetřit játra. Až do čtvrtka budou zájemce ve speciálně upraveném voze kontrolovat zdravotníci ze Všeobecné fakultní nemocnice, která se zapojila do evropského preventivního programu Liver Screening Tour. Pokračuje mluvčí nemocnice Marie Hermánková.
3: Na Palackého náměstí bude vždy od 10 do 16.30 hodin stát speciálně upravená dodávka. Pomocí přístroje změří tuhost jaterní tkáně a míru stukovatění jater. Vyšetření je to rychlé, bezbolestné.
1: Podél Ocelkovy ulice v Praze 14 vedou nové protihlukové stěny. Na délku měří dohromady více než 170 metrů a nahrazují původní schátralou konstrukci. Stavební práce stály kolem 13 milionů korun. Pokračuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Liškova.
4: Celková životnost těchto stěn je 40 let. Práce trvaly několik měsíců, ale dopravu neomezovaly. Stěny podél komunikace Ocelkova z 80. a 90. let jsme museli kompletně přestavět, protože byly na hraně své životnosti a technicky už nebyly v pořádku.
1: Stát nebude od příštího roku zajišťovat vakcíny na covid, řekl to ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos končí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. V minulé sezóně se jich využila necelá třetina. Ukrajinská protivzdušná obrana v posledních týdnech čelí nové hrozbě. Rusko stále více nasazuje do útoků proudové drony. Ukrajinci se proti nim snaží vyvinout nové stíhací drony a další moderní systémy.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství oznámil, že Ukrajina po celém světě nachází munici pro letouny F-16, které jsou podle něj jedním z hlavních nástrojů v boji s ruskými proudovými drony. Balíky munice už jsou na cestě a budou další, ujistil Zelenský. Připomněl, že v Kyjevě už funguje nejméně 12 robotických střeleckých věží určených k obraně před rychlými ruskými nepilotovanými letouny. Přetrvávají problémy s dodávkami střel do systému schopných reagovat na útoky balistickými raketami, konstatoval Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Jiří Lehečka tenisový turnaj v Tokiu nevyhrál. V dnešním finále na tvrdém povrchu podlehl světové trojce a španělskému obhájci titulu Carlosi Alcarazovi po setech 6-7 a 4-6. Se sedminásobným grandslamovým šampionem tak má Lehečka po dnešku bilanci 1-4. Alcaraz ve 23 letech vybojoval 27. turnajový titul v kariéře a první od zranění zápěstí, kvůli kterému letos vynechal Roland Garros a Wimbledon. Odpoledne bude v Praze jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům Celsia. Zítra se o stupeň ochladí. Ráno a dopoledne čekejte převážně velkou oblačnost, výjimečně i s mlhami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat přechodně až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Tomášem Kolmistrem se jdeme podívat, jak to vypadá po 14. hodině na silnicích v Praze.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště je popojíždí kolona kamionů omezením od sjezdu z D1 až na 82. kilometr. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je stále silnější provoz už z konce východní části okruhu až k Europarku. Ve Spořilovské směrem z centra stojí nákladní auto a blokuje pravý pruh, je to před nájezdem na magistrálu, tvoří se tam kratší kolona. V Brněnské směrem do centra popojíždí fronta kamionů od sjezdu na Opatov dál Spořilovskou až na jižní spojku. Na Nusalském mostě směrem do centra se táhne fronta od Vyšehradu až k omezení do Legerovy a Věčné postojíte před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den. Je po 14. hodině a s vámi skutečně Rádio Praha. No a s námi návrat do 90. konkrétně do roku 1997. Natálie Imbruglie, Torn. A taky skoro žhavá současnost 10. duben, kdy vyšel tenhle single Činasky Selhání. A do třetice v téhle hodině i Avicii a Aloe Black Wake Me Up.

0: Selhání a činasky s námi na rádiu Praha ve 14 hodin a 16 minut s tímto letošním hitem, konkrétně z dubna letošního roku, a také si užili koncertní turné a celou šňůru i festivaly. Ale umíme být i retro, například tím, že je úterý, tak se vracíme dnes do 80. let a vy se můžete těšit na skupinu Duran Duran. Dál přijdou Michel Cretu, Miroš Birka, Paul Simon, Frankie Goes to Hollywood, Pet Shop Boys, Pražský výběr a další ikony osmdesátek a jejich legendární hity. Po zprávách v 21 hodin dnes na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Pojďme se podívat ale i na silnice, protože i tam se dějí věci. Na okruhu ve směru na letiště popojíždí kolona kamionů omezením odjezdu z D1 až na 82. kilometr. Tam se všechno rozjíždí. Na Štěrbohlovské spojce směrem na Lanový most je stále silnější provoz z konce východní části okruhu až k Europarku. V Brněnské do centra popojíždí fronta kamionů od sjezdu do Spořilovské a dál na jižní spojku. V Bělohorské z centra postojíte před Vypichem 10 minut a Nuselský most směrem do centra, tady se táhne fronta od Vyšehradu až k omezení do Legerovy. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si klidně scrollujte, ale občas mrkněte na náš profil na Instagram.

0: Elton John a Dua Lipa nás společně přivedli ke zprávám ve 14.30 na Rádiu Praha s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Maximální povolená cena nafty zítra znovu mírně klesne. Litr budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 97 haléřů. To je o 40 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak proti dnešku stoupne o desetník na 46 korun a 7 haléřů. Nových aut se v Česku od ledna do konce září prodalo meziročně víc, skoro o 4,5 tisíce. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Celkem se prodalo přes 186 tisíc osobních aut. Většinu, 75%, nakupovaly firmy, zbytek soukromí zákazníci. Rostl i zájem o motorky. Oproti stejnému období v minulém roce se jich prodalo o 27% víc. Minister školství Robert Plaga za hnutí ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že na chystané slučování potřebují dostatek času. Po zásahu drony se potopila obchodní loď v ekonomické zóně Bulharska. Jedno další plavidlo je poškozené, uvedla to kancelář bulharské prezidentky. Posádka potopené lodi je nezvěstná, řekl to premiér Bulharska Rumen Radev a útok označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. České fotbalisty čeká dnes poslední utkání úvodního programu Ligy národů. O první body v elitní skupině si zahrají v Wembley proti domácím Angličanům a budou jim chtít oplatit porážku 0-2 v Edenu z minulého týdne. Zápas začne ve 8:45 večer a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. V Praze bude odpoledne slunečno s nejvyššími teplotami mezi 20 a 22 stupni Celsia. Zítra naměříme nejvýš 21 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme převážně velkou oblačnost, výjimečně i mlhy. Odpoledne pak bude oblačnosti ubývat přechodně až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Tomáš Kolmistr připojí aktuální dopravu teď ve 14.33.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Ořech. Na 19. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až k Lochkovskému tunelu. Ten byl kvůli nadměrnému nákladu nějakou dobu neprůjezdný, před malou chvílí se ale podařilo obnovit provoz a kolona se tak dává pomalu do pohybu. Ve směru na letiště se jede pomaleji v omezení u Jesenice, tam se zastavují hlavně kamiony od sjezdu z D1 a dál pokračují až na 82. kilometr. V Dobříské směrem v centra opatrně před Zlíchovským tunelem srazilo se tam nákladní auto s osobním, blokují pravý pruh, tvoří se kolona až k Mrázovce. Na jižní spojce směrem na Černý most čekejte silný provoz hlavně kamionů od Spořilovské k Průmyslové a v Bělohorské směrem z centra postojíte před Vypichem a to asi 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskihživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 6. říjen je tu a s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Jak dnešek vypadal v historii, nám řekne Petr Jungmann už za chviličku. Teď jsou tu Martin Garrix a Ed Sheeran.

0: It was almost love, it was almost love.
1: Bernýden, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Bratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
5: Hello. Can you hear me?
4: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
5: Hang on.
4: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol, u nás známé jako Česko nebo Československo hledá superstar. V soutěži se proslavil mimo jiné asi její nejlepší porotce Simon Cowell. Prvním vítězem se pak v únoru 2002 stal Will Young. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. D5 byla teprve druhou českou dálnicí, kterou se podařilo zcela dokončit. A navíc díky ní jsme se napojili na západoevropskou dálniční síť. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem.
6: To informace, které mají povzbudit přemýšlení o tom, jak důležitá je v životě člověka energie a energetika.
4: Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.
7: Jsme také na silnicích, na okruhu směrem na D1, dejte pozor za sjezdem na Plzeň, na 22. kilometru se zastavuje fronta, pokračuje až k Lochkovskému tunelu, zdržení je 20 minut. Ve směru na letiště se jede pomaly v omezení u Jesenice, tam se zastavují hlavně kamiony od sjezdu z D1 a pokračuje dál na 82. kilometr. V Dobřížské z centra opatrně před Zlíchovským tunelem srazilo se tam nákladní auto s osobním a blokují pravý pruh, tvoří se kolona až k Mrázovce. Plní se také Radlická. Na jižní spojce směrem na Černý most čekejte silný provoz hlavně kamionů od Spořilovské až Průmyslové a k Vekbelské směrem na Letňany se jede pomaleji od Kolbenovy k Cínovecké. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Viny.
8: Každé pondělí na Rádio Praha.
9: Na Rádio Praha.
1: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born

0: Ještě jednu noc, jelen, je 15 hodin, připravené jsou zprávy a Mirek Kasan, necháváš se očkovat proti chřipce?
1: Člověče, nenechávám, jednou jsem to udělal a nebylo mi úplně dobře.
0: No, ale klidně můžeš změnit třeba názor, protože vakcín bude dost a víc se o tom dozvíte i vy v našich zprávách v 15 hodin s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Chybějící vlakové soupravy City Elephant už druhý den stěžují železniční dopravu v Praze a ve středních Čechách. Na radnici Prahy 7 jsou k vidění architektonické návrhy budoucí čtvrti Nové Holešovice. Do Česka dorazilo už přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce, další budou následovat. A bude slunečno s teplotami do 22 stupňů. Zítra čekáme víc oblačnosti a nejvýš 21 stupňů Celsia.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Druhý den ovlivňuje železniční dopravu v Praze a ve středočeském kraji nedostatek vlakových souprav City Elephant. České dráhy se dnes potýkají s výpadkem 8 těchto jednotek. Včera jich bylo víc než 20. Část spojů proto jezdí s nižší kapacitou. Podle mluvčí českých drah Nikoly Moravcové za to můžou mimo jiné technické závady.
3: Další vozidla jsou odstavena kvůli instalaci kamerového systému nebo zabezpečovače ETCS a do disponibilního počtu jednotek se promítly také některé mimořádné události a vandalismus.
1: Po dobu budoucí čtvrti Nové Holešovice si můžete prohlédnout na radnici Prahy 7. Vítězný návrh studia Chybík a Krištof počítá s kompletní přeměnou lokality kolem stanice metra Holešovice a propojuje dopravní uzel s bydlením a obchody. Počítá také se vznikem dvou nových náměstí. Součástí expozice, která na radnici 7. městské části potrvá do 2. listopadu, jsou i neúspěšné architektonické návrhy, říká organizátorka výstavy a architekt. Jana Moravcová.
4: Účastníci workshopu ve větším detailu stvárnili 3 stavební bloky, navazující uliční prostranství a dvojnáměstí o rozloze 7000 metrů čtvereční, které se má stát novým živým centrem Prahy 7.
1: Přeměnu 83 tisíc metrů čtverečních u metra Holešovice připravuje soukromý investor společně s městem a dopravním podnikem. Do Česka už dorazilo zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha je pro očkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
5: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatele, tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
1: Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a listopadu. Laureátem letošní Nobelovy ceny za fyziku je belgický částicový fyzik Francis Halsen. Předpolednem to oznámila švédská Královská akademie věd. Nobelův výbor Halsena ocenil za průkopnickou práci při vybudování observatoře určené k detekci jedněch z nejhůře zachytitelných částic ve vesmíru, takzvaných vysokoenergetických neutrin, a za objasnění toho, jak tyto částice vznikají. Tenistka Karolína Muchová si na turnaji v Pekingu zahraje čtvrtfinále. Japonku Naomi Osakovou porazila v tiebreaku rozhodujícího setu 9-7, když proměnila až 9. matchball. O postup do semifinále si Muchová zahraje se svou krajankou Nikolou Bartuňkovou, která ve 3 setech porazila Rakušanku Sinju Krausovou. S turnajem v Pekingu se naopak rozloučila Lindonsková, která podlehla Rusce Jekatěrině Alexandrovové hladce 2x2-6. Odpoledne bude v Praze jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům Celsia. Zítra se o stupeň ochladí, ráno a dopoledne čekejte převážně velkou oblačnost, výjimečně i s mlhami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat přechodně až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Je tady také Tomáš Kolomistr, aby nám řekl, jak se zahušťuje doprava po 15. hodině.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, následná kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je tam asi 20 minut. Ve směru na letiště stále trvá silný provoz kamionů, a to v omezení u Jesenice. V Dobříské směrem z centra řeší nehodu osobního auta s nákladním v pravém pruhu před Zlíchovským tunelem, tvoří se kolona od Mrázovky a také v Radlické. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic k Europarku. Směrem na Letňany se jede pomaly od Kolbenovy k Cínovecké. Na magistrále je plný Nuselský most před omezení v Legerově, také Vlzonová od Florence k muzeu a Věčné postojíte před IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Příjemné odpoledne po 15. hodině s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. No a s námi například 35-letý písničkář Tom Odell. Jedna z největších hvězd současnosti Taylor Swift. A taky vzpomínka na 90. Easy, Faith No More. A mimochodem i na včerejší vyhraný vinyl

0: Another Love, Tom Odell s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Magická krajina snů. I takhle se dá charakterizovat dílo legendárního malíře, grafika a ilustrátora Kamila Lhotáka. Pokud se vám jeho dílo líbí, máte možnost navštívit jeho retrospektivní výstavu, která byla nedávno otevřena ve Vile Pelé. Není bez zajímavosti, že Kamil Lhoták například ilustroval na 400 knih. No a další zajímavosti a také podrobnosti o Vile Pelé a o této výstavě se můžete dočíst na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Podívejte se tam. A my se podíváme na silnice očima Tomáše Kolmistra.
1: Hezké odpoledne. Dobříské směrem z centra řeší nehodu osobního auta s nákladním v pravém pruhu před Zlíchovským tunelem. Kolona se táhne už od Mrázovky. Regulují proto vjezdy do tunelů, včetně Blanky. Plné jsou Radlická od Valtrovky a Vrchlického od Kavalírky. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silnějším provozem, a to od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most čekejte silný provoz od Běchovic k Europarku. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaly od sjezdu na Vršovice až k Průmyslové. Ve Spořilovské směrem z centra stojí v pravém pruhu nákladní auto u nájezdu na magistrálu. Tvoří se kolona od Turkovy zhruba na 10 minut. V Ekbelské směrem do Letňan se sune fronta od Kolbenovy až ke sjezdu na Prosek. Plná je také Novopatská. Na magistrále je plný Nuselský most před omezením v Legerově, také Vilzonova od Florence k muzeu a Věčné postojíte před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Čtyři novinky i výrazné změny. V nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým. 9. Na pátém místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. Druhou šanci chytili pevně Zapače si One Republic. Need Your Love je čtyřkou. Třetí jsou Kygo, Khalid a Griffin. Save My Love. Nejlepší novinku mají Kecaj. Animal je nová dvojka na Praze. A jednička po druhé a mnohem jasněji Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který z

0: After a Bad Day, tak doufám, že se nás tohle určitě netýká. Teď je 15.31, máme pro vás zprávy Rádia Praha s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Školní kuchyň v budově prvního stupně Masarykovy základní školy v pražském Újezdě nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, začne fungovat na konci tohoto týdne. Ředitel školy Libor Skala vybral nového vedoucího školní jídelny. Dnes o tom informovala mluvčí radnice Prahy 21 Jana Dronská. Počet nemocných podle hygieniků vzrostl od včerejška o 7 na 482. Společnost SCIO chce založit vysokou školu, požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí Ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit příští rok v září. Novinářům to dnes řekli spolumajitel SCIO Jon Šotola a projektový manažer vysoké školy SCIO Ondřej Mocek. Škola by měla být v Praze 10. Od září 2027 by chtěla nabízet dva bakalářské studijní programy. Češi mají dál nejméně dostupné bydlení v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví České spořitelny. Průměrně velký byt stojí skoro 13,5 průměrného hrubého ročního platu. To je dvakrát víc než v Irsku nebo Belgii. Česko si ale vede hůř i ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi 27. Britská policie zadržela dalšího podezřelého z přípravy teroristického útoku. Zatčení 22-letého Brita má mít spojitost s vyšetřováním incidentu u letecké základny Fairford. Tu používali Spojené státy k útokům na Irán. Američané už všechny své bombardéry z letiště na západě Anglie stáhli na domovskou základnu ve Spojených státech. Srbský tenista Novak Djokovic vyhrál posedmé v kariéře turnaj v Pekingu. Jeho soupeř, Australan Alex de Minaur, finále vzdal kvůli zranění. V Praze bude odpoledne slunečné s nejvyššími teplotami do 22 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 21 stupňů. Ráno a dopoledne čekejte převážně velkou oblačnost, výjimečně i mlhy. Odpoledne bude oblačnosti ubývat přechodně až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se jdeme podívat na silnice. Tomáš Kolmistr nám je průvodcem.
3: Hezké odpoledne. V Dobříské směrem na Barandovský most stále řeší nehodu nákladního auta s osobním před Zlíchovským tunelem. Jsou v pravém pruhu, kolona se táhne už od Prázovky, regulují proto vjezdy do všech tunelů. Postojíte v Radlické, tam už od Valtrovky, ve Vrchlického od Kavalírky a také v Holešovickách už od Bulovky. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je tam okolo 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalej od sjezdu na Vršovice a to až k Průmyslové. Ve Kbelské směrem do Letňan se sune kolona od Kolbenovy až ke sjezdu na Prosek, plná je také Novopatská. Na magistrále je ucpaný Nuselský most před omezením v Legerově, také Vilzonova od Florence k muzeu a plná zůstává také Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, 5 minut po 15:30. Adonix, James Bay nebo Juanes, to je společnost pro příští minuty. Švejk je český Forrest Gump, přesně tohle říká o jedné z nejznámějších českých literárních postav herec Antonín Holub. Jaký k tomu nemá důvod, tak to si řekneme za 10 minut.

0: difunto. Juanes, La Camisa Negra, 15 hodin 640 minut. Podpořili jsme touhle písní určitě i Babí léto, které bohužel má končit, a to už úderem zítřka, i když má být 21 stupňů ještě. Teď se ale podíváme na nejpřekládanější českou knihu a kultovní literární fenomén. Pokud hádáte, že je to Švejk, hádáte správně. Nová adaptace tohohle románu Jaroslava Haška dnes poprvé bude uvedena ve Vršovickém divadle Mana a bude to tak trošku alternativní.
1: Tak nám zabili Švejka!
2: Švejk je český Forrest Gump.
3: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni tři ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně dvou hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
4: My jsme vlastně do poslední chvíle nevěděli, kdo toho Švejka hraje, ani jaký je ten koncept, protože pan režisér to pojal tak, že jsme vlastně se všechno dozvěděli až na první čtení. A je to koncipováno tak, že tam jsme dvě herečky, dva herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi.
5: Švejku! Pane oberlejtnant, chtějí na mě svalit vinu za zastavení vlaku do Českých Budějovic.
6: V táboře, už na vás čekám přednost na stanice!
5: V táboře, ale já nejedu do tábora, já jedu tady s panem oberlejtnantem Lukášem do Českých Budějovic.
7: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikonická, kterou většina lidí zná, nebo by přinejmenším znát měla, a že epizody, o kterých se letmo zmiňujeme, tak jsou natolik známé, že je samozřejmě nemusíme vyprávět od začátku do konce.
3: Některé situace jsou tudíž jen naznačeny. Inscenace se tak podle dramaturgyně Věry Maškové snaží spíš zamýšlet nad tím, kdo vlastně Švejk byl a co je švejkovství.
7: No tak švejkovství si myslím, že není nic, jo? Že to je prostě jenom taková legenda nebo takové veliké zjednodušení téhle knihy.
5: Od kterého regimentu jste utekl, vojáku? Jak jste přišel v uniformě, vojáku?
7: A kdo je Švejk, to je taky velká otázka, protože já si myslím, že to je veliká záhada. Stejně jako je záhadný život Jaroslava Haška, tak i tahle ta jeho veliká kniha, která se svým způsobem velmi liší od jeho předválečné tvorby.
3: Švejk se zrodil už před první světovou válkou a objevil se v několika povídkách. Poté, co Jaroslav Hašek strávil za války 4 roky v Rusku a bojoval i v řadách Rudé armády, stvořil nového Švejka.
7: Postavu proměnlivou, do které se promítají jednotlivé události a jednotlivá setkání, jakoby na pozadí vlastně jeho příběhu, se zjevovalo něco, co je podle mě českou povahou daleko víc než Švejk. Švejk je jenom zrcadlo.
3: Dodává Věra Mašková, inscenace tak možná prozradí, kým je tento voják pro lidi dnes po 105 letech od prvního vydání Osudů dobrého vojáka Švejka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Tomáš Kolmistr pro nás má aktuální dopravu. Pojďme do Dobřížské.
8: Hezké odpoledne. V Dobřížské směrem na Barandovský most stále řeší nehodu nákladního auta s osobním před Zlíchovským tunelem. Jsou v pravém pruhu, kolona se táhne už od Mrázovky, regulují proto vjezdy do všech tunelů. V Radlické se sune fronta od Valtrovky k Mrázovce, tam je zdržení asi 40 minut. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 3. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavíte za sjezdem na Vršovice, pomalej se jede až na Štěrboholskou spojku před Běchovice, zdržení je tam okolo 20 minut. V Ekbelské směrem do Letňána se popojíždí od Kolbenovy až k Cínovecké, tam je to na 15 minut. Na magistrále je plný Nuselský most před omezením v Legerově, také Velzonová od Florence k muzeu a ucpaná zůstává také Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Flower Miley Cyrus s námi na rádiu Praha. Je 16 hodin, Mirek Kasan ve studiu. Mimochodem, Mirku, jezdíš na benzín nebo na naftu?
1: Na oboje. Ne teda současně, naštěstí, ještě se to nezdařilo.
0: No, ale někdo by to třeba mohl dokázat. Každopádně pro naftaře dobré zprávy, pro benzínaře horší nebo obráceně, to je jedno. Jdeme na to.
1: Hezké odpoledne. Zemědělský fond ukončil kvůli Babišovu střetu zájmu 8 projektů Agrofertu. Cenový strop na naftu zítra mírně klesne, u benzínu naopak mírně vzroste. Švédsko rozmístí rakety Patriot v logistickém centru NATO v Polsku. A bude slunečno s teplotami do 22 stupňů. Zítra čekejte víc oblačnosti a naměříme nejvýš 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Státní zemědělský intervenční fond ukončil 8 dotačních projektů firem z holdingu Agrofert za celkem 68 milionů korun. Jak zjistil web iRozhlas.cz, důvodem je střet zájmů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Firmy o podporu požádaly ještě před jeho jmenováním předsedou vlády. Podepsat dohody o poskytnutí dotací ale nestihly. Obrátili se proto na přezkumnou komisi ministerstva zemědělství, ale neuspěli. Na fond můžou ještě podat soudní žalobu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský ale další kroky komentovat odmítl. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Litr budou čerpací stanice moci prodávat nejvýš za 47 korun a 97 haléřů. To je o 41 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak proti dnešku stoupne o desetník na 640 korun a 7 haléřů. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce.
3: Ukončení přezkumnou komisí ministerstva zemědělství potvrzené.
1: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol ale upozorňují, že na slučování potřebují dostatek času.
4: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících dvou letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
4: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na něj už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
6: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
4: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Švédsko nasadí ve východním Polsku systémy protiraketové obrany Patriot, oznámil to premiér Ulf Kristersson. Švédské Patrioty pomohou chránit logistické centrum Severoatlantické aliance, přes které proudí dodávky na Ukrajinu. Nahradí tam obranné systémy zapůjčené z Nizozemska. Výměna začne v prosinci. Stockholm taky minulý týden oznámil, že v rámci mise NATO pro dohled nad vzdušným prostorem nasadí do Polska stíhačky Gripen. Čeští fotbalisté zakončí reprezentační program Ligy národů v Londýně utkáním s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 8:45 našeho času. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl nahradit, přiblížil kouč národního týmu Santi Denia.
7: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí. Za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
8: Krejda, Coufal a Sadílek.
1: Odpoledne bude v Praze jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům Celsia. Zítra se o stupeň ochladí, naměříme nejvýš 21 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme převážně velkou oblačnost, výjimečně i s mlhami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat přechodně až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Je tady také Tomáš Kolmistr a s ním aktuální doprava. Začínáme okruhem.
9: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se po pojíždí od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení je tam asi 20 minut. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně už od 4. kilometru. Ve směru na letiště se sune fronta od sjezdu na Jesenici z 82. kilometru až k tunelům. Tam regulují vjezdy, zdržení je tam asi půl hodiny. V Dobříské z centra se podařilo odklidit následky nehody před Zlíchovským tunelem. Zatím ještě regulují vjezdy do tunelů. V Radlické se sune fronta od Valtrovky k Mrázovce, zdržení je tam okolo 40 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje za sjezdem na Vršovice, pomaleji se jede až na Štěrboholskou spojku před Běchovice, zdržení je tam asi 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic k Europarku. Ve Kbelské do Letňan se táhne kolona od Kolbenovy až k Cínovecké a ve spojovací směrem na Libeň se popojíždí před omezením u Zběrného dvora, z Českobrodské je to zhruba na 15 minut. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne, 6 minut po 16. hodině, s vámi je Rádio Praha, frekvence 107.1 FM a také DAP+. No a s námi společnost skvělá, David Guetta, tedy Swims. I only want you when you're gone, gone, gone. Support lesbien. Lady Gaga. A další fantastické hvězdy, ať se vám daří.

0: Living on my own, tak takhle zářil Freddie Mercury solově v roce 1985. No a když jsme v osmdesátkách, zůstaneme tam ještě na chviličku, konkrétně tedy až po 9. hodině po zprávách. To je připraven náš pořad Retro. A kdo v něm? Duran Duran, Michel Cretu, Miroš Birka, Paul Simon, Frankie Goes to Hollywood, Pet Shop Boys, Pražský výběr a další ikony osmdesátek a jejich legendární hity. Jak už jsem říkal, po zprávách v 21 hodin u nás na rádiu Praha na 107.1 FM a v DAB+.
1: Praha je nej. V Praze roste strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v Pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes působí jako tichý svědek pražské historie.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Průvodcem po pražských silnicích a zdrženích na nich nám bude Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení je tam asi 20 minut, ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně. Ve směru na letiště se sune fronta od sjezdu na Jesenici přibližně od 82. kilometru až k tunelům. Tam regulují vjezdy, zdržení je tam okolo půl hodiny. Na městském okruhu stále regulují také vjezdy do tunelů. Postojíte proto v Patočkově, Radlické, Svatovícké nebo také v Dobříské. Vekbalské do Letňan se tahne kolona od Kolbenovy až k Cínovecké. Před Europarkem počítejte se silným provozem na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. Ve spojovací směrem na Libeň se popojíždí před omezením u sběrného dvora, to v Českobrodské, tam je to zhruba na 15 minut. Na magistrále je plný Nuselský most, před omezením v Legerově, také Vilzonova od Florence k muzeu, v obou případech je to zhruba na 20 minut a plná zůstává také Ječná od Karlova náměstí před IP Pavlova. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
5: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
6: Praha žije.
7: Adele živě v Royal Albert Hall.

0: Abrakadabra, Lady Gaga s námi. 16.32 máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Krásné odpoledne. Voliči by měli nejpozději dnes dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální volby a ve třetině obvodů taky volby do Senátu budou tento týden v pátek a v sobotu. Pokud obálky ve schránce nenajdete, můžete se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky budou taky k dispozici přímo ve volebních místnostech. Praha 17 nabízí společenstvím vlastníků a bytovým družstvům možnost bezplatně si vypůjčit zatravněné pozemky u jejich domů. Využít je můžou pro vybudování okrasných zahrádek, malých dětských hřišť nebo zeleninových záhonů. Výpůjčka bude na dobu neurčitou. Lidé se pak budou o vysazenou zeleň a hřiště starat na vlastní náklady. Pražské divadlo Spejbla a Hurvínka představilo svoji novou vizuální identitu. Jejím autorem je brněnské Neon Studio, které zvítězilo mezi více než stovkou návrhů. Divadlo začátkem května oslavilo 100 let od založení. Nové logo reflektuje historii souboru i současné požadavky na moderní grafický design. Česká televize se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Důvodem jsou podle jejího dnešního oznámení na síti X úpravy rozpočtu a náročnost celého projektu. Česká televize kvůli nejistotě kolem budoucího financování chystá úspory za 350 milionů korun. Omezí investice, zruší některé pořady a počítá i s propouštěním. Plzeňští hokejisté nastoupí už za hodinu k dalšímu utkání Ligy mistrů. Na domácím ledě přivítají švédské Skellefteå. Duel ve stejné soutěži čeká taky Liberec. Ten nastoupí v 18 hodin proti švédské Frölundě. Oba zápasy odvysílá v přímých přenosech Radiožurnál Sport. Po zbytek odpoledne bude v Praze slunečno s nejvyššími teplotami do 22 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 21 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme převážně velkou oblačnost, výjimečně i mlhy. Odpoledne pak bude oblačnosti ubývat přechodně až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Tomáš Kolmistr nám řekne teď, jak je to s dopravou.
3: Hezké odpoledne. Na D5 se z Plzně ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na pražský okruh k Ořechu. Na 19. kilometr zdržení je okolo 40 minut. Na okruhu směrem na letiště počítejte s kolonou hlavně kamionů od sjezdů z D1 až před tunely. Místy se zastavují také osobní auta, regulují vjezdy do obou tunelů. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za křížením s magistrálou, pomaleji se jede před Barandovský most až do Dobříské. Před Mrázovkou celé je to zhruba na 20 minut. Na městském okruhu stále regulují vjezdy do všech tunelů, postojíte proto v Patočkově, také Radlické, Svatovícké a Dobříské. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojice počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, v opačném směru se jede pomaleji na jižní spojice od sjezdu na Vršovice. Na Nuselském mostě se popojíždí od kongresového centra do omezení v Legerově, zdržení je tam asi čtvrt hodiny a ve Vilzanově se pojíždí od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné, ještě báječně slunečné odpoledne, 16 hodin, 36 minut. S vámi Rádio Praha na 107.1 FM a v DAB+. A s námi David Koller a také Dajdo nebo Leony. No a hned poté se podíváme na pražské tipy Jirky Štefla.

0: Nejvíc hitů v digitálu, ale také na FM. S vámi je Rádio Praha. Je 16 hodin 45 minut a my otevíráme pražské typy Jirky Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V Lucerně začíná filmový festival B2Cannes. Ten do českých kin přiváží to nejzajímavější z festivalu v Berlíně, Benátkách a Cannes. Těšit se můžete na výrazné světové i evropské snímky. Třeba ve středu se vydejte na vzpomínku na princeznu Mumbi, afrofuturistickou romanci z roku 2093 o mladém filmaři válkou poznamenané Africe a světem, kde možná právě lidskost zůstává tím, co umělá inteligence nedokáže nahradit. Snímek začíná v Lucerně ve středu ve 8:45 večer. A rocková skupina Deep Purple vystoupí ve středu v pražské O2 aréně. Kapela, která v 70. letech spolu s Led Zeppelin a Black Sabbath patřila k průkopníkům britského hard rocku a heavy metalu, se do Prahy vrací už po několikáté. Nejslavnější období připomínají alba In Rock, Machine in Head nebo Made in Japan, na kterých nechybí ani legendární hit Smoke on the Water. Koncert Deep Purple začíná ve středu ve 20 hodin. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Pojďme se podívat také na dopravu. Tomáš Kolmistr je tady s ní.
2: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Celé je to na asi 40 minut. Na okruhu směrem na letiště počítejte s kolonou hlavně kamionů. Od sjezdu z D1 nesouvisle až před tunely. Místy se zastavíte také v osobních autech, regulují vjezdy do obou tunelů. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11 a to až k Europa. Na jižní spojce směr Smíchov se zastavuje za křížením s magistrálou, pomalej se jede přes Barandovský most až do Dobříské před Prázovku, celé je to na asi 20 minut. V Radlické směrem do centra se sune fronta od Valtrovky až k tunelům, celé je to asi na půl hodiny. Na Nuselském mostě se popojíždí od kongresového centra do omezení v Legerově, zdržení je tam okolo 15 minut. Ve Vilzonově se popojíždí od Florence k muzeum, tam je to zhruba taky na 15 minut a plná zůstává Ječná, a to už z Reslovy ulice před náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Svatba bez svatebního pochodu, korunovace bez fanfár, narozeniny bez písničky, to by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.

Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Máme tady 17. hodinu, čas na další dnešní zpravodajskou relaci, kterou opět připravil kolega Mirek Kasan. Mirku, hezké odpoledne.
1: No ale po delší době je tu Petr Zajíček. Ahoj Petře, dobré odpoledne všem. Lékaři na Palackého náměstí v Praze budou až do čtvrtka vyšetřovat lidem játra. Pražské vodovody a kanalizace otevřely nové laboratoře v Podolí. Národní památkový ústav zaplatil přes 18 milionů korun za vstupné zdarma. Ministerstvo kultury slíbilo kompenzaci. A zítra zpočátku čekejte převážně velkou oblačnost, výjimečně s mlhami. Odpoledne ubývání oblačnosti a teploty do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dnes poprvé si lidé mohli na Palackého náměstí v Praze nechat vyšetřit játra. Až do čtvrtka budou zájemce ve speciálně upraveném voze kontrolovat zdravotníci ze Všeobecné fakultní nemocnice, která se zapojila do evropského preventivního programu Liver Screening Tour. Pokračuje mluvčí nemocnice Marie Heřmánková.
3: Na Palackého náměstí bude vždy od 10 do 16.30 hodin stát speciálně upravená dodávka. Pomocí přístroje změří tuhost jaterní tkáně a míru stukovatění jater. Vyšetření je to rychlé, bezbolestné.
1: Pražské vodovody a kanalizace zprovoznili nový komplex laboratoří v areálu úpravny vody v Podolí. Slouží k veškeré kontrole pitné vody. Laboratoře tam společnost přestěhovala z pronajatých prostor na Vinohradech. Náklady na úpravu místa přesáhly 150 milionů korun. Pokračuje generální ředitel PVK Petr Mrkos.
4: Celá ta administrativní budova byla přestavěna na laboratoře a je tu kompletní teda ta biologická a mikrobiologická laboratoř. O tom v další části úpravy Upravny vody Podolí jsou prostory, kde se nachází provozní laboratoř upravny vody Podolí a ještě v další části je potom ta chemická laboratoř.
1: Národní památkový ústav stály dvě neděle s bezplatným vstupem na vybrané památky přes 18 milionů korun. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury je v uplynulých týdnech otevřel návštěvníkům zdarma. Nabídku využilo během obou dnů víc než 120 tisíc lidí. Pětina těch, kteří si vstup předem zarezervovali, ale nakonec nedorazila. Ministerstvo kultury slíbilo, že Národnímu památkovému ústavu alespoň část výpadku ze vstupného nahradí. Pokračuje jeho generální ředitelka Naďa Goričková.
5: Věříme, že do konce roku, respektive v nejbližší době, tu kompenzaci obdržíme. Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi.
1: Laureátem letošní Nobelovy ceny za fyziku je belgický částicový fyzik Francis Hansen. Předpolednem to oznámila švédská Královská akademie věd. Nobelův výbor Hansena ocenil za průkopnickou práci při vybudování observatoře určené k detekci jedněch z nejhůře zachytitelných částic ve vesmíru, takzvaných vysokoenergetických neutrin, a taky za objasnění toho, jak tyto částice vznikají. Basketbalisté Pardubic rozehrají ve 20 hodin historicky první zápas v Lize mistrů. Na úvod soutěže nastoupí na palubovce italské Reggiani. Trenér východočechů Jan Šotnar si dobře uvědomuje sílu soupeře a popisuje, na co bude třeba se v utkání soustředit.
6: Musíme samozřejmě omezit ztráty, protože jakákoliv ztráta na takovýhle úrovni bude tedy potrestaná soupeře hrozně fyzicky, takže budeme bojovat na rozkoku. Určitě budeme mít možná i problémy v útoku se prosadit z nějakých jednoduchých akcí, protože opravdu ta obrana Italů je výborná, ale jak jsem říkal, my se na to musíme co nejrychleji adaptovat a nemyslet na to, že hrajeme z Ligu mistrů, hrajeme normální zápas a snaží se to nejlépe uspět.
1: Další český celek v Lize mistrů, pražská Slavia NBK, nastoupí k prvnímu utkání této sezóny zítra večer proti německé Albě Berlín. Večer bude v Praze většinou jasno, během noci bude přibývat oblačnosti a výjimečně se vytvoří mlhy. Ochladí se na 9 až 7, v okrajových částech města až na 5 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne čekejte převážně velkou oblačnost, výjimečně i s mlhami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat, přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, to už nám řekne Tomáš Kolmistr.
7: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na okruh na 19. kilometr, celé je to na asi 40 minut. Na okruhu směrem na letiště se sune nesouvislá kolona hlavně kamionů od sjezdu z D1 až před tunely. Tam regulují vjezdy do nich, nárazově se tak zastavuje také v osobních autech. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje ukřížení s magistrálou, kolona se nesouvisle sune přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku, zdržení je tam asi 20 minut. V opačném směru, tedy na Černý most, se popojíždí od sjezdu na Vršovice až na Štěrboholskou spojku před Běchovice, tam je to zhruba na 20 minut. V Kukuloví směrem na Vypich se srazila dvě osobní auta u odbočky na Homolku, projíždí se tam Kyvadlovy a tvoří se kolony z obou stran. A na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Wilsonova od Florence k muzeu. V obou případech je to na asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 17. hodině. Kygo a Parson James. Zaspívá LP. A třeba Ed Sheeran. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký den.

0: Tak máme úterý 6. října a jako každé úterý i dnes večer po 21. hodině na vás a vysílání Rádia Praha bude čekat náš pravidelný návrat do 8. dekády minulého století. Hudba 80. v pořadu Retro. Tak tentokrát třeba s Duran Duran, Mackim Žbirkou, bude tady Paul Simon, Frankie Goes to Hollywood, skupina Pet Shop Boys z Londýna, anebo taky legendární Pražský výběr. Tak máte se opět rozhodně na co těšit. Dnešní Retro po 21. hodině po zprávách. A jaká je situace po 4:45 v dopravě, tak to už nám řekne Tomáš Kolmistr.
1: Dneska odpoledne. Na příjezdu do metropole po D5C dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Celé je to stále na asi 40 minut. Na okruhu směrem na letiště se sune nesouvislá kolona od sjezdu z D1 až před tunely. Tam regulují vjezdy do nich, nárazově se tak můžete zastavit také v osobních autech. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavíte u sjezdu na Vršovice. Kolona pokračuje nesouvisle až na Štěrboholskou spojku před Běchovice. Zdržení je tam okolo 20 minut. V opačném směru se popojíždí od sjezdu do Vídeňské na Barandovský most. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným provozem, a to od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. V Holečovičkách směrem do centra se sune fronta před Blanku, a to od Bulovky, plná je také Povltavská od Zenklovy. A na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Vilzonova od Florence k muzeu. V obou případech je to na asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádio Praha.

0: Tak to byla LP, která už za pár týdnů, přesně 9. listopadu, opět zaspívá v Praze, tentokrát v O2 Univerzum. Jsou tady krátké zprávy a Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Maximální povolená cena nafty zítra znovu mírně klesne. Litr budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 97 haléřů. To je o 40 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak proti dnešku stoupne o desetník na 46 korun a 7 haléřů. Školní kuchyň v budově prvního stupně Masarykovy základní školy v Pražském Újezdě nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, začne fungovat na konci tohoto týdne. Ředitel školy Libor Skala vybral nového vedoucího školní jídelny. Dnes o tom informovala mluvčí radnice Prahy 21 Jana Dronská. Počet nemocných podle hygieniků vzrostl od včerejška o 7 na 482. Češi mají dál nejméně dostupné bydlení v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví České spořitelny. Průměrně velký byt stojí skoro 13,5 průměrného hrubého ročního platu. To je dvakrát víc než v Irsku nebo Belgii. Česko si ale vede hůř i ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi 27. Po zásahu drony se potopila obchodní loď v ekonomické zóně Bulharska. Jedno další plavidlo je poškozené, uvedla to kancelář bulharské prezidentky. Posádka potopené lodi je nezvěstná. Řekl to premiér Bulharska Roman Radev a útok označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Srbský tenista Novak Djokovic vyhrál po 7. v kariéře turnaj v Pekingu. Jeho soupeř, Australan Alex de Minaur, finále vzdal kvůli zranění. Ziskem z tého druhého titulu se Djokovic přiblížil v historickém pořadí Open Airy těsně ke druhému Rogeru Federerovi, který má 103 trofejí. Pořadí vévodí Jimmy Connors se 109 turnajovými výhrami. Zítra ráno a dopoledne čekejte v Praze převážně velkou oblačnost, výjimečně i s mlhami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 21 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je doprava, řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na D5 z Prahy směrem do Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 3. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na okruh k Ořechu na 19. kilometr, celé je to zhruba na 25 minut. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů, kolona se nesouvisle táhne s omezení u Jesenice, plný je také příjezd ulicí k Barandovu a to už od bazénu. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje u sjezdu na Vršovice, kolona pokračuje nesouvisle až na Štěrboholskou spojku před Běchovice. Zdržení je tam asi 20 minut, v opačném směru se popojíždí od sjezdu do Vínyňské na Barandovský most. V Radlické u Valtrovky řeší prasklé vodovodní potrubí a ulice je teď momentálně neprůjezdná. V centru je plný Nuselský most a to před omezením v Legerově ulici. Ve Vilzonově se popojíždí od Florence až k muzeu, v obou případech je to na 15 minut a plná zůstává Ječná před náměstím IP Pavlova a to už z Reslovy ulice od Tančícího domu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Kariéru české jaderné inženýrky Dany Drábové si můžete od zítřka připomenout v Praze v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Na dnešním zahájení vernisáže je náš reportér, co všechno je tam k vidění, to nám prozradí už za pár minut.

0: Od zítřka si budete moci připomenout Danu Drábovou v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Výstava pod názvem Dana Drábová 40 let, které stojí za vyprávění, připomíná její kariéru v oblasti jaderné energetiky. Vernisáž si už mohl prohlédnout náš reportér Petr Kastner. Hezký den.
1: Hezký den. Stojím v jedné ze dvou místností expozice. Hned na jejím úvodu je ve vitríně křišťálová koule, na které je vybroušený symbol atomu. V jejím středu je pak speciální látka, která by při nasvícení ve tmě svítila. Dále jsou tady panely, na kterých jsou fotografie nebo kopie různých dokumentů, například dotazník z nástupu do úplně prvního zaměstnání Dany Drábové. Vystavený je tady taky článek z novin z roku 1986, kde je vyfocená Drábová, jak měří radioaktivitu. Výstavu sestavila dlouholetá partnerka Drábové Markéta Pávová, protože při procházení pozůstalostí našla mnoho dokumentů a fotografií.
0: Dana Drábová v pozici předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost získala třeba vyznamenání japonského císaře. Je i to mezi vystavovanými exponáty?
1: Ano, je. Řád vycházejícího slunce je taková zlatostříbrná hvězda na červenobílé stuze s červeným kamínkem uprostřed a připomíná skutečně svítící slunce. Drábová vyznamenání dostala za přispění k posílení vzájemných vztahů v jaderné energetice, a to zejména v období po havárii v japonské jaderné elektrárně Fukushima v roce 2011. Tehdy o situaci informovala a uklidňovala veřejnost. Ostatně podobně jako když Rusové začali okupovat černobylskou jadernou elektrárnu na Ukrajině. Drábová tehdy začala při informování na sociálních sítích psát hlášku: radiační situace na Ukrajině zůstává normální.
0: Petře, dokdy bude výstava v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost otevřená?
1: Do konce listopadu letošního roku. V pracovní dny vždy od 8 do 17 hodin a o víkendech od 10 do 16 hodin. Výstavu lidé najdou hned v přízemí úřadu, vstup je zdarma. Po jejím skončení by organizátoři chtěli alespoň část předmětů a dokumentů vystavovat například na vysokých školách. Doplním, že dnes je to přesně rok od úmrtí jaderné fyzičky Dany Drábové.
0: Z výstavy připomínající Danu Drábovou se přihlásil do vysílání reportér Petr Kastner. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Pražské informace.
0: A teď dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na příjezdu po D5 z Plzně se zastavíte za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Následná kolona pokračuje až na okruh Kořechu na 19. kilometr. Zdržení je tam asi 20 minut. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Kolona se nesouvisle táhne s omezení u Jesenice. Plně je také příjezd ulicí k Barandovu, a to už od bazénu. Na východní části okruhu směrem na Běchovice počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí nesouvisle od sjezdu na Vršovice až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice, tam je to na asi 15 minut. V Holešovičkách směrem do centra se sune fronta před Blankou už od Bulovky, ucpaná je také Povltavská od Zenklovy. A plný zůstává Nuselský most před omezením v Legerově a také Wilsonova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
4: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

0: Chybějící vlakové soupravy City Elephant už druhý den stěžují železniční dopravu v Praze a ve středních Čechách. Dělníci vyměnili schátralé protihlukové stěny podél Ocelkovy ulice na pražském Černém mostě. Ukrajina v reakci na ruské útoky rozmisťuje protidronové sítě na mosty v Kyjevě. A zítra čekejte zpočátku převážně velkou oblačnost, výjimečně s mlhami. Odpoledne ubývání oblačnosti a naměříme nejvýš 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Železniční dopravu v Praze a ve středočeském kraji druhý den ovlivňuje nedostatek vlakových souprav City Elephant. České dráhy se dnes potýkaly s výpadkem 8 těchto jednotek. Včera jich bylo víc než 20. Část spojů proto jezdí s nižší kapacitou. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové za to můžou mimo jiné technické závady.
2: Další vozidla jsou odstavena kvůli instalaci kamerového systému nebo zabezpečovače ETCS a do disponibilního počtu jednotek se promítly také některé mimořádné události a vandalismus.
0: Podél Ocelkovy ulice na Černém mostě v Praze vedou nové protihlukové stěny. Na délku měří dohromady více než 170 metrů a nahrazují původní schátralou konstrukci. Stavební práce stály zhruba 13 milionů korun. Pokračuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
3: Celková životnost těchto stěn je 40 let. Práce trvaly několik měsíců, ale dopravu neomezovaly. Stěny podél komunikace Ocelkova z 80. a 90. let jsme museli kompletně přestavět, protože byly na hraně své životnosti a technicky už nebyly v pořádku.
0: Ministerstvo zdravotnictví připravuje skupinovou definici pro syntetické kanabinoidy, řekl to policejní prezident Martin Vondrášek při zahájení mezinárodní konference Interpolu k boji proti nelegálním drogám. Český stát teď na seznam zakázaných látek přidává sloučeniny ze skupiny kanabinoidů jednotlivě. Když ale zakáže jednu, rychle se objeví jiná podobná. To podle Martina Vondráška stěžuje boj s drogovým obchodem.
4: Nemůžeme jít pořád o krok pozadu za výrobci syntetických kanabinoidů v Ázii. My potřebujeme tyto látky definovat skupinově a bojovat proti ním od okamžiku, kdy se dostanou na naše území.
0: Ukrajinci začali instalovat protidronové sítě na mosty v Kyjevě, informovala o tom agentura AFP s odvoláním na své zdroje na místě. Ukrajinská média zveřejnila video, na kterém je vidět instalace sítí na kyjevském severním mostě. Podobná opatření Ukrajina používá už delší dobu blízko frontové linie na východě a jihu země. Protidronové sítě chrání například ulice jihoukrajinského Chersonu. Rusko v uplynulých dnech začalo útočit na některé důležité mosty, které vedou přes řeku Dněpr v ukrajinské metropoli. Jde hlavně o severní a jižní most. Čeští fotbalisté se dnes večer pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii, se kterou před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostrované naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před dnešním zápasem obavy nemá.
5: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelný. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
0: Utkání Anglie Česko začne ve 8:45 večer našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Večer bude v Praze většinou jasno, během noci bude přibývat oblačnosti a výjimečně se vytvoří mlhy. Ochladí se na 9 až 7, v okrajových částech města až na 5 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne čekejte převážně velkou oblačnost, výjimečně i s mlhami. Odpoledne pak bude oblačnosti ubývat přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A po zprávách jako vždy doprava a Tomáš Kolmistr. Hezký podvečer. Na příjezdu P5 z Plzně se zastavíte za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Následná kolona pokračuje až na okruh Kořechu na 19. kilometr, zdržení okolo 20 minut. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Kolona se nesouvisle táhne z omezení u Jesenice, plný je také příjezd ulicí k Barandovu. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí nesouvisle od sjezdu z Lanového mostu až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic k Europarku. V Holešovičkách se sune směrem do centra fronta před Blankou už od Bulovky, ucpaná je také Povltavská od Zenklovy. V Radecké směrem z centra se sune fronta před Valtrovkou, tam zasahují u prasklého vodovodního potrubí a na magistrále zůstává plný Nuselský most před Legerovou a také Wilsonova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Ano, posloucháte Rádio Praha a už za pár okamžiků v 18.10 budeme vysílat živě debatu lídrů politických stran a hnutí před komunálními volbami v Praze.

0: Rádia Praha nabízíme druhou ze čtyř debat před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy. Od pondělí do čtvrtka v tomto čase v nich postupně dostávají prostor zástupci všech subjektů, které v letošních komunálních volbách kandidují právě do zastupitelstva hlavního města Prahy. Těch stran, hnutí a koalic je celkem 24. Pozvání dostali všichni a o tom, kdo s kým se představí ve které ze čtyř debat, rozhodl los za účasti notáře.
1: Volby 2026. Debaty lídrů.
0: A los určil, že dnes ve studiu S2 v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech vítám lídra kandidátky Patrioti pro Prahu, místostarostu Prahy 8 a lektora civilní ochrany Jiřího Vítka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dvojku na kandidátce motoristů sobě, místopředsedu Rady vlády pro informační společnost Adama Paclta. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Také lídra kandidátky libertariánské strany Voluntia, studenta matfizu a PKI konzultanta Tadeáše Janků. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Lídra kandidátky SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů, současného zastupitele hlavního města a také architekta Milana Urbana. Dobrý den.
5: Krásný dobrý den.
0: Lídra kandidátky hnutí Starostové a nezávislí, architekta a současného náměstka primátora Petra Hlaváčka. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: A měl tu být také zástupce nebo zástupkyně Demokratické strany zelených za práva zvířat. Tento subjekt, respektive jeho kandidáti, ale možnosti účasti nevyužili. Abychom zachovali stopážově rovné podmínky pro všechny v případě, že v některé debatě je účastníků méně, tak její délku adekvátně krátíme. To tedy bude i případ dnešní debaty. Tolik na úvod, teď už samozřejmě dostanete prostor vy. Na úvod všech čtyř debat padá stejná otázka.

0: paralýzy vlastně dopravních staveb, zejména dostavba nebo začátek reálné stavby městského okruhu, té části, která zbývá. Určitě je to řešení nabídky trhu s bydlením. Věříme tomu, že jediná správná cesta, jak snížit cenu bytu, je samozřejmě zvýšit nabídku. To znamená, to je standardní tržní postup a je to bezpečnost samozřejmě.
1: Tady Ašanku, Voluntia.
2: Tak naší první prioritou je dostupné bydlení, které zvládne zajistit jen rychlá, masivní a jednoduchá výstavba. Druhou prioritou je omezení vlivu památkářů, fenoménu NIMBY a úředníků na blokování výstavby. Tím nemyslím jenom bytovou, ale i jako infrastrukturální kanceláře a podobně. No a třetí prioritu bohužel nemáme. Vybrali jste nám špatné číslo.
1: Milan Urban, SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů. Vaše tři priority nebo to, co si myslíte, že Pražané a Praha potřebuje od politiků?
3: My máme hlavní priority, že my chceme zastavit ty sociální a dopravní experimenty tady vlády Pirátů, Praha sobě a STAN. To znamená v oblasti dopravy, dopravy zprůjezdnit Prahu, stavět velké dopravní stavby, které Pražanům dluží toto město už posledních 20 let. Co se týká bydlení, na to máme tři jasné priority, jak dostupné bydlení budovat pro Pražany formou komerční výstavby, družstevní výstavby a hlavně opravy 10% bytového fondu, který je prázdný, vybydlený. A jako třetí máme samozřejmě školství všech stupňů, zejména střední školství, kde se nedostává přes 1000 míst pro Pražany.
1: Petr Hlaváček, Starostové a nezávislí.
4: Komplexní bydlení, to znamená včetně parků a školství a vybavenosti, doprava a bezpečnost, včetně veřejného prostoru.
1: Dělal jsem si čárky, nejčastěji tady zaznělo bydlení, na druhém místě byla doprava, proto se těmto okruhům budeme věnovat teď detailněji, respektive začneme bydlením. Když jsem se díval do předvolebních programů a různých vašich rozhovorů nebo stanovisek, tak u Patriotů pro Prahu jsem se v programu dočetl, že Praha musí přestat pouze diskutovat o bytové krizi, musí začít skutečně stavět, ale v dalších odstavcích píšete, že nejdříve musí městské části vytvořit strategické plány bydlení a rozvoje území, že ještě před zásadním rozhodnutím o jednotlivých lokalitách má proběhnout veřejná diskuse s obyvateli, vlastníky, SVJčky, investory a dalšími, kterých se to dotkne, že infrastruktura, tedy školy, školky, parky, sportoviště, dopravní infrastruktura, veřejná parkovací místa nebo zdravotní a sociální služby musí předcházet samotné stavbě těch bytových domů. Celé to shrnujete heslem nejdříve plán, potom infrastruktura. Kdy tedy počítáte s tím, že začne opravdu ta výstavba? Kdy tohle všechno stihnete?
5: Děkuji, vy jste prakticky řekl to, co bych vám odpověděl. Kdy začne, až bude dostatek přesně této veřejné vybavenosti, protože nemůžeme neustále dobíhat ty stavby developerů, což se děje, kteří jsou mnohem rychlejší, nemusí dělat výběrová řízení. No a pak ta městská část vlastně stojí před tím, že chybí místa ve školkách, veřejná vybavenost. Takže pro nás to není úplně tak, že by prvně měli stát. Ale máme nějaký plán infrastruktury, plán veřejné vybavenosti, začátek budování, až následně by se začalo dávat stavební povolení těmto projektům.
1: Stihlo by se tohle všechno vlastně v tom příštím volebním období?
5: Ale já na rovinu nestihlo. Tady je další problém. Problém je ten, ta délka toho stavebního řízení a jak jste zmínil, že musíme vlastně jako městské části komunikovat s občany. To je vlastně taky velice náročné, protože to, co možná nejdéle zdržuje celou tu výstavbu, paradoxně jsou ty různá odvolání a takový to, ono to přijde na městskou část, pak to jde na magistrátnou odvolání, toto zase posílá městské části, takže nejlépe je toto mít prodiskutováno a tohle by mělo být v gesci městské části, ta by přece měla vědět, kde se dá stavět a kde nebude žádný odpor.
1: Pardon, ale my mluvíme o volbách do zastupitelstva hlavního města, ne do městských částí teď. Pokud byste byl ve vedení hlavního města, říkáte, že to je na městských částech, jak byste zajistil, že ty městské části to udělají?
5: Já si myslím, že to je priorita každé městské části dostupné
1: bydlení. Máte pocit, že to tak funguje?
5: No, já myslím, že to tak nefunguje. Proto říkám, že by městské části měly vytvořit svůj strategický plán, samozřejmě ve spolupráci s hlavním městem. A když budou mít prodiskutované a opravdu budou vědět, že nedojde k nějakému zdržení z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, tak můžeme stavět. Jinak to bude trvat opět 8, 10, 12 let, budeme mít spoustu

0: obrázků, spoustu vizualizací, ale přece ta městská část, ten lokální politik, nakonec stejně od těch občanů dostává těch, tu negativní reakci. A nebo slízne smetanu.
1: Nebo pozitivní.
0: A nebo pozitivní, samozřejmě. Takže všechno, ovšem by měla rozhodovat městská část. Samozřejmě magistrát je důležitý, máme tu metropolitní plán, ale jenom zmíním, vy jste si dělal čárky. Já myslím, že těch čárek bylo víc u bezpečnosti.
1: U bezpečnosti byly 3, u bydlení 5.
0: Děkuji.
1: Tak motoristé sobě v programu hned v prvním bodě píší, že bytovou krizi nebudete řešit cenovými stropy ani městem v roli developera. Dodáváte, že jsme svědky, že město samobyty stavět neumí. To by se nezměnilo ani, kdyby motoristé sobě byli ve vedení města? Vy si natolik nevěříte, že byste to nedokázali zařídit?
2: My věříme v trh. Jsme pravicová strana a obecně my si myslíme, že řešení je v trhu. To znamená, je to v práci s developery. Je to v usnadnění procesu schvalování nových staveb, kdy dneska vám, když chcete postavit nějaký větší projekt, tak máte schvalování od 8 do 10 let. Ta doba je monstrózní. Já to nazývám byrokratickou onanii, prostě když čekáte, než vám doběhnou všechny ty povolení, které musíte splnit. Takže si myslíme, že to není role města, měla by stimulovat trh, měla by pracovat s trhem, tak aby trh našel tržní odpověď a, jak jsem říkal, reagoval z té podstaty toho, že máte větší nabídku na trhu, čímž pádem snižujete jednotkovou cenu. Je to běžné chování tržního kapitalismu.
1: Na druhé straně, pokud chcete spoléhat na soukromé investory, jste si jistý, že to zajistí cenově dostupné bydlení? Nebude velká část těch bytů, které ti soukromí developeři budou stavět investičními byty, to znamená, že je někdo koupí, nebudou se využívat a ten někdo bude spoléhat, že se mu zhodnotí?
2: Tohle se špatně reguluje na úrovni města. Na druhou stranu, já když jsem si dělal přípravu, a samozřejmě jsem mluvil se spoustou lidí před začátkem samotné volební kampaně a měl jsem možnost i mluvit s několika zástupce developerů, oni sami mi říkali, že už mají mechanismy, které tomu a priori zabraňují. A že se prověřují u některé lidi nebo subjekty, které se ty byty kupují. Takže oni sami se snaží ten problém nějakým způsobem diminišovat. A samozřejmě je to jejich vlastní.
1: Ještě jedna aktivita. Věc. K developerům vy píšete, že město připraví území a potřebnou infrastrukturu. Znamená to, že to, o čem už mluvil pan Vítek, co je potřeba, to znamená školy, školky, zdravotnická zařízení a tak dále, to všechno by mělo platit město?
2: My tohle chceme určitě diskutovat. Jo, je tady několik možností, jak se tomu můžete postavit. Jasně, město by mělo zajišťovat nějaký elementární servis, protože se tady lidé platí daně, takže očekávají, že dostanou to, co nutně potřebují životu, což za ně je samozřejmě vzdělání, nějaká zdravotní péče a věci s tím spojené. Takže tohle chceme určitě diskutovat, ale rád bych ještě řekl jednu věc. Vlastně tady s kolegou ze SPD máme jednu výhodu, že jsme součástí stávající vládní koalice. A my spoustu věcí, procesů a nápadů můžeme realizovat i napříč tu naší vládní koalici. Takže
1: příkladu, ale můžete i bez toho, že byste uspěli v pražských volbách?
2: Samozřejmě můžeme, ale jako příkladu schvalování staveb, pokud můžete nějakým způsobem pracovat s ministerstvem životního prostředí nebo s ministerstvem kultury, tak samozřejmě můžete spoustu věcí oblokovat a o to se budeme snažit.
1: Tak pan Vítek se hlásil, chtěl reagovat na to, kdo má zaplatit infrastrukturu, předpokládám.
0: Je to tak, už dneska vlastně probíhají takzvané kontribuce, to znamená spolupráce s těmito developery a ta městská část by si měla nebo má možnost si vybrat, jestli to bude formou kontribucí třeba výstavby té veřejné vybavenosti nebo nějakého příspěvku.
1: Tak, rozumím. Pojďme dál k tomu kolečku. V programu libertariánské strany Voluntia jsem se dočetl, že dostupné bydlení zajistí jednoduchá výstavba. Hned v prvním bodě této sekce slibujete revizi pražských stavebních předpisů, které označujete za hlavní překážku pro dostupné bydlení, ale nepíšete tam už jak konkrétně, jak chcete měnit. Dokonce tam naopak přiznáváte, že v případě získání mandátu byste podrobně prostudovali ty stavební předpisy a zhodnotili jejich dopady na dostupnost bydlení a podle toho se pokusili o jejich revizi. Neměli byste je mít prostudované už teď? Neměli byste v tom mít jasno, aby pokud uspějete, tak jste hned je začali měnit?
3: No tak samozřejmě, že ideálně měli, ale prostě jsme jako malá strana o pár lidech a na tohle prostě nemáme kapacity.
1: Máte odhad, jak dlouho vám to bude trvat?
3: No, to je dobrá otázka, nevím. Ale rozhodně to není tak, že jsme nevěděli vůbec nic. Jako jednu věc, kterou tam máme explicitně napsanou, tak jsou třeba parkovací minima, která chceme zrušit. Je to vlastně věc, která na první pohled zní jako celkem dobře, že při nové stavbě se musí postavit parkovací místa. Nicméně nutný si uvědomit, že každý takovýhle místo stojí přibližně 1 až 2 miliony korun. A tyhle náklady se samozřejmě promítnou těm lidem do toho bydlení. Takže teď vlastně vytváříme regulaci, která lidem prodražuje nové bydlení. A tím samozřejmě jako neříkáme, že chceme jako kompletně rušit parkovací místa, tím jenom říkáme, že chceme dát lidem tu možnost volby, aby tady existovaly jak byty, u kterých nebudou žádný parkovací místa, a budou ty byty samozřejmě jako v důsledku toho levnější, anebo jako kdo chce, tak samozřejmě jako má možnost si to připlatit, je to nějaká prostě jako služba navíc. A momentální stav je takový, že město jako nutí developery, aby ty parkovací místa postavili, a tudíž ve výsledku úplně každý má ty dražší byty.
1: A vy byste tedy chtěli, aby ta povinnost byla trochu menší, aby ten počet byl menší, nebo byste to úplně kompletně zrušili, že by tady mohly vznikat projekty, kde by nebylo žádné parkovací místo?
3: Přesně tak.
1: V programu také píšete, že odmítáte přehnané památkářské regulace. Co je to přehnaná regulace? Co by se mělo změnit v tomto?
3: Tak třeba jako jednu věc, kterou tam máme explicitně napsanou, tak je, že připouštíme možnost vystoupení z UNESCO, nebo respektive vyškrtnutí Prahy ze seznamu UNESCO. Můžeme to vidět například na Vídeňském mostě, který podle nás jako tam nemá co dělat, jako měli by se zbourat a postavit nový most. A právě chceme, aby pražské stavby nebyly blokované UNESCOem, respektive ono jako stačilo by to udělat tak, že se to... přehnaná pražská regulace, vracím se k tomu zpátky, dám příklad. Ve čtvrtích jako je Karlín, Vinohrady, Žižkov a podobně, nemůžete mít v oknech plastové okenice. Za mě to vůbec nedává smysl, protože by to tak mělo být. Je to věc, kterou chceme zrušit.
1: Neskazí se tím ty hezké secesní nebo staré domy?
3: A prosím vás, vždyť slovice vůbec nepoznáte, co tam jako, jestli tam plast nebo dřevo.
1: Dobře, ještě jedna věc. Vy celý program stavíte na osekávání státu, na snaze, aby stát do našich životů zasahoval co nejméně, aby lidé o svých penězích, životech a majetku rozhodovali sami. S tímhle přístupem má mít podle vás město nájemní byty?
3: Rozhodně ne.
1: Ne?
3: Ne.
1: Tak díky. Pokud jde o bydlení, tak SPD jako první krok ve svém programu navrhuje, aby město opravilo prázdné nájemní byty. Píšete, že půjde o 3000 bytů. Ty jsou všechny ve správě hlavního města, nebo počítáte s tím, že by hlavní město opravovalo byty, které mají městské části?
4: My v programu bydlení máme tři zásadní kroky. Ten první, ten už jste zmínil, v současné době stále je řádově 10% bytového fondu, ať už majetku města nebo městských částí.
1: A vy byste chtěli opravovat i ty byty městských částí?
4: Ale my jsme si zjišťovali, ano, že hodně městských částí tvrdí, že víceméně na opravu těchto bytů takového vysokého počtu nemají finance. Takže my bychom chtěli, aby tyto byty doopravdy byly opraveny z nákladů magistrátů.
1: A potom byly... by je pronajímal magistrát, nebo byste potom ten pronájem nechali na městské části?
4: To je pak věc dohod mezi městem a městskými částmi, ale prostě my bychom rádi, aby pak tyto byty byly dopravdy přiděleny Pražanům na základě dopravdy potřebné nouze. To je ten první krok, protože toto je bohužel důsledek špatné politiky Pirátů, Prahy sobě a STAN.
1: Já ještě jako zůstanu druhý... s dovolením chvíli u toho prvního bodu, protože mě zaujalo, že v předvolební odpovědi pro Český rozhlas, kdy zástupci všech subjektů odpovídali na stejné otázky, jste uvedl, že ty opravené byty, o kterých jsme teď mluvili, budou přiděleny slušným Pražanům. Kdo a podle čeho bude určovat, který Pražan je slušný a má nárok na ten byt?
4: Já bych řekl, na to jsou docela jasná kritéria, která si budou určovat i jednotlivé odbory a bytové odbory, sociální odbory.
1: Dobře, tak kdo je slušný člověk? Ten, kdo nemluví prostě, nebo ten, kdo zdraví na ulici, nebo ten, kdo nemá dluhy, nebo kdo je slušný člověk?
4: Já vám rozumím. Každopádně první věc je ten, že slušný je ten člověk, který ty byty nevybydlí a nezničí, že? A pak samozřejmě podle dopravdy sociální nutnosti, podle toho, o jakou skupinu lidí se jedná, samoživitelky, v hmotné nouzi kritické, rodiny, které se dostaly do nějakých krizových situací nezaviněných. Takže na to jsou samozřejmě jasná pravidla, která se určí.
1: Vy v programu píšete, že dlouhodobě chcete nastavit lepší spolupráci města se soukromými developery při vzniku nových čtvrtí a 10 000 nových bytů. Jak by to mělo být nastavené? Má, stejná otázka, která už tu zazněla, má tu infrastrukturu, včetně škol nebo sportovišť, platit město nebo ten developer?
4: Toto máme jako třetí bod, já bych ještě řekl ten druhý bod, který vidíme jako důležitý. V tom tady Česká republika i Praha má historickou zkušenost. My chceme opět začít družstevní výstavbu. A družstevní výstavbu tím stylem, že město poskytne městské pozemky těmto družstvům a pak družstevníci vlastně sami v rámci družstev budou tuto výstavbu platit a realizovat. A když to budou typizované projekty, tak my věříme a že víceméně jsme si počítali, že opravdu pak cena za metr čtvereční se může pohybovat kolem maximálně 70 000. Takže toto budou opravdu tisíce bytů pro lidi, kteří normálně neprojdou sítem bank. Že
1: a k té mé otázce infrastrukturu mají platit developeři nebo město?
4: A to je ten třetí bod. My bychom rádi, protože to gro doopravdy budou realizovat soukromí investoři. My chceme, aby výstavba se realizovala čistě na brownfieldech. Víte, že Piráti tady přišli s myšlenkou greenfieldů.
1: A má a infrastrukturu město, platit město?
4: Město má plánovat uliční sítě, má i zainvestovat zasíťování těchto pozemků a ti developeři pak mají realizovat čistě tady tuto výstavbu desítek tisíc bytů.
1: Tak díky, stylem... díky, musím vám do toho skočit, protože je potřeba, abyste měli podobný prostor všichni a bohužel čas máme omezený. Hnutí Starostové a nezávislí v programu slibuje, že zahájí, nebo že zahájíte, pokud budete ve vedení města, výstavbu 2000 městských bytů v připravených lokalitách. Kdy ty byty budou hotové?
5: Já jestli si můžu dovolit tomu dát ještě nějakou jako střechu, jo, a říct, co jsme jakoby udělali a odpovím na tu otázku, kdy ty byty budou hotový. My vlastně většinu těch diskutovaných problémů jsme jako zahrnuli do něčeho, co se jmenuje metropolitní plán. Ten jsme vlastně docela konsenzuálně prohlasovali v zastupitelstvu. Byla to velká práce, asi 200 odborníků, možná i víc. A to je materiál, který říká, kde se má stavět, kde se nemá stavět, soustřeďuje se na brownfieldy, řeší jako dopravní stavby, říká o tom, kde má být vybavenost, jak mají být školy, že tam má být parky. K tomu, protože jsme si nebyli úplně jisti, jestli se nám tenhle majstrštych podaří, tak jsme udělali 29 plánovacích smlouv s podrobnějšíma dokumentacema typu nákladový nádraží Žižkov, který vlastně v té spoluúčasti investuje asi 8 miliard. A jsou tam byty pro 73 tisíc obyvatel a asi 40 tisíc bytů. Tím jsme škrtli to, co každý investor říká, že potřebuje nejdřív změnu územního plánu, neboli 3 roky. A vlastně tyhle ty smlouvy, které jsou mezi městskou částí, kterou ani trošku nepodceňujeme, investorem a magistrátem a samozřejmě za účasti veřejnosti, protože ty jednotlivý výkresy se projednávají v rámci změn územního plánu.
1: Tak tím tak jste, pardon, že do toho skáču, jste tím odpověděl na druhou a třetí otázku, kterou jsem chtěl položit a ještě jsem ji nepoložil.
5: Aby to bylo vidět
1: a jestli se můžeme vrátit k úvodu, kdy bude těch 2000 městských
5: bytů? Nějaký střeše. A k tomu jsme udělali pražskou developerskou společnost, která byla hlasováním založena před 6 lety.
1: A pan která kolega, je tématem kampaně, to jsme to slyšeli, viděli v některých diskusích, ale já s dovolením kvůli času bych do pražské developerské společnosti moc nezabrušoval. A jestli se můžeme vrátit k té mé původní otázce, kdy ať už PDS nebo někdo jiný postaví těch 2000 bytů?
5: Ano, bude mít povolení v příštím volebním období a významnou část těch 2000 bytů rozestaví. Ale zároveň, přátelé, nemůžeme jako kritizovat pražskou developerskou společnost, že za 6 let něco nepostavila. A přitom kolega od motoristů říká, jak je to v té Praze příšerný, že k stavebnímu povolení je 8 až 10 let. To je prostě protiklad, jo. A je potřeba vlastně si říct, že naopak, tak organizace potřebuje pracovat, potřebuje mít podporu, potřebuje se transformovat třeba do nějaký akciovky, aby mohla brát jako zdroje třeba z Evropské investiční banky. A je to ověřená cesta mnoha západoevropských kapitalistických měst.
1: Tak Petr Hlaváček, Starostové a nezávislí. Reagovat chtěl Adam Paclot, motoristé.
2: Já jsem chtěl reagovat jenom k tomu té opravě toho stávajícího fondu. Jste trošku odriftoval od toho, ale já bych chtěl říct, je to důležité. My tak samozřejmě také uvažujeme, ale uvažujeme nad tím v konotacích poskytnutí prostoru pro důležité profese. To znamená policisty, strážníky, zdravotní sestry, řidiče MHD, učitele. Jinými slovy, pracuješ pro stát, máme možnosti poskytnout nějaké bydlení. To je naše myšlenka.
1: A ještě se hlásil Milan Urban, SPD.
6: Jenom krátce, prosím, ta pražská developerská...
1: Prosím, vezměte si mikrofon, jestli mohu poprosit.
4: Pouze jednu větu k pražské developerské společnosti, dopravy za těch 6 let, tam je účet 500 milionů, ale k tomuto dál se nechci zmiňovat. My máme tak zásadu jednu. Praha nesmí sama stavět, ale musí si nechat stavět. Právě ta družstevní výstavba realizují družstva a komerční developeři pak část procento té výstavby, kterou budou realizovat v rámci kontribučního plnění, předají městu a městským částem. To je nejefektivnější, nejlevnější a nejoptimálnější způsob.
1: Já myslím, že v tomhle asi posluchačům je zřejmé, že ty pohledy vaše se liší. Tadeáš Janků, ten by tedy nestavil žádné byty. Je to
3: přesně
1: tak?
3: Tak a myslím si, že to, co tady popisoval pan Hlaváček, že se, nebo, tam to nepo, nebo že se za 6 let nepostavil žádný byt, to přesně ukazuje ten problém není v tom, že by to developer nezvládal. Ten problém je ve složitých předpisech a město bude mít úplně stejné problémy, jako má ten soukromý developer. A to, že bude stavit město, to nic nevyřeší.
1: Tak, technická poznámka, Petr Hlaváček, určitě pražská developerská společnost.
5: Já jenom sympatického kolegu od Libertiánu zvu na IPRE, tam mu ukážeme, co ty pražské stavební předpisy dělají a vysvětlíme kontext vlastně toho stavění ve městě.
1: Tak, díky za pozvání, nevím, jestli Tadeáš Janků ho přijme nebo ne. Jiří Vítek se také hlásí, abychom uzavřeli tento blok o bydlení. Máte slovo na poslední
0: věc. Děkuji, já bych to uzavřel taky otazníkem. Ono totiž infrastruktura, to nejsou jenom budovy, zdravotní střediska, služební městské policie, jsou taky ty lidi, co tam musí být. Ten podstav strážníků, který dneska je v Praze, řešit nějakým způsobem. Nejsem si úplně jistý, jak říká tady kolega z motoristů, že ten byt, který získá ten strážník, je vždycky tou největší motivací pro to, aby v Praze pracoval.
1: Tak, byla by spousta věcí, o kterých bychom tady dlouhé hodiny mohli debatovat, ale bohužel nemůžeme, protože čas je omezený. Posloucháte debatu před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy, a to ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha. Našimi hosty jsou zástupci subjektů Patrioti pro Prahu, Motoristé sobě, Libertariánská strana Voluntia, SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů a Starostové a nezávislí. Měl tu být zástupce nebo zástupky Demokratické strany zelených za práva zvířat. Tento subjekt ale pozvání nevyužil.
7: Volby 2026. Debaty lídrů.
1: Součástí našich předvolebních debat je stručný dotazník. Položím vám všem stejných 5 otázek a poprosím opravdu o krátké, maximální jednověté odpovědi. Někdy možná bude stačit jenom jedno číslo. Začneme roční lítačkou. Jízdenka na pražskou městskou hromadnou dopravu teď stojí v Praze 3650 Kč na rok. Nechali byste tuhle cenu nebo ji chcete změnit, případně na kolik? Petr Hlaváček, STAN.
5: My si myslíme, že vlastně těch 20 miliard, kterých se dotuje vlastně veřejná doprava v Praze...
1: Kolik by měla stát?
5: Měla by být do 5 000 a měl by to být vlastně limit podobný tomu, co ve spotřebním koši to bylo, když se tenkrát za Adriany Krnáčové zlevnilo.
1: SPD Milan Urban?
4: My chceme každopádně zlevnit maximálně na 1 000 Kč ročně. V současné době má řádově 300 tisíc obyvatel. My tímto krokem chceme navýšit i řádově na 500 tisíc uživatelů lítačky.
1: Takže 1 000 Kč. Tadeáš Janků, Voluntia, kolik by měla stát lítačka?
3: Dlouhodobě chceme volnotržní MHDčko, ale krátkodobě podporujeme zvýšení ceny, dejme tomu nějakých 6-7 000 Kč, a plus chceme zrušit MHD zdarma pro důchodce.
1: Motoristé sobě, Adam Paclot.
2: U nás je největším paradoxem, že bychom chtěli zavést debatu nebo rozvést debatu na MHD v Praze zdarma. Víme, že město dotuje, jak už tady bylo řečeno, MHD kolem 25 miliard.
1: Takže znamená, byla by zadarmo?
2: Je to věc, která určitě máme i v programu, jak chtěli bychom se o tom bavit, protože v podstatě jsou 4 miliardy, to, co se kolem 4 miliard, kolego mě možná opraví,
1: dobře,
2: co se vybere, co se vybere
1: od lidí. Stručné odpovědi.
2: A existují způsoby,
1: ideálně
2: jak to zdarma, kompenzovat
1: turisté sobě. Jinými. Patrioti pro Prahu, kolik by měla stát
0: ponechat lítečka? Cenu, jaká je. Protože v případě, že když se zdraží, tak mám strach, že by si ji nekoupilo tolik lidí, jako jí má dnes.
1: Tak, podobná otázka k parkování a poprosím opravdu o jednověté odpovědi, pokud možno jednoduché věty, ne souvětí. Kolik by měla stát parkovací karta pro obyvatele Prahy na rok? V současné době je to 1200 Kč na první auto, 7000 na druhé auto. Kolik to bude, pokud vy to budete rozhodovat, Motoristé sobě?
2: My bychom tu cenu nechali, jaká je.
1: Voluntia?
3: Dlouhodobě chceme opět volnotržní parkování, krátkodobě chceme, aby cena odrážela obrovské prostorové náklady na celý systém. Přijde mi, že aktuálně neodráží, tudíž cenu zvýšit.
1: SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů?
4: My nechceme cenu rozhodně zvyšovat, naopak výstavbou Park and Ride a podzemních garáží věříme, že ta cena bude moct jít dolů pro všechny Pražany.
1: Hnutí STAN?
5: Zhruba na 2400, to základní prostě místo.
1: A druhé auto?
5: Souhlasím taky na dvojnásobek.
1: Takže jo. 14 tisíc.
5: A souhlasím s kolegou, s libertariánem, že tam je určitý jako tržní rozpor, protože jako v soukromém prostoru stojí měsíc 4500.
1: My se ještě k parkování dostaneme za chvíli, teď opravdu buďme struční. Jiří Vítek, Patrioti pro Prahu.
0: Ponechat cenu nebo opravdu velmi mírně zvýšit na první auto, u druhého vozidla ponechat tak, jak to je, 7 tisíc.
1: Kolik vlastních nájemních bytů a v jakém čase by měla Praha postavit? SPD?
4: Jak jsem říkal, Praha nemá stavět sama o sobě.
1: Takže nula. Případě. To jsem měl předeslat, i nula je odpověď. Dobře. Voluntia?
3: Stavět mají soukromé subjekty a město jim má přestat házet klacky pod nohy. Takže
1: nula.
3: Takže nula, ano, přesně tak.
1: Motoristé sobě?
2: Tak též, stavět měli soukromé subjekty.
1: Takže nula. Patrioti pro Prahu?
0: Kolem 2,5 tisíce bytů by mělo stavět město tak, aby se vyrovnalo soukromým firmám a tím se snižovala cena bytů.
1: To je počet za rok?
0: By byla prostě
1: to je počet bytů za rok? 2,5 tisíce?
0: Ano, to by byl ideální stav, ale samozřejmě za posledních 8 let jsme měli číslo 0.
5: Teď 30 tisíc, 7 tisíc magistrátních, příštím volebním období se má zahájit stavba 2 tisíc a pak se má tempo zrychlit. V konečném důsledku na třeba něco jako 10% toho množství bytu.
1: O kolik míst byste chtěli během příštího volebního období rozšířit kapacity veřejných gymnázií v Praze? A opět i nula je odpověď Voluntia?
3: Přesné číslo nemám, ale nabídka má reflektovat poptávku a ta poptávka po gymnáziích je v Praze obří a naopak po učňácích malá, takže ten přesun těch financí se tady rozhodně nabízí a je to za mě opět nějaká ukázka selhání centrálního plánování.
1: SPD?
4: V Praze se každoročně nedostává řádově 1000 až 2000 míst na jakýkoliv středních školách, takže my chceme minimálně ty 2-3 tisíce navíc na středních školách, ano.
1: A z toho na gymnáziích?
4: Toto klidně na gymnáziích tento počet a pak další na odborných školách a učňovských
1: dobře.
4: Školách.
1: Motoristé sobě?
2: U nás je to ta pozice jednoduchá. Plánovat se má na základě demografických dat, takže u nás je to zejména o tom udělat si analýzu demografických dat a těch vln vlastně dobře, jak
1: přijdou. To jste možná už udělali, tak pro to příští volební období kolik míst?
2: Přesné číslo nemáme, je to otázka na odborníka na školství u nás, pana Mirka Krejčího, za kterým bych tady tu věc určitě diskutoval.
1: Dobře,
2: ale spíš, na co jsme se zaměřili, by bylo možnost rozšířit stávající školy, než stavět nové, protože to je levnější.
1: Jasně, starostové nezávislí.
5: V tomhle volebním období v město rozšířilo to množství o 4 tisíce, soukromý sektor o další 4 tisíce, za co jsme moc vděční.
1: Já se ptám na příští
5: volební. A v dalším volebním období to má být podobné číslo.
1: Patrioti pro Prahu?
0: U nás můžu střílet čísla taky nějak takhle od boku, ale to, co jsem zjistil, tak je to přibližně 3 000 míst na středních školách, 1500 na gymnáziích.
1: A poslední otázka v tomhle bloku. Podporujete projekt Vltavské filharmonie, nebo by Praha měla své peníze investovat spíš do jiných priorit, patrioti?
0: Tak já jsem ze sídliště.
1: Takže do jiných priorit?
0: Do jiných priorit. Vidím ten vnitřní dluh v těch komunikacích.
1: Jasná, stručná odpověď.
0: Jestli mohu dodat, samozřejmě jako patriotce nebráním, aby tady vznikla nějaká unikátní stavba tohoto typu, ale zase ta představa, když chodí ty seniori, to je jiná filharmonie. Když se jim ty kotníky vlnějí na těch chodnících.
1: Motoristé sobě?
2: Ne, u nás určitě podporujeme, jenom bychom se příště měli vyhnout všem těm problémům zapisování veřejných zakázek a zdržování na úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože některé věci byly prokazatelně špatně vypsány.
1: Voluntia?
3: Obecně odmítáme, aby stát nebo město řešilo kulturu, nicméně i bez tohohle tak panu Hlaváčkovi bohužel radost neudělám. Ten projekt mi přijde předražený a zbytečný. Nicméně podporujeme, aby se na Vltavské stavilo něco jiného, protože to místo je naprosto odporný.
1: SPD?
4: My jsme zásadně proti, je to obrovská černá díra, ať už ta Vltavská filharmonie je tak spojená s pražskou developerskou společností. My bychom místo toho radši stavěli školy, domovy pro seniory, o tom si víceméně vůbec nehovoří, takže toto je zapotřebí.
1: Stan?
5: Ta filharmonie je pro všechny, je pro lidi ze sídliště, z celé republiky, dokonce i pro patrioty, takže to prostě postavit máme, je to prostě podpora docela významné části naší české kultury.
1: Tak, díky. Nenechám vás reagovat na Vltavskou filharmonii, protože se chci dostat ještě k tématu dopravy. Máme necelých 12 minut do konce debaty. Když jsem se opět díval do vašich programů a také do odpovědí pro Český rozhlas, tak lídr hnutí STAN k tématu dopravy napsal, že chystáte kombinaci opatření, která mají za cíl snížit průjezd aut Prahou. Jmenoval jste dokončení významných dopravních staveb městského a pražského okruhu a to v kombinaci se zavedením mýta do centra města. To by byla záležitost už příštího volebního období, to mýto?
5: Když začneme ten městský okruh stavět v roce 28 nebo 29, je potřeba udělat zákon, čili po dokončení toho okruhu je potřeba prostě nastavit nějaký systém. Protože...
1: Takže mýto by nebylo záležitostí příštího volebního období?
5: Ne.
1: Počítáte alespoň s nějakými dílčími omezeními, třeba diskutovaný zákaz průjezdu podél Vltavy přes centru?
5: My jsme podporovatelé omezení tohoto průjezdu, protože to Smetanovo nábřeží, Malá Strana jsou opravdu velmi cenné. ale máme obavu, že před dokončením toho okruhu to bude kontraproduktivní a povede to společnost jako k negativnímu přijetí.
1: Takže ani to by nebylo v příštím volebním období?
5: Za mne ne.
1: A v programu máte humanizaci magistrály, ani to by nebylo v příštím volebním období?
5: To je ve velmi realistickém projektu, který se chystá. V podstatě jakoby tu magistrálu už humanizujeme, viz tramvaj do Vinohradské, přechod prostě před hlavním nádražím a ten projekt vlastně počítá se zachováním těch dopravních pruhů, ale úprav vlastně konstrukcí tak, aby tam mohl být chodník i cyklostezka, lidi vlastně po té magistrále mohli chodit a pochopit, že viadukt nevymyslel doktor Husák, ale Římani.
1: V programu SPD slibujete dostavět Pražský okruh a potřebné radiály, rozšířit parkoviště P plus R, ale nepíšete tam o nových úsecích metra nebo o nových tramvajových tratích. Znamená to, že s investicemi do metra nebo do tramvajových tratí nepočítáte?
4: S těmito investicemi rovněž počítáme, ale my jsme se bavili o dopravních stavbách, řekněme, silniční infrastruktury, ano, kde chceme zastavit ten chaos v dopravě, který se děje a tu ideologii, která má za cíl opravdu maximálně zneprůjeznit Prahu. Ale co se týká metra i železniční dopravy, my bychom rádi v rámci metra, aby to se na tom spolu podílel i stát. Ano, a to samé jakožto městský okruh, rovněž měl by to spolufinancovat stát. Ale my, co se týká, jak se zmiňoval parkoviště, my chceme zaprvé do Prahy dojíždí denně asi 200 000 vozidel. My bychom chtěli opravdu tato vozidla zadržet na park and ride na kraji města, takže ty budovat ve vysoké míře a pak pro Pražany budovat podzemní garáže pod náměstími, tak jako je příklad krásný náměstí na Palacha a na sídlištích parkovacích platformy.
1: Kolik takových podzemních garáží by v Praze mohlo být?
4: To záleží pak na analýzách, samozřejmě na kterých náměstí bych to bylo možné, ale rušily se projekty už, kde tady toto bylo plánováno. Náměstí Jiřího z Poděbrad mělo mít podzemní garáže, Václavské náměstí, celá spodní část měla mít podzemní garáže a tyto všechny projekty byly zrušeny, bohužel.
1: V programu libertariánské strany Voluntia mě zaujala úvaha o tom, jak byste přistoupili k pražskému dopravnímu podniku. Vy tam připomínáte, že v minulosti to byla soukromá společnost, respektive, že bylo víc soukromých společností, které si konkurovaly a píšete, že by to za vás bylo s novým ideálem, ale dodáváte, že nevíte pořádně jak na to. Tak co byste reálně udělali s dopravním podnikem?
3: Tak to samozřejmě záleží, jaký bychom k tomu měli mandát. My jako tohle jsme tam dali fakt skutečně jako nějaký ideál do budoucna, jako mnohem víc, než je to jedno volební období, takže to ani není něco, co bychom nějak jako prosazovali. Aktuálně bychom k dopravnímu podniku prostě přistupovali tak, že je to nějaká jako městská firma, se kterou bychom prostě nějak centrálně plánovali, tudíž zatím jako nějaký velký plán na to nemáme, jako minimálně na to jedno volební období.
1: V úvodu svého programu také píšete, že čistě z teoretických libertariánských principů, na kterých stavíte vaši stranu, nelze odpovědět, jestli se má stavět spíš tramvajová trať do Bohnic nebo do Zdib. Jak byste tedy rozhodovali o investicích do dopravy? Podle čeho?
3: No tak úplně stejně jako ostatní. To jako zrovna třeba v tomhle případě, když se nad tím zamyslím, tak mi ta trať do Bohnic dává mnohem větší smysl. Ta trať do Zdib mi zase tak moc velký smysl nedává do Bohnic, že je tam mnohem víc lidí a přijde to prostě smysl plně, že ta infrastruktura k tomu je taková jako líp situovaná.
1: A ještě se zeptám na parkování. Vy v sekci obydlení právě navrhujete, a vy už jste o tom mluvil v úvodu, zrušit tu povinnost při nových projektech budovat parkovací místa. Nebojíte se, že by to ještě víc zatížilo ten parkovací systém na ulicích?
3: No, tak to dost možná zatížilo, ale to už je pak problém to, že ten systém na ulicích je nastavený špatně.
1: No, ale byl by to problém pro obyvatele Prahy, nebyl?
3: No, tak samozřejmě byl, ale jako řešením není vytvářet další problém. Jako, to jako řešit jeden problém, tím, že tvoříme nějaký nový problém, no nevím, nepomohli jsme si.
1: Takže i s vědomím toho, že by byl větší problém zaparkovat na ulici, tak zatím ano, stojíte. Ano. Motoristé sobě mají v desetibodovém programu hned 4 body, které se týkají aut a řidičů. Konec války proti řidičům, Pražský okruh je priorita, P plus R místo zákazu vjezdu, silnice a tunely, ne cyklopruhy, to jsou názvy těch bodů. Ale nemáte v těch 10 bodech ani slovo o MHD. Znamená to, že MHD pro vás není důležitá?
2: Určitě ne, tak my bychom rozhodně bereme jako prioritu financování výstavby metra D. Chtěli bychom se bavit i o dalším rozšiřování metra.
1: A proč to tedy nepíšete v tom programu?
2: Považujeme to za samozřejmost, ale hlavně ta naše myšlenka je přestat aplikovat nějaké ideologie na dopravu. Já používat zdravý rozum. To znamená, jak říkal kolega, prostě budovat parkoviště PNR, kde je možné je budovat, snažit se snížit cenu 500 tisíc až 400 až 500 tisíc korun za jedno parkovací místo na PNR tím, že v tom PNR třeba umožníte nějaký komerční provoz. A začít se zabývat tím, jak opravdu co nejrychleji dostavit ten městský okruh, protože to je za nás jako absolutní priorita. A je v tom i to MHD zdarma, kterým vlastně říkáme, to je vlastně MHD argument, kterým říkáme, pojďme zkusit dostat více lidí do MHD a pokusit se snížit to množství těch aut, které budou aktivně tu ulici využívat. Máme data indikativní z jiných evropských měst, kde vypadá, že by se to mohlo povést. Takže je to určitě něco, co bychom chtěli vyzkoušet.
1: Píšete, že nechcete trestat řidiče zbytečnými zákazy, překážkami a dopravními experimenty. Pokud byste se dostali do vedení Prahy, co tím myslíte, co byste zrušili?
2: Podívejte, ta myšlenka je jednoduchá. Když se podíváte, třeba tady kolega zmiňoval náměstí Jiřího Spoděbela, tam jsou místa, kde se zakázalo parkování, ale už se nikdo nezamyslel nad tím, kam ty auta ti lidé dají.
1: A vy byste tedy obnovili ta místa k parkování?
2: My se chceme podívat na ty problematické body v tom, jakým způsobem město s tím parkováním nakládá a zamyslet se nad tím, jaké jsou alternativní řešení. Nemůžete někomu něco zakázat.
1: Chceme se podívat, to znamená, to byste se podívali až po volbách. Něco zakázat teď před konkrétní opatření
2: nemáte. Někomu něco zakázat před tím, než vymyslíte, jak ten problém vyřešit. To nedává vůbec žádný smysl. To se tady děje v posledních letech absolutně pořád a ze vším.
1: Patrioti pro Prahu, pokud jde o dopravu, programu píší, že pražská doprava nemá být vedena ideologickým bojem mezi řidiči, chodci, cyklisty a cestujícími veřejnou dopravou, což tady s některými zjevně souzníte. Pokud jde o MHD, tak uvádíte, že budete pokračovat v modernizaci metra, tramvají, autobusů, ale nepíšete o síti MHD, jestli budou nové tramvajové, trolejbusové tratě, linky, metra. Jak se k tomu stavíte?
0: Ano, my o tom nepíšeme. Řekl jste to, co je naší prioritou. Modernizovat to, co je.
1: To znamená, že byste nestavili nové tratě?
0: Samozřejmě tam, kde... Když se budeme bavit o lince metra D, tak samozřejmě ano. Ale linka O, to je prostě fantasmagorie.
1: I když se bude jmenovat E?
0: O.
1: Někdo říká E.
0: Teď už E.
1: Každopádně já se omlouvám, minulé volby to byla linka O. Proto vzniklo to O, ale už kdysi dávno se označovala jako linka E.
0: Tak se omlouvám, ale modernizovat ekologická doprava samozřejmě. A když tady kolega říká dostat lidi do MHD, takže i samozřejmě intervaly snížit, protože dneska, když jedete kolem 4. a 5. hodiny, tak ty autobusy a tramvaje jsou opravdu přeplněné. Já skutečně jezdím MHD, nejezdím vůbec vozidlem, takže z vlastní zkušenosti kolem 4. a 5. hodiny ty tramvaje jsou opravdu narvaný. Takže větší intervaly, modernější autobusy.
1: Tak vidím, že byste na sebe rádi reagovali, já bych si to rád poslechl, ale musím být přísný, protože se blížíme k závěru a poslední otázka ve všech debatách bude stejná. Z posledních volebních období máme v Praze zkušenost, že nemusí být jednoduché po volbách sestavit koalici. Pokud uspějete, se kterými subjekty za žádných okolností byste do koalice nešli? Patrioti pro Prahu.
0: Nemám vůbec žádný problém s nikým, kdo kandiduje.
1: Motoristé sobě?
2: U nás je to o vyjednávání o volebním programu. Samozřejmě asi bychom preferovali zachovat ten koaliční vládní půdorys, ale pokud to bude jinak, tak se budeme vyjednávat o programu a ten, kdo nám umožní co nejvíc našeho programu realizovat, tak s tím budeme pracovat. Asi bychom měli problém samozřejmě s Piráty.
1: Už jsem se právě chtěl zeptat, jestli to znamená, věci, že i s Piráty byste šli do koalice.
2: Z podstaty věci jsme ten protipol, ale jinak je to o nějakém vyjednávání.
1: Voluntia?
3: Tak úplně nejhorší nám přijde kandidátka Spojené levice, neboli komunisté. No a kromě toho, tak si neumíme představit spolupráci s těmi dvěma nejvíc nimby stranami, což za mě je strana Smetým od Jany Komorskové a SEN 21 Václava Lásky.
1: SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů?
4: My rozhodně ne. S Piráty, z Praha sobě a STAN ty neustále spolu vláčí dozimetr, takže... Tyto tři strany jsou doopravdy tvůrci toho chaosu a toho, že my tady Pražané jsme rukojmím jejich experimentů posledních 8 let. A to musí skončit.
1: Starostové a nezávislí.
5: My jsme pozitivní strana i lidé. My budeme určitě jednat se spolu Piráty a Prahou sobě a nebudeme jednat se stranami, které zajišťují vládní chaos.
1: Na tom jednání se spolu pro Prahu nic nemění ani některé debaty nebo některé... Skoro to vypadalo spory třeba ohledně pražské developerské společnosti z poslední doby?
5: Pošťuchování patří k pražské politice. Mě to trošku mrzí, nemám ten přístup takhle
1: nastavený. Ale nic to nemění na tom, že ale byste se spolu pro Prahu...
5: Možná, že ty útoky ze strany Prahy sobě byly ještě mnohem drsnější.
1: Pánové, čas určený pro dnešní debatu je u konce. Díky za to, že jste se jí zúčastnili. Našimi hosty byli lídr kandidátky Patrioti pro Prahu Jiří Vítek. Díky, nashledanou.
0: Děkuji moc krát.
1: Dvojka na kandidátce motoristů sobě Adam Pacelt. Díky, nashledanou. Tadeáš Janků, jednička na kandidátce libertariánské strany Voluntia. Díky, nashledanou.
3: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Milan Urban, lídr kandidátky SPD pro Prahu s podporou Trikolory pro přísahy a nezávislých kandidátů. Díky.
4: Děkuji za pozvání a věcnou diskuzi.
1: A také Petr Hlaváček, lídr kandidátky Starostů a nezávislých. Díky, nashledanou.
5: Děkuji za pozvání.
1: Doplním, že pozvána byla také Demokratická strana zelených za práva zvířat. Jejich zástupci ale pozvání nevyužili. Tolik tedy dnešní debata. Další bude opět zítra po 18. hodině. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
7: Radio Praha. Radio Praha.

0: Tak to byl Linkin Park na Rádiu Praha. Teď už jsou tady zprávy na 19. hodinu, která se nám přiblížila ve studiu Mirka Sanmirku. Hezký večer.
1: Hezký večer, Petře.

0: Na Štěrboholské spojce se nad ránem stala vážná dopravní nehoda. Pražská policie hledá svědky. Školní jídelna v pražském Kamíku má novou kuchyň za skoro 50 milionů korun. Policie ve Štrasburku a Lyonu zasáhla proti protestujícím studentům slzným plynem. A zítra čekejte zpočátku převážně velkou oblačnost, výjimečně s mlhami. Odpoledne ubývání oblačnosti a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražská policie hledá svědky dopravní nehody, která se stala v noci kolem 15:30 na Štěrboholské spojce, blízko přemostění z ulicí Národních hrdinů. Řidič dodávky Ford Transit tam v levém pruhu ve směru do centra narazil do vozidla údržby. Dva lidé utrpěli těžká zranění. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
2: Žádáme všechny, kteří nehodu viděli nebo místem v uvedené době projížděli, aby se přihlásili na linku 158. Uvítáme jakékoliv kamerové záznamy z palubních kamer vozidel, které by mohly zachytit průběh nehody nebo situaci bezprostředně předcházející střetu.
0: Základní škola Zárubova v pražském Kamíku má novou kuchyň. Dělníci opravili i zázemí pro kuchařky. Přibylo taky několik automatizovaných zařízení, například takzvaná tunelová myčka, víceúčelové pánve nebo konvektomaty. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové rekonstrukce stála bezmála 50 milionů korun.
3: Kuchyni také nově funguje moderní systém, který umožňuje průběžné sledování teplot v jednotlivých fázích přípravy a skladování potravin, čímž pomáhá předcházet případným zdravotním rizikům. Cílem je zajistit zdravotní nezávadnost potravin ve všech fázích jejich zpracování.
0: Podmíněný trest na 4 měsíce s ročním odkladem dnes uložil okresní soud v České Lípě lékaři z Českolipské nemocnice za pád dítěte na zem při porodu. Událost se stala v roce 2022, dítě po ní nemá zjevné trvalé následky. Lékař má také podle soudu dívce zaplatit odškodné 350 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, zdravotník vinu odmítá a na místě se odvolal. Případ proto bude řešit krajský soud. Policie ve Francii zasáhla proti protestujícím studentům slzným plynem. Násilné střety hlásí Lyon, Štrasburg a Nantes. Během největšího dne protestů od začátku demonstrací před 3 týdny vyšly do ulic 100 000 francouzských středoškoláků. Podle studentských organizací zastavila výuku víc než polovina škol. Vláda mluví asi o čtvrtině. V části z nich se kvůli protestům vyučuje na dálku.
4: Na náměstí Republiky a v přilehlých ulicích jsou 10 000 lidí. Studenti kritizují podmínky ve školství, skandují protivládní hesla a zapalují světlice. Student Denis řekl, že protestuje i za studenty z pařížských předměstí. Podle něj se učí v nevyhovujících podmínkách a nejvíc doplácejí na nedostatek učitelů. Ministerstvo školství chce do 8 dní zjistit, kterým školám chybí nejvíc kantorů. Premiér Sébastien Lecornu zároveň v Národním shromáždění oznámil zrušení výuky na všech středních školách do konce týdne. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Tenistka Karolína Muchová si na turnaji v Pekingu zahraje čtvrtfinále. Japonku Naomi Osakovou porazila v tiebreaku rozhodujícího setu 9-7, když proměnila až 9. matchball. O postup do semifinále si Muchová zahraje se svou krajankou Nikolou Bartuňkovou, která ve 3 setech porazila Rakušanku Sinju Krausovou. S turnajem v Pekingu se naopak rozloučila Linda Nosková, která podlehla Rusce Jekatěrině Alexandrovové hladce 2x2-6. Večer bude v Praze většinou jasno, během noci bude přibývat oblačnosti a výjimečně se vytvoří mlhy. Ochladí se na 9 až 7, v okrajových částech města až na 5 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne čekejte převážně velkou oblačnost, výjimečně i s mlhami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat, přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A ještě dopravní informace. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silnější provoz za Lochovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. V Radlické opatrně u Valtrovky na vozovce je voda kvůli prasklému potrubí. Na Nuselském mostě do Holešovic počítejte se zdržením před omezením v Legerově ulici, tam se projíždí kvůli frezování pouze 2 pruhy a kratší kolona je Věčné před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha.
5: A to už je hudební nabídka po 19. hodině. Michal Schulte. Bude tady Miles Smith. She's

No a téma dnes je poslední den, kdy vám měli do schránek dorazit hlasovací lístky pro komunální volby. Ty budou už tento pátek a sobotu. Za chvilku vás vezmeme na roznos lístků s jedním z pošťáků. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Nejpozději dnes měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. V Praze 6 pošťáci poslední roznos dokončili včera. Vydali jsme se s nimi na obchůzku.
1: Obsluhuji zhruba 3700 domácností, kde musím chodit každý den. Chodím to pěšky všechno.
2: Je čtvrt na 8 ráno a pošťák Roman Ticháček právě třídí dopisy, které bude roznášet do schránek.
1: Když jsou těžší dny a je to hodně, tak mi to zabere 4 až 5 hodin.
2: Kromě klasické pošty bude roznášet ještě poslední volební lístky. Ty musí mít všichni voliči ve schránkách nejpozději 6. října, vysvětluje oblastní manažer České pošty Michal Strachota.
3: Proces roznosu standardně je třeba 14 dní jako dopředu, maximálně jako 3 týdny, s tím, že jako 14 dní, takže 10 pracovních dní je pro nás relativně komfortní čas.
2: Po 10. hodině měl pošťák Roman Ticháček všechny zásilky přehledně rozdělené a jdeme roznášet do schránek.
1: Je to ulice Bělovská 16 až po 4.
2: Kolik těch lístků pro tuhletu ulici to dohromady je?
1: Já nevím, plus minus, kolem 80.
2: Takže vy tady máte klíč od každého toho vchodu?
1: Každého vchodu mám klíč, no. Člověk jako už zná ty jména, já už to pomalu házím z paměti. Samozřejmě, že se může stát, že ty lidi už tady nebydlejí, tak to už to odvezu zpátky na poštu a to se pak kompletně zabalí a vrací se tím.
2: Poslední lístky v Praze 6 jsme už tedy roznesli. Lidé budou případně moci využít i záložní lístky přímo ve volebních místnostech, jak potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jírovec.
4: Samozřejmě se stává, že z různých důvodů někteří voliči si nepřinesou ty hlasovací lístky do volební místnosti, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
2: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou už tento pátek a sobotu. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
6: Praha žije. Adele živě v Royal

Tak to byly Red Hot Chili Peppers na Rádiu Praha. Teď připomínka, že na Facebooku Rádia Praha můžete opět ovlivňovat hlasování do pořadu Vinyl, jediného hudebního speciálu celého týdne, do kterého právě můžete zasahovat jako naši posluchači. No a od dneška tady na Facebooku nové hlasování, nová dvě alba, nebo nová. Samozřejmě jsou to starší alba, dokonce z 80. let, ale je tedy tady nové hlasování, nová možnost. Takže Bruce Springsteen je ta jedna deska a jeho eponymní Born in the USA. Jedna z nejskvělejších desek všech časů, dá se říci. A nebo si dáme artrockové Yes. Taky skvělá deska 90125. Tak Bruce Springsteen anebo skupina Yes. Je to na vás. Hlasujte na Facebooku Rádia Praha. Zúčastněte se hlasování. Času máte ještě hodně. Dnes, jak už jsem řekl, hlasování začalo. Takže bude probíhat skoro celý týden až do příštího pondělí do 12. října do 12 hodin.

0: A teď už pražské tipy, které jako vždy připravil Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V Lucerně začíná filmový festival B2 Cannes. Ten do českých kin přiváží to nejzajímavější z festivalu v Berlíně, Benátkách a Cannes. Těšit se můžete na výrazné světové i evropské snímky. Třeba ve středu se vydejte na vzpomínku na princeznu Mumbi, afrofuturistickou romanci z roku 2093 o mladém filmaři válkou poznamenané Africe a světem, kde možná právě lidskost zůstává tím, co umělá inteligence nedokáže nahradit. Snímek začíná v Lucerně ve středu ve 8:45 večer. A rocková skupina Deep Purple vystoupí ve středu v pražské O2 aréně. Kapela, která v 70. letech spolu s Led Zeppelin a Black Sabbath patřila k průkopníkům britského hard rocku a heavy metalu, se do Prahy vrací už po několikáté. Nejslavnější období připomínají alba In Rock, Machine in Head nebo Made in Japan, na kterých nechybí ani legendární hit Smoke on the Water. Koncert Deep Purple začíná ve středu ve 20 hodin. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: V úterý byla mým hostem novinářka a spoluautorka výstavy Design pro Václava Havla Andrea Běhounková. K Havlovým se vrací už po druhé dost výrazně. Na obálce úplně první československé Vogue pod jejím vedením jsme mohli vidět Olgu Havlovou a Havlovy antikódy. Ptal jsem se proto i na to, jaký má k Václavu Havlovi a jeho odkazu vztah.
4: Já jsem k Havlovým měla blízko, ne tedy fyzicky, že bych se s nima znala osobně. Měla jsem tu čest se s nimi potkat, ale pracovně, protože jsem pracovala v novinách a v médiích, ale ideově jsem k ním měla a mám do dneška velmi blízko a paní Olga je velkým vzorem, jestli to takhle můžu říct. Ona by to nechtěla slyšet, protože ona přesně nebyla ten typ, který by chtěl být něčím velkým vzorem. I z toho důvodu my vlastně, když jsme vymýšleli, komu bychom věnovali první obálku československé Vogue, tak jsme si říkali, že vlastně bychom chtěli tu československou Vogue, tu 24. edici, definovat trochu jinak a definovat ji nějakou hodnotou. A vlastně tou hodnotou byla svoboda. A když si řeknete svoboda, tak kdo vás napadne? Václav Havel. A samozřejmě tam už pak bylo blízko k tomu věnovat to číslo nebo tu cover story Olze.
3: No a ve středu dorazí novinář a spisovatel Daniel Hrubý. Mluvit budeme třeba o nově zprovozněné petřínské lanovce. Tak si nás po poledních zprávách poslechněte.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce, další budou následovat. Lékaři na Palackého náměstí v Praze budou až do čtvrtka vyšetřovat lidem játra. Zemědělský fond ukončil kvůli Babišovu střetu zájmu 8 projektů Agrofertu. A zítra čekejte zpočátku převážně velkou oblačnost, výjimečně s mlhami. Odpoledne ubývání oblačnosti a naměříme nejvýš 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Do Česka už dorazilo zhruba 540 000 dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 000 by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
2: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatelé. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
0: Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a listopadu. Dnes poprvé si lidé mohli na Palackého náměstí v Praze nechat vyšetřit játra. Až do čtvrtka budou zájemce ve speciálně upraveném voze kontrolovat zdravotníci ze Všeobecné fakultní nemocnice, která se zapojila do evropského preventivního programu Liver Screening Tour. Pokračuje mluvčí nemocnice Marie Heřmánková.
3: Na Palackého náměstí bude vždy od 10 do 16:30 hodin stát speciálně upravená dodávka. Pomocí přístroje změří tuhost jaterní tkáně a míru stukovatění jater. Vyšetření je to rychlé, bezbolestné.
0: Státní zemědělský intervenční fond ukončil 8 dotačních projektů firem z holdingu Agrofert za celkem 68 milionů korun. Jak zjistil web iRozhlas.cz, důvodem je střet zájmů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Firmy o podporu požádali ještě před jeho jmenováním předsedou vlády. Podepsat dohody o poskytnutí dotací ale nestihli. Obrátili se proto na přezkumnou komisi ministerstva zemědělství, ale neuspěli. Na fond můžou ještě podat soudní žalobu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský ale další kroky komentovat odmítl. Letošní Nobelovu cenu za fyziku obdrží Belgičan Francis Halsen, oznámila to Švédská královská akademie věd. Ocenění získal za speciální vesmírnou observatoř hluboko v antarktickém ledu. The ice cube enables
4: the detection of neutrinos. Ledová laboratoř 2 kilometry pod povrchem detekuje neutrína z vesmíru, vysvětlila při vyhlašování cen Eva Ulsonová z Nobelova výboru. Neutrína prolétávají přímo skrz veškerou hmotu. Směr, odkud letí, vědcům pomůže vyhledávat vysokoenergetická kosmická tělesa. Distance galaxies and exploding stars. Například vzdálené aktivní galaxie nebo vybuchující hvězdy. Ve středu předpolednem ohlásí Švédská akademie věd, kdo dostane Nobelovu cenu za chemii. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté dnes zakončí reprezentační program Ligy národů v Londýně utkáním s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport za necelé 3/4 hodiny. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl nahradit, přiblížil kouč národního týmu Santi Denia.
5: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí. Za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
6: Krejda, Coufal a Sadílek.
0: Večer bude v Praze většinou jasno, během noci bude přibývat oblačnosti a výjimečně se vytvoří mlhy. Ochladí se na 9 až 7, v okrajových částech města až na 5 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne čekejte převážně velkou oblačnost, výjimečně i s mlhami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat, přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: A ještě krátce z dopravy po 20. hodině, v tuto dobu už je v Praze většinou klidno, tak se podíváme za Prahu na silnici 7, směr z Prahy na Chomutov. Počítejte s kolonou za Slaným, začíná kousek za Lotoušem a popojíždí minimálně 20 minut za Třebíz. V omezení tam jediný pruh blokuje porouchaný kamion, objíždí se protisměrem, provoz ale nikdo neřídí, tak opatrně, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Už nehledám to místo, kde všechno mám.
7: A to už je hudební meny po 20. hodině, bude tady Poetika.
1: Tak si zpívám dokola.
7: Wiz Khalifa a Charlie Put.
8: It's been a long day without you, my friend.
7: A třeba Rihanna. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám ze studia Rádia Praha hezký večer. Do

0: Místo cvičení darování krve. Tyršův dům na pražské Malé Straně, kde se běžně scházejí a cvičí sokolové, dnes posloužil jako odběrové místo. Sokolové tam už po 12. hromadně darovali krev. Za 11 let projektu Sokolská kapka krve odevzdali tisíce litrů a každoročně se jim také daří přilákat nové dárce.
1: Dobrý den, tak tady si vyplníte dotazník, je oboustranný, až to budete mít vyplněné, tak si dáte tamhle kolečko a zdravotníci vám řeknou, jestli jste způsobila darovat krev.
2: Jako jste navštívila cizinu v tomto roce, tam máte nějaké tetování nebo piercing, projevila se u vás během posledního měsíce nějaké infekční onemocnění?
3: Na takové otázky lékaře odpovídala i členka Sokola Marcela Kuglerová. Na Malou Stranu přijela ze Spořilova a krev daruje po třetí.
4: Darování mi přijde jako úžasná věc, protože to není za peníze a je to skutečně jakoby z dobrý myšlenky a ty lidi, co tu jsou, to nedělají kvůli ničemu jinému, jenom protože je to prostě dobrá věc. A vidím tady okolo sebe všechny ty lidi, kterým to stojí za to sem přijít a tu krev darovat.
3: Přišel třeba i Ondřej Novotný z Podolí.
5: Nevím, kdy to třeba budu potřebovat já nebo někdo z blízkých a když máme tu možnost, jsme zdraví, tak proč bychom nechodili, že ať chodí všichni.
3: Hromadný odběr je součástí celorepublikové soutěže Sokolská kapka krve, do které se zapojují členové všech jednot.
5: Letos bohužel z naší jednoty jsem tady sám, protože na poslední chvíli všichni, nebo většina z nich onemocněla, takže jsem letos převzal to, že jsem tady sám.
3: Akce zároveň připomíná památný den sokolstva, který připadá na 8. října, říká místostarostka České obce sokolské Kamila Šolcová.
6: Je to krásná akce, má podle mě neuvěřitelný jako dosah a rozsah, protože si připomínáme sílu, nebojácnost bratrů a sester v protinacistickém hnutí a myslím si, že právě i to darování, jistým způsobem ta nebojácnost, solidarita, pomoc, prostě to propojení tam je ohromné.
3: Sokolové hromadně darují krev dvakrát ročně. Za 11 let to bylo přes 3000 litrů. Cílem akce je přilákat prvodárce. Podle přednosti Ústavu laboratorní medicíny Ústřední vojenské nemocnice Miloše Bohuníka se to daří.
7: Protože je to kolektivní akce, která je promovaná v rámci nějaké organizace a přijdou v rámci té organizace noví dárci a my jsme za to velmi rádi.
3: Letos poprvé se do hromadného odběru zapojila také iniciativa Aktivní sněmovna, podporující sport a zdravý životní styl u poslanců a zaměstnanců dolní komory parlamentu. Z Tyršova domu Richard Webs, Český rozhlas.
8: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born

Tak tolik Oasis, tedy bratři Gallagherové, kteří nejsou jenom skvělí muzikanti, ale nám dokázali, že taky skvělí marketéři, kteří umí počítat, protože v minulém roce ohlásili ten svůj velký comeback, objeli prakticky svět letos, aby se na ně nezapomnělo a aby si udělali zase další předpolí pro další turné, tak nedávno vydali film, hudební film, který vlastně byl ve všech světových kinech a určitě se dostane i na nosiče, právě o tom comebacku. No a jakmile byl film na světě, tak už ohlásili také to turné 2027, v rámci kterého chtějí zase pokořit další rekord. Oni totiž v 90. kdy byli nejpopulárnější, tak tuším dvakrát vyprodali ten prostor Knebworld, obrovský prostor, na který si zatím troufli jenom oni, Robbie Williams a taky skupina Queen. Queeni tam byli jednou na svém eponymním turné Live Magic, potom právě Oasis dvakrát. Potom je trumfnul právě Robbie Williams, ten tam byl celkem třikrát a oni tam právě chtějí být čtyřikrát příští rok, aby tady i toho Robbieho zase trumfli a vzali si to prvenství zpátky. Tak jsem zvědav, jestli se Knebworld čtyřikrát prodá pro skupinu Oasis. A teď pojďme z 90. do 80., protože je úterý a už za chvilku za půl hodiny po zprávách v 9. tady bude náš pravidelný hudební speciál Retro. Tak na koho se tentokrát můžete těšit? Vše otevřou Duran Duran, kteří letos navštívili Prahu. Dál tady bude bývalý manžel zpěvačky Sandry Michelle Cretu s písničkou Samurai. Připomínám, že se Sandrou tvořili také úspěšný projekt 90. Enigma. Dále v retru další interpret, který to také byl v Praze, zřejmě naposled, a to legendární Paul Simon, tak toho si připomeneme. Frankie Goes to Hollywood tady budou s velkou hitovkou baladou The Power of Love, ta zazněla i ve filmu Bonnie a Clyde. A britští Pet Shop Boys nabídnou hitovku z 80. Domino Dancing. No a československou hudební scénu si tentokrát připomeneme hned třikrát. Tak nejprve Meky Žbirka a jeho balada o polních vtákoch, potom také v 80. zakazovaný pražský výběr s ikonickou Pražákům těm je hej, tu textem opatřil František Ringo Čech, připomínám, no a konečně si dáme Vaška Neckáře. Ten ve druhé polovině 80. přitvrdil, přizval tenkrát zpátky do kapely kytaristu Otu Petřinu, který měl stopku do té doby od minulého režimu pro délku svých vlasů, tak nakonec je Ota nemusel krátit a soudruzi milostivě dovolili jeho návrat před rokem 89 ještě. Tenkrát vydali s Vaškem Neckářem Bacily samozřejmě album Pod komandem lásky a z něj si zahrajeme single Lásko ztracená. Tak to bude dnešní retro, poslouchejte po 21. hodině, po zprávách.

0: Pokud vás láká filmová tvorba a rádi byste si vyzkoušeli, co vše obnáší třeba práce režiséra nebo kameramana, tak je toto téma pro vás. Začíná 14. ročník kurzu Free Cinema Lab, kde vás profesionální tvůrci naučí filmařské řemeslo doslova od A do Z. Podrobnosti v reportáži naší letající redaktorky Sabiny Vosecké.
1: Free Cinema Lab je taková talentová platforma, kterou rozvíjíme už 14 let, když se trochu proměňovala v průběhu. Nicméně je to taková jako roční rezidence, během kterého můžou tvůrci a tvůrkyně pracovat na svých krátkých autorských filmech.
2: Říká spoluzakladatel organizace Free Cinema Jiří Forejt. Během ročního kurzu si tak účastníci vyzkouší od každé filmové profese něco.
1: Zároveň si během práce na těch svých filmech doplňují znalosti o filmu a o filmové tvorbě, protože je to prokládáno společnými semináři, přednáškami. To, jak to potom využívají, tak je vlastně jako různé. Někteří z nich se potom dostávají na filmové školy, někteří z nich si tím jakoby nastartovávají svoji tvůrčí dráhu, že potom pokračují jako s tvorbou filmu jakoby na volné noze, a někteří si tím třeba plní sen, že si říkali, že dělají prostě jakoby jinou práci, ale že se chtěli filmu vždycky nějakým způsobem věnovat, tak si to můžou díky tomu vyzkoušet a poznat další jako kamarády.
2: Účastníci taky můžou svoje postupy konzultovat s profesionálními filmaři. Do letošního ročníku se zapojí třeba samotní tvůrci úspěšné série Metoda Markovič.
1: Producent Lukáš Mráček, kreativní producent Tomáš Hruška, takže ti budou přítomní jako takový vlastně průběžní jakoby mentoři celému tomu roku. Budou mít vlastní masterclass a zároveň budou dávat zpětnou vazbu i k těm projektům. Se prochází jako tématy od vývoje, od držení práce, o základní zvládnutí jednotlivých jakoby filmových složek přes kameru, koncepci vlastně kamerovou, ale i zvuk až vlastně ke střihu. To je taková jako linka, která se tím táhne. Zároveň ale napříč celým tím rokem jsou ti studenti potom rozděleni do takzvaných konzultačních kruhů, kde ty svoje náměty už jakoby na ty konkrétní filmy rozpracovávají, vlastně jakoby z dramaturgy posouvají je dál a připravují k realizaci.
2: Free Cinema Lab vyvrcholí v květnu příštího roku, a to prezentací projektů na celostátní přehlídce filmové tvorby České vize. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: A já ještě doplním, že kurz filmové tvorby se koná ve Skautském institutu a hlásit se můžete i v průběhu celého října.
3: Praha žije filmy.
4: Praha žije filmy.
5: Somewhere in space.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je tady 21. hodina a s ní také další dnešní zprávy ve studiu Mirek Kasan. Mirku, stále hezký večer.
1: Hezký večer i tobě, Petře, i těm, kteří nás poslouchají. Cenový strop na naftu zítra mírně klesne, u benzínu naopak mírně vzroste. Pražská policie hledá svědky vážné dopravní nehody, která se stala nad ránem na Štěrboholské spojce. Litevský parlament hlasoval pro zrušení ústavního zákazu jaderných zbraní. A zítra čekejte zpočátku převážně velkou oblačnost, výjimečně s mlhami. Odpoledne ubývání oblačnosti a teploty do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moci prodávat nejvýš za 47 korun a 97 haléřů. To je o 40 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak proti dnešku stoupne o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Pražská policie hledá svědky dopravní nehody, která se stala v noci kolem 15:30 na Štěrboholské spojce blízko přemostění s ulicí Národních hrdinů. Řidič dodávky Ford Transit tam v levém pruhu ve směru do centra narazil do vozidla údržby. Dva lidé utrpěli těžká zranění. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
3: Žádáme všechny, kteří nehodu viděli nebo místem v uvedené době projížděli, aby se přihlásili na linku 158. Uvítáme jakékoliv kamerové záznamy z palubních kamer vozidel, které by mohly zachytit průběh nehody nebo situaci bezprostředně předcházející střetu.
1: Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka ji bude připomínat nová výstava v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Mapuje 40-letou kariéru Dany Drábové v jaderné energetice. Lidé si expozici budou moci prohlédnout každý den až do konce listopadu. Pokračuje dlouholetá partnerka Dany Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
4: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se stahují k týdenní době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
1: Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení ústavního zákazu rozmístění jaderných zbraní v zemi. Musí ale ještě projít druhým hlasováním, které je podle agentury Reuters naplánované na 12. ledna příštího roku. Výslovný zákaz rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území obsahuje článek 137 litevské ústavy. Zároveň zakazuje zřízení cizích základen v zemi. Litevští představitelé podle ruského deníku Komersant argumentují, že ústavní zákaz činí ze země slabý článek v systému jaderného odstrašování NATO. Kreml varoval, že by Rusko bylo nuceno na případné rozmístění jaderných zbraní v Litvě reagovat. Hokejisté Plzně zvítězili i v pátém utkání Ligy mistrů, kdy zdolali Šelefteu 4-2. V souboji dosud 100% týmů Západočeši prohrávali 0-2, nakonec ale udrželi první příčku v tabulce celé soutěže a mají zajištěný postup do osmifinále. Plzeň tak jako jediná ze 24 účastníků Ligy mistrů nestratila ani bod. A dařilo se také hokejistům Liberce, ti porazili další švédský celek Frölundu 3-2 v prodloužení. Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezónu. Prvního hráče světového žebříčku dál trápí problémy s kolenem. Kvůli nim nehraje už od červencového triumfu ve Wimbledonu. O svém rozhodnutí informoval Sinner na sociálních sítích. Večer bude v Praze většinou jasno, během noci bude přibývat oblačnosti a výjimečně se vytvoří mlhy. Ochladí se na 9 až 7, v okrajových částech města až na 5 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne čekejte převážně velkou oblačnost, výjimečně i s mlhami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat, přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. na Rádiu Praha.

Každé úterý se v čase vracíme do 80. let. Retro. Vzpomínejte, objevujte a dobře se bavte s Rádiem Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně. Retro. Kompletní playlist u nás na webu. Praha. Rozhlas.cz.

Legendární hity 80. let každé úterý večer na Rádiu Praha. Retro.

0: je 22 hodin. Hezký večer. Sokolové na hromadném odběru v Praze darovali přes 20 litrů krve. Pražské vodovody a kanalizace otevřely v Podolí nové laboratoře. Česko dostalo první miliardy z evropského úvěru na obranu. Peníze půjdou na tanky i dostavbu hradecké dálnice. A zítra čekáme zpočátku převážně velkou oblačnost, výjimečně s mlhami. Odpoledne ubývání oblačnosti a naměříme nejvýš 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Celkem 22 litrů krve darovali Sokolové na 12. hromadném odběru v Praze. Zapojilo se do něj na 50 dobrovolníků. Akce Sokolská kapka krve má k dárcovství přivést hlavně mladší a nové dárce. Zároveň připomíná blížící se památný den sokolstva. Pokračuje místostarostka České obce Sokolské Kamila Šolcová.
2: Propojení má neuvěřitelný dosah a rozsah, protože si připomínáme sílu bratrů a sester v protinacistickém hnutí a myslím si, že právě i to darování, ta nebojácnost, solidarita, pomoc, propojení tam je ohromné.
0: Pražské vodovody a kanalizace zprovoznili nový komplex laboratoří v areálu úpravny vody v Podolí. Slouží k veškeré kontrole pitné vody. Laboratoře tam společnost přestěhovala z pronajatých prostor na Vinohradech. Náklady na úpravu místa přesáhly 150 milionů korun. Pokračuje generální ředitel PVK Petr Mrkos.
3: Celá ta administrativní budova byla přestavěna na laboratoře a je tu kompletní teda ta biologická a mikrobiologická laboratoř. O tom v další části úpravny vody Podolí jsou prostory, kde se nachází provozní laboratoř úpravny vody Podolí a ještě v další části je potom ta chemická laboratoř.
0: Po dobu budoucí čtvrti Nového Lešovice si můžete prohlédnout na radnici Prahy 7. Vítězný návrh studia Chybík a Krištof počítá s kompletní přeměnou lokality kolem stanice metra Holešovice a propojuje dopravní úzel s bydlením a obchody. Počítá také se vznikem dvou nových náměstí. Součástí expozice, která na radnici 7. městské části potrvá do 2. listopadu, jsou i neúspěšné architektonické návrhy, říká organizátorka výstavy a architekt Jana Moravcová.
4: Účastníci workshopu ve větším detailu stvárnili 3 stavební bloky, navazující uliční prostranství a dvojnáměstí o rozloze 7000 metrů čtvereční, které se má stát novým živým centrem Prahy 7.
0: Přeměnu 83 tisíc metrů čtverečních u metra Holešovice připravuje soukromý investor společně s městem a dopravním podnikem. Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v Česku téměř vyschla, informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz jen vypouštět přítok, v nejbližších dnech tak přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 tisíc kubíků vody, což je setina běžného objemu přehrady a hladina je o 7 metrů níž, než je běžné. Povodí Vltavy taky kvůli suchu sníží preventivně odtok z přehradní nádrže Římov na Českobudějovicku, která zásobuje pitnou vodou velkou část Jihočeského kraje. Česko dnes dostalo první platbu z unijního obranného programu SAFE, informuje o tom Evropská komise. Zatím dorazilo asi 7,5 miliardy korun, tedy zhruba 15% ze schváleného úvěru, který má Česká republika využít na pořízení nových tanků Leopard a vozů Tatra T-815. Část peněz má jít taky na dostavbu dálnice D11 z Prahy přes Hradec Králové k polským hranicím. Úsek může sloužit k vojenskému využití. Čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na evropský šampionát porážkou 0-2 v Portugalsku. Lvíčata měla už před zápasem jistotu 2. místa a účasti v baráži. Portugalci skupinu B vyhráli s náskokem 7 bodů. Soupeře pro klíčový dvojzápas se svěřenci kouče Michala Bílka dozvědí po pátečním losování. Večer bude v Praze většinou jasno, během noci bude přibývat oblačnosti a výjimečně se vytvoří mlhy. Ochladí se na 9 až 7, v okrajových částech města až na 5 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne čekáme převážně velkou oblačnost, výjimečně i s mlhami. Odpoledne pak bude oblačnosti ubývat, přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: Když se postavíte na eskalátor ve stanici Náměstí Míru, čeká vás nejdelší cesta dolů v celé Praze. Náměstí Míru je totiž nejhlubší stanicí pražského metra a dokonce celé Evropské unie. Nástupiště se ukrývá 53 metrů pod zemí. Právě proto sem vedou i nejdelší pražské eskalátory. Měří přes 87 metrů a samotná jízda trvá více než 2 minuty. Stanice byla otevřena v roce 1978 a původně sloužila jako konečná zastávka linky A.
1: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha. Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vyrostla na Liberecku, vystudovala pedagogickou fakultu a posléze konzervatoř. Upozornila na sebe v seriálech Ošklivka Katka, Vyprávěj nebo filmem Tacho. Etablovala se také jako zpěvačka s hity jako Láska v housce či Dál za obzor. Nejen o hudbě bude už za chvíli mluvit Olga Lounová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes dorazila zpěvačka Olga Lounová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A já se hned z čerstva zeptám na vlastně největší novinku, kterou teď připravujete, a to je druhý sraz optimistů, který bude v listopadu. A já si vlastně celou dobu říkám, jako kde ty optimisty v té dnešní tak trošku škarohlícké době berete.
2: Wow, no já to, právě to je ta moje mise. V Čechách ten optimismus prostě rozšířit, jo, protože my jsme fakt jako nastavený možná počasí, možná tím, že jsme uprostřed Evropy, jako na tu trochu negativno-satirickou povahu, trošku pesimistickou prostě řekněme si, ale ono s tím optimismem se fakt líp žije, takže já už jako za ty roky, co prostě ta písnička, co já jak funguji jako optimista, tak jsem si tak jako už ty svoje optimisty zatím pozbírala a zároveň se snažím prostě, ať vezmou sebou nějaký další, který pokusíme se jako změnit na ty optimisty, no, je to tak.
1: Tak nás zkuste teď nalákat na ten sraz, co tam všechno bude.
2: Tak samozřejmě hlavně hodně oddechového času, kterýho je málo, a já vždycky ty koncerty mám tak trochu divadelně stvárněný, nebo jako taková ta show, ale je tam vždycky hlubší přesah, takže každá ta písnička má nějaký vizuál, prostě obrovskou letku. Tentokrát, protože už nejsem těhotná, protože ten minulý sraz optimistů jsem byla fakt jako v 8. měsíci těhotenství a nemohla jsem se tak vyřádit zase vizuálně. A teď teda budu lítat po té hale, ale vždycky já se snažím mít tu show a zároveň chci, aby tam byl jako ta message, jak se říká, to poselství nebo nějaká jako ne podprahová věc, ale spíš takový, že uvědomění si něčeho, ať je to třeba písnička Memento Mori, že nikdo nevíme, jak dlouho tady budeme, ale prostě ať si člověk každou tu minutu na tom světě a v tom životě užívá. Takže vždycky každá ta píseň má takovou nějakou jako malou zprávu. No. A to si myslím, že člověka tak jako během těch necelých 2 hodinek jako naladí na tu optimistickou notu, že pak z toho fakt jako může čerpat měsíc, dva. Je to v listopadu, tak řekněme do ledna bych řekla, že to třeba bude fungovat.
1: A jaké další rozdíly, kromě toho, že teď tady budete moc víc poletovat po tom jevišti, budou oproti té jedničce, proti tomu prvnímu srazu optimistů? Budou jiné písně, nové písně, co tam chystáte?
2: Ne, tak určitě právě je tam takový speciální přístroj, se kterým budu moc lítat úplně po celý hale, nejenom po tom pódiu, takže tak určitě to bude taková jako zajímavá věc. Víc choreografií, jiný písničky tam, to když bylo kolem Vánoc, takže jsme tam měli i jako vánoční set, to tentokrát nebude, že nebude to tak laděný do těch Vánoc, ale takového toho oddechového, bude to víc jako nabitý tím trošku i legrací a optimismem, budou trošku jiný hosté a zároveň jiný kostýmy, prostě bude to jako trošku o level ještě vyšší, bych řekla, posunutější, protože jsme byli limitovaní jako tím těhotenstvím a já jsem nemohla úplně vydat ten výkon, co se týče jako fyzického, akrobatického a tak, takže to bude určitě nový, no.
1: A všechno to bude tady 5. listopadu.
2: Je to tak, no už se to blíží jako za měsíc a půl. No. Musím říct, že mě to až děsí, jak rychle to uteklo. Že si fakt jako pamatuju s tím velkým břichem, jak stojím před tím prvním koncertem a tam hnedka na té první scéně, která teda zůstává, protože to je hrozně epický, akorát tam budou jako jiný ještě věci. Tak já tam jdu po takových schodech nahoru, tak si úplně pamatuju, jo, jak jsem se mi rozklepaly ty nohy, protože jsem měla ty podpatky a už tam byly ty lidi a najednou jsem se úplně říkala, Ježíš Maria, snad nespadnu opravdu z těch schodů s tím miminem. To byl takový jakože první moment a pak už se to rozjelo a člověk, jako jsme to měli všechno zabezpečený, ale je to takový, že vám tam na chviličku ten adrenalin jako nakreslí různý obrázky a to prostě bylo před, řekněme, skoro rokem, že jo, protože to bylo 5. prosince a teď už to miminko jako leze a za chvilku se začne stoupat k nábytku, takže to je neuvěřitelné. A
1: nastane ta nejzábavnější v úvozovkách fáze rodičovství, kdy běháte za dětskem, aby vám nespadlo.
2: No, ale já to teda miluju. Mě tahle fáze hrozně baví, jako hlavně ten rychlej pokrok, že to leží, začne se otáčet a najednou během 2-3 dnů, že se začne jako zvedat a už šupajdí. Ten nádherný.
1: Říká Olga Lounová.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Olga Lounová před chvílí řekla takovou jednu větičku: od té doby, co jsem optimistkou, a jak se to jako stane, to si člověk řekne tak. A teď je ze mě optimista.
2: Ježíš, ale ne, jo, to je takový pomalej proces. No. Já jsem hodně studovala různých koučů světových i českých a tak nějak jsem jako ty filozofie od malička do sebe vstřebávala. A vždycky mi jako dítěti fungovalo, když mi nebylo dobře, tak se tak jako třeba začít si zpívat nebo poskakovat. A nějak jsem zjistila, že i když člověku je ouvej, tak dokáže tu mysl přenastavit myšlenkou anebo pohybem.
1: Na to jste si přišla jakoby sama, no, nebo třeba rodiče jako dítě vás nějak naváděli? Nebo?
2: Tak tačka je takový srandičkář, že on pořád srandičkuje, takže to si myslím, že je základ. A pak právě tady v tom životě jsem třeba si tak jako vzpomněla na to dětství během těch různých přednášek a různých jako kurzů, který jsem procházela, tak jsem i jako hereckých kurzů třeba, jo, tak Bernard Hiller v Americe, on jako říká, že jenom v postavení se měníte z pesimisty na optimistu. To znamená, že jakmile fakt jako roztáhnete ramena a vyprsíte se takzvaně, nebo dětem se tady třeba maluje srdíčko, že jo, nebo sluníčko, že tady odsaď mají zářit, tak najednou se vám jako změní absolutně emoce, možná vnitřní. A on tak hezky ukazoval, že jako když vám teď zavolám a řeknu vám, že vám umřel pejsek, tak vám za vteřinu změním emoci na úplně jakoby opravdu strašně negativní emoce. A když vám zavolám, že jste vyhrála $1,000,000, tak vám za vteřinu změním tu emoci opravdu do jako absolutní euforie. Což jako podle něj je důkaz, že myšlenka tvoří tu emoci, kterou v sobě máte, a state of mind, to znamená, že stav mysli. Já jsem se tak nějak

0: jakoby přivolá tím, že v sobě drží tu negaci. Mm,
1: a nebo vlastně aha, i na konci dne si pak všímá těch špatných věcí, ale jakmile si jako řeknete ne, ne, ne, prostě narovnej se, což třeba říkali Václav Havel, že vlastně přežil ten lágr jenom díky tomu, že tomu stál jako čelem, jo, když stáli prostě na tom nádvoří a bylo prostě -5 a oni tam byli jako jenom v těch tílkách, tak říkal, že přežil jenom díky tomu, že prostě dejchal a stál tomu čelem. A i u chlapů se říká, že když se narovnají, tak okamžitě asi za 15 vteřin jim to vyplaví kus testosteronu. Takže já vím, že jsem toho řekla už teď strašně moc, ale to jsou všechno ty malé krůčky k tomu, jak se stát optimistou. Takže všímat si pozitivních věcí, narovnat se, uvědomit si, že nejste bez noha, prostě být vděčný za to všechno, co se děje hezkýho kolem. A postupně si ta mysl na to zvykne a začne se v tom životě prostě hlavně radovat. To myslím si, že je nejlepší návod na to být optimista. A nebo si pustit píseň Jsem optimista.
0: A pak to hned naskočí.
1: A pak to naskočí. Ale opravdu, jako mě to teda funguje i mě osobně. Takže naskočí to a aspoň během té písně se člověk přeladí.
0: Mimochodem, co právě ta hudba jako pomáhala vám i v té práci se sebou, právě ta hudba, že jste si třeba i některé špatné myšlenky nebo zážitky mohla odložit do nějaké písně a zbavit se jich?
1: Ne, určitě, to jo, ten přetlak je tvůrčí. To znamená, že já jako když, samozřejmě nějaký lásky ztracený a takový to znáte, tak se člověk zamiluje, tak to samozřejmě vždycky je v těch písních. Člověk se v tom jako vyplaví, protože nějakým způsobem to asi jako vypustí. Někdo píše deník, někdo píše písničku, někdo to potřebuje říct kamarádce, aby to prostě za sebe dostal. Takže jo, určitě, ale já tvořím i jako v pozitivním naladění, což jako moc lidí nemá, že hodně umělců fakt jako tvoří jenom, když má nějaký ty dramata kolem sebe a někdy si jako hledají. Ale já to mám víc, že tvořím jako většinou, když mám spíš čas, nebo mám na to prostor, nebo mám prostor samoty nějaký, tak v tu chvíli jako tvořím. A může být pozitivní nebo i v negativní náladě, nebo v něčem smutným. Ale pomáhá to určitě na nějaký ty rozchody a tak, tak to pomáhá hrozně.
2: Čtyři novinky i výrazné změny v nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým. Na pátém místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. Druhou šanci chytili pevně za pačesy One Republic, Need Your Love je čtyřkou. Třetí jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Nejlepší novinku mají Kecaj, Animal je nová dvojka na Praze. A jednička po druhé a mnohem jasněji, Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který z

0: na dřeň.
1: Máte nějaké právě třeba písně nebo texty, do kterých jste vepsala nějaké své bolení, ale nechala jste si je pro sebe někde v tom šuplíku? A to prostě není pro ty lidi venku.
2: No určitě. Já myslím, že to je nejtěžší pro umělce vypustit, být jako zranitelný, to znamená vypustit ty největší bolístka. Takže já, když jsem začínala psát třeba ve 13 nějaký básničky, tak mi trvalo až do 27 let, než jsem jako začala skládat svoje písničky a nahrávat a ukazovat. Protože předtím jsem měla kapely a to skládali kluci. A já jsem si pořád psala ty básničky, i jako jsem si nahrávala nějaký ty nahrávky, ale nebyla jsem schopná to vůbec jako dát ven. Prostě mi to připadalo tak asi bolavý a já jsem se připadala tak zranitelná, že jsem jako raději zpívala ty písně od jiných lidí a pak jsem si tam jako ty svoje emoce promítala, což taky jde, jo? Jako když je někdo dobrý interpret, tak tu píseň interpretuje s tou svojí emocí a přenese tu emoci, kterou chce. Mě to trvalo a myslím si, že jich celkem dost zůstalo v tom šuplíku tenkrát v té době, tak už se tolik jako nebojím, neskrývám. Naopak se mi líbí, že se naladím na něčí podobnou vlnu a ten člověk se mnou může jako a taky pomocí té mojí písně vypláchnout prostě tu emoci. Takže určitě, když mi bylo méně než 27, tak tam jich je spoustu v šuplíku.
1: Je potřeba mít stanovenou tu hranici, aby se člověk jakoby neodkryl až moc, aby mu potom třeba nemohl někdo ublížit tím, že opravdu se odkryl úplně ze všeho.
2: Je pravda, že vlastně lidi fascinuje hlavně ten, kdo se dokáže odkrýt tak hodně, že by mu mohli ublížit, protože to je jakoby to, co vlastně lidi obdivují na umělcích, ať je to na pódiu, v kině nebo v hudbě. A takový ty provokatéři, ty drzí umělci, lidi fakt fascinují, protože být provokatér je, že opravdu jste jako terč. Prostě se nastavíte na terč. Já nevím, u nás provokatéři Agáta Hanichová nebo Dan Landa, to jsou prostě jako lidi, kteří jsou ochotní opravdu to říct a vědí, že dostanou jako spršku určité skupiny lidí, že opravdu ty šipky do nich jako tam naskáčou a nebojí se toho. A lidi to fascinuje. A pak jsou lidi, kteří tak jako jenom v jinotajích odhalují to své nitro. To si myslím, že je třeba pan Nohavica, jo, který vždycky skládá v těch jinotajích a to já třeba obdivuju, to se mi jako líbí. Že vlastně tam taky asi odhaluje tu duši, ale ne tak napřímo, jo, nebo nenastavuje to, ten terč. A lidi to, já myslím, vycítí i tak, že je to pravda, že tam nějaký kus té pravdy, nebo pan Nedvěd, že jo, si myslím, že hodně zpíval o těch láskách, který prožíval a ti lidi to jako vycítili, že je to pravda.
1: Jak to máte vy? Máte v sobě nějakou opravdu vnitřní hranici, kterou jste si stanovila, že tam už ne? Tohle ještě ano.
2: Wow, asi ne vědomě, jako možná podvědomě je to možný. Já mám bohužel hrozně aktivní mysl, která je jakoby všechno a nic, jako já nevím, jak to říct. Já prostě miluji například různorodou hudbu, jo? Nejsem jako absolutně hudební rasista. Může se mi líbit polka, nějaká lidová hudba, prostě opravdu jako Roll All The Barrels, jo? Škoda lásky prostě, nebo se mi může líbit úplně nejvíc klasická hudba, nějaký Dvořák, Beethoven, a mezi tím metal, může to být cokoliv. Mm-hmm. Takže u mě je to jako komplikované v tom, že já jako si myslím, že jsem víc osobností v sobě, to znamená, že nepotřebuju nějakou zakrývat. Ale jako myslím si, že jsem tak matoucí pro lidi někdy, že oni jako nevědí, jestli odkrývám samu sebe, tím pádem se nemusím toho tolik bát a tím pádem jsem otevřenější asi než někteří jiní. Vědomě si nestavuju hranice, snažím se být naopak otevřená a jako upřímná, otvírat témata, otvírat tabu věci, jako právě jsou porody, kojení, těhotenství, takový ty věci, o kterých se jako úplně nemluví veřejně, je to spíš takový jako v určitých skupinkách možná otevřené, ale na té veřejné lince je to pořád ještě trošku tabu.
1: Říká mimo jiné zpěvačka Olga Lounová.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste začínala s hudbou už dávno, pradávno ve svém dětství a mě by docela zajímalo, jak se proměnil ten váš vztah k té hudbě a to, co od ní vlastně čekáte a to, co vám dává.
2: Ne, je to pořád to samé. Tam jediné, co vás může limitovat, je to očekávání někoho, že už jste složili tu písničku Jsem optimista nebo písničku Protože to nevzdám a potom vlastně od vás očekávají, že to bude další hit a bude to zase stejně dobrý třeba, jo? A zároveň vy sama od sebe očekáváte, že to bude mít třeba stejný úspěch, to znamená, že 50 milionů shlídnutí a to je jako cesta trošku do pekla. Takže jinak pro mě ta hudba je pořád to stejný, jenom jí možná držím občas víc v šuplíku, protože právě na sebe nechci tady to nechávat jako působit. A myslím si, že je to opravdu jako s tím spojený, s tím, že jsem trošku perfekcionalista a zároveň si nechcete jako kazit, když tu práci už máte za sebou tak jako dlouhou a u mě to bylo opravdu jako dlouhá cesta. Někoho jako vůbec ne přesvědčit, ale najít si ty svoje lidi, kteří mě pochopí, tak jako je nechci zklamat. Protože já, jak jsem říkala, já jsem jako takový člověk, který hodně rád experimentuje, je takový různorodý. A prostě když už někdo od vás má rád takový pop rock, a tak pak najednou udělat jako country a pak zase taneční věc, je šokující.
1: Už by to byl risk z vašeho pohledu.
2: No, já to právě ale bohužel riskuju a dělám, jo. Takže vlastně teď mám třeba v šuplíku jako tu anglickou desku, kterou jsem udělala v Los Angeles. A vím, že v Čechách ta angličtina není úplně jako, lidi to prostě nemají v Čechách rádi. Tím, jak úplně nerozumí, tak se na to nemůžou tak navázat. Takže jako jo, vydáte to a lidi si to pustí, ale vlastně jako nechápou tu myšlenku vevnitř, pokud nejsou top angličtináři a neprahnou potom si to přeložit, jo. Takže to pak nemá ty dosahy. Takže já samozřejmě třeba tohle to jsem jako už několikrát chtěla vydat a zase jsem to neudělala, mezi tím jsem zase vydala tu českou písničku, protože jsem si tak jako říkala, že vlastně nechci si zklamat ty svoje milovaný optimisty tím, že budou muset jako překládat někde v překladači písničku nebo se zabývat tím, že třeba úplně nerozumí tomu, co tam zpívám.
1: To je možná takové věčné dilema toho zpěváka umělce, jestli dát jenom na sebe, anebo už brát ohledy na ty své diváky.
2: Je to tak, no. Já jsem bohužel v tom, protože já mám ráda, když lidi jsou šťastní kolem mě. Takže působí to zvláštně, ale já prostě miluju jako ty diváky, co se se mnou můžou zaspívat. A teď jakoby fakt jako jim to bolístko může nějak jako usnadnit, jo, protože spousta lidí má optimistu jako budík, zvonění, nebo mi třeba říkají, že jim to pomáhalo v těch těžkých okamžicích, protože to nevzdám taky, jo, že jako přešly nemoce díky tomu. A Memento Mori. A teď najednou jim tam dáte písničku Good Day v angličtině a jako jo, dobrý, asi si umějí přeložit Good Day, že jo, ale už se jako nenavážou na tu emoci, už se to jako nenaučí, nemůžou se se mnou zaspívat, takže je to takový pro mě jako dilematický, ale vypouštím to, prostě pomaličku to tam jako vždycky pustím mezi ty český, protože jsem ten umělec, no, je to tak, a jako jsem i ten umělec, který jako chce i vydat ty věci, které se líbí třeba i jenom jemu, jenom je to takový, no, tím, že jsem jako vnímavá, vnímám to publikum na těch koncertech, tak je to, nechci být bezohledná, no nechci to být jenom jako, jo, mně se to líbí, tak teď si trhněte a teď tady čekáte 10 písniček, který znáte a já vám tady zahraju 8 neznámých v angličtině a 2 ty vaše, na který čekáte, tak nejsem prostě tak bezohledná, jsem prostě vnímavý zpěvák, který mu na tom záleží, no. Mám prostě lidi ráda, dělám to pro ně víc než pro sebe a nějak je to takový prostě moje gro se věnovat pak třeba i po koncertě divákům a strávit s nimi ty chvíle a nějak komunikovat o těch skladbách.
1: Změnilo se tohleto vaše navázání na tu publikum po tom, co jste maminkou, kdy jste musela to své srdce přeci jenom trošku rozdělit?
2: Ne, nezměnilo. Já samozřejmě vždycky, když mám po koncertě a během koncertu říkám, že se budu třeba fotit, tak říkám, že ale mám tam miminko, pokud bude potřeba nakojit, tak má přednost, ale počkejte, já pak slibuju, že přijdu a přijdu. Což většinou to miminko, když nakojíte, tak ono vydrží jako pár hodinek nakojený, takže to není potřeba, ale jako stalo se, že jsem musela odběhnout z toho podepisování. Z koncertu jsem teda ještě neodbíhala, vždycky jsme to nějak zvládli, což je dobrý. Mám skvělý rodiče a i partnera, takže to jako by šlo, ale to srdce si myslím, že tak velký, že dokáže obejmout nekonečné množství lidí.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: na dřeň.
1: Zrovna nedávno mi jedna velmi známá a úspěšná zpěvačka říkala, že po tom, co se stala maminkou, tak se hodně změnilo její prožívání těch písniček, že jí to pomohlo v těch emocích, v tom, aby se do toho třeba líp položila. Změnilo se tohleto u vás?
2: Jako určitě se víc dojímám. Jako rozhodně asi tak samozřejmě, když zpívám Memento Mori, tak je to přesně ta píseň, že tady chci být co nejdýl pro ty děti. Že opravdu jako si každý vteřiny s nima chci užít. Je to určitě tam ten přesah, to je jako to mateřství, je obrovská změna v tom, že nic jiného nemá tak velký smysl, to je jasný. A rozhodně to všem maminkám přeju, aby si prostě to fakt mohli užívat, to mateřství. Já jsem takový propagátor toho, jako být co nejvíc těma dětma. Oni prostě rádi vás uvidí při té práci, jo, jako klidně v nosítku, nebo prostě si je vzít sebou. Hodně lidí je, jako si myslí, že je musí odložit a ty děti jako mají být jenom v tom dětském světě. Opak je pravdou, což se jako zjišťuje teď v posledních studiích, že v nějakých těch 50. 60. letech se začalo propagovat to odkládání dětí. A to si myslím, že fakt teď už je ta změna velká, že už se všichni uvědomí, že ani jako ta školka nemusí být jako každý den. U nás ve školce třeba říkají, my upřednostňujeme i to, když s těma dětma jedete někam třeba do zahraničí, tak je to pro ně víc, než jako být tady v té školce, protože ta školka je o tom, že jste mezi dětma, ty děti prostě mají tu nervovou soustavu ještě nevyvinutou, ty tam překřikujou, samozřejmě ta pozornost toho dospělého je na 20 dětí a to dítě dostane jednou za 30 minut. A zatímco, když je s váma na dovolený, tak ji dostane prostě, když ji potřebuje, že jo. Takže jo, maminky obdivuju a já, je to zesílený prostě to vnímání těch písniček.
1: Na začátku jsme tady mluvili o tom, jak být tím optimistou a vidět zkrátka to lepší. Měla jste někdy krizi, kdy vám to opravdu, ale opravdu nešlo?
2: Jako jsou věci, které nezměníte ve světě, což jsou zbytečné války. Za mě to je nepochopitelná věc, že někdo prostě pošle vaše mladý syny proti jiným mladým synům se prostě zabít kvůli něčemu, co prostě si určili jejich hlavy. Jako tady je hranice, ty nepůjdeš za tuhle hranici, já nepůjdu za tuhle hranici a když jo, tak tě zabiju, protože prostě příroda ty hranice jako nedala. To jsme si určili my ty hranice. Zároveň je to pro mě i nesmysl, protože jako další generace ty hranice třeba ani mít nebude chtít. Jo. Samozřejmě, když vám jde o vodu, když jde o přežití, tak pak možná pochopím, že se dva prostě porvou, ale když je to jenom jako čára prostě na mapě a teď jako oni bojujou nesmyslně, tak to je pro mě jako v tu chvíli jsem fakt jako pesimista, protože nevím, jak to změnit, nemůžu to změnit a vím, že to nezměním, ale jinak jsem pořád optimista, že se to jako změní v té budoucnosti. Takže to jsou takový ty jako momenty, kdy chvilku ztrácím ty optimistické myšlenky, no. Že si říkám jako jak dlouho ještě vlastně, nebo je to i ta víra, jo, kdy prostě jakoby pořád nechápu, že někdo kvůli víře se dokáže vraždit, taky to je takový jako už tak dlouho trvající problém toho lidstva, že jako malinko ztrácím optimismus, ale pak zase ho najdu a věřím, že se to změní jednou.
0: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: až na dřeň.
1: Před chvílí říkala, že nejen zpěvačka, a řekla jsem to záměrně, protože vy těch věcí děláte strašně moc. A jednou z nich v poslední době je také film. Takže moje otázka teď zní, jak to vypadá s naším vlastně prvním vlastním filmovým počinem.
2: Je to jako můj producentský počin, ale je pravda, že už mám za sebou jako jeden dokumentární film, což se ale týkalo Dakaru, ano. Kde jsme natáčeli dokument o tom, jaké to je, když zpěvačka jede na Dakar s 50-letým chlapem, který je vlastně po rakovině. A je to o tom, že jsme si vlastně jakoby oba dva tam měli splnit ten nějaký dětský sen a vlastně jsme chtěli tím motivovat, že všechno je možný v jakýmkoliv věku nebo v jakýmkoliv pohlaví. Protože ženská na Dakaru není úplně tak obvyklá věc. Zároveň to ještě šlo o to, že první Dakar teda byl ještě bez dětí, ale druhý Dakar už jsem měla vlastně se svojí dvouletou holčičkou. Takže to byl první filmový počin, ale spíš takový jako dokumentární. A tohle to je vlastně filmový kinoformát. To znamená,
1: klasický hraný film.
2: Ano, klasický hraný film.
1: Je to úplně něco jiného.
2: Je to úplně něco jiného, je to filmová komedie, generační, to znamená, je to trochu s přesahem do teenage, protože už tady jako dlouho takový film nebyl, jo. Představ si třeba snowboardiáky. Tím, že mám sestru, který je teď 19, ale když jsme natáčeli,
1: začali... Chodící inspirace.
2: Přesně tak. Tak jsem si říkala, že jo, že vlastně ty témata jsou... A natočili jsme komedii filmovou s Tomášem Drdáckým, kameramanem, který opravdu jako tady točil i jako světový film jako kameraman. A zároveň jsme nad sebou dali jako dohlížet F.A. Brabce, který jako pomáhal zase s tou postprodukcí, jako editací a s tím střihem, takže jako by ti zkušení bardové dohlíželi na to, aby ten film byl jako kumštýřsky správně provedený. A zároveň jsem tam měla vlastně jako by mladou spolurežisérku Anetu Kernovou, která je ta mladá generace, miluje jako zároveň experimentální film a zároveň má jako komediální přesah. Studovala vlastně se Štěpánem Kozubem v ročníku. Natočila se prostě výborná komedie. My jsme měli už několik jako promítání pro různé skupinky a opravdu od první minuty se jako smáli, což je absolutní bomba. A máme distributora, který má pod sebou Vyšehrad, Lineu, prostě opravdu jako ty úspěšné české komedie, Bobule, takže si nás vybrali, takže opravdu mám radost a je to pro mě jako absolutní štěstí, protože mě to tak strašně bavilo, že vlastně jakoby už chystáme natáčení pohádky filmový, hudební. Je to pro mě prostě asi vrchol toho všeho, co jsem jako za ten život tvořila, protože vy jako zpěvák vlastně skládáte texty, nebo já osobně skládám texty, hudbu, ale zároveň píšu scénáře na ty klipy a moje klipy měly vždycky příběh, jo. Některý jsem je režírovala, některý ne a vlastně tohle to je jako pro mě větší formát a hrozně mě to baví. Je to pro mě radost prostě dělat film.
1: A mě na vás úplně fascinuje, jak vy si něco prostě vysníte a teď si zatím jako dáte, i když třeba člověku zvenku to může přijít jako úplná jako šílenost, jako, co to jdete dělat?
2: Je to tak, ale vlastně tím, že já jsem vždycky šla od píky a hrála jsem ty komparzy v těch filmech a pak i jako komparzy v těch divadlech a nějak jsem měla ty kapely, jo, opravdu jsem tak jako poznala všechny ty profese a nikdy jsem se jako nebála, já nevím, dělat třeba jako produkci malou, jo, že prostě jsem jenom sobě netočila klipy, já jsem jako i spoustě talentům pomohla, který jsem jako nastartovala, teď mají svoje kariéry, Lukáš Bundil z kapely Slza a prostě jsem se jako snažila vždycky ty mladý zpěvačky nebo ty zpěváky podpořit, jo, napsat písničku Martině Bártlový a napsat Kamile Nývltový na písničku, prostě jsem tak nějak jako vždycky dělala i ty jiný profese. A za ten život tím, že to je můj koníček, nemám třeba rybaření, jo, mám prostě tu hudbu, tak já jsem vlastně jakoby absolutně v tom ponořená a ten film byl jako od malička moje vášeň, taková druhá k té hudbě. Takže tohle bylo takový pro mě jenom jako završení toho a být producent je vlastně, že jako seženete ty peníze, seženete ty profese, ty umělce, kteří jako umí ten film, tak pro mě to jako nebylo zas tak jako složitý.
1: No. To popisujete tak hezky, jako seženete ty peníze, ty lidi a je film, jasně, pohoda.
2: Já vím, je to taková jako mravenčí práce, ale já jsem jako taková hodně akční a pozoruju ten svět.
1: To je vidět.
2: Takže jsem si vlastně našla lidi, kteří jsou tak dobří v té své profesi, že jsem jako pak už nemusela je hlídat a tím pádem si usnadnit tu práci.
1: A jenom se to jako užít.
2: Jo, přesně tak. Jenom se to užít, že se to děje a že se to dokončuje.
1: A ještě mi na závěr povězte, tak písňové texty, filmový scénář, tak kniha?
2: Je to hezký, to je hezký. Vlastně scénář je kniha, takže...
1: Bude nějaká.
2: K tomu filmu je to jasný, jo. K tomu filmu bude kniha. To je vlastně původně, to bylo napsaný jako takový krátký příběh, pak se to rozepsal do scénáře. Já jakoby mám rozepsanou knihu, která se jmenuje Emma
1: Jogger. No, já jsem se skoro bála ptát, co je ve vašem šuplíku.
2: Ale to je vlastně pořád stejný. Jo, ono jako psát text je krátký příběh, scénář je vlastně krátký příběh, kniha je vlastně jakoby rozepsaný příběh. Je to pořád předávání těch emocí, ale není to jako, že bych najednou šla dělat, já nevím, kvantovou fyziku, jo, nebo že bych šla dělat jako fakt jako kuchaře nějakého úplně masterchefa. Já se pořád pohybuju v nějaké té škatulce, takže nebojte se, když to vypadá, že dělám jako 100 profesí, tak je to vlastně jako jedna profese, která má víc odnoží. Mě baví malovat a baví mě obraz filmovej. A je to prostě podobný, to je pořád stejný. A baví mě i kreslit slovama a i hlasem. To je prostě stejný pořád pro mě.
1: Říká optimistka Olga Lounová, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Děkuju moc, já taky. A jestli můžu říct poslední věc pro určitě maminky, tak prosím, kojte, nebojte se kojit, co nejdýl to jde. A když se vám narodí miminko, tak nemá prdíky, ale potřebuje se přebalovat. Přebalujte miminka, protože opravdu vám pak budou dobře spinkat. Poselství dne.
1: No a ode mě už uslyšíte jenom to, že si nás můžete poslechnout jako obvykle v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a nebo se můžete podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12.

0: Upozorňuji, že v téhle epizodě zazní explicitní popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová bude vyšetřovat obvinění z hromadného znásilnění studentky na Cornellově univerzitě.
2: Cornellova univerzita čelí obvinění z toho, že kryla znásilnění studentky 7 spolužáky v roce 2024.
3: Škola tvrdí, že postupovala podle předpisů.
4: Muži vinu popírají.
5: Univerzita přezkoumá roli studentských bratrstev a spolků v kampusu.
0: Obvinění z hromadného znásilnění na jedné z amerických univerzit. Případ bývalé studentky, která v kauze figuruje pod pseudonymem Jane Doe. K čemu přesně došlo a proč to prokurátor původně odložil? Ptám se naší americké zpravodajky Jany Ciglerové. Dnes je úterý, 6. října. Ahoj Jano, zdravíme tě do Spojených států.
6: Dobrý den.
0: Neslyšeli jsme se, je to jenom pár dní, protože se dějí velké věci, o kterých je potřeba mluvit.
7: My heart aches when I think of what she experienced.
0: Bolí mě u srdce, když pomyslím na to, čím si Jane Doe prošla.
7: It raises heartbreaking and troubling issues.
0: Nemáme všechny odpovědi, ale jsme odhodlaní se k ním dostat.
7: We don't have all the answers, but we are committed to investigating and finding the answers.
0: Tohle to jsou slova z víkendového prohlášení rektora americké Cornellovy univerzity ve státě New York a týkají se toho, o čem mluví celá Amerika, totiž toho obvinění z hromadného znásilnění dnes už bývalé studentky této soukromé univerzity. Proč se to ale řeší právě teď, když k tomu znásilnění mělo dojít už před 2 lety?
6: Protože to nikdy nebylo pořádně vyšetřeno. Ten případ byl 2 roky uzavřený, ale v posledních týdnech se znovu otevřel, protože ta dotyčná studentka, která vystupuje pouze pod pseudonymem Jane Doe, v polovině září podala civilní žalobu a v té žalobě žaluje Cornellovu univerzitu, žaluje místní pobočku bratrstva Chi Phi, žaluje svoje vlastní sesterstvo Delta Delta Delta a další a hlavně žaluje těch 7 mužů, kteří ji podle ní omámili a znásilňovali. Univerzitě taky vyčítá, že ji neochránila, že viníky dostatečně nepotrestala. V době činu jí bylo 20 let a to původní vyšetřování skončilo dřív, než vůbec pořádně začalo, protože okresní prokurátor tehdy uzavřel, že na obvinění nejsou důkazy a proto ta žaloba teď vlastně všechno vrací na stůl. Ve chvíli, kdy ona ji zveřejnila, tak se přidala americká média, která se do toho pustila do vyšetřování nebo do zjišťování těch faktů. Přidal se prokurátor, který ten případ znovu otevřel s tím, že mu univerzita neřekla všechno. A do věci také vstoupila guvernérka státu New York Kathy Hochulová, která pověřila speciální prokurátorku Letitiu Jamesovou a vložil se do toho i prezident Trump.
0: Ty jsi zmiňovala těch 7 mužů, kteří měli Jane Doe znásilnit v říjnu roku 2020. Co přesně se 19. října toho roku na Cornellově univerzitě tedy mělo odehrát? Co všechno o tom víme?
6: To, co o tom víme, je vlastně dění z té noci, ale ještě bych chtěla vysvětlit, co to vlastně znamená to sesterstvo a bratrstvo. Je to taková specialita amerických univerzit. To jsou takové studentské spolky, které už na amerických kampusech fungují přes 100 let. Oni mají řecká jména, proto se jim souhrnně říká řecký život, na který určitě vidíme odkazy v těch zmíněných žalobách. Ty členové těchto bratrstev a sesterstev často bydlí ve společném domě, pořádají večírky a pro mnoho studentů a studentek je to vlastně hlavní společenský život na té univerzitě. Zároveň a čím dál tím víc, i zejména s tímhle případem, ale nejen, vychází najevo, že tahle prostředí dlouhodobě provozují šikanu, dochází tam k sexuálnímu násilí, čelí kritice kvůli nadměrnému požívání alkoholu, drog a podobně. A Jane Doe byla členkou sesterstva Delta Delta Delta. Podle těch vyšetřovacích dokumentů ona tu noc 19. října 2024 přišla do domu Chi Phi a už byla trochu pod vlivem alkoholu, protože předtím popíjela v tom svém sesterstvu a v dalších 2 barech. Do toho domu ji pozval jeden z těch mladíků, spolužáků, které teď obvinuje. A podle její žaloby tam zhruba 7 hodin ji ti muži znásilňovali. Měli ji nutit k užívání psychoaktivních látek, hlavně ketaminu. Šňupali ketamin podle té žaloby z jejího těla. Jeden z nich ji měl podle její verze přikázat, aby ho šňupala z jeho přirození. Podle té žaloby ji také muži tlačili do ketaminu, dokud nebyla úplně bezvládná, a několik z nich si na ní vynutilo sex. A jen pro představu o atmosféře v tom domě, podle zprávy univerzity se tam den předtím jiný člověk předávkoval ketaminem.
0: Já jsem zaznamenal komunikaci na aplikaci Snapchat. Upozorňuje na to například redakce americké CNN, kdy muži přes Snapchat, což je aplikace, přes kterou se posílají zprávy, které potom mizí, tak muži, které Jane Doe obvinuje z toho hromadného znásilnění, měli dokonce zvát ostatní studenty, aby se k ním připojili. V patře toho společného domu na Snapchatu se měla objevit i fotografie Jane Doe a dehonestující zprávy, jako je ten obchod ještě otevřený, na patře je sex zdarma a podobně. Přiznávají se k tomu ti muži vůbec?
6: Ti muži to samozřejmě odmítají, ale ten Snapchat, ty zprávy, které oni si vyměňovali, ty pozvánky, které si zmiňoval, tak to je vlastně ten důvod, proč to ve Spojených státech a i bych řekla i všude jinde po světě vyvolalo takové pobouření, protože v té skupině bylo celkem 57 mužů a 7 z nich se podle té žaloby zúčastnilo toho znásilňování, ale otázka je, co dělali ti ostatní, kteří tu konverzaci sledovali a vlastně neudělali nic. Ta žaloba jmenuje přímo těch 7 mužů, kteří jsou obviněni ze znásilnění, a studentský list Cornell Sun, který vydávají studenti Cornellovy univerzity, tak ta jejich jména i otiskl. A podle časové osy, kterou jsem četla na ABC News, tak jeden ze členů bratrstva napsal do skupiny na Snapchatu, že nahoře je k dispozici ženské přirození zadarmo. A spolužečka, která se tehdy sama přihlásila na policii, tak řekla zase NBC, že když viděla ty screenshoty, ty záznamy z té diskuze, takže jí připadalo jako správná věc, aby šla a té spolužečce přišla pomoct. Samozřejmě všichni ti muži, těch 7 obviněných mužů, se vzalo právní. Právníci 3 z nich vydali prohlášení, že jejich klienti se na znásilnění nepodíleli, a ta obhajoba, bych celkově řekla, stojí na takových 2 liniích. Buď s tou ženou prý sex vůbec neměli, anebo byl dobrovolný z její strany. To zase popírá ona.
0: No a v pondělí se objevila na ABC ještě nahrávka telefonátu mezi Jane Doe a tím známým, který měl do toho domu univerzitního bratrstva pozvat. Muž mluví o tom, že mu Jane měla říct, že je střízlivá. A taky mu prý řekla, že s tím souhlasila. To je tedy jeho tvrzení. She's not doing well. Právník Jane Doe pro televizi CNN popsal posttraumatické fáze, jakými si jeho mandantka měla projít, od popírání toho, že se něco takového skutečně jí mělo stát, přes pocity studu až po přiznání si, že byla znásilněna. Ona to ohlásila na univerzitní policii 3 týdny poté, co přesně vypověděla.
6: Tak to je, bych řekla, klíčová a velmi složitá část celého případu, protože i její výpověď se vyvíjela a každý, kdo zná fungování, tu psychickou zátěž sexuálního zneužití nebo znásilnění, tak ví, že je to běžné, že i to přiznání sobě samotné té oběti má vlastně nějaký vývoj, že i v rámci takového půdu sebezáchovy si často oběti nechtějí připustit hned tu celou šíři toho, co se jim vlastně stalo. A přesně to se zdá, že se stalo i v tomto případě.
0: Ten právník říkal, že je to jako učebnice.
6: Je to jako učebnice. Spousta pracovnic, které pomáhají znásilněným ženám nebo mužům, tak by ti to popsali úplně stejně, že toto se bude dít. Prvních pár dní se o tom znásilnění vůbec nebavila s nikým, ani se spolubydlícími. Potom začátek té noci popisovala jako něco, s čím víceméně souhlasila. Řekla, že byla docela v pohodě, podle těch zpráv jen hodně opilá.
0: Ona totiž šla do toho domu, toho bratrstva, za jedním svým kamarádem a mezi ním jí a ještě pak tam měl být jeden muž, jeden další se k ním měl přidat, tak mezi nimi mělo k něčemu dojít a s tím měla být pretty okay, nebo tak to aspoň řekla potom na policii.
6: Ale mezi tím se stalo to, že na tom kampusu a na těch studentských fórech mezi těmi studenty se začalo mluvit o hromadném znásilnění. A i ty zprávy, které se s tímhletím mužem, kterého zmiňuješ, psala, tak vlastně ukazují na takový její zmatek. Ona mu 3. listopadu napsala, že dostala víc ketaminu a že 90% té noci dobrovolných nebylo. Mm-hmm. Ona to na univerzitní policii oznámila 8. listopadu a o týden později proběhl takový podrobný výslech a podle přepisu citovaném agenturou AP ona policistovi řekla, že šlo o nátlak, ale taky, že dostala velmi tvrdé rány, že byla fyzicky bita. A tam tehdy velmi jasně popsala, že byla znásilněna a použila přímo tento výraz.
0: No ona řekla, že může se 100% jistotou říct, že byla znásilněna v té výpovědi, která podle dokumentů, které získali novináři v New York Times, vystačí na 120 stran ta výpověď, trvala velmi dlouho, hodiny. Ale od policie fungující na tom kampusu se k okresnímu prokurátorovi tehdy dostalo jenom 6-stránkové shrnutí, které teda ona měla podle New York Times podepsat. Jak je to možné?
6: Tak tohle je další ohromně znepokojivé část té kauzy, protože ten okresní prokurátor Van Houten tvrdí, že nikdy vlastně neviděl tenhle ten celý přepis výslechu, o kterém mluvíš.
4: There was no additional need to find information because we knew.

0: tenhle ten přepis celý, že by tu věc zkoumal víc, ale že se vlastně nikdy nedostal k těm nejdůležitějším částem těch informací.
1: Já jsem zmínil ten 120-stránkový přepis výpovědi na policii, který mají k dispozici New York Times. Jsou tam mimo jiné detaily o tom, že Jane Doe evidovala a dokumentovala svůj zdravotní stav. Hned 2 dny po tom, co se to odehrálo, šla na kliniku kvůli infekci močových cest, rozhodla se nevyprat šaty z toho večera kvůli případnému sběru důkazů, DNA a podobně, nafotila si modřiny a tak dále. A taky New York Times uvádějí, že oproti výpovědi z roku 24 se ale v informace v žalobě v lecčem liší. V čem přesně?
0: Tak podle Timesu, kromě toho, co zmiňuješ, tak ona šla na pohotovost 7. listopadu, požádala o odběr vzorků pro případ znásilnění, ale prý se nepodařilo získat DNA. Rozdíl mezi tím rokem 2024 a dneškem je hlavně v otázce toho souhlasu. Protože v té svojí žalobě Jane Doe odmítá, že by k čemukoliv mohla dát souhlas, protože byla úplně mimo, protože byla pod vlivem drog a nebyla přítomná vědomě. Říká, že není pravda, že se sexem souhlasila a celý případ tedy stojí na tom, co znamená souhlas od člověka, který je pod vlivem alkoholu a ketaminu. A guvernérka Kathy Hokulová říká, ona vlastně vyčítá tomu prokurátorovi, ona říká, ptám se, v jakém světě prokurátor nevyslechne poškozenou ani nikoho dalšího, nevyžádá si ani celý přepis, když ví, co se tam dělo a má zprávu o tom, že se toho zúčastnilo hned několik lidí a hned po několika hodinách.
1: No a zároveň teda to naráží na, chodíme kolem toho, na ten zákon, který platí ve státě New York, totiž, že jak píší NBC, je tam mezera v zákoně, kdy, aby došlo k jednání bez uděleného souhlasu, tak dané osobě musí být alkohol nebo drogy podané bez jejího vědomí. Jinými slovy, jak píše CNN, je pro přeživší znásilnění skoro nemožné se dobrat spravedlnosti, pokud před útokem pili nebo brali drogy. To má být ta mezera v zákoně.
0: Velká mezera v zákoně, která se teď hodně řeší a kterou si i ta guvernérka Kathy Hokulová vytyčila za cíl ji změnit a říká, jak je to možné, když muž se opije, tak to znamená, že jej má nějaký jiný muž mít možnost znásilnit, protože to tím pádem je v pořádku. Vždycky je zajímavé, když to ti dotyční porovnávají na druhém pohlaví, na kterém se to dá představit podobně, tak tam je vlastně vždycky vidět ten rozdíl v tom, jak pojímá máme to ženské tělo a jak pojímáme mužské tělo.
1: No narážíš na to, že mluvili jsme o tom, že Jane Doe ještě předtím, než dorazila do toho domu univerzitního bratrstva, tak vlastně požila alkohol. Z toho důvodu ten okresní prokurátor tehdy i se vším tím, o čem ty mluvíš, vlastně odložil ten případ jako takový.
0: Přesně tak, přesně tak. Oni totiž ještě navíc tam řešila to i kampusová policie. Ty velké univerzity mají svoji vlastní policii a to není jenom ochranka. Ta univerzita vysvětluje, že policisté Cornellu jsou podle newyorského zákona takový zvláštní zástupci šerifa, že mají vymáhat zákon na pozemcích univerzity, ale městská policie se kvůli existenci této studijní nebo univerzitní policie vlastně vůbec o tom případu nedozvěděla. A ta policie v Itace, v tom městě, kde se Cornellova univerzita nachází, tak říká, že jí to vlastně nikdo neoznámil a že o těch obviněních se dozvěděla až z médií.
1: Jinak teda znovu říkám, odložil ten případ pan prokurátor bez toho, aniž by teda zvážil všechna ta další fakta v té výpovědi, totiž, že byla k tomu ketaminu, o kterém mluvíš, vlastně donucená, píšou o tom New York Times. Řešila to pak dál univerzita tenhle ten případ už v roce 24 nebo ne? Protože teď okresní prokurátor ten případ znovu otevřel na základě té žaloby, ale jestli se už tehdy něco tedy stalo?
0: Hned v den oznámení na policii univerzita dočasně suspendovala to bratrstvo i několik studentů a pak se konalo řízení podle takového zákona, kterému se říká Title IX, titul 9, to je federální zákon z roku 1972, který zakazuje diskriminaci podle pohlaví ve vzdělávání financovaném z federálních peněz a sexuální násilí se za takovouto diskriminaci považuje, takže podle tohodle řízení, podle tohodle zákona proběhlo v květnu 2025 nejméně 12 slyšení, 50 výslechů, vypovídalo 32 svědků a musím říct, že ty výsledky jsou sporné. Žaloba tvrdí, že si obvinění mohli trest zmínit například napsáním eseje. Advokát Jane Doe říká, že vyloučení byly jen dva a zbylých 5 dostal.

0: dostalo mírnější tresty, jako suspendaci nebo workshopy nebo právě ty zmíněné eseje. Ale univerzita tohle rozporuje. Rektor Michael Kotlikov, který vystoupil i o víkendu, tak řekl, že dva studenti byli vyloučeni, dva suspendováni, to znamená, že jim bylo přerušeno studium, nejméně na dva semestry. Jeden ukončil školu promocí dříve, než mohl být potrestán, a dva z nich nebyli shledáni odpovědnými. Podle toho studentského listu Cornell Sun těch místních studentů se ale Jane Doe nikdy vlastně ani nedozvěděla výsledek tohoto vlastního řízení.
1: Ta kauza se týká tedy Cornellovy univerzity, jenž patří do té takzvané prestižní břečťanové ligy. Je tam i Harvard, je tam Princeton, je tam Yale a tak dále. Podle New York Times tahle kauza znovu nasvěcuje debatu o sexuálních útocích na amerických univerzitách. Chápu tedy správně, že to není výjimečný případ?
0: Zdá se čím dál tím více, že to není výjimečný případ. Dokonce se rozvinul takový hashtag, jako bylo MeToo, tak teď je I am Jane Doe. A ženy, ale i někteří muži vypovídají o tom, co jim se stalo za sexuální násilí na univerzitách, a háže to velmi špatné světlo jednak na Cornellovu univerzitu, ale hlavně na i mnohé další americké univerzity, protože tito lidé, tyto ženy a tito muži vystupují a popisují zkušenosti, o kterých se dá říct, že veřejnost možná tušila, ale takhle nasyrovo slyšet to od lidí, kteří to podávají jako své vlastní svědectví, to je velmi šokující. A dokonce i data z té samotné Cornellovy univerzity ukazují, že 35% studentek a 8% studentů bakalářského studia, to znamená ti freshmeni, ti, co nastoupí, ti, co odjedou v 18 letech od rodin a nastoupí na tuhle prestižní univerzitu, která má otevřít jejich budoucnost, takže mají zkušenost s nedobrovolným sexuálním kontaktem pod nátlakem nebo v bezvládném stavu. Tak to ti dává představu, co se na těch univerzitách musí dít.
1: My jsme začali prohlášením rektora univerzity. Ve videu sdíleném na sociálních sítích taky řekl, že postup při vyšetřování té kauzy v roce 2024 prověří externí právnická firma. Současně prý vítá rozhodnutí demokratické guvernérky státu New York předat případ generální prokurátorce Jamesové. Už si o tom mluvila před pár minutami. Znamená to, že okresní prokuratura, byť znovu ten případ teď otevřela, takže ztratila důvěru?
0: Ano, a to ztratila velmi veřejně. Oni se toho teď ujali dvě velmi významné, výrazné, silné, ostré ženy. Jedna Kathy Hochulová jako guvernérka a Letitia Jamesová. To je žena, která má velké renomé. We will review the facts, gather evidence, interview witnesses, and if warranted, pursue prosecutions. Ona je mimochodem tou prokurátorkou, která i stojí za těmi obviněními nebo za žalobou Donalda Trumpa z 34 trestných činů, a ona je žena, která má obrovskou reputaci. A comprehensive investigation of this nature takes time. Ten rektor Kotlikov zmiňovaný Cornellovy univerzity slíbil větší transparentnost, podpořil vlastně to nezávislé přezkoumání, řekl, že určitě má univerzita prostor pro zlepšení, ale ta nová zjištění podle guvernérky Kathy Hochulové prostě podkopala důvěru její, důvěru veřejnosti v to, že ten prokurátor dokáže ten případ vyšetřit a stíhat. A ona na té tiskové konferenci, kde vystoupila, ona byla velmi rozlobená.
1: Ano.
0: Řekla, že nedovolí, aby se ten případ zametl pod koberec.
1: Současně ty si, Jano, říkala, že o tom mluvil už někdy i Donald Trump, že do toho vstoupil, že se o tom vyjadřuje. Co na to říkal?
0: Donald Trump se k tomu vyjádřil také, ale ne ani tak kvůli tomu případu, ale kvůli té osobě té vyšetřovatelky Letitia Jamesová.
1: Aha.
0: To je pro ní vlastně jedna z úhlavních nepřítelkyň. Ona vedla proti němu civilní žalobu kvůli podvodům v jeho firmě, a naopak Trump proti ní vlastně prostřednictvím své administrativy vedl trestní stíhání kvůli podezření z hypotečních podvodů, která se neprokázala, a teď se opřel do jejího jmenování, řekl, že je naprosto zkorumpovaná a že mu je líto každého, na koho se zaměří, protože nedostane férové zacházení. Tím se vlastně zastal těch obviněných mužů.
1: A poslední věc, my už jsme to taky zmínili, ale ta díra v zákoně týkající se té dobrovolné intoxikace a potom obvinění z případného znásilnění, to je něco, co teď politici budou chtít v Americe řešit a vyřešit, aby tam tohle nezůstalo?
0: Jak zatím vidím, že se toho chytli hlavně političky, ten tlak na změnu je větší než kdy dřív. Myslím, že část veřejnosti neměla ani ponětí, že takovýto zákon vlastně funguje. A i guvernérka Hokulová to říká jasně. Pokud je člověk příliš opilý nebo omámený na to, aby dal souhlas, tak by nemělo záležet na tom, jestli si ty drogy nebo alkohol vzal sám, nebo jestli mu je někdo nabídl. Už existuje návrh zákona, je i poslanec Jeffrey Dinovic, který ho prosazuje několik let, a ten zákon, pokud by byl přijatý, tak by umožnil obvinit ze znásilnění, pokud pachatel ví, že ta oběť nemohla kvůli intoxikaci dát souhlas. New York ale není zdaleka výjimka. Podle agentury AP má podobný zákon 19 států a na to, aby se ten zákon změnil, tak ho musí schválit obě komory New Yorkského parlamentu a podepsat guvernérka. To se dá očekávat. New York je stát vedený demokraty. Dá se očekávat, že v tomto budou zajedno a že ten zákon se změní brzy. Takže ze vší té tragédie, na kterou ten případ Jane Doe ukázal, tak by toto mohlo být aspoň jeden z těch mála pozitivních výsledků.
1: Dobrá, tak moc díky, že se tomu věnovala, Jano, a že si nám o tom mohla něco říct.
0: Děkuju za pozvání a doufám, že se příště setkáme u nějakého veselějšího tématu.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jana Ciglerová, naše americká zpravodajka a nově taky spoluautorka podcastu Přes Atlantik o dění ve Spojených státech. Mluvili jsme o obvinění z hromadného znásilnění na jedné z amerických univerzit, o kterém mluví celé USA. Tenhle díl dali dohromady Kristýna Vašíčková, Stella Chvojková a Johan Foss. Přepis na webu editovala Téa Veseláková a přidružený obsah na sociálních sítích, ten je zásluhou Jany Mikoláškové. Tenhle týden jsou v Česku volby, to určitě dobře víte, ale do té doby nás čeká ještě celá řada jiných epizod. Naslyšenou zítra.

0: Vezmou nám už za pár let práci roboti, kteří vypadají jako my. Někomu asi ano. Humanoidi už totiž začínají opouštět laboratoře a přichází do firem. Na jaké profese si brousí zuby a jak ovlivní trh práce? O tom je dnešní díl pořadu Peníze a vliv. Zdraví Jana Klímová. Potkat chodícího robota je pořád spíš rarita, ale to neznamená, že to nejde. Na akci Innovation Week v Praze se to jimi u stánků technologických a obchodních firm jen hemžilo. S jedním z nich se dalo i mluvit. Vyrobili ho v Číně ve firmě Unitree a do Prahy přijel z Bratislavy, kde dostal jméno Robí. Na pár věcí jsem se ho zeptala. Než odpověděl, hrálo mu v hlavě všemi barvami a dával si trochu na čas.
1: Robí, ahoj, co děláš?
2: Zdravím vás, som Robi, asistent hotela Devín v Bratislave, ale dnes som na návšteve v Prahe na Innovation Weeku. Nachádzam sa na stánku Quant Robotics a predvádzam, ako humanoidný robot pracuje v hotelovom prostredí.
1: Proč mácháš těma rukama takhle? Teď se mi zamával, málem jsem dostala pěstí. Co tě nejvíc baví na tvojí práci?
2: Na mojej práci ma najviac baví komunikácia s ľuďmi a pomáhanie riešiť ich otázky. A tiež, keď môžem ukázať, ako technológie fungujú v reálnom svete. Chcete vedieť aj niečo o mojom nasadení v hoteli?
1: No, jestli tam třeba chodíš spát po tají taky.
2: Spánok nepotrebujem, ale pravidelne sa dobíjam na nabíjacej stanici. V hoteli Devín pracujem najmä v lobby, pomáham hosťom s informáciami a orientáciou. Ak vás zaujíma viac, rád poviem detaily.
1: Mne to asi stačí robiť, tak díky a měj se hezky.
0: Hned vedle oranžového recepčního Robího postávali dva šedí humanoidi. V Číně je vyrábí firma Agibot a jejich výhradním dovozcem je tuzemský Agitech. Jeho šéf Patrik Máca vysvětloval, k čemu jeho humanoid slouží.
3: Nechceme nahrazovat lidský zdroj, chceme nahrazovat práci, kterou nemůže člověk vykonávat, nebo je nebezpečná.
1: A kde se teda zatím uplatňují třeba tady vaši humanoidi?
3: Naše humanoidní stroje se uplatňují například v agroprůmyslu, to znamená, máme třeba drůbežárny, kde naši roboti jsou schopni sbírat uhynulá zvířata, jsou schopni analyzovat zdravotní stav zvířat, jsou schopni nahrazovat práci, kterou prostě v tom prostředí člověk dělat nechce.
1: Mohli bychom si popovídat tady s jedním robotem, ale jak jsem slyšela tady, tak on mluví jenom anglicky asi.
3: Nebo? Mluví jenom anglicky v tuto chvíli, nicméně my jsme schopni do něj naimplementovat český jazyk, to znamená, jsme přes... Přes AI samozřejmě jsme schopni komunikovat s ním. V tuhle chvíli jsou to roboti, kteří jsou tady na výstavu jenom a vlastně nemají tu možnost tady s náma komunikovat v českém jazyce. Nicméně není to problém, je to běžná implementace.
1: No a tenhle ten robot má nějaké uplatnění, kromě toho, že chodí na výstavy?
3: Tento, který tady před náma stojí, má opravdu uplatnění jenom na výstavách. Je to proto, aby jsme vlastně ukázali veřejnosti, co humanoidní technologie dovede. To znamená, kdy je schopen ohnout ruku v lokti, v rameni, koordinovat všechny ty procesy, to je to, co my chceme dneska ukázat.
1: Takže třeba nám do toho skáče pořád. Ale takže třeba ten robot, který sbírá uhynulá zvířata někde v drůbežárně, tak ten asi nevypadá takhle jako člověk.
3: Ten nevypadá vůbec takhle jako člověk, ten vypadá takhle, jak si na něj dnes ukazujeme. My tady mu říkáme robopes a ten právě je schopen v terénu, ve vodě, opravdu v přírodě nahrazovat určitý procesy, které teda jsou pro člověka náraz.
1: Je to takové vozítko na čtyřkole.
3: Dá se to tak říct.
1: Jakou vidíte budoucnost toho? Nezničí to pracovní trh?
3: Já si myslím, že se tady bavíme o, řekněme, řádově 5-6 letech, kdy ta technologie opravdu bude implementovaná do našich životů. Já bych se nebál toho, že budeme nahrazeni.
1: Já bych se toho bála teda.
3: Já bych se toho nebál, protože určitý činnosti, které člověk zvládne, asi nebudou nikdy možné nahradit humanoidním robotem. Na druhou stranu bude mnoho činností, ty činnosti dělat nebudeme chtít. Měli jsme tu mnoho jednání, například v oboru sociálních služeb a opravdu ti zúčastnění se nemohou dočkat toho, až bude moc ta humanoidní technologie pomáhat opravdu například ze seniory, ať už v tom opravdu pomáhat, anebo i chránit, protože jsou situace, kdy lidé například s Alzheimerovou nemocí nejsou schopni zjišťovat, že jo, kde jsou. A vlastně ta technologie je schopná přes například termovizi vyhledat, zajistit, pomoct. Například jsme se bavili o tom robopsovi, že je pro seniory třeba příhodný v tom, že když nedej bože upadnou, že jsou schopni se zvednout přes to zařízení. Těch možností je strašně moc a budeme rádi, když vlastně v těch jednotlivých pilotech budeme spolupracovat s těmito organizacemi a budeme vlastně tomu naproti.
0: Řekl Patrik Máca z Agitechu. Roboti by zatím podle svých stvořitelů a prodejců měli lidem a potažmo ekonomice, tedy spíš pomáhat zalepit na trhu práce místa, která nikdo nechce. Jejich propojení s umělou inteligencí by tak mohlo ovlivnit výrobu, dopravu, zdravotnictví i veřejné služby. A samozřejmě obchod. Od konce loňského roku se lze pro zajímavost humanoida koupit na e-shopu společnosti Alza.cz, která je výhradním prodejcem robotů pro Česko a Slovensko od už zmíněné čínské firmy Unitree. Humanoid stojí stovky tisíc korun, takže koupit si ho jen tak pro zábavu je přece jen drahá legrace. Jak mi řekl šéf prodeje robotiky Alzy Vojtěch Hrazděl, nejčastějšími kupci jsou firmy, třeba jako ta, co provozuje hotel na Slovensku a vlastní recepčního robího, a také výzkumníci.
4: Nejvíc to jsou univerzity, různé instituce, které se zajímají o vývoj technologií, zkušební ústavy a především potom firmy, které konečně vycítili nějakou příležitost, že urvou na trhu něco zajímavého, protože humanoidi jsou tady a teď jde o to, kdo je bude schopen naučit dělat něco velmi zajímavého, něco velmi užitečného, a to jsou ty první firmy, které si to teďka uvědomily, koupily si to, a já musím říct, že vidím fakt na tom trhu za ten, dejme tomu od prosince vlastně, když jsme začali prodávat opravdu, nechci říct koncovým zákazníkům, ale opravdu na tom e-shopu, tak že firmy, které si to pořídili dřív, mají výrazný náskok, protože už si prošli spoustu těch slepých uliček, mají to za sebou a tím pádem mají ten náskok.
1: Jakou máte zpětnou vazbu, nebo v jakých službách se humanoidi nejvíc používají, nebo vlastně čemu slouží?
4: Já bych byl trošku opatrný na to, kde už slouží, protože já vím o jednotkách případů, kdy už začali s něčím pomáhat, a spíš to jsou většinou ti robotičtí pejsci, protože ten nejjednodušší případ, kde robota teoreticky nasadit, je třeba hlídání nějakého perimetru kolem skladu, nebo procházení mezi regálama ve skladě, mapování interiérů, různých prostorů a tak dále. A tam ten pejsek je prostě velmi jednodušší prostě na to samotné ovládání, protože chodí po čtyřech místo po dvou, nemusí balancovat, má i lepší lidar, lépe prostě umístěný a tak dále. U humanoidů já mám vždycky jako oblíbený příklad jednoho našeho partnera ze Slovenska, kteří vlastně toho humanoida nasadili přímo do hotelu, kde on vlastně, a to je důležité říct, rozhodně nikomu nevzal práci, on je tam teďka jako takový doplněk, kdy vlastně dělá částečně recepčního, částečně průvodce po tom hotelu a částečně obsluhu v restauraci, kdy on je prostě schopný uvítat ty hosty, říct, kde je, vysvětlit prostě situaci, tady máte restauraci, tady máte recepci, a pokud chcete třeba zajít do nějaké meetingovky, protože se tady děje nějaký event, tak pojďte za mnou, já vás tam dovedu, má hezky namapovaný ten prostor a pohybuje se tam. Takže to jsou spíš první místa, kde ti humanoidi budou nějakým způsobem nasazení, kde spíš budou jako opravdu pomáhat těm lidem, kteří už tam jsou, aby to bylo efektivnější, aby to bylo jednodušší, aby to bylo hezčí.
1: Takže, že by roboti zbortili trh práce, to zatím ze své perspektivy nevidíte.
4: Toho se opravdu zatím nebojím. Drtivá většina poptávek s firem je ve stylu, my už fakt nevíme, jak sehnat lidi, chtěli bychom škálovat biznis, chtěli bychom růst, ale nejsme schopni prostě sehnat lidi do výroby a na různé prostě další místa. A už jsou humanoidi ready, když už teda nejsou ti lidi na trhu, tak už jsou aspoň ti humanoidi ready, takže opravdu bych se teďka nebál toho, že nás budou ve velkém nahrazovat, protože zatím je to spíš, dejte nám aspoň někoho.
0: Jak je to u čínských robotů mimochodem s kyberbezpečností? Pokračoval Vojtěch Hrazděl z Alzy.
1: Odkud pocházejí ty roboti, které prodáváte? Protože to může být spojeno třeba s různými kyberbezpečnostními riziky.
4: Dá se to i takhle říct, roboti jsou z Číny, konkrétně Unitree, ale upřímně každý šikovnější síťař si poradí s tím, aby prostě vaši Wi-Fi, na které toho robota máte připojenou, nebo vaši síť, jako neopustili data, které ji opustit nemají. Takže je to spíš o tom, že musíte udělat ten první krok, udělat to cyber security nadstavbu nad toho samotného robota a pak už v tom vlastně ve finále není problém. A tam si myslím, že má Evropa samotná obrovskou příležitost, protože nejsem si úplně jistý, že my budeme schopni s tím, jak je tady drahý trh práce, málo lidí, prostě fakt všechno, co vyrobíme, tak jsme schopni vyrobit mnohem dráž než v Číně, než i ve Spojených státech. Já si myslím, že naše největší příležitost je začít ten hardware implementovat opravdu správně, protože my tady tu inteligenci prostě v Evropě máme a když správně nasadíme humanoidy a využijeme toho, že už tady jsou a že už je pomalinku můžeme začít učit různé věci a nasazovat na různé postupně samozřejmě úkoly, ať už v průmyslu, ať už ve službách, tak si myslím, že tam můžeme vyhrát, že budeme ti nejlepší implementátoři.
1: Kolik robotů jste prodali?
4: To neřeknu úplně jako přesné číslo, ale můžu říct, že humanoidů na českém trhu je něco kolem 100 kusů.
1: Celkově za všechny prodejce?
4: My máme výhradní zastoupení od společnosti Unitree, takže všechny prodeje musí nějakým způsobem přeznat, ale bavíme se jako o humanoidech obecně, jo, protože ono zase, ten trh je velmi nový, ono dostupný hardware, jako humanoidní platforma, na které můžete vyvíjet, je poslední fakt ve finále rok, kdy tady máme dostupné to Unitree nebo rok a půl a zatím před rokem ještě nebylo tolik v uvozovkách střelců, kteří by si koupili tady něco za 1,5 milionu a snažili se na tom postavit biznis. Dneska už vidí, že opravdu to začíná dávat smysl, že už tady jsou ty první firmy, které sbírají ty zkušenosti, takže se do toho postupně pouštějí. Jo. A já si myslím, ono to je úplně to stejné jako s letadlama. Jo. Ze začátku taky letadlem lítali jenom opravdu technici, kteří tomu sami rozuměli, ještě to ani nebyli vlastně piloti, ale až potom tam začali být teprve ti piloti a až potom dokonce lidi, kteří tím cestují, takže máme před sebou ještě cestu.
1: A prodáváte víc robotů, kteří vypadají jako lidi nebo psy?
4: Víc lidí.
1: Vy jste si pořídil psa?
4: Pajska jsem měl párkrát doma, protože můj synátor je úplně nadšený z toho, že tatínek pracuje s robotama, jsou mu 3,5, takže párkrát jsem měl pejska doma, dokonce jsme vezli na jednu akci společně i humanoida, ale domů jsem si to nepořídil, protože pro mě by to vlastně byla opravdu jenom hračka.
0: Vysvětlil Vojtěch Hrazděl. V místnosti, kde jsme rozhovor během Innovation Weeku natáčeli, jsem ještě krátce zůstala a přineslo mi to setkání s dalším robotem. Za dveřmi se ozval Dusot a jak se ukázalo, jeden z humanoidů Alzy už potřeboval jít ze stánku firmy na pauzu.
1: To je kdo tohle?
5: To je robot Ignác, Unitree H2.
1: A on sám nemluví?
5: Sám nemluví, ještě. Aha.
1: A proč jde sem tady do kanceláře?
5: Jde sem, protože potřebuje být zaparkovan tamhle na Jeřab za vámi a potřebuje se odpočinout a potřebuje hlavně nabít kontroler k němu, takže...
1: Co takovýhle Ignác umí?
5: Zpravidla to, co mu naprogramujete. Momentálně to jsou jenom nějaký přednahraný gesta, ale programátoři už s ním dělají docela zajímavé věci. Typicky průmyslový nějaký aplikace typu vem z bedínky nějaký obrobek a dej ho do druhé bedínky a třeba ho ještě rozstřih podle barvy nebo podle tvaru.
1: Dobře, děkuju. Tak pustíme Ignáce se pověsit tamhle a dobít baterk.
5: No, už to mohlo.
1: Balem fláknu.
6: Já povedu aspoň správným směrem. Já mám totiž beta software, Ignác, takzvaně. To znamená ještě ne úplně 100% spolehlivě chodí. Respektive, zatím nám nikdy nespad, ale čas vypadá, že požil nějaké zabití.
0: Protože my nejsme roboti, můžeme pokračovat. Takže jak se k humanoidům staví velké firmy, dokonce jedna z největších u nás, jako je Škoda Auto? Jestli už používá nějaké humanoidy, jsem se zeptala jejího experta na zavádění a implementaci nových technologií Lukáše Altmana Kousala.
7: V současné době nepoužíváme žádné. S oblibou říkám, že máme humanoidu plnou prezentaci, vyhledáváme a my vlastně čekáme na nějaký ten bod, kdy humanoidi budou připraveni pro průmysl.
1: Protože znamená, máte to v PowerPointu zatím, ale nic ve výrobě.
7: Děláme si research, hledáme use cases. Vlastně to, co teď aktuálně děláme pro humanoidní robotiku, je, že vyhledáváme u nás ve výrobě, kde je vlastně jako reálně využít tak, aby to nebylo jenom nějaký demo, nebo aby to nebylo vlastně jenom nějaká ukázka, ale aby opravdu pomáhala.
1: A na co jste zatím přišli? Jako jaké jsou ty oblasti, kde by ty humanoidi skutečně mohly být?
7: Zatím jsme nejvíce vytipovali use caseů v logistice, kde je vychystávání vlastně dílů na montáž našich vozů, že tam je těch vlastně té lidské činnosti a vlastně těch use caseů je tam vlastně nejvíce, protože se přeskládává vlastně jednotlivé díly pomocí třeba bedínek nebo nejrůznějších palet, které by vlastně dělají v současné době a ledě, ale tam ty use casey jsou mnohem lepší a vlastně jednodušší pro ten začátek tady téhle nové humanoidní éry.
1: Jak je to s legislativou? I kdyby třeba teď ten humanoid byl k dispozici, můžete ho pustit mezi lidi?
7: To je vlastně i předmětem vůbec vytipování těch use caseů a vůbec řešíme security a vůbec řešíme vlastně bezpečnost versus klasický pracovník, řeknu, a humanoid, že to teprve vůbec na tom pracujeme. V podstatě v žádné firmě se dá říct, že humanoid nefunguje na 100%. Myslím si, že by se to mělo legislativně a hlavně z bezpečnostní stránky dotáhnout tak, aby jsme mohli pracovat spolu, protože tam je ten velký pak benefit.
1: Neobáváte se třeba kyberbezpečnosti, jak je tohle vyřešené, že ten robot by vám vlastně sbíral nějaká průmyslová data a pak by je mohl dát třeba konkurenci?
7: Samozřejmě to je také předmětem, konkrétně Škoda Auto hodně tohle řeší, my máme spousta zabezpečení přes nejdrobnější věci, jako třeba flashkarta, ale i ty stroje a zařízení, všechno to, co vlastně k nám kupujeme, musí mít tady tyhle bezpečnostní prvky a vlastně humanoid je v tomhle velice nový. V podstatě i když k nám jezdí externí firmy, tak jezdí konkurenčními vozy, které mají na sobě 20 kamer, takže i takovéhle věci se řeší a humanoid je jeden další takový prvek, který musíme samozřejmě řešit.
1: Jak o tom uvažujete? Z pohledu trhu práce, roboti, ať už průmysloví nebo prostě humanoidi v průmyslu, budou nahrazovat lidi anebo spíš doplňovat lidi?
7: Tak jak to vidím teďka a řeknu v tomhle roce spíše doplňovat, protože samozřejmě obecně je lidí málo i vlastně v Evropě, spíš to doplnění a těch stávajících lidí, kdyby ta pozice se měla zaměnit, tak vždycky a bylo to s jakoukoliv technologií, i když jsme třeba do svařoven dávali klasické průmyslové roboty, to jednoramené, tak to vlastně taky nahradilo toho člověka, protože dřív taky svařoval, ale vlastně my jsme ho, nebo firma ho nevyhodila, posunula ho dál, on získal lepší vzdělání, lepší kvalifikaci a buď třeba servisoval ty roboty, anebo dělal nějakou jinou práci. Takže to si myslím, že se stane i s humanoidníma robotama, že první to nasazení bude na ty jednoduché úkony a hlavně na ty nebezpečné, kde vyhodnocujeme, kde je třeba velké riziko na zranění, tak vlastně ten, když se nám zraní humanoid, tak jsou to prostě plechy a šroubky a není to vlastně lidská osoba.
0: Říká Lukáš Altman Kousal, který má ve Škodě Auto na starosti zavádění a implementaci nových technologií. Ačkoliv světu humanoidů zatím vládnou hlavně produkty z Číny, výzkum a vývoj běží samozřejmě všude ve světě, včetně Česka. Robotům se věnuje v Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze vedoucí jednoho z výzkumných týmů Tomáš Jochman. Probrali jsme spolu budoucnost humanoidů, co budou znamenat pro ekonomiku i jak to mají výzkumníci, třeba s etikou.
1: V jaké vývojové fázi teď podle vás humanoidi jsou?
8: Kdybych to měl přirovnat široké veřejnosti, tak je to něco asi z hlediska softwaru, teda na úrovni toho, když vyšlo ChatGPT 3.5 nebo 4, takže je to taková raná fáze. V podstatě ten pokrok je ale hodně dynamický, takže se strašně špatně odhaduje, kdy a jakého pokroku dosáhneme, v jakém čase, protože oproti jako tomu, jak to bylo dřív, tak ten vývoj byl hodně limitovaný vlastně lidskou silou, časem stráveným u počítače, programováním a i těma výpočtama samotnýma. V dnešní době je to všechno zrychlené, čili jak ty simulace, výpočty, učení těch modelů, tak i v podstatě to programování je díky LLMkám a různým copilotům, asistentům zrychleno. Takže nemáme dost dat z historie na to, aby jsme dokázali přesně určit, kdy a v jaké fázi to bude, ale souvá se to strašně rychle.
1: Jaký vliv budou mít podle vás humanoidi na českou ekonomiku?
8: Pohled pracovních míst je v v podstatě pozitivní, protože vznikají desítky, ne-li stovky pracovních míst v této oblasti pro lidi, kteří mají vymyslet, jak se to bude integrovat ten robot a vyřešit všechny ty potíže, které s tím jsou. Další věc, která ovlivní i ekonomiku, je počet firem a startupů, spin-offů, které v této oblasti vznikají. Protože vzhledem k tomu, že to je technologicky náročná oblast, tak ty nově vznikající firmy se snaží samozřejmě přitáhnout kapitál od investorů ze soukromého sektoru. Takže to je další pilíř nově vznikající firmy. No a třetím pilířem tak jsou potom ty koncoví zákazníci a tam je to o tom, že je potřeba jim pomoct vyřešit problémy jejich. Ty problémy nejsou s tím, že by chtěli nahradit člověka robotem a jako ušetřit na něm, ale problém je v tom, že oni, jejich biznesy potřebují růst, potřebují se rozvíjet, ale oni nemají pracovní sílu. Proto se tady poměrně dost zavedlo to, že jsou tady různé agentury, které v podstatě tu pracovní sílu outsourcují nebo dovážejí sem a firmy to outsourcují. A nově vznikající oblasti, které asi budou muset vzniknout, tak tu ekonomiku ještě víc rozvinou a to budou potom lidi, kteří budou servisovat jak ty roboty, tak i ten software.
1: No a má smysl tedy vyvíjet roboty, kteří vypadají jako lidé a chovají se jako lidé, a nebo má smysl jít spíš prostě tou průmyslovou cestou, že je to v podstatě stroj s nějakými dvěmi rameny třeba nebo více?
8: To je dobrá otázka, protože ta oblast, vzhledem k tomu, že do ní nastoupilo pár firem, ty nabrali hodně peněz, najednou všichni vidí biznisovou příležitost, protože tomu lidi věří a najednou vznikají firmy jako houby po dešti, najednou není problém zainvestovat několik milionů euro, když to porovnáme s jinými oblastmi. Co se může stát je, buď to, že to je budoucnost, anebo je to jenom velká bublina. A já si myslím, že to budoucnost je, ale nejsem schopný odhadnout, v jakém měřítku a v tom právě nasazení, protože na ten vývoj, ať už toho softwaru nebo i toho hardwaru, se pálí opravdu velké peníze, bavíme se jako o miliardách nebo stovkách, možná i tisících miliardách korun různě po světě. A já si vždycky jako sám sobě říkám otázku, aby se nenasytil ten trh brzy potom. Já bych to přirovnal tuto oblast jako telefony nebo auta. Dřív to bylo tak, že bylo značek telefonů poměrně dost, pak se to trochu zredukovalo. U aut je taky stovky výrobců a všichni se tak nějak uživí, takže u těch humanoidů já typuju, že to bude zhruba podobně, že bude desítky třeba těch výrobců a budou je nasazovat a tak se nějak uživí. Každý bude mít trochu něco jiného, odlišného a lidi si budou moc vybrat.
1: Z vašeho pohledu, když pracujete na výzkumu, vývoji humanoidů, tak cítíte, z jakých stran nejvíc poptávku, jako z jakého typu biznesu třeba?
8: Poptávek je strašně moc a my nepotřebujeme jako všechny splnit. My si chceme vybrat ty use case, kde to dává největší smysl pro nás i pro ty společnosti a tím se věnovat. Typicky jsou to use case, kde je třeba nějaké nebezpečné prostředí nebo prostředí nezdravé pro člověka, kde může být, je to výrobní firma třeba, je tam prostě prach, jsou tam kovové páry a různé takovéhle věci, které samozřejmě negativně ovlivňují zdraví toho člověka a to jsou ty zákazníci, kteří nás zajímají, protože oni mají málo lidí, protože samozřejmě v těchto podmínkách ne každý je ochotný pracovat a potřebovali by to prostředí, které už pro člověka tam existuje desítky let, jenom na jako využít toho humanoidního robota, aby tam dělal místo toho člověka. A ty lidi, kteří vlastně tam teďka dělají, tak oni mají jednu super věc a to je, že oni to tam znají velice dobře ty procesy a všechno. A mohou na ten shop floor vlastně chodit jenom, když je tam nějaký problém. A to je úplně ideální stav, že budou vlastně monitorovat tu výrobu, budou v kanceláři, kde mají krásný vzduch a budou za moc jít jenom, když bude problém.
1: Mají se lidé, kteří dělají v nějaké výrobě, bát nástupu robotů, seberou nám pracovní místa, anebo budou spíš doplněk?
8: Já si myslím, že určitě pracovní místa brát nebudou, protože i z hlediska nějakých studií, které jsme teďka prováděli, tak si myslím, že pořád je finančně výhodnější pro ten podnik tam nechat toho operátora, ale jak říkám, za desítky firm, které jsme teďka měli s kolegy možnost projít za posledních půl roku, tak ani jednou jsem neslyšel, že někdo chce nahradit člověka. Vždycky jsem slyšel, tady ten stroj stojí a potřebuji, aby ho někdo obsluhoval a 3 měsíce čekám, než někoho seženu, aby mi sem šel dělat. Takže určitě budou podniky, řekněme, dravější, které tady tu strategii zvolí, ale já si myslím, že záleží na tom samozřejmě, co to je za typ práce, ale nemyslím si, že teďka je levnější a ekonomicky výhodnější toho robota nasadit. Spíš je to o tom zainvestovat do budoucna a rozšířit výrobu v podstatě nebo vyřešit nějaké problémy, které na té výrobě mám.
1: Poslední věc, řešíte v souvislosti s vývojem humanoidů nějaké etické otázky, jestli je vlastně vhodné, aby třeba opravdu vypadaly jako lidi?
8: Naše centrum na humanoidní robotiku je interdisciplinární a samozřejmě tyhle ty otázky tak jsme otvírali už od začátku. Zatím jsem takového zákazníka nepoznal, který by nějakým způsobem tohleto chtěl zneužít nebo využít. Určitě věřím tomu, že budou aplikace, kde to bude z nějakého důvodu chtěné nebo zapotřebí, aby ten robot měl obličej, ale pro ty naše jako čistě průmyslové aplikace, kterým se věnujeme, tak to nutný není. A myslím si, že ty aplikace, kde bude ten obličej potřeba nebo nějakým způsobem výhoda, řekněme, tak budou ještě trvat dlouho let.
0: Uzavřel Tomáš Jochman, výzkumník robotů v Institutu CIRC Českého vysokého učení technického v Praze. A na závěr ještě jedno zamyšlení ohledně nástupu robotů. Česku bude do roku 2045 například podle čerstvé studie tuzemské pobočky Mezinárodní poradenské společnosti MUR chybět kvůli stárnutí populace a nízké porodnosti 500 000 lidí. Jenže, jak také studie upozorňuje, pokud by tento výpadek nahradila umělá inteligence spolu s roboty, mělo by to sice dobrý vliv na firmy, ale i silný dopad na veřejné rozpočty. Ty jsou totiž postavené na zdanění lidské práce. Státu by tak mohlo chybět nějakých 250 miliard korun ročně, jak zdaní, tak z pojistného. Na druhou stranu, technologie přinesou i novou lidskou práci. Největší úkol pro lidstvo tak bude najít model, jak spolu fungovat. Z dnešního pořadu Peníze a vliv je to všechno. Všechny díly najdete na webu Plusu, na Můj rozhlas nebo v podcastových aplikacích. Loučí se Jana Klímová.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Čistá hra Martina Procházky startuje. Vítejte, milí posluchači. Vítej, Martine Procházko, dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Zdravím taky Františka Kunu.
3: Hezký den.
1: Tak máme toho spoustu před sebou. Věřím, že budete poslouchat a budete aktivní, budete volat do našeho pořadu. Číslo je 221-552-222. Bude to hodně o hokejovém extraligovém dění, které je pestré, tak pojďme na to. Můžeme, pánové, začít asi tím obligátním, co můžou posluchači si vztáhnout i do té audiovizuální sféry, a to je sice video moment týdne.
3: Ano, na našem YouTube najdete video moment týdne, který je vlastně týden starý, ale nic zásadnějšího hokejového, k tomu nehokejovému trochu se ještě dostaneme, to nepřebylo. A vy si poslechněte to, co se stalo v zápase Třineckých ocelářů s Kladenskými rytíři, a lépe vám to popíše úryvek z našeho vysílání. Komentoval ten zápas náš reportér David Procházka.
4: 8 minut 36 sekund do konce třetí třetiny, je to 5-3 a tento gól bych vám přál vidět, určitě si to někde pusťte, až bude tam možnost, protože to bylo fotbalovo hokejové básnění, puk odražený od pravého mantinelu v útočném pásmu, ve výskoku Daňo patičkou posunul ze vzduchu pod sebe na Hudáčka, no a ten švihem střelou nad vyrážečku Brýzgaly dal pátý gól Třince, tak ta asistence podání Marka Daňa byla kouzelná.
3: Byla kouzelná, Martine Procházko?
2: Byla. Samozřejmě, když jsem ten moment viděl a na to utkání jsem se díval, tak musím říct, že mě to taky teda vyrazilo dech, jak to krásně Daňo udělal, takže opravdu ten kotouš, který šel po mantinelu po pravé straně, tak ho nádherně opravdu patičkou sklepnul tak Hudáčkovi, že on vlastně v podstatě nepotřeboval nic dělat. On to dostal na backhand, dostal to vlastně, skopnul mu to na střed hřiště, on to dostal na backhand, stáhnul si to, podíval se na brankáře, chvilinku mi přišlo, když si počkal, aby, myslím, že Brýzgala, který byl v brance, aby to neviděl ten kotouč, a pověsil mu to asi na vyrážečku do víka, takže krásná střela, ale ta nahrávka opravdu byla v fotbalu, jak už to David Procházka popsal, tak to udělal perfektně.
3: Navíc při vší úctě k fotbalistům, jo, míč je kulatý a je kulatý pořád. I když skáče a točí se, je pořád kulatý. Puk má pořád jako stejný tvar, ale ve vzduchu se různě točí, Pietro Nero to vyhazoval o mantinel, takže ten puk se tak jako různě vrtěl. A dovedu si představit, když má hokejista zablokovanou hokejku a má puk před sebou na placírku, že někomu přihraje. Po případě, že na ten puk stoupne a někomu ho posune. Ale kdyby měl Daňo takovýhle pokusů 50, kolikrát to trefí? Podle mě třeba 3x.
2: Vy kam tím směruješ, přesně říkáš, ono se muselo sejít všechno, že ten kotouš mu přesně na tu brusli nebo na tu patu mu přesně padnul. Jak to popisuješ, to je přesně tam asi nejde v té chvíli odhadnout, jestli vám to letí přesně na placku nebo vám to se vrtí ten kotouš. Prostě se to sešlo, udělal to parádně. Takže jak říkáš, z 50, jestli to povede 5x, možná takovým směrem, jestli to tak úplně přesně se nasměruje přesně do stejného místa, je to těžký. A tady se to přesně sešlo, jak jsem říkal, Hudáček byl dobře připravený. Tam to bylo vidět, když on se jakoby vrací vlastně z té třetiny pryč a najednou se zarazil, že ta nahrávka přišla tou patičkou krásně. Takže si to zpracoval, podíval se, počkal si, vystřelil, krásná branka.
3: Navíc ze vzduchu na našem YouTube kanále, když si dáte Čistá hra Martina Procházky, tak vlevo nahoře najdete video moment týdne a ono bylo vidět, že i Marko Daňo ten gól slavil možná víc než sám střílející hráč. Udělal takový okruh v rohu s rukama nad hlavou a tady jsou jeho slova.
5: Tak já jsem viděl, že ten puk jde vo vzduchu a vlastně pětičko jsem to chtěl přihrát. Naštěstí mu to přišlo přesně na hokejku a krásně trafil do vinkla, takže verím, že někde z toho najdeme i video. Na fotbale před zápasem někdy také zkoušám, takže konečně to vyšlo i na ledě.
1: No, na fotbale oni hrajou takovou Brazilku, ne? Kopou si.
2: Přesně tak, já jsem si, že spousta právě hokejistů my máme měli spojení s Rostičkou, spousta hokejistů hrálo fotbal, jak v mládí, tak potom ještě někteří, když to šlo, tak hráli i později a někteří hráli do dneška, myslím, že třeba Tomáš Vlasák chodí ještě hrát fotbalky a to, takže ta průprava tam je velmi dobrá u některých hráčů a já si myslím, že to k tomu patří a je to vlastně na ledě, to je velká pomoc, když si dokážete ten kotouč jakkoliv, kdykoliv pomoci tou bruslí při kopnutí, samozřejmě v dnešní době se už trénujou, tak když si narazíte o brusly, jsou tam různé finty, že vlastně od těch bruslí se dá taky pracovat s tím a když to pak takhle se sejde, tak to pak má takovýhle efekt výrazný, takže parádní, no.
3: Já myslím, že fotbal je prostě nutně patří k hokeji i při těch rozcvičkách. Prostě když se jede na nějaký zápas, tak se musí vést tehdy ještě kazeťák a k tomu míč a není jen proti trudomyslnosti, ale před zápasem vždycky prostě to k tomu patří.
2: Je to tak a hlavně celá letní příprava, nebo za nás to tak bylo, tak jsme to měli spojený prostě s fotbalem, jak na tréninku, tak se hrál fotbal, tak jsme jezdili jako tým hrát, třeba po vesnicích jsme jezdili hrát proti fotbalovým výběrům, proti těm místním vesnicím jsme jezdili hrát fotbal proti fotbalistům a pamatuju si, že nakladnili, tak jako možná to mají jiné týmy, vím, že o tom mluvil Pavel Horváth, že o tom mluvil, že jako plzeňští hokejisté hrajou proti fotbalistům. My jsme taky chodili hrát proti klukům z fotbalu, si zahrál fotbal, samozřejmě, když nám nechtěli půjčit, ten balok nám nepůjčili, ale zase to dostali větší tělo, takže my jsme do nich hráli víc tělem. No a pak zase když obráceně, když oni chodili na led, tak zase, že jo, když jsme chtěli, my jsme nepůjčili puk, takže to bylo oboustranný. Ale ta průprava tam je prostě oboustranná a myslím, že tyhle ty dva sporty se skvěle doplňují.
1: No, na vesnici, když přijeli Příbramáci, máme na jihu Čech, no, tak hráli výborně, ale teď právě s Pavlem jsme byli, když dělal charitu na Darovanském dvoře v červnu, tak přijeli právě Plzeňáci v přípravě, Dominik Simon, Jakub Lev, a mě teda fascinovali, jak se proti Romanu Hubníkovi, Milanu Petržovi, Karlu Radovi výborně prezentovali. Jenom mi pak došly síly, byli v té přípravě, no. Ale jako skvělí hokejisti s míčem a tady evidentně i s pukem teda, no.
3: Já se zase vybavím jeden jako exibiční zápas, to hráli bývalí, nebo teď už bývalí, tehdy současní kladenští hokejisté. U nás na vesnici se otevíralo hřiště, po škváře byla tráva, velká sláva, i tak, že bylo nové hřiště, tam byla jedna velká louže na velkém vápně a já jsem dostal fantastické tělo od Josefa Zajíce, takže od třetí minuty jsem hrál jako úplně durch a takže ano, a i sám jako pak, když jsem chodil hrát fotbal, tak jsem měl trochu problém s tím jako nehrát fotbal hokejově.
2: Je to tak, no, říkám, samozřejmě spousta soubů se řeší, takže jsou tam nějaký návyky z toho hokeje, ale samozřejmě nějakých, aby to bylo bezpečné, aby se nestalo nějaké zranění.
1: Marko Daňo tedy tímhle svým exibičním kouskem podpořil další zvítězství Třince při vstupu do nové sezony a právě u Ocelářů teď v Čisté hře můžeme taky zakotvit.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Připomínám to číslo do studia, kdybyste náhodou zapomněli 221552222, můžete si zavolat s nějakým dotazem na Martina nebo na Františka, který taky jezdí na spoustu hokejů. Třinec vytvořil nový rekord 8 zápasů Tipsport Extraligy, 8 vítězství a teď naposledy v Olomouci, to mělo možná takovou zajímavou předehru, ne? Když...
3: No, mělo to velmi zajímavou předehru na zápase v Liberci, kde olomoučtí prohráli 0-2, jejich výkon, jak říkal trenér Petr Svoboda, byl, tak on to řekl úplně přesně takhle, ale jako den a noc, nebo že byly dva týmy, oni hráli první třetinu, pak třetí, v té druhé v podstatě ne, a padla otázka na to, protože olomoučtí se chystali na nedělní zápas s Třincem, který skončil 0-9, a olomoucký obránce Petr Gevíze říkal toto.
6: Doufám, že nejsou kapela, aby vyhrávali úplně všechno.
1: No tak kapela nejsou, ale vyhráli. Jo.
3: A hodně.
1: Ne, tak to je neuvěřitelná věc, jako vytvoříš extraligový rekord a ještě k tomu takovouhle výhru.
2: No masakr, no, jako to mazec, jako za mě jako 9-0 vyhrát za prvé venku, to se vám taky nepovede úplně po každé, a je vidět, jak je pohodě Třinec hraje, jak ten tým prostě si věří, a je to, teďka mluvím o tom, že to není o nějakých dvou pětkách, že prostě celkově ten tým je tak skvěle poskládaný. V tomhle tom utkání se trefilo vlastně 9 různých střelců, prostě za mě to je parádní a Třinec ukazuje, že od začátku sezóny, že tam je zřejmě velmi dobrá parta, podpořená výbornýma výkonama brankářů, a prostě ty kluci, jedno, kdo ty goly dává, Martin Družička, který má skvělou produktivitu, který tam dává spousty nahrávek, tak prostě je vidět, že prostě do toho týmu zapadá, není to už ten, není takový to už, oni mluví 2-3 roky, že to není ten hráč, který vždycky už jenom zakončuje, ale on je prostě teďka v pozici, že připravuje pozice, že dává ty nahrávky, a celkově prostě ten Třinec vypadá velmi dobře, a to, že udělali ten rekord, je samozřejmě, to je pecka, a jsou zase v historii napsaný.
1: Máme tady prvního z posluchačů, který se dovolal do Čisté hry. Dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý den, tady je Robert. Já vás všechny zdravím. Teď zrovna mluvíte o Třinci, jasně, Třinec, bomba, naprostá bomba. Krásný, dívat se na ně, to je prostě pro oko fanouška hokejového, tak to je něco úžasného. V Pardubice tam se asi možná zase by dalo mluvit o Červenkovi a jeho neuvěřitelných bodech a hře a přehledu a prostě taková ta tvorba hlavně v přesilovkách. Vůbec přesilovky Pardubic jsou neuvěřitelný, 40 nebo přes 40%. Jo. Velký překvapení pro mě.
1: Roberte, teď se nám trošku ztrácíte, tak co je pro vás velké překvapení, jestli nás slyšíte?
7: Překvapení je pro mě Karlovy Vary. Jo, nemyslím to teďkom vůči trenérovi Paterovi, ale spíš vůči, tuším, Hořava nahradil teďkom toho Moravce, obránci. Jo, jak prostě pomáhají Frodlovi, teď mít 0-7.
1: Tak Robert má evidentně teď trošku asi horší signál, nicméně zmínil některá ta další témata, která budeme probírat. Roberte, děkujeme za zavolání, my zůstaneme u toho Třince, přece jenom ta úžasná šňůra 100% při vstupu do sezony. Někdo říká, první vyhrání z kapsy vyhání, ale v Třinci se toho evidentně nebojí.
2: Nebojí se toho, jdou si zatím a je vidět, že znovu se budu opakovat, že je vidět, že prostě to mají skvěle poskládaný, že tam funguje ta parta, tam funguje takový to ta dobrá nálada v tom týmu a to, že se teďka takhle to vyšperkovali tím rekordem, tak to asi si možná zatím šli cíleně, že říkali si, tady už uděláme pátý zápas. Spousta těch zápasů otočili. Je pravda, že tam myslím, že 4 zápasy prohrávali a viděl jsem utkání s Kladnem, kdy prohrávali 3-1 po první třetině a nakonec to utkání otočili po dvou třetinách 3-3 a pak vlastně byli dominantní, byli v té třetí třetině. A za mě prostě Třinec prostě je to velké překvapení. Asi nikdo nečekal, že by někdo takovým způsobem mohl vstoupit a se říct suverénně do sezóny a Třinec to prostě dokázal.
3: Na konci tohoto týdne v neděli v našem přímém přenosu Pardubice Třinec, tak to bude velká paráda.
2: Můžeme se těšit.
3: A bez ohledu na výsledky pátečních zápasů to bude souboj prvního s druhým, takže tam už někdo ztratit musí. Pardubice už ztratili, ty prohráli třeba...
2: první zápas doma prohráli, myslím, že s Hradcem.
3: Hradcem to bylo. Prohráli doma s Libercem.
2: Ano, a Třinec zatím suverénní, no tak uvidíme, no. Máme se na co těšit.
1: Konkrétně, když se zaměříme na tu poraženou stranu, je to jako věc nevídaná dostat 9 gólů a trenér Petr Fiala se omlouval fanouškům, kteří podle něj ho v uvozovkách potěšili. Oni ho asi potěšili tím, že prý tolik nepískali, nebo skoro nepískali, že jako nějakým způsobem asi chápají situaci kohoutů, kteří nejsou ideální v formě.
2: Tak samozřejmě je to pro Olomouc nepříjemný, ale tam celkově asi je takový ten dojem a projev toho týmu, protože za 8 zápasů Olomouc jen 5 bodů ty zápasy prostě nezvládají a celkově asi si možná před tímhle tým zápasem každý myslel, že to nebude jednoduché pro Třinec, ale asi takovou nálož tak nikdo nečekal doma. Ale ono, když vám to tam pak padá ze všeho, tak je těžký to nějak způsobem bránit. Takže si myslím, že to je možná taková ta souhra, no, že zrovna v ten den, kdy Třinec mohl udělat ten rekord, tak jim tam padalo všechno a od každého hráče.
3: Pokud by existovala statistika, ona není, že by se sčítali fanoušci třeba v polovině první třetiny, kdy už jsou tam všichni, a pak 8 minut před koncem, ano. Tak mě by zajímalo, jak to číslo by bylo jiné, ale pokud tedy Petr Fiala říkal, že děkuje fanouškům, kteří jako vlastně moc nepískali, tak třeba by se to ani moc nelišilo, jestli nebyl jsem tam v Plech aréně, nikdy, aha, a ani na tomhle zápase, takže zajímalo by mě, kolik fanoušků prostě se odebralo dřív po tomhle debaklu, který byl jasný už vlastně v průběhu zápasu.
2: Ale já jsem tam byl samozřejmě několikrát Plech aréně, jak říkáš, ale já jsem si, že olomoučtí fanoušci to nějak tak berou každou sezonu, že oni nemají třeba dobré starty do té sezony, ale pak se to většinou nějak během té sezony uklidnilo, vždycky se dostali do nějakých těch střední tý části tý tabulky, nebo možná do té druhé poloviny, ale jak se vždycky uhráli nějakým způsobem, no a nakonec i loni toho, jak se říká, dohráli, protože Litvínov hrál nakonec baráž, ale jsou na to tak trochu jakoby ne úplně zvyklí, ale berou to tak, že ty domácí utkání většinou zvládali Olomouc. Oni prohrávali venku, ale teďka opravdu letošní sezóna je úplně jiná. Olomouci se nedaří ani doma a na to, že dostali teďka takovou nakládačku.
3: No když jsme slyšeli Petra Gavízeho, který říkal o tom, že Třinec není kapela, by pořád vyhrával, tak třeba Ondřej Kovařík z Třince před tím zápasem říkal, nám se tam moc nedaří. No. Tak ani jeden z těchto výroků se úplně nesetkal s pravdou.
1: No. Těžký debit Jana Brože, který na střídavý start byl z Třebíče vypůjčený do Olomouce na Taková zastavu 0-6 a Ondřej Cichoně tak dostal 3 kusy a jel zase do Třebíče, tak to je taková ta vstupní facka a už bude asi jenom líp.
2: No, tak to se si bude dobře pamatovat.
1: Dobře, tak jdeme tedy od Třince, který vede Tipsport Extraligu se 100% bodovým ziskem k dalšímu pronásledovateli, který měl v neděli na programu Třaskavý šláger.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Pardubice Sparta, 6-4. Spousta témat, Františku, jaké ty bys vypíchl z hlediska třeba toho, co nejvíc možná rezonovalo nebo tebe nejvíc zajímalo?
3: Třeba to, že se Filip Chlapík popral s Jiřím Smejkalem. Ono bylo vidět v těch záběrech, že si to domluvili, ale jako já se ptám, proč v kádru Sparty se musí prát, nebo on si asi nemusí, ona si chce, ale proč se prostě pere ten jeden z nejlepších a tříští tím vlastně jako síly na to, že by měl být platný úplně jiným způsobem.
2: On už to zmiňoval i trenér Sparty Patrik Augusta, že samozřejmě došlo k té situaci, že ta došlo k té bitce, kterou si domluvil Filip Chlapík se Smejkalem, pardon. No ale to možná byl takový ten nějaký ten poput, že chtěl prostě kapitán Sparty udělat nějaký krok, protože za stavu

0: by obrovským způsobem se pozvedl, protože opravdu on ukázal to, že i za cenu, že dostane, tak šel do toho a chtěl udělat nějaký krok k tomu, aby se ta vývoj toho utkání změnil, což se částečně povedlo. Bylo to pak k tomu, aby se ta vývoj toho utkání změnil, což se částečně povedlo. Bylo to pak 3-4. No a nakonec tohle teda Dynamo se to uhlídalo. No.
1: Ten dovětek té bitky, který se třeba objevily na té fotce na pardubickém Twitteru, Instagramu, na sociálních sítích, kdy jako udeří soupeře, který už je padlý do zátylku, je to důsledek prostě ta jak se říká, fyzika, že prostě akce reakce, že když se s někým pereš, tak to nemůžeš hned zastavit, anebo to bylo třeba zákeřné z tvého pohledu?
0: Já jsem se díval na ten na tu bitku několikrát. Myslím si, že to není nic nového. Vidíme to i v NHL, tady to, kdy prostě na sebe se do sebe se pustí do hráči, možná úplně ne ty, kteří by měli. A pak někdo prostě v tom afektu prostě té bitky, kdy se to dohrává, kdy prostě spadne nějaký hráč, tak se tak na něj někdy vrhne. Vidíme tam možná ještě mnohem horší věci někdy v NHL. A to je možná nějaký ten důsledek toho, jak prostě tam ty dva hráči při sobě jdou a jdou se poprat. Já ty zkušenosti v tom nemám, takže já to těžko můžu posuzovat úplně z té pozice tady těch hráčů, ale jestli potom ještě tam nějaká 2-3 rány padnou navíc, tak to prostě už asi tak je v té situaci a asi bych v tom nehledal nějaký záměr nebo úmysl, že by tam chtěl někoho úplně pak jako dobít, jako že by ho tam chtěl zranit nebo ležet, nevím, nemyslím si to.
2: Já bych nic smysluplnějšího k tomuto tématu neřekl, než Martin Procházka.
1: Ano, ještě vlastně se taky zaměřovali i novináři, myslím, že i fanoušci na osobnost Davida Tomáška, který má minulost ve Spartě, měl i nabídku od Sparty, která docela byla, řekněme, jako zveřejněná. A teď hra za Pardubice. A možná nekousal právě úplně dobře, že byla zveřejněná ta nabídka.
2: To možná ne, ale...
1: Bylo zase... to v únoru, tak už je to zahrané.
2: No, já si myslím, že tohle už se asi rychle spláchne, ne?
0: No, tak spláchne, ale možná tam trošinku ještě v tom hráči může být, jakoby nějaká taková ta... Já myslím, že každý ten hráč, když prostě něco má jde předmluvě, nebo něco toto a najednou něco z toho vyjde ven a najednou to pak je úplně jinak, tak to potom háže tak jako špatné světlo na obě dvě strany. Může to být i obráceně někdy, zažil jsem to taky, když jsme se domluvili s panem Charouzem na Spartu a pak jsme šli do AIK Stockholm, taky to nebylo úplně, jak se říká, košer, nebylo to úplně fair, ale na druhou stranu takhle to prostě někdy ty situace se vyvinou, no ale není asi potřeba to nějakým způsobem ventilovat dopředu.
2: Takže... Ale my jste šli do Švédska.
0: My jsme šli do Švédska, takže my jsme tady od té zmizeli a byli jsme uklizení v AIK Stockholm, ale samozřejmě pak, když nastupujete za tým, který
2: potkáte jiná,
0: ano, tak musíte počítat s tím, že tam prostě někdy ty otázky vyplynou a jsou tam nějaké takové ty náznaky, že to nebylo úplně asi, jak by mělo být.
1: On na to samozřejmě reagoval v tom pozápasovém prohlášení, že mu vadil jeden konkrétní moment, jeden konkrétní nějaký ten třeba výrok během olympiády. To říkal sám, proto vlastně na to i nějakým způsobem člověk naráží, ale třeba se k tomu vrátíme. Máme tady posluchače, tak mu dáme přednost. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady je posluchač ze Zlína.
1: Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den. Já se omlouvám, abych ale trošku opustil tohleto téma, protože začali jste kuriozitama. Mohl bych něco zmínit z nedělního utkání Maxa Ligy Havířov v Setín, protože tam se tom hemžilo kuriozitama. Tak začal bych prvním gólem domácích, který nahazoval hráč domácích po mantinelu a nějakou nerovností se to odrazilo do prázdné brány, protože gólman užil za branku, tak to byla jedna. Pak když teda Vsetín vedl o gol, tak bylo powerplay a opakovala se nám tam situace z NHL, kdy se proslavil náš hráč Štefan, jestli si vzpomenete, kdy jeli dva hráči Vsetína na prázdnou branku a docela ledabile to hráč trefil do tyčky a z protiútoku 2 sekundy do konce.
1: Vy myslíte, promiňte, když se neprosadil Patrik Štefan, pak skoroval na druhé straně, myslím, Aleš Hemský to byl, ale chápeme asi, co myslíte.
3: Prosadil, ano, takže on se neprosadil, velmi ledabilou koncovkou se neprosadil a to bylo stejné, že hoši ze Vsetína jeli dva, jeden kamarádsky to dával tomu druhému, aby si to dal on ten gól a ten dal tyčku a z protiútoku teda Havířov vyrovnal. Pak následovalo prodloužení a Havířov jako hráčský tým odvolal golmana, takže hráli v pěti. Celé 2 minuty tam ten Vsetín točili, ale pak ztratili na konci té přesilovky kotouč a zase Vsetíňák měl velkou šanci to dát do prázdné. Zase se to velmi, opravdu znovu říkám, ledabile, minul bránu. A do toho ještě tam skákal golman Žukov, takže a byli v šesti, takže zase hrál pro změnu přesilovku. Vsetín nedal a ve finále to bylo zakončeno teda luxusní v 6. sérii nájezdu luxusní kličkou v licenci pana Procházky, pravák, backendová klička do backendu, tak Takže to bylo takové zajímavé. Zajímavé, ne?

0: No, utkání kuriozit teda dost, bych řekl. Tak se omlouvám, že jsem odbočil od tématu, ale je to super ten váš pořad, takže držím palce. Mějte se.
1: No. Děkujeme za váš telefonát. Pochopil jsem, že jste byl nějakým způsobem zainteresovaný teda v Havířově v tom zápase.
0: Tak je to... To nebudu komentovat.
1: Dobře, já jsem tady pouštěl právě pánům ten moment, když jsi 2-0 vlastně na tu prázdnou bránu a ten puk trošku skákal.
2: Trochu skákal, no bylo to přes obránce. Trošku mi překvapilo, že teda takhle tam měl mezi sebou měli obránce, tak proč ta nahrávka teda přicházela? Tady bych asi počal, že se hráč, který směřuje má kotouš na holi, tak bude chtít dát branku, ale možná to chtěl dát kámošovi do brány, prázdný, ten to netrefil. No, to, že se to takhle stává, samozřejmě si to pamatujeme, jak Patrik Štefanek taky, no, jak to tam už měl ložený a najednou mu to přeskočilo a pak tam byl ten gol.
3: Jenom my jsme tady našli to video, kolik bylo do konce, když šli 2-1 nebo skoro 2-0 na bránu.
1: No, ale...
3: Že by mě napadalo, že i v takovéhle chvíli, než riskovat, tak radši jako no, to otočit jasně, no. Do rohu.
2: No, nebo to zkusí hodit na tom branku teda aspoň sám, jako. No.
1: Ale jo, tak vlastně je to i námět na to, že druhá nejvyšší soutěž samozřejmě taky je zajímavá, nicméně prostě z nějaké hierarchie těch sportů. Řešíme teď taky tu extraligu, která nabídla tedy i ten šlágr, o kterém jsem mluvil, a ke kterému se můžeme vrátit, protože samozřejmě Pardubice stíhají Třinec. Ale možná Sparta je teď tématem větším, protože ta spíš je stíhaná třeba týmy, které bychom tam nečekali. Prostě Spartě se nedaří, Františku.
3: 8 zápasů, 10 bodů, to... Jako samozřejmě často se objevují slova, že zajíci se sčítají až po honu a řekneme si to po 40. kole, ale my jak si nemůžeme teď na 40 kol zrušit náš pořad a fanoušky to bude zajímat od začátku do konce, takže i jako 8. kolo může být samozřejmě tématem. A Sparta jako neválí, no?
2: Neválí. Já jsem byl na obou zápasech těch posledních, co hráli doma. I to bylo s Českými Budějovicemi, které nakonec zvládli, 4-2 zvládli, ale až opravdu díky tomu, že dali gól v oslabení, tak to utkání otočili na svou stranu, pak ho nakonec dohráli, když pak si nechali znovu to vyrovnat na 2-2. Ale uhráli ty 3 body a když jsem byl na tom utkání s Karlovými Varami, nebo s Karlovými Vary, tak tam to bylo 0-1 pro Vary. Sice hokej nebyl úplně špatný, ale Sparta se prostě neprosazovala. Měla obrovský problém dát branku, vůbec se jim nedaří hra dopředu. V podstatě kromě toho prvního útoku, kde hraje, myslím, Chlapík, Špaček a s nimi hraje... to je jedno, tam se točil třeba. Ale tyhle ty hráči se jakž takž prosazují. Ale jinak ty ostatní, když to vezmu, třetí, čtvrtý útok, ten vůbec se skoro neposlal, nevytvořil se ani šance, dobré pozice, vůbec jakoby nějakým velkým tlakem. A Sparta to má postavené opravdu na tom jednom útoku. Takže to je málo a to je, jak jsi říkal o tom, že samozřejmě nemůžeme čekat na to, že Sparta se pak nějakým způsobem extrémně zvedne. No, nevím jak, když tam jako nejsou ostatní hráči, kteří se moc tomu nepřidávají. No, Matěj Blimel, který se obrovsky trápí, který prostě možná se dostává do šancí, jezdí samostatně nájezdy a nedává branky. Ale ostatní hráči, Tomáš Žika, ten dal první branku proti Českým Bojovicím po 8 zápasech, nebo po 7 zápasech, vůbec taky bez jakýkoliv produktivity. A tam je spousta dalších věcí. Obránci, když jsem se díval, tak to nemůže stále pořád hrát jako Krejčí, který jako měl výborné 2 minulé sezony, ale ostatní hráči tam v podstatě nejsou, který by byli nějakým způsobem tvořiví, který by tam byli rozdíloví, který by byli na přesilovky, jako bylo v případě třeba loňské sezóny, tam byl Irving, kdy dával góly, kdy prostě to tam pral, ty od modrý čáry góly dával, teď tam nikdo takový není. A Sparta se prostě celkově, jako celý ten tým za mě se obrovsky trápí a na každý ten bod, nebo na každé to utkání, které nastupuje, tak si mu ani moc nevěří, jo. Takže to je těžký, tam teďka těžká situace na Spartě.
3: Když jsi zmínil Jakuba Krejčíka, 35 let, jasně chápu, rozehrává přesilovku, ale když se posuneme třeba do Liberce, tak tam jsem byl v pátek na zápase s Olomoucí. Jedna přesilovka na modré uprostřed, hlava celé přesilovky je mladý Galvás a v druhé přesilovce Lukáš Kachlíř s Mřížkou. Jo, tak taky prostě obehrávají ty hráče, byť v mladém věku, tak jim dávají příležitost, aby se něco naučili v takhle těžkých okamžicích pro ně samozřejmě. Pro Krejčíka už je to mistr světa, pro něj to je v podstatě samozřejmě hrát přesilovku, ale i tohle asi může být cesta u jiných klubů. Ale máme posluchače.
1: Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, tady je Marek, já slyším se.
1: Krásně.
4: Výborně, tak já mám jenom, vy jste hodnotili Spartu, k tomu bych dodal jenom to, že bych vzpomněl třeba 2 sezóny zpátky, kdy ještě pod Pavlem Grossem hráli úžasný hokej, pak vypadli v semifinále s Kometou, pak řekněme provedli velký se s kádrem, jakože to bude kádr novej, plný bojovníků. A loni říkal Pavel Gros touhle dobou to stejný, hráči nechtějí hrát dobře před brankama. Letos říká Patrik Augusta, nevyhráváme osobní souboje a tak dále a tak dále. Já úplně nevím, jakoby, co s tím, nejsem manažer Sparty, ale zajímá by mě váš názor, protože do kádru se dá těžko říznout. Jediný, co bych viděl pozitivní, že se malinko zlepšila disciplína oproti loňsku, jako odešel David Němeček, tak se malinko zlepšila ta disciplína, ale jenom malinko, že? Tak nevím úplně.
1: Děkujeme za zavolání. No tak mluvil o tom Patrik Augusta po prohře v Pardubicích, že nějaké možné trady jsou na snadě. Tak teď jeden aktuální vzniknul. Otázka je, komu tím prospějete?
3: Pánové. Tak jenom čistě fakticky Tomáš Hyka odchází do Mladé Boleslavy výměnou za Vojtěcha Hradce. To je ten trade, který proběhl. Tomáš Hyka se vrací do známého prostředí do Mladé Boleslavy, kde hrál, kde by ho chtěli asi nějak herně střelecky probudit, stejně tak Sparta bude spoléhat na nového muže se stavě. Takový malý drobný impuls, kromě tedy toho, že Spartě ubylo asi 80 trestných minut při odchodu Davida Němečka, ale to samozřejmě trošku přeháním.
1: Ale že Tomáš Hyka má v sezóně tedy za 8 zápasů jeden gol, 2 asistence a Vojtěch Hradec po zranění jeden gol z 5 zápasů, takže produktivně, když mluvíš o tom, že chybí ty góly, zatím to velká spruha není, no.
2: Není to spruha, na druhou stranu je to pro ty hráče, to možná bude nějaká taková, takový ten impuls, najednou prostě dostanete se do nového prostředí, do jiného prostředí, ano, možná pro Tomáše Hyku byl v Mladé Boleslavi, že to tam zná, ale najednou dostanete prostě nějaký jiný prostor, dostanete jinou roli v tom týmu, jinou pozici od trenéra. Tomáš Hyka, já jsem se o něj díval, tak opravdu on byl utopený v tom třetím útoku. Nevím, jaké tam jsou možnosti, jestli Patrik Augusta třeba mohl se dát výš, ale měl tam před sebou Matěje Blimela a měl tam před sebou Filipa Chlapíka, tak ono to jakoby těžší asi jako potom to tam jako posílat. Ale je to samozřejmě nějaký krok, mohl to třeba Patrik Augusta udělat, mohl ho dát do prvního útoku, zkusit to, jenže ono tohleto všechno, podle mě se musí všechno už jako připravovat před tou sezónou v těch přípravných zápasech.
3: Pak by zase nehrál nikdo jiný.
2: Pak by zase, no jasně, ale jako tak... Je to hráč, který má určité kvality. Já myslím si, že Tomáš Hyka má velmi dobré bruslení, všechno, prostě přehled zkušenosti, dokáže to všechno dát. Ale když jste ve třetím útoku máte, a vím, že on byl i posazený v nějakém zápase, myslím, že to bylo v Hradci Králové, nebo hrál snad jenom 7 minut nebo 8 minut, tak toho moc nevytvoříte. No, nejde chodit na přesilovky, no a takový hráč prostě potřebuje ten čas, ne, ten, na těch přesilovkách.
3: A navíc při vší úctě k Mladé Boleslavi a hráčům tam, tak tam to prostě na Hykovi bude stát. Mm. Bude hrát prostě úplně jiný sport.
2: Jo, to je to, o čem mluvím. No. Prostě bude v jiném týmu a bude najednou mít jinou pozici, jinou roli a najednou může ožít a najednou může dávat gola jednou za druhým, takže ono to samozřejmě může mít ten vliv a proto se ty trhy takhle dělají.
1: No jo, nebo třeba pouštíš hráče, protože by neměl místo v sestavě a být třeba sedmým bekem je zbytečné. Na druhou stranu jeho góly se ti někdy hodily a teď tě přemostujeme od Sparty plynule zase dál.
5: Čistá hra Martina Procházky.
1: No, protože jeden Kanaďan teď hraje tedy za Kometu a možná to byl šok, ne, pro spartianské fanoušky, že Aaron Irving bude tedy pokračovat v Česku v Kometě, která se mimochodem teď představí v to nejbližší zápase 8. právě na Spartě.
3: No já myslím, že trošku zvláštní bylo, jak dlouho se nikdy nedokázal upíchnout. Já nevím, jak moc velké vazby má na Česko třeba kladenský Jeremy Blaine, který dlouho působil v Hradci, teď je tedy na Kladně, nehraje zase tolik, ale v Česku se usadil a bere to vlastně jako domov, tak kolikrát ty Kanaďani prostě různě pak zmizí po Evropě, jdou, nevím, někde do Itálie, do Německa, tak třeba Irving chtěl zůstat, to nevím, to nechci mluvit za něj, ale trvalo to na můj vkus relativně dlouho, než ho někdo vzal.
2: Souhlasím. Až neočekávaně dlouho, protože myslím si, že třeba takového hráče, samozřejmě nevím, jaký má plat, ono taky záleží, jak tady kluby třeba by některý ho chtěli, ale hold na něho nemají třeba rozpočet, takže se čekalo, jestli třeba některý ten z týmu a právě proto asi možná Kometa, jeden z týmu, který si mohl dovolit takového hráče v takové kvalitě a zaplatit, tak se nakonec plně rozhodli. Vím, že tam taky tam měli problémy se Svozilem, který přišel před sezónou, tak vlastně jsou tam nějaký, něco nebylo tam úplně asi, jak by mělo být, dle představ jednoho z jedné strany i druhé strany, tak se možná čekalo, jak to dopadne a nakonec to se rozhodli, že dají prostor Irvingovi a Svozila pustí pryč.
1: Oni teď vlastně dohrávali 8. kolo v Budějovicích v pondělí a chyběl právě Stanislav Svozil i Filip Král, takže Irvin jim vlastně teď vypomohl i co se týče početního doplnění, ale hlavně teda potvrdil, že góly střílet umí, protože se hned prosadil. Ale moje otázka na vás oba, on přece jenom měl tu auru toho rekordního střelce mezi obránci v té sezóně 24-25, což už je jako 3 roky zpátky v podstatě, nebo 2 roky zpátky. A od té doby možná lehce třeba, i co jsem četl, v očích fanoušků Sparty v tom přínosu klesl.
2: Mluv, Frando.
3: Ne, to je tvůj pořad.
2: Ne, já to řeknu takhle. Ono, jedna sezóna vám se povede, na střílet 25 gólů. Přijde další sezóna a teďka ty fanoušci čekají, že jí zase dáte 25. A nebo nejlépe 30.
3: Nebo 18, aspoň.
2: No to je jedno, prostě aspoň takhle. Ale teď si to vezmete, když je to obránce, nebo aspoň za mě, mluvím teďka obránce, jak ten obránce to má těžký. Máte sezónu, že vám tam padá všechno. Prostřelíte dav hráčů, propadne to brankáři někdy, prostě nevidějí kotouč. Ale to se vůbec nemusí opakovat tu další sezónu. Ale asi to nemění nic na tom, že ten hráč má určitý ty kvality, že prostě je na tom tak dobře, že dokáže ty góly dávat, že dokáže ty pozice dát, ale nedá se čekat, že prostě nastříte každý za každou sezónu 25-30 gólů. Něco jiného je podle mě u útočníka, kdy útočníka, no, a vidíme to velmi často, kdy vidíme na vrcholu ty střelecké produktivity, ať tam je Roman Červík, ať tam je Matěj Ružička, prostě to jsou hráči, kteří prostě dokáží se prosazovat a nejenom gólově, ale i těma asistencema. Ale u obránců si myslím, že to je mnohem složitější. Já si pamatuju, když za nás v těch dobách Miloš Holáň jednu sezónu vyhrál hokejistu sezóny, protože mu tam padalo úplně všechno. Pamatuju si ty jeho góly, kdy on tam střílel od modrý čáry. Ale pak ty následní sezóny si úplně nejsem jistý, jestli tohle to opakoval, jestli udělal nějaký znova jako takovýhle dopočty těch gólů, jestli tam nastřílel třeba 35 gólů, jako tu sezónu nevím několik. Takže ono, u těch obránců je to podle mě trošku složitější a tam bych trošičku byl takový opatrnější v tom, jestli ten hráč je kvalitní, anebo prostě už jako není kvalitní. To si myslím, že tak není.
3: Ona většinou u obránců, když prostřelí všechno, tak je to schoda nějakých 8 okolností. Netrefit prvního, dobře postavený puk, slonění golmanovi. Je tam toho prostě strašně moc. Vím, že jednu skvělou sezonu měl takhle, co se střelecké produktivity týče, Martin Ševc. Tomu se to jednou velmi povedlo, ale taky prostě jako u těch beků je to strašně těžká věc to jako udržet dlouhodobě. No. To by museli hrát jako všechny přesilovky a ani tak.
2: To ani tak prostě... to záleží opravdu. Sezona teda, kdy vám tam padá a sezona taky vám tam padá nemusí. Hmm. Ale nemění to na tom, na těch kvalitách toho hráče, to nic nemění.
1: Ale Kometa by taky asi přivítala nějaké body od obránců, třeba od Irvinga góly, protože těch bodů moc nemá. Po 7 zápasech 8, 11. pozice, za ní pouze Vítkovice, Boleslav a Olomouc, byť třeba Kometa má oproti Boleslavi s Olomoucí ještě o zápas méně odehráno. Tak příští duel na Spartě uvidíme v téhle hokejové klasice. Na druhé straně České Budějovice, teď si říkám, jak se liší třeba přínos Roberta Petrovického pro ten klub, když byl v Olomouci, tak vlastně řekněme loni nebo v té minulé sezóně hráli možná nad plán. A teď bez něj Olomouc strádá, České Budějovice se posunuli tou výhrou v dohrávce na 5. místo. Tahle situace samozřejmě, jak to může ten trenér změnit, protože Patrik Augusta, mluvili jsme o tom, nastoupil na Spartě, tam to bude plynulejší proces. Myslíš, že funguje, Martine, nějaký takový kouč, jako to přijde a třeba to hned změní, nebo dostávají takhle i aktuálně trenéři trošku delší čas? Něco změní, protože Budějovice taky jsou podle mě ambiciozní, chodí tam spousta lidí, teď zase bylo téměř, nevím, 6000 lidí včera.
2: Určitě, tak ta atmosféra v Budějovicích je vyhlášená, to víme o tom, mluvíme o tom velmi často, že prostě tam je skvělá. Ale co se týká trenérů, přijde mi, že jsou určití trenéři, kteří najednou okamžitě jsou schopni ten tým nějakým způsobem změnit. Já jsem se všímal, Petrovického jsem se všímal na stříhajce, jak on se chová a mně přijde, že on se, že má v sobě pořád takový ty hráčský, jakoby ty emoce, jo, takže když motor dá góla, tak on prostě je, jako kdyby byl na tom ledě. A to je možná takový ten přínos pro ten tým, že on dokáže s tím týmem žít, co já vím, tak on hodně času tráví v kabině s hráči, to o něm to je vyhlášené, to myslím, že říkal i v Olomouci, když byl, že hodně se snaží být s hráči v kabině, že hodně prostě jako vnímá ten jejich pocit, jak se tam oni cítí. A pak jsou zase třeba trenéři, kteří vůbec nejsou v té kabině, že tam chodí jenom vždycky před tím zápasem na tu poradu a nechávají ten tým jako ať je tým. Takže on hodně s tím týmem zřejmě asi pracuje, žije, jako kdyby patřili, jako když to řeknu, mezi ty hráče. Jak, víš, jak to myslím, Franto? Takže má to v sobě ten návyk toho hráče a teď je z něho trenér, ale je to takový ten trenér hráč, nebo hráč.
3: Ale, no jasně, ale třeba to může být i ta touha, která tomu hokejistovi pak chybí, protože spoustu hokejistů, jasně, je to jejich zaměstnání, ale třeba i jako 70% těch zážitků a toho pocitu tvoří ta parta.
2: Určitě.
3: Tvoří ta šatna. A vím, že to říkal, myslím, Jakub Flek, který se přiznal k tomu, že až teda někdy skončí, tak jestli mu něco bude chybět, je to ta šatna, tak třeba je Petrovický takový starý mládenec, který by nejradši tam prostě chodil jako v rybanu.
2: Já si to přesně takhle myslím, přesně takhle mám z něho ten pocit a proto dal ten impuls tím českým věcím tady tím směrem, prostě je takhle on s nimi žije a takhle on v podstatě s nima funguje a proto takhle jim to klepe.
3: Českým Budějovicím to klaplo v zápase s Brnem, a to i přesto, že měli o poznání méně střeleckých pokusů. To je tedy aktuální výsledek ze včerejšího programu. Pokračuje trenér brněnské Komety Jiří Horáček.
6: Byl to gol, který není příjemný, ale máme dost zkušený, dost silný tým na to, aby jsme se s těmito situacemi poradili. Už to se tak nestalo a do začátku utkání jsme nebyli nastavení, tak aby jsme v tomhle zápase mohli být úspěšní. Vy si nahráte nějaký manko, tak potom se vám hrozně těžko do toho utkání dostává. Sice hezky, že soupeře přestřílíte na branku 10 střel, ale ten efekt tam není.
5: Čistá hra Martina Procházky.
1: Čistá hra Martina Procházky může zmínit jeden moment, který se, řekněme, dostal na veřejnost i díky tomu, že jsou sociální sítě, technologie a prostě lecos unikne i do toho veřejného prostoru, byť by nemělo nebo nemuselo. A týká se to vlastně i těch inovací v tom rozhodcovském stavu.
3: Ano, novinka pro tuto sezonu je taková, že rozhodčí mají mikroport, když chtějí oznámit to, že vylučují hráče, jaké číslo, za jaký prohřešek, vysvětlují posunutou branku, to, jak to dopadlo u videa, tak prostě mluví na celou halu. A to je věc, která se stala ve Vítkovicích, jenomže ve chvíli, kdy rozhodčí Filip Vrba dostal pukem, asi ho to dost bolelo, a já se teda musím přiznat, že když jsem vybíral moment týdne, jo, a zvolil jsem Marka Daňa, tak mě strašně jako hlodalo, jestli bych nezvolil tohle, ale ono to není hokejové, je to sprosté, to přiznejme, proto tam zazní jakési vypípnutí. Stalo se to, že rozhodčí dostal pukem, upadl a tím, jak upadl, tak nejspíš spadl na tlačítko, které spouští ten port, a ve chvíli, kdy upadl, zaznělo Vítkovickou halou toto. Smích a pak potleská, proto mám jako naprosté pochopení a dlouho mě v hokejovém prostředí nic takhle nepobavilo, ještě s tím, jak je to prostě jako z místa upřímné, nahlas a je tomu rozumět.
2: Já s tomu souhlasím naprosto, já jsem se bavil několik minut tím videem, když jsem ho viděl. Vlastně jsem si ho pouštěl několikrát dokola a musím jako říct, že mě to taky bavilo, bylo to super, bylo to v té situaci, ale já jsem roka půl strávil v Vítkovicích a tohleto slovíčko, který tam prostě běhá po Vítkovicích nebo po Ostravě, celkem běžný a je to jedno úplně, v jaké to je lokalitě, jestli to je ve sportu nebo to je kdekoliv jinde. A oni to prostě tak mají. Bylo to samozřejmě směšný v tom, že bylo to na celou halu, no, proto to mělo ten efekt toho potlesku a toho smíchu.
3: No, pro fanoušky je to vlastně super, když slyší to, co třeba i rozhodčí, jak komunikují s trenéry, s hráči. A takovým jako průkopníkem těchto drobných skandálů byl, jestli si pamatuješ, Petr Leška, který byl vždycky vysoko v kanadském bodování a jel za rozhodčími, kteří neuznali gól, a on říká: hoši, potřebuji nějaké ty kanadské body, a pak řekl to slovo. A to prostě prolezlo do toho přenosu, byl tak blízko tomu mikrofonu rozhodčího, že i tohle jako vstoupilo do dějin, ale myslím si, že tedy jako Petr Leška má zdatnou konkurenci v téhle hlášce.
1: A že to stane zrovna teda ve městě, kde se tohle slovíčko používá jako nikde jinde jiné slovíčko. No.
2: Skvělá souhra.
1: Ano, krásně. No. A jenom mi řekněte takhle, když jste na těch stadionech, opravdu to třeba pro diváky je takhle i pro novináře zvýšený komfort, když rozhodčí hlásí veřejně nějaké ty výroky?
3: Já myslím, že jo, protože jsou haly, kde je třeba jako strašně špatně vidět na kostku nad ledem. Třeba v Karlových Varech, tam koukáte přes takovou konstrukci a kostka je natočená k vám tou hranou, takže vlastně to máte ve dvou místech, ale ani jedno není vidět úplně dobře. Takže, když je přímý přenos a vy máte zahlásit číslo hráče a tam je chumel 8 lidí a najednou oni vytáhnou jednoho a ty hrubost a pak to hned řeknou, tak se to hodí. A myslím, že fanoušci to ocení taky.
1: No, tak to je zajímavé. Samozřejmě, já si totiž vybavuju, jak třeba ve fotbale to zaváděli na mistrovství světa, že to působilo směšně, že ti rozhodčí neuměli třeba mluvit anglicky. Tak tady to
3: bylo hned na úvod. No,
1: tak tady to
3: Afričan, který...
1: No, ale mě to působilo strašně roboticky, jako kdyby ty slova ze sebe takhle říkal, tak tady je to přirozenější.
3: After video review.
1: No. Tak v Česku asi to teda dávají pánové. V pohodě.
2: Dávají to v pohodě, je to fajn, ale problém je, jak říká Franta, pro fanoušky úplně luxusní.
1: Ano, občas se stanou takovéhle momenty, jako tady neboštíku, teda nešťastníku Filipu Vrbovi.
3: Tak prudký puk to nebyl, abychom dělali neboštíka.
1: Tak raději oslovíme dalšího z posluchačů, který se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
7: Zdravím vás, tady posluchač Marek.
0: A já, jestli nevadí, že zabrousím do nižší ligy, jestli nevadí.
1: Jde na to.
0: Probrali za témata. Je to taková suvka, jestli se zaregistrovali někdo z vás, že v Prostějově existují teďka dva druholigové kluby. Je třeba by Prostějov, kteří byli dříve tradiční účastník v první ligy a teďka druhým rokem se snaží o postup zpátky s celkem nabitým nadstandardním kádrem. A do toho klub SK Prostějov, ten druhý, se přihlásil do soutěže, odkoupil práva, a takže v jednom městě malém s jedním malým zimákem jsou dva ambiciózní kluby. Mimochodem SK Prostějov taky celkem dobře posílil, hraje tam například i Honejsek, hodně známé jméno. A co na to říkáte? Já si myslím, že nic takového u nás není, že by v jedném městě v nějaké soutěži hokeji existovaly dva kluby s celkem ambiciózními plány. Tak asi tak na to jsem se chtěl zeptat.
1: Děkujeme za zavolání. Tak ten jeden prostějovský klub si pamatuju jako tradiční účastníka té druhé nejvyšší soutěže. Asi tam bude nějaký silný sponzor, ne?
2: No, zřejmě tam bylo, no, dva tábory, no. Kteří jsou
1: nebyly
2: schopni...
1: v Jindřichově Hradci taky nějaké třeba dva kluby, nebo občas nějaké ty rozpolcené třeba organizace?
2: Ne.
3: Ne, tam byl Vajgard, co si bavuju, ale ne. No. Já pátrám v paměti. Ale přijde mi to jako realita na takovéhle město.
2: Určitě, já taky si nebyl, že by někde takhle to fungovalo, že by takhle opravdu fungovalo. Nebo i třeba jenom jeden rok, že by to byla zkouška, třeba by nějaký jeden podporovatel nějakého skupinka lidí, že by si dali dohromady jeden tým a chtěli by prostě tam toho dlouhějšího rivala trumfnout a prostě přeskočit to prostě třeba vyjíš do té soutěže, ale nikdy mi nenapadá žádný takový město, že by takhle měli.
1: Ne, tak to samozřejmě můžeme pro nějakou další třeba čistou hru zkusit vypátrat, ale teda to je shoda náhod, že já jsem včera zrovna pátral po jménech, nebo spíš po utkání, když byla taková ta vyrovnaná série Vítkovice Hradec. Možná se k tomu ještě dneska dostaneme vzhledem k tomu, co se dělo o víkendu. A zaujalo mě, že právě Rostislav Maroš, který si pamatujeme, že taky dlouhá léta hrál extraligu, myslím, teď nastupuje právě nebo nastoupil v Prostějově za nějaký ten, v nějakém tom duelu třetí nejvyšší soutěže. Ale pojďme tedy, když jsme mluvili o Filipu Vrbovi, ten pískal tedy Vítkovice Karlovy Vary, tak pojďme teď k tématům, která se vážou ke Karlovým Varům a nejprve můžeme asi soutěžit.
5: Čistá hra Martina Procházky.
1: Protože v naší soutěži v čisté hře Martina Procházky teď můžete vyhrát dva lístky na utkání Karlových Varů v Liberci. Bude se hrát 9. října. Číslo do studia je 221 552 222 a otázka zní, jak se jmenuje brankář Karlových Varů, který teď měl, respektive stanovil klubový rekord v neprůstřelnosti. Jak se jmenuje brankář Karlových Varů, který třeba na jaře marně čekal na nominaci do nároďáku a který teď stanovil ten nový klubový rekord v délce neprůstřelnosti. Jde o lístky na 9. října na zápas Liberec Karlovy Vary. Už nám někdo volá, to jsme rádi. Dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý den, tady Martin u telefonu.
1: Martine, vítejte, tak víte, jak se jmenuje?
7: Dominik Frodl.
1: Výborně, gratulujeme, tak se těšte do Liberce na hokej.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Tak pojďme na Karlovy Vary, Františku, Dominik Frodl a jeho neprůstřelnost.
3: Dlouhá, hodně dlouhá, skončila pro něj nešťastně gólem Michala Teplého z Plzně, gól, který si asi nemůže vyčítat, zvolili jsme ho jako hvězdu týdne, dostal za celý ten týden jediný gól a právě až v tom zápase. Ale také se nechal slyšet a byl vlastně rád za otázku nebo připomenutí, že dost velkou roli hrají beci, blokování střel a tak dále, což je v moderním hokeji běžné. Navíc Karlovy Vary skládají tým v podstatě s novou obranou, se stejným útokem, ale tak nějak si to sedá a Frodl na mě jako pořád a vlastně od začátku působí i mimo branku, když se sundá tu výstroj jako prostě takový pohodář.
2: Já to jenom potvrdím. Já jsem si, že dlouhodobě Dominika Frodla chválíme, jak to bylo v minulé sezóně, kdy vlastně Karlovy hráli velmi dobře. On podává velmi standardní výkony každý zápas, to se mi na něm líbí, že to nemá žádné velké výkyvy, že prostě opravdu se na něm mohou spolehnout. Když už třeba potom toho má dost těch zápasů, řeknu třeba 10 za sebou, tak Pavel Patra klidu ho dá mu 1-2 zápasy volníčko, ale pak tam zase jde na takovou tu sérii, pokud je zdravotně v pořádku, tak má série, kde on tam je prostě jasná jednička a ten tým mu samozřejmě věří, což je vždycky ten základ, jak se říká, ale přesně říkáš, je tam kombinace celého toho týmu, to znamená obrovská obětavost, disciplína. Ti hráči prostě se snaží ten prostor mu tam vyčistit. Já jsem se díval právě na to utkání, kde Sparta nedal ani jeden gól proti Karlovým Varům, tak opravdu ta práce tam je výborná u těch obránců. Oni mu dělají ten prostor, snaží se ten prostor dělat. A pak samozřejmě se musí sejít jedno s druhým a Dominik Frodo ty samostatné nájezdy střely, které vidí, tak opravdu podává výborné výkony. Takže to je tady ta kombinace.
3: Ale třeba na příkladě posledního zápasu Karlovy Vary dali 4 góly Plzni a vy očekáváte, že bude dávat Černoch, Beránek, Beránek, Černoch. A Černoch sice dal gól, ale takový, že vyhozený puk letěl na zadní mantinel, golman Malík čekal za brankou a od vrat od rolby se puk odrazil před prázdnou brankou a Černoch dal gól, tak ten to měl zadarmo. Ale jinak dávali góly obránce Kočí, Adam Lukošik a mladý Váňa. Takže to, co říkal Jiří Černoch v průběhu sezony nebo na začátku, že to má rozložené, tak to prostě jako nějakým způsobem zafungovalo i teď v západočeském derby.
2: Ne, to tak, no, tak samozřejmě já si myslím, že si v Karlovy Vary přenesli celkový ten dojem z té loňské sezony, že se dobře cítí jako tým, že prostě mají to tam dobře provozovat, jak ty mladé kluky, tak hráči, který si zmiňoval, že Černoch s Beránkem a Jiskra tam s nimi hraje velmi dobrý útok, no prostě mají to dobrý a dobře se cítí, takže Karlovy Vary, já když se taky dívám na tu atmosféru v tom týmu, já když vidím pozápasové občas videa, jak Pavel Patera s Milošem Hořavou, jak slaví s tím týmem, tak to je zase něco podobného jako Petrovický. Mně přijde, že tam vnesli do toho týmu takovou tu hráčskou euforii, ale jsou trenéři a ty hráči je berou, že to nejsou jenom trenéři, kteří v fozovkách tam jenom přijdou, pochválí je a jdou pryč, ale oni s tím týmem žijí, že prostě ty emoce tam jsou i z těch trenérů, i z toho celého realizačního týmu a ty hráči to potom v sobě jakoby nějakým způsobem dokáží vstřebat.
3: Měl rád Pavel Patera rozhovory, když hrál hokej?
2: Neměl právě.
3: Tak to platí
2: pořád. To platí pořád, no.
3: Nebo takhle, oni to nejsou rozhovory.
2: No mě nebere ani telefon někdy, takže buď chvědu.
3: Ona je to tisková konference po zápase. On přijde po vítězném zápase z Plzní v derby, vyprodáno, Vary na třetím místě v extralize, prostě super. A on jako tak, no, tak jsme to zvládli a jsme vstoupili do toho zápasu dobře. A
2: to je, když vyjde z té kabiny. On vyjde z té kabiny a tam
3: a někde jako
2: tam
3: má tlačítko,
2: jo, to vypadá, že tam přepne.
3: No, no, no.
2: A je takový ty pozice jako no, tak jo, tak dobrý, cítíme se dobře a to je všechno.
3: No, no,
2: ale v té kabině, když vidím ty záběry, tak mi přijde, když je jakoby, jak když byl na ledě.
3: Jo, jakože jo, ve svém.
2: Jo, jo, že je ve svém. Že ta kabina prostě jim takhle perfektně funguje a že je ve svém prostředí.
1: No 10 inkasovaných gólů za 7 zápasů, to je vlastně na hokej úplně neuvěřitelná věc a myslím, že to teď někdo na sociálních sítích porovnával i s bilancí třeba prvoligových fotbalových klubů, jako kolik za 7 kol dostali gólu a Karlovy Vary by tam v té tabulce defenzivy byly prostě hodně vysoko. Ale ještě jedno téma, které si připravoval Františku, váže se i k tomu utkání Plzeň v Karlových Varech. Disciplinárka rozhodovala.
3: Disciplinárka zasedla nad faulem Jakuba Jeřábka z Plzně, který v průběhu utkání nebyl potrestaný za zákrok na Jana Bambulu, kterého podkopl u branky a ještě ho vlastně tak jako otočil hokejkou, kterou měl hodně vysoko. Bambulu už podkopl chlapík, to je takový podkopávací typ Bambula. A my jsme se s Martinem Procházkou shodli, že asi rozumíme tomu rozhodnutí, že se to trestalo i posléze a rozhodčí si toho nevšimli v průběhu zápasu, to bylo trochu zvláštní.
2: Je to tak, jak říkáš, no, rozhodčí tam trochu neviděl, bylo to přes branku, když se dívám, když jsem viděl rozhodčího, tak on byl po pravé tyčce a souboj byl u levé tyčky, takže tam samozřejmě může dojít zase k tomu, že se jim ztratil z toho hlu nebo neviděl přesně ten. Ale když jsme se na to dívali spolu zpětně, tak opravdu tam bylo jasně vidět takový to klasický nebrání na vidle, jak tomu říkají hokejci. Jak se říká, prostě přijete hráči, dáte před něho hokejku, trošku dáte nohu za něj a vezmete ho a krásně ho jako naložíte.
3: Takže
2: jako
3: ten hokejista jde nohama vpřed a hlavou vzad. Tak,
2: a krásně ho a lub ho za sebe. Takže je to klasický, jak se nabrání na vidle, takže tohle to je samozřejmě v pořádku. Hodně se spekulovalo o tom, jestli měl chlapí taky dostat trest na Bambulu, kde došlo taky takovým tomu podraží, ale tady to bylo v nějakém nájezdu. Za mě to byl faul, tam prostě jakoby bylo to cílený, Filip Chlapík mohl být taky klidně potrestaný, klidně na jeden zápas, i kdyby k tomu došlo, když ne, tak tomu nedošlo. Každopádně tady v tomhle případě to bylo jasně prostě zákrok, který byl. Měl být potrestaný.
1: Ano, tak potrestaný tedy nakonec byl dodatečně tím finančním trestem. Další program samozřejmě nabídneme i na Radiožurnálu Sport 8. 9. října, tedy 9. kolo. Připomínám, že v den, kdy Čistá hra je vysílaná premiérově, tak hrají dva české kluby Ligu mistrů Plzeň proti Šeleftého a Liberec proti Frelundě, což teda je tým, který dokázal, ty jsi, Františku, asi Frelundu možná několikrát viděl i komentoval, ne?
3: Viděl i komentoval, jsem tam tehdy byl, když tam hrála Sparta v finále Ligy mistrů, o kterém rozhodlo prodloužení, které se hrálo 3-3. Po celé té sezóně se hrálo play-off doma venku, v finále na jeden zápas a tehdy jako Michal Řepík, kdyby měl nějakou zbraň, tak si myslím, že by to nedopadlo dobře.
1: Dobře, tak držíme palce českým týmům, mimochodem Pardubice ve středu hrají v Bordeaux v rámci Ligy mistrů, jak to na mě tak působí jako tak až poeticky. Ale co se týče ještě hokejové extraligy, tak ještě jeden zápas, který bych možná vypíchl spíš dlouhodobou sérii, Hradce Králové s Vítkovicemi. A právě tam jsem se dostával už včera, když jsem si hledal to, jak spolu hráli tu památnou jarní sérii v playoff. To bylo v roce 23 v dubnu, když tam byl ten nejdelší zápas a nakonec i ten jeden kontumovaný kvůli dopingu.
3: Nejdelších zápasů.
1: No a vlastně tam tehdy se datuje poslední vítkovické vítězství v ozovkách za 3 body v podstatě v 60 minutách a od té doby 19krát za sebou to nedokázali a dokonce po té víkendové prohře 2-3 v prodloužení v Hradci, to je 13 zápasů, kdy nedokázali vyhrát ani v nastavení. Tak jenom takováhle šňůra jako s jedním soupeřem to je přijde jako taky docela neuvěřitelné, že to prostě takhle dlouho táhneš tohle, teď to je 3,5 roku v podstatě, že nedokázali porazit Hradec v 60.
2: Evidentně jim nesedí, no.
1: Jako čím to je, ale no, jsou jiné týmy, teď tam bude z té doby třeba 2 hráči, ne, podle mě.
2: No určitě, no.
1: Zná víc, jo, ale... Tak ty jsi měl jakouhle sérii, že jsi jel, nevím, si hrál za Vsetín nebo za Kladno a jel si do Budějic a... Nebo já nevím.
2: No, já nevím, já si to moc jako nějaký...
3: Zavsetím jste sér. Neprohrávali
2: no, a... s Kladnem, když jsem byl na Kladně, tak nevím.
1: No, ne, ale ještě tady jeden zápas vedli 2-0, že jo, tak to si vybavíte, pak to tak otáčeli Hradečtí, jo, že stejně vedeš 2-0 a stejně tu sérii nedokážeš.
3: A to máte pak už jako ale soupeře, že se proti ním bojíte i vést, ne?
2: No, to souvisí s tím i hrát, no, proti, no, protože máte, je stane se tým, který prostě najednou vám nějakým způsobem nesedí. Já si myslím, že my jsme tohleto měli, velmi často jsme mývali Kladno Plzeň, vlastně. To byly vždycky, tam byly obrovské emoce, už jenom při příjezdu na ten stadion, pak po zápase, kdy, ať jsme vyhráli nebo prohráli, tak vždycky tam byly po zápase emoce, myslím, když jsme šli potom třeba do autobusu. Prostě nějak jsme si tady ty dva týmy jako k sobě jako my nevoněli, ty fanoušci se neměli rádi, vím, že dřív to bylo prostě hodně vyhecované, emotivní, teďka už tak třeba možná není, ale mnohem líp se nám třeba skladně mizilo třeba do Litvínova, řeknu. To bylo prostě úplně na pohodičku, jakoby, když to řeknu, jednou se vyhráli my, jednou oni, to samý obrácí u nás. Ty fanoušci se měli rádi, hodně spolu spolupracovali, ale tady ty moc se jako nemuseli. Takže dobře. To ono to možná souvislo vždycky jedno, no, je to tak, no.
3: Blíží se konec čisté hry, mě by zajímalo, co se dělo v Plzni, když jste vystoupili z autobusu.
2: No, tak jsi ten pitlík, ten pitel, že on občas prostě nějaký ty fanoušci do toho strčili, nebo prostě bylo tam, jako, pak už tam musí být ty ochranky, protože nebyli jsme moc v oblibě, vím, že Pavel Patra byl hodně oblíbený u plzeňských fanoušků, protože hodně diskutoval s čími, takže to bylo hodně takový hodně vyostřený. No a celkově, no tak jednou jsme tam vyhráli, tak třeba, nebo pak jsme tam vyhráli, takže to se jim taky nelíbilo. Ale, no, bylo to takový, no, prostě...
1: Vyšperkovaný.
2: Nebylo to úplně ono, no. Raději jsme jezdili do Litvínova, to bylo takový příjemnější.
3: Já vím, že když hráli plzeňští teď v Karlových Varech, tak se ozvalo, prosíme sektor hostí, aby 20 minut počkal, než vyklidíme stadion. No. Takže i tam to mohlo být třaskavější, nebýt tohoto hlášení, pokud bylo. Mu bylo uposlechnuto.
1: Já jsem zvědavý, jak třaskavý bude ten zmiňovaný duel v rámci 10. kola 11. října. Se totiž v Pardubicích neběží pouze Velká Pardubická, ale koná se tam taky duel Pardubice Třinec a to bude, myslím, velké téma taky příští čisté hry, do které věříme zase zavítá František Kuna. Děkuju moc, Františku.
3: Rád, naslyšenou.
1: A těšíme se samozřejmě na našeho milého kolegu, experta a velmi úspěšného hokejistu Martina Procházku.
2: Taky děkuju na sešnou.
1: Děkujeme vám, milí posluchači, za pozornost. Přejeme příjemný den při poslechu ideálně Radiožurnál Sport a za týden naslyšenou.
5: Poslouchali jste reprízu pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Na Rádiu Praha.
5: Premiéru pořadu můžete poslouchat každé úterý po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
8: Na Radiožurnálu Sport. Čistá hra Martina Procházky.
5: Instagramujete?
8: Instagramujete?
5: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
8: Na Rádio Praha.
5: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
8: Ve vašem mobilu.

0: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in the USA. Nebo art rockové legendy Yes a 90